0: ale není jako jednoduchý, to už musí být jako tisíce lidí. Takže z tohoto pohledu prostě já to vidím tak, že nějaká organizovaná skupina zatím musí stát, to je podle mého názoru celé jednoznačné. A to, co je ještě jako další podívení, je, že okamžitě, když vlastně Pauknerovi smažou stránku, tak on si založil Thomas Paukner záložní, jo, a někdo si založil Thomas Paukner a vlastně začal tam psát lidem, tohle je moje nová stránka a tady já to budu publikovat a vlastně snaží se mu to ukrást. Jako, no, kdo tohle dělá? To přece neudělá člověk jen tak z plezíru. Jo. To jsou prostě lidi, kteří celá evidentně pracují s těmahle těma technikama, kdy se tě snaží umlčet, jo, a za každou cenu prostě zničit a následně vlastně ještě vytvořit fejkovou stránku na tvoje jméno a zmást ty lidi, aby sledovali úplně něco jiného než toho skutečného původního autora. Tak já vždycky říkám, že štít demokracie si špatně vyložil to Voltaireovo heslo, byť on teda asi neřekl Voltaire, ale je mu připisován, že nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat. Tak štít demokracie to má, nesouhlasím s tím, co říkáte, a až do smrti budu bránit vám to říkat, jo. Abyste to nemohli říkat. Tak oni si to poupravili, to heslo, a vlastně z demokracie udělali totalitu, protože snažit se umlčet, zničit, zlikvidovat každýho, kdo říká něco, co se mi nelíbí, to je prostě hlavní znak totality. To je klíčový znak, definující znak totality.
1: Co si o tom myslíte vy, diváci, vy co to sledujete, napište nám, děkujeme. Jak vy vnímáte Thomase Pauknera, taky nám napište, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi, otázka od Ivy. Mluví se ve sněmovně o Pauknerovi, zase jsme u toho, v jakém duchu, tak jenom ve stručnosti. Mluví se o něm ve sněmovně?
0: Já myslím, že o Pauknerovi se mluví v tuhle tu chvíli všude, že všichni jako spekulují, kdo by to mohl být, co by zatím mohlo stát, ale samozřejmě si rozebírají ty kauzy, které on otvírá, protože prostě to tady fakt dlouho chybělo. Takovýhle jako analytik, který se dokáže prohrabat těma stohama těch smluv, to jsou prostě stovky a tisíce stránek a dokáže z nich vlastně vysát ty informace, které jsou jako zásadní pro to, aby to postavil do nějakého jako logického konstruktu. To je ta pravá investigativa. To, co dělají ty současní rádoby investigativci, tak to nemá s investigativou nic společného. Oni vlastně dělají to, že jsou někde domluvený s policajtama nebo se státníma zástupcema, že jim vynášejí informace ze živých spisů, pak to napíšou a řeknou, podívejte se, co my máme za převratné informace. Ale to není žádná investigativa, to je podle mě prostě notabene porušování zákona a další věcí. A tohle prostě taková investigativa, proto on je tak populární. To jako nevzniklo samo o sobě. Vždycky, když jako ti takhle roste organicky popularita, tak musíš mít dobrý produkt. Bez toho nemá šanci to udělat, bez toho nemá šanci ty lidi na svou stránku přilákat. Takovýhle stránek, kde se někdo jako něco snažil podobného, vznikly tisíce. Proč zrovna uspěl ten Paukner a někdo jiný? No, protože prostě píše věci, které jsou pro ty lidi extrémně zajímavé a atraktivní. Takže pro mě skvělá práce, mluví se o něm všude, je to téma, je dobře, že se o něm mluví. Prostě tak říkám znova, takovýhle člověk tady strašně chyběl.
1: Díky za tvoji odpověď. Jindro, otázka od Pavla. Proč jste před volbami deklaroval z Evropské unie a NATO?
0: No, já vlastně jakoby dlouhodobě jsem v téhle situaci naprosto, nebo v tomhle postoji naprosto konzistentní. Vysvětloval jsem to už stokrát, ale rád to vysvětlím po 101. Budu se snažit být stručný. Představ si, že členství v NATO nebo v Evropské unii teda zejména, to na to má obrovský rozdíl podle toho, jako kdo vládne v USA. Jo. Jestli tam vládne Trump nebo Biden, by teda Trump podle mého názoru tím iránským dobrodružstvím dělal obrovskou chybu. Obrovskou chybu, která jako za níž bude teď platit i v těch volbách. Ale na to má ještě jednu výhodu, která je naprosto zásadní, a to je jednomyslnost hlasování. To znamená, jakýkoliv stát, členský stát NATO, může fakticky vetovat spoustu věcí tím, že řekne ne. Jo? Když se bude rozšiřovat NATO, já třeba považuji za obrovský nebezpečí pro bezpečnost našich občanů, pro bezpečnost České republiky vstup Ukrajiny do NATO, případný vstup Ukrajiny do NATO. To je podle mého názoru naprosto jako zásadní věc. A my, jako Česká republika, máme možnost

0: vetovat a zabránit tomu. Kdybychom byli mimo NATO, neuděláme s tím nic. Ale já se jako primárně nebráním diskuzi o neutralitě, prostě pro mě státy jako Rakousko, Švýcarsko, Irsko, které jsou neutrální, tak z mého pohledu prostě nejsou nebezpečnější než dneska Česká republika. Jo, určitě bych řekl, že ta bezpečnost je srovnatelná, možná ještě vyšší z hlediska nějakého rizika zapojení do vojenského konfliktu. Ale je to prostě o tom, že zaprvé na to musíme být připraveni, což v současné době nejsme, a chce to prostě čas. A tohle platí stonásobně ve vztahu k Evropské unii. Já vždycky říkám, že sedět v Evropské unii je stejný jako sedět ve vlaku, který jede špatným směrem. A ty to víš, že jedeš na opačnou stranu, než bys chtěl. Ale nemůžeš z toho vlaku vyskočit, když jede 200 km za hodinu, protože se zabiješ. Jo? Ty musíš prostě nejdřív začít brzdit, pomalu ten vlak, nebo ideálně co nejrychleji ten vlak dobrzdit, a pak se otočit a jet zase na druhou stranu. A za situace, kdy tady všechny banky jsou vlastněný, nebo všechny velké banky jsou vlastněný nadnárodníma korporacema, velkýma bankovníma domama z Evropské unie, za situace, kdy většina firem tady v České republice je vlastněná těch větších nadnárodními korporacemi, že nemáme vlastní čerpací stanici, nemáme vlastní přístup k energiím, všechno, jako my jsme se odpojili od Ruska, dneska ta roura vede prostě k nám z Německa, jo, což prostě zase jsme energeticky závislí z hlediska plynu na Německu. Tak to jsou věci, které nejdřív, a to nemluvím o exportní závislosti, kdy 80% našeho exportu jde do Evropské unie, tak nejdřív je potřeba se na to připravit. Jo. Když jdeš do ringu, tak nejdřív musíš natrénovat. Pokud tam vlezeš jako bez tréninku, tak dostaneš pár facek a skončíš po dvou ranách. A já říkám, že dlouhodobě je správně se připravovat na rozpad Evropské unie, protože z mýho pohledu ten rozpad přijde dřív než jakýkoliv exit. Ta Evropská unie stojí na extrémně vratkých nohách. A já jsem přesvědčen, že pokud v Německu uspěje AfD, tak jenom otázka času, než Evropská unie skončí, protože vlastně hlavním jednotícím prvkem, faktorem Evropské unie je Německo. A pokud tam vyhraje strana, která vlastně je protiunijní a chce zrušit Schengen a chce zrušit eurozónu, tak je to jenom začátek konce Evropské unie. Žádný nadnárodní celek tady nevydržel v Evropě věčně, žádný, ani Svatá říše římská. A nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií a bude tady i po ní. A já za sebe říkám, pojďme se připravovat jako Česká republika právě diverzifikací exportu, aby jsme se dostali na asijský trhy, africký trhy, aby my politici jsme otevřeli ty brány pro naše podnikatele, abychom byli finančně nezávislí, to znamená měli tady vlastní banku, jo? Nespolíhali se prostě jenom na ty západní banky, to je naprosto klíčová záležitost, to je krev té ekonomiky, ten bankovní subjekt. Abychom prostě byli energeticky soběstační z hlediska nejenom výroby, co se týče třeba elektřiny, ale i dovozu. Jakmile prostě jsme se odpojili od těch ruských trubek v tuhletu chvíli a jsme napojeni, co se týče ropy i plynu na západ, tak jako to není pro nás výhodný. A nemůžeme najednou říct, tak my odcházíme. Takže zcela jistě prostě já jsem příznivcem toho, že Evropská unie se musí rozpadnout a rozpadne se. A my bychom namísto toho, abychom tady dělali referendum, a já bych se nebránil referendu, jo, klidně, udělejme ho, ale podle mého názoru bychom ho prohráli, protože ta antikampaň pro to, abychom se trvali v Evropské unii, by byla neuvěřitelně masivní a lidi by byli zastrašovaní nepravdivýma, vylhanýma argumentama, propagandou. Takže podle mého názoru by to referendum nedopadlo a o to větší voda na mlýn by to byla pro ty zastánce toho setrvání v Evropské unii. Jakmile bys prohrál referendum, tak máš další 10 let vyřešeno a nemáš vůbec možnost se o tom tématu bavit, protože ti všichni řeknou, občané už promluvili. Takže pro mě, byť se referendum vůbec nebráním, tak pro mě daleko důležitější je připravovat se a zjišťovat vlastní soběstačnost České republiky, tak abychom na ten okamžik, kdy ta Evropská unie se rozpadne, byli nachystaní.
1: Diváci, vidíte to stejně jako Jindra? Když vyhraje AfD v Německu, Evropská unie končí, napište nám své názory. Vím, že to je teďka tématem i u politologů a dalších. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka další, která je od Jolany. Kdo by podle vás mohl být ideální kandidát na prezidenta, který by měl šanci Pavla porazit?
0: No, tak to je takový jako Česko hledá superstar, jo? Že se teď budeme bavit, jako kdo je ta největší hvězda. A já prostě ani nechci zmiňovat konkrétní jména, byť já prostě 6 let říkám konzistentně, že nejlepším prezidentem České republiky by byl pan profesor Beran. Jo? A jsem o tom absolutně přesvědčený, protože on má naprosto jedinečnou kombinaci intelektu, charisma, pokory, skromnosti, je to...
1: Promiň, že ti do toho skáču, Jindro. A není jenom přece tenhle kandidát třeba právě z toho důvodu, že je nepolitický. Není to špatná volba, protože nemá žádné politické zkušenosti a mnozí říkají, že pro dobrou funkci prezidenta ta politická praxe je důležitá, klíčová. Nebyla by to jeho handicap? Třeba i těch dalších kandidátů, který teďka lidi po nich volají, třeba Marek Vašut, po něm na sociálních sítích pořád ho lidi označují. Rozumíš, kam tím mířím?
0: Já myslím, že chápu naprosto tu otázku. Já myslím, že Marek Vašut by do toho jako nikdy nešel. Já jsem měl tu příležitost s ním několikrát jako mluvit a on podle mě se bude snažit od politiky držet co nejdál. A já mu dokonce rozumím, že chápu, že si nechce ničit život. Ale z mýho pohledu máš jakoby 2 pohledy na tu věc. Za prvé, kdo má šanci vyhrát? Já jsem přesvědčený, že nikdo z aktivních politiků, kdo je v současné době ve sněmovně nebo v senátu, nevyhraje, protože bude polarizovat, jo, ty lidi. Ty potřebuješ člověka, který vlastně osloví co nejširší spektrum voličů. A jakmile to bude člen ANO, člen SPD nebo motoristů, tak podle mého názoru ta opozice prostě a priori, jo, na první dobrou bude volit proti němu. Ani nebude prostě o tom uvažovat, hned bude proti němu. To znamená, Petr Pavel taky vyhrál z toho, že vlastně byl mimo politiku fakticky a díky tomu vlastně ty tábory neštěpil, protože mnoho lidí jako netušilo, co od něj může čekat a myslím si, že jsou teď někteří hodně nepříjemně překvapení. Takže já si myslím, že by to měl být člověk stojící mimo politiku. A ten druhý úhel pohledu je to, co vlastně očekáváme od prezidenta. Jestli chceme prezidenta, který se bude tady procpávat za každou cenu na summit NATO, který bude prostě kritizovat vládu v zahraničí, slibovat na Ukrajině L-159, říkat, že bychom měli přijmout euro a měli založit Spojený státy evropský a zrušit právo veta a pomáhat Liechtensteinu obejít Benešovy dekrety. A nebo jestli chceme prezidenta spíš apolitického, spíš člověka, který nás bude oslovovat nějakýma myšlenkama, hlubokýma myšlenkama, bude se snažit sjednocovat tu společnost a posouvat ji dopředu. Bude apelovat prostě na soucit, na soudržnost, na toleranci a bude prostě takovým jako morálním lídrem. Jo? To znamená, je to naprosto legitimní otázka, co od toho prezidenta vlastně chceme. A já tím, že žijeme v parlamentní demokracii a ten politický střet se odehrává v ty poslanecké sněmovně, tak já bych si skutečně prostě představoval prezidenta jako toho, Američani tomu říkají cheerleader, jo? Prostě člověk, který nese tu vlajku ty České republiky a nevstupuje aktivně do toho politického procesu, ať si to vyřídějí prostě koalice s opozicí. Jo? Proč on jim to má pískat nebo být tam nějaký arbitr, to prostě není jeho role, podle mého názoru. Jo. Takže já bych právě proto viděl jako vhodného kandidáta někoho, kdo by byl schopen vníst trošku víc klidu, trošku víc soudržnosti do té společnosti, než Petr Pavel, který tu společnost jako evidentně rozděluje na 2 tábory, úplně polarizuje na jeho totální zastánce, který jsou schopní tady jako se zabarikádovat před hradem, aby odtamtud neodešel, a na radikální odpůrce, který jako mu nemůžou přijít na jméno a vidějí ho jako obrovský zlo pro naši společnost, pro naši budoucnost. Takže já si nemyslím, že by tam měl být takovýhle člověk, který by ingeroval do politiky, podával ústavní žaloby, když se nemůže zrovna jako dostat do Ankary a podobně. Já si takhle prezidenta nepředstavuju. A pro mě, jak říkám, tohle je člověk, i profesor Beran, který by tohle z mého pohledu splňoval, protože ta jeho klidná síla je neuvěřitelná. Ale co se týče jako vhodnosti kandidáta, který by mohl porazit Petra Pavla, což byla ta otázka, tak by to musel být podle mého názoru někdo, na kom se shodne celá koalice. že ho bude podporovat. Nebude to ani vlastně jakoby člen ani jedný z těch stran té koalice a bude to člověk, který bude schopen zaujmout vlastně i voliče z té druhé strany, protože spousta voličů není vyhraněná. Jo. Spousta voličů je v takovém středu a vlastně rozmýšlí se, koho kde bude volit. To jsou ty lidi, kteří vlastně každý ty 4 roky přelívají to na jednu nebo na druhou stranu. A ten kandidát by měl být schopen vlastně toho, co byl schopen Petr Pavel v roce 2023, to znamená zaujmout oba dva tábory. A to myslím, že nikdo vlastně z aktivních politiků koalice nebude. A takže za mě takhle a já skutečně bych viděl prostě prezidenta jako člověka, který nám nebude v novoročním projevu vyprávět o tom, že máme přijmout euro, zdát se práva veta, ale člověka, který nás osloví hlubokýma myšlenkama, na kterýma se třeba budeme nuceni zamyslet a bude nás to posouvat jako společnost i nějak jako kupředu z hlediska morálky, mravnosti, z hlediska vůbec přemýšlení o tom, kam směřujeme, co je naší úlohou, kam by Česká republika měla cílit, kde by měla být v roce 2035 a podobně. Takže to je podle mě daleko jako lepší role toho prezidenta, než to, co sledujeme v současnosti.
1: Diváci, taky děkujeme vám za váš názor. Koho byste vy si přáli jako prezidenta? Napište nám, jestli máte svého kandidáta, tak se o to podělte. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka od Jana. Neprospěl by naopak státnímu rozpočtu, kdyby stát vydělečné podniky kupoval?
0: No zcela jistě, tak my to máme v našem programu. My jsme přesvědčeni o tom, že by to bylo naopak velmi vhodné. A to, co jsem tady říkal, stát by měl mít podle mě svoji vlastní komerční banku, která by poskytovala zvýhodněné úvěry, půjčky, novomanželské půjčky, půjčky lidem, kteří se ocitli v nějaké jako životní tísni, a tak dále a tak dále. Financovala by třeba strategické projekty vlády. Já jsem velkým zastáncem financování investic, masivních investic České republiky, ať už to je stavba dálnic, železnic, stavba jaderných elektráren, prostřednictvím dluhopisů. Ten problém je, že v současné době my, když si půjčujeme, tak si půjčujeme u zahraničních bank a ty peníze, které za to platíme, což je ta takzvaná obsluha státního dluhu, ve finále především úroky, je nějakých 120 miliard ročně, ale ty peníze zmizí v těch zahraničních bankách. Kdybychom to financovali, tyhle dluhy, dluhopisy našich občanů, našich firem, tak těch 120 miliard by skončilo v jejich kapsách a oni by to zase tady utratili. Ty peníze by zůstaly tady. Jo? Stát by je vyplatil, tak jako tak, těch 120 miliard, ale zůstaly by tady, neodešly by do zahraničí. Jeden z nejvíce zadlužených států na světě je Japonsko. Japonsko má dluh přes 200% svého HDP. Přes 200%, jo. Ne přes 100, přes 200. My jsme někde kolem 40, oni mají 200. Ale nikdo nemá problém s tím, že vlastně by mělo Japonsko nižší rating nebo něco podobného, protože drtivá většina toho státního dluhu je financovaná právě dluhopisy, které drží Japonci a japonské firmy. A já jsem přesvědčen třeba o tom, že stát by si měl založit vlastní potravinový řetězec. Jo, něco jako byla jednota vykupovat od zemědělců a potravinářů české produkty a nabízet lidem, aby lidi věděli, když půjdete do jednoty, tak si koupíte český zboží, český produkty a nikoli prostě někde brambory z Egypta, kde se tam někde prostě na poušti pěstují v písku, což samozřejmě ta nutriční hodnota ty brambory je nula. Takže stát by měl investovat. Já jsem to velkým příznivcem, jsem moc za tuhle otázku rád, a nikoliv prostě neustále prodávat a zbavovat se majetku, vždycky, když nevíme, kde zalepit jakou díru ve státním rozpočtu, tak něco prodáme. To je prostě strašně krátkozraký, přece naopak. Všichni, kdo chtějí rozvíjet, ať už to jsou soukromí subjekty nebo i státní subjekty, tak nakupují, investují. A já jsem přesvědčen, že prostě třeba v oblasti výroby elektřiny a v oblasti distribuce plynu by stát měl vlastnit od výrobce přes distributora až po konečného prodejce úplně celý ten řetěz. Díky tomu může jakoby kontrolovat tu cenu. Jakmile tam jeden ten čelánek vypadne, tak už se tam někdo nahodí marži a už je to prostě vyřízený. Takže jak v oblasti elektřiny od výroby až po prodej, tak v oblasti plynu od nákupu až po prodej, tam by měl být státní obchodník s plynem, tak by měl prostě to vlastně stát. Podívej se, Polsko má do dneška Orlen, Maďarsko má MOL. My jsme si tady teď koupili Robin Oil, ale to prostě nemáme ty rafinerie patří prostě, které jsou v Kralupech a v Litvínově, tak patří Orlenu, tudíž patří i Polákům. A to zbavení se toho majetku, který měl nějakou hodnotu, je za mě obrovská chyba. A já jsem přesvědčen, že stát jako nemusí být špatný hospodář, jak se vždycky říká. Stát je špatný hospodář, pokud ho spravují politici, kteří si z toho dělají dojnou krávu. A dosazují si tam svoje kamarádičky na manažerské posty, kteří buď to vůbec netuší, o čem to je, a nejsou schopni ten podnik reálně řídit, anebo jsou to lidi, kteří tam jdou prostě přihrávat malé domů a zadávat zakázky jako kamarádičku. Pokud by ten stát byl řízen lidmi, kteří opravdu chtějí tu republiku někam rozvíjet, tak jsem přesvědčený naprosto jednoznačně, že by v těch klíčových strategických odvětvích si vedl dobře, ať už je to bankovnictví, ať už jsou to potravinové řetězce, ať už je to právě třeba výroba elektřiny až po její distribuci a prodej, nebo nákup plynu až po distribuci a prodej.
1: Diváci taky, znovu napište nám, jak to vidíte. Jindro, tebe díky, mám pro tebe mega výzvu, ale když to dáš, tak jsi dobrý. Tak ti dáme všichni palec nahoru u tohletoho videa, protože zbývá nám, Jindro, 12 otázek a zároveň nám zbývá 20 minut do konce tohle vysílání. Takže na každou otázku jednu větu.
0: Rychlopalba.
1: Tak jdeme na to, jo. Ale otázka od Emy. Jde zajistit, aby ČT byla vyvážená a objektivní? Jestli tam jdou peníze z Bruselu, proč je neodstřihnete?
0: No a tak podle mého názoru to lze udělat jednoduchou změnou, kterou já navrhuji opakovaně, a to jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. Kdyby byly na bázi nikoli v povinnosti, ale dobrovolnosti, tak ta Česká televize musí začít bojovat o svého diváka a musí začít nabízet vyvážený obsah, který zaujme všechny ty lidi. Takhle si může vysílat jenom pro jednu půlku těch lidí a ví, že ta druhá to musí platit, i když nechce, i když se na to nedívá. A najednou by třeba jednu nedělní debatu moderoval teda ten Řezníček, ale druhou třeba Pavel Štrunc, nebo Xaver, nebo prostě někdo, kdo to umí, ale kdo zase jako názorově trošku jinak posunutý. V reportérech by třeba jednu reportáž dělal pan Moláček, kterou by tam dělal dnes, ale druhou třeba Markéta Dobiášová. Jo. A ta Česká televize by v tu chvíli musela být mnohem vyváženější, objektivnější, aby zaujala všechny, aby všichni měli důvod si ji předplatit. A já musím říct, že kdybych jako nedělní debatu moderoval Pavel Štrunc, investigativu tam dělal Tomas Paukner a Markéta Dobiášová, tak já bych si tu televizi rád zaplatil. Rád bych si byl bych první, kdo by si ten koncesionářský poplatek zaplatil.
1: Kdo jste na tom stejně, diváci, dejte palec nahoru, Jindro, díky. Pokračujeme. Zatahuje nás Německo do války? Co si myslíte o jeho aktuálním směru? Tak Jindro, výzva, pojď.
0: Já si myslím, že to není Německo. Já si myslím, že to jsou vlastně lidé stojící za zbrojařskými korporacemi a za bankami, které na válce vždycky vydělávají. A to není o tom státě. To je prostě, ty politici velmi často jsou fakticky dosazeni, protože dostanou peníze a dostanou mediální podporu od těchto vlivných lidí, kteří vlastně nejenom ty banky a zbrojařské korporace, ale většinou i média, díky tomu se dostanou vlastně do vedení toho státu a pak prosazují tu politiku, která se hodí těm majitelům těchto prostě firem a korporátů, které na válce vydělávají. Takže to není Německo, to není Amerika, to není stát. To jsou ty lidi, kteří prostě na válce vydělávají. Ty nás vedou, ty nás táhnou do války.
1: Jenom to je stručná odpověď, Jindro. Teďka, kdyby vyhrálo AFD, tak z AFD vychází hlas, že první, co by udělali měsíc pod pozvolení, by bylo, že by uzavřeli hranice. Deportovali by nelegální migranty, že by se zaměřili na tohleto téma, sklidilo to určité ohlasy i kritiku. Je to dobrá cesta nebo špatná?
0: Tak já myslím, že to je samozřejmě správná cesta, protože Německo nemůže.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Evropa. Vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam zástupce nebo viceprezident Říšské banky Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci.

0: Francouzi, Italové od Mussoliniho, prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, byli v obědvali, večeřeli v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného, a byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby, BIS, mimochodem ta zkratka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně měšec a kasička, úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují.
1: ETS 1, ETS 2, což je sice odvážný krok, ale české ekonomice by to obrovsky prospělo, protože přímý negativní dopad na naše HDP je 100 miliard korun, nepřímý stovky miliard korun. Ale zároveň bych se soustředil na příjmovou stránku. A já nejsem proto zvedat daně lidem. Prostě tam už není prostor. Ty lidi nemají kde dál brát z těch peněženek. Já jsem proto zavést nové sektorové daně na zbrojaře, banky a na velké technologické giganty. Zbrojaři díky té situaci současné vydělali 1000%. Takže 1% z obratu máš desítky miliard ve státním rozpočtu. Banky vydělali stovky procent. 1% z objemu aktiv máme to spočítáno na 80 miliard do státního rozpočtu. 80 miliard ročně. Hodně peněz. A ta digitální a dorovnávací daň u Google, Twitteru a dalších by nám přinesla nějakých 10 miliard. To znamená, jenom na příjmech bychom byli schopni získat třeba 150 miliard a na těch škrtech nějakých 150-200 škrtnout. A byl bys na vyrovnaném rozpočtu. Takže tohle já budu prosazovat. Mně se ten deficit vůbec nelíbí a byl bych rád, abychom ho dokázali ještě snížit.
2: Díky, Indro. Otázka od Jula. Podpoříte v prezidentských volbách občanského kandidáta? A proč? O tom už jsi mluvil. Asi bych šel
1: dál. Mluvil. Uvidíme, jak bude, jak dopadne ta dohoda, ale samozřejmě znova říkám, pokud by kandidoval někdo jako pan profesor Beran, tak bych neváhal, protože to je prostě takovýho prezidenta bychom si zasloužili. Opravdu.
2: To by byl majstrštěk, kdyby se ti povedlo Jirku přesvědčit. To bych opravdu koukal. Diváci, myslím si, že vy taky, že? Stanislav Domanský se ptá, jak vidíte vývoj vaší strany pro? Není na místě fúze s SPD, kde byste byl jistě silnou figurou?
1: Já už jsem to tady taky zmiňoval, já jsem jednoznačně pro konsolidaci a teď je otázka, jestli fúze nebo nějaký prostě spojení pod novou značkou, cokoliv, to je všechno ve hře, jo. Ale to klíčové je, že bychom prostě neměli tady mít 4 různý subjekty, protože fakticky, když se dneska na to podíváš, tak máme na 99,9% na všechno stejný názory. Jo. Tak nemusí tady být jako 4 předsedové a myslím, a 4 různý strany, které soupeřejí o přízeň voličů. Myslím si, že to, ta konsolidace ty národně konzervativní scény by nám slušela a že vytvoření něčeho, jako je AFD, nebo prostě FPE v českých podmínkách by nám strašně pomohlo. Takže jednoznačně pro konsolidaci těch sil jsem.
2: Diváci, napište, jste taky proto, nebo by vám to vadilo, protože třeba vidíte ty odlišnosti mezi těmito politickými stranami, napište nám, díky za sdílení. Iveta Grušková, proč se nemluví o doktorce Pekové, ptá se tě.
1: Já myslím, že se o paní doktorce Pekové mluví hodně, že je neustálým tématem vlastně ve všech možných konverzacích. A co se týče teď vlastně toho aktuálního, ty snahy odebrat to znalecké razítko, tak ono už to přišlo na podzim. Tehdy vlastně se psalo o tom, že podal ten Sálaj podnět a vlastně já jsem tehdy volal Soničce a říkal jsem mi, Soničko, prosím, já jsem připravený ti pomoct, bezplatně, nechci za to ani korunu, ale je potřeba se bránit, je potřeba tam napsat vyjádření. A jakmile napíšeme vyjádření, tak to dobře dopadne, protože já jsem přesvědčený, že prostě jako máš pravdu a že to není jako správný krok ti to razítko odebrat. Jo. A teď, když vlastně padlo to rozhodnutí, tak jsem znova Soničce psal a říkám jim, Soni, pojď mi prosím dát tu plnou moc, vyhrajeme to, uvidíš jako to. A ona, ty ji znáš dobře, takže Sonia říká, to je politika, tím já se jako nebudu špinit. Jo. Takže ona má to vnímání toho světa vlastně postavený na jiných pilířích, než ho máme my. A vlastně přesto, že jako jsem přesvědčený, že bychom vyhráli, tak prostě ona vlastně jako pro ní je to příliš nízko, než aby se tím vůbec jako zabývala. A jako z mýho pohledu je to škoda, protože jsem přesvědčený, že bychom to v rámci toho rozkladu vyhráli. Že kdybych podal rozklad, tak to vyhráme.
2: Vidíte to, diváci, tak máte odpověď přímo od Jindry. Díky, Jindro. Roman, kdy už konečně zaklapnou některému z největších zločinců bývalé vlády želízka na rukou?
1: Tak ono nezaklapla želízka, ale byla podána obžaloba v té bitcoinové kauze na vlastně Pavla Blažka, což byl ministr, tak to jako určitě byla vysoce postavená figura, ale souhlasím s tím, že celá řada dalších věcí ještě nepotrestána. Já jsem znám tím, že v té bitcoinové kauze jsem přesvědčen, že by měl být stíhán Zbyněk Stanjura, možná i Petr Fiala, zcela jistě Eva Rekrová, to prostě tvrdím a tvrdit budu. A musel by se vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku, co jsem tady dlouze rozebíral, že nechápu, a právě proto i vznikla ta vyšetřovací komise Dozimetru, to je její hlavní cíl, že nechápu, proč prostě zůstaneme na půl cesty a nesnažíme se odhalit ty konstruktéry celých těch zločineckých kauz, protože prostě zejména v tom Dozimetru jsme zůstali v půlce cesty a v bitcoinové kauze jsme taky jako to usekli tam, kde to useknuté být nemělo. A že prostě lidi v momentě, kdy vidí, že tady ta spravedlnost nedopadá na ty nejvyšší figury, tak se logicky cítí naštvaní, frustrovaní z toho, že se tady neměří všem stejně. Já bych si velmi přál, aby se to změnilo. Snažím se proto dělat maximum, ale nejsem ministr vnitra. No. To je složitá věc ani spravedlnosti. Byť teda musím říct, že za mě Jeroným Tejc jako dělá dobrou práci. A co jsem s ním mluvil, tak on sám jako nebyl vůbec šťastný, třeba z té Soni Pekový, takže to tam prostě udělal úřad, aniž by mu to řekl, a myslím si, že on jako na tom nenese sebe menší vinu. No. Takže, ale říkám, jako já jsem znám tím, že já jsem prostě radikálnější v těch věcech a určitě bych udělal kroky, které by velmi rychle přinesly nápravu nejenom ve stíhání těch lidí, kteří tady se dopustili těchto korupčních kauz, ale zároveň v nestíhání lidí, kteří se provinili jenom tím, že říkají jiný názor, než je ten jediný oficiálně správný, protože to mě štve strašně moc a já do dneška jezdím po těch soudech a tyhle lidi obhajuju, kteří jsou neustále stíhaní jenom za to, že říkají něco, co se někomu nelíbí. Naposledy jsem byl v Chebu, kde byl obviněný člověk za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině a skončil před trestním soudem, navrhovali mu podmínku, naštěstí jsem to vyhrál a státní zástupkyně se odvolala teda. A já jsem tam říkal, podívejte se, kdyby to mělo být trestný, tak to musí být trestný obráceně. To znamená, že by někdo řekl sláva Ukrajině, popel Rusku. Jo? Protože politika se do práva nemá montovat. Stíhali byste někoho takového, kdo by napsal sláva Ukrajině, popel Rusku? Asi ne. Tak proč stíháte tohohle toho člověka? To je prostě jasně politická kauza. A jsem rád, že teda včera soud rozhodnul o tom, že zprostil SPD obžaloby za ten plakát migrační, protože to je naprosto správný rozhodnutí a krok správným směrem.
2: Byl velký téma. Diváci, vnímáte to taky takhle pozitivně, nebo jinak? Napište nám a díky za sdílení. Jindro, jedeš, jak turbína, co se mi líbí, Mauti King, jaký názor máte na ruské teroristické útoky v Evropě? Ptá se.
1: Já jsem vždycky prostě na tohle to jako obrovsky skeptický. Mě v momentě, kdy já si pamatuju, jak dneska, když dopadly ty rakety v tom Převodově, a říkalo se, že to byly dvě ruské rakety. Dneska si to pamatuju. A dokonce tam bouchnul nějaký traktor, zemřel tam nějaký Polák. Všichni prostě ruské rakety, Putin zautočil, je to útok. V Polsku se svolávala bezpečnostní rada státu, aktivoval se tady pomalu jako článek 5 NATO, prostě obrovská hysterie. Jo. Jana Černochová psala na Twitter, že bychom měli tvrdě odpovědět Rusku, jinými slovy fakticky zahájit třetí světovou válku, úplně nesmysl. A nakonec vlastně jako za druhý den přišel Biden a řekl, a no ona to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. Zbloudila. A tím to vlastně celý zastavil, protože v Americe v tu chvíli jako nebyla vůle eskalovat ten konflikt. Ale co je vtipný, jenom dokončím, protože to je hrozně důležitý, pak určitě se doptej na cokoliv chceš. Ale ten vtip je v tom, že nad Ukrajinou operovalo letadlo AVAX se systémem AVAX, který umí detekovat odpálení a dráhu rakety prostě během jako v řádech desítek vteřin. A oni věděli, že odkud ta raketa vzlítla, že to nebylo z Ruska, že to bylo z Ukrajiny. Oni to věděli. A přesto nám lhali, jo, naprosto bezkrupulózně. A potom vlastně v loni vyšel rozhovor s bývalým polským prezidentem Dudou, který normálně v podcastu řekl, no my jsme věděli hned, že to není ruská raketa, že to je ukrajinská raketa. A tam normálně se zeptal a volal vám Zelensky, abyste se domluvili, že to hodíte na Rusko. A on říká, ano, Zelensky mi volal a žádal mě, ať to hodíme na Rusko. Jako, to přiznal polský prezident, Duda, bývalý, jo, že prostě Zelensky, který tvrdil všem do kamery, že to byla ruská raketa, že rozhodně nebyla ukrajinská, tak najednou prostě se ukázalo, že Duda potvrdil, že mu Zelensky volal a přemlouval ho, aby to prostě svedli na Rusko, aby měli záminku na vtažení, dokonce to nám řekl ten Duda, že to bylo za účelem záminky vtažení západních států do konfliktu s Ruskem. No tak prostě nám tady vědomně úmyslně lhali, aby prostě vyeskalovali celý ten konflikt. Takže já v tomhle těm věcem jsem obrovsky skeptický a říkám, ukažte mi důkazy. Ukažte mi důkazy a ne prostě jenom to, že to někdo jako napíše. Já jsem právník, já chci vidět tvrdý důkazy, že tomu tak bylo, protože prostě už jsem velmi, velmi poučený z toho, co jsme tady zažili, kdy prostě nám naprosto bezkrupulózně lhali do očí jenom proto, aby si vyvnutili nějakou reakci veřejnosti, která by byla prostě zdrcující pro Evropu.
2: Ty jsi v podstatě odpověděl, takže nemusím se ptát, díky Jindro za tvoji odpověď. Diváci, taky napište nám, jak vy v tom čtete. Máte obavy z ruských teroristických útoků, sledujete to, nebo naopak, jak to máte to nastavené, tak jako tady Jindra. Napište nám, děkujeme za sdílení. Co si myslíte o spolku Svatopluk a jejich myšlenkách na takzvanou změnu režimu, Jindro?
1: Já se Svatoplukem velmi úzce spolupracuju, konec konců šéf ústecké větve Svatopluku Honza Skalický za nás kandiduje do Senátu v Děčíně, takže mám tam velmi blízký vztahy s Michalem Semínem, s Petrem Drulákem, s Ilonou Švihlíkou, Tomáš Doležal, vlastně poslanec SPD, členem Svatopluku, takže z mýho pohledu je to velmi jaksi potřebná organizace, která se snaží právě jednotit tu naši národní scénu odprava doleva, což je jenom dobře, že to je prostě platforma, kde vedle sebe sedí lidi z SPD a zároveň se stačilo. To je, jako myslím si, že minimálně bavit bychom se spolu jako měli. A ta změna režimu, já jsem vystupoval na několika přednáškách, takže je to velmi složitý téma, obrovský komplexní téma. My jsme diskutovali vlastně všechny ty možnosti toho, co by se muselo udělat, ale teoreticky je to super a já to jako podporuju. Mnohé změny by třeba ne úplně v dílčím souhlasím se vším, ale na druhou stranu je tam jeden obrovský problém a to je, že v současné jako společnosti a společenském nastavení je to nerealizovatelné. Lidi se bojí velkých změn, lidi nechtějí prostě prudký pohyby a dokud mají jako svůj dům, svoje auto, můžou je dvakrát ročně na dovolenou, tak prostě žádný prudký pohyby nebudou. A já jsem měl možnost mluvit v Maďarsku s Javierem Millejem, s prezidentem Argentiny. A to je právě takový jako podobně člověk nastavený jako já. A on říkal, hele, já jsem byl taky jako totální dezolát, mě všichni nesnášeli, měl jsem minimální podporu, nebrali mě do televize persona non grata. No a v momentě, kdy Argentina začala mít inflaci 200% a některý měsíce dokonce 40% za měsíc, tak říká, tak v tu chvíli najednou všichni řekli, hele, kde je ten Milej, toho potřebujeme, ten je jediný, kdo to tady může dát dohromady. Takže ono občas, aby vlastně nastala ta klíčová změna, tak si ta společnost musí hrábnout na dno. A tady u nás to vlastně ještě nenastalo. V Německu právě proto AfD už je u moci, protože tam už se tak spálili s tím Green Dealem a s tou migrací. Jo? Že u nás pořád, když jako my varujeme před tou migrací, tak ty pravdoláskaři říkají, vy strašíte. V Německu už to nikdo říct nemůže, protože tam už to prostě dnes a denně zažívají.
2: Jindro, my jsme na konci, poslední otázka, závěrečná. My diváci, nestihli jsme všechny. Vybral jsem otázky, které měly nejvíce hlasů v anketě, tak věřím tomu, že to pochopíte a že jste zároveň svoji odpověď dostali, protože Jindra opravdu velkoplošně odpovídal na mnoho témat tady, Jindro, za což ti patří velké poděkování. A k závěru, nestáváte se dnes nakonec tím establishmentem, proti kterému jste bojoval? Jak to vnímáš, Jindro, s odstupem let? Ta tvoje cesta se vyvíjí, já sám i sleduju to, jakým způsobem ty retoricky zvládáš situace, jak se stavíš k různým tématům. Seš více tím establishmentem? Cítíš to někdy na sobě? Vnímáš to, že už někdy mluvíš až příliš jako podle škatulky, nebo...
1: Já si to nemyslím, já si myslím, Tome, že já mluvím furt stejně. Jako podle mě lidi, kteří mě sledují těch 6 let, tak jako musí vidět, že já mluvím... Dokonce bych řekl, že některé věci mluvím ještě jako tvrdčejc, než jsem mluvil dřív. Nicméně, co se týče vlastně toho, abychom dosáhli nějaký změny, tak tu změnu neuděláš jinak, než když seš vlastně uvnitř toho systému. Jo. Prostě pokud někdo směřuje ke změně v současné době, tak je to Německo a Francie. A proč? No protože AfD a protože Le Penovci. A kdyby prostě se to snažili dělat mimo ten systém, mimo ten establishment, mimo toho, aby kandidovali ve volbách, aby se prosazovali v Bundestagu a v rámci prezidentských voleb ve Francii, tak prostě nikdy nedosáhli toho, že dneska mají většinou podporu obyvatel, nebo jsou, co se týče preferencí, naprosto dominantní jak ve Francii, tak v Německu. To znamená, ono to nejde změnit zvenku. Ono to nejde změnit zvenku. Ale já vlastně ty změny, které jsem hlásal, které mám v programu, který je napsaný od roku 2022 na stranapro.cz, tak je pořád stejný. Já jsem tam prostě nezměnil, nebo my, jako doplnili jsme ho o nějaké detaily, ale z hlediska těch základních principů jsme nezměnili ani čárku. Je to suverénní Česká republika, bezpečná Česká republika, bez migrace, bez adorování Bruselu a poklonkování Bruselu a Ukrajině, bez poklonkování komukoliv. Sebevědomá Česká republika s jasným ekonomickým plánem, který nebude postavený na tom, že budeme neustále odírat naše lidi a nechat je platit nekřesťanské ceny za energii, za potraviny, za všechny další věci, ale že vlastně vystřihneme nový moderní stát, který bude mít daleko nižší náklady z hlediska prostě všech možných nesmyslných agent byrokratických, které jsou zbytečný, který bych zrušil druhý den, který bude prostě spravedlivý a který bude státem taky svobodným. Jo. Ale všechno začíná u té ekonomiky a my máme skvělý plán na to, jak prostě fouknout do plachet české ekonomice, českým podnikatelům a zároveň vlastně neublížit zaměstnancům a důchodcům. Jo. Není to prostě řez na důchodech, ale na tom, že musí začít platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu, musí začít platit velké firmy. To je, tam nám ty peníze utíkají, utíká nám 1 000 000 000 korun do zahraničí každý jeden rok a velké firmy prostě neplatí férový díl na nákladech tohoto státu. Ten základní princip je přestat sahat do kapsy lidem a začít prostě se bavit s těma velkýma korporacema a nastavit tady takové podmínky, aby platili prostě férový podíl. A klíč je prostě ozdravit podnikatelské prostředí, protože tady v současné době kdokoliv je OSVČ nebo má firmu, tak by zasloužil jako nějaký řád za odvahu. Ta legislativa je tak složitá, přebujelá, daňový předpisy totálně nerozumí. Jo. Já zavolám na finanční úřad a říkám, prosím vás, jak máme účtovat tohle? A oni mě řeknou, to my nevíme. A říkám, aha, a kdo to má vědět? No to nevím, to neví nikdo. A říkám, aha,
2: to má vědět Jindra Reichl.
1: No a říkám, a když to bude pak blbě, tak oni řeknou, tak vám dáme pokutu. A říkám, tak děkuju za pomoc, to jste mě udělali radost. Jo. Takže zrušit byrokracii, snížit daně. Naopak, já bych snižoval daně. Jo. Irsko, můj vzor, Irsko má korporátní daň 12,5%, hospodářský růst 12,2% a má přebytkový rozpočet. Ne, že deficit 389 miliard, přebytkový rozpočet. Na obranu dává 0,2% a není nebezpečnou zemí, který by jako neměla žádnou obranu. Takže prostě tohle je ten cíl, že v momentě, kdy budeš zvyšovat daně, tak tu ekonomiku jenom uškrtíš. My musíme ty daně snížit a naopak zavést nový sektorový daně od těch firm, které tady vydělali 1000% a budou vydělávat 1000%. A je to v pořádku, že vydělávají 1000%. Ale musí se prostě podílet větším dílem na nákladové stránce nebo respektive příjmové stránce státního rozpočtu.
2: Je to závěrem i velký téma asi do debaty, protože jsou tady zástupci nebo zastánci tohoto řešení, o kterém mluvíš, a zároveň velký kritici. Zase se tím dostáváme k tomu řízení ekonomiky.
1: Komu ale možná poslední větu, Tome, ať nevymýšlíme kolo. Jo? Bylo v Evropské unii bylo 5 zemí, které mělo obrovský ekonomický problémy. Jo? Vysoký zadlužení, fakt jako, že na hranici bankrotu. Těm státům se říkalo PIX, jo? S dvěma I. Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Gríz a Španělsko, Spain. Jo. 4 ty státy šly cestou zvyšování daní a snažili se prostě vybrat víc. Jediný to Irsko šlo proti a řeklo, my ty daně snížíme. Jo. Dneska je Irsko o parník především a ty ostatní státy jsou pořád v obrovských ekonomických problémech, akorát se o tom nemluví, přestalo se mluvit. To není, že řecký problém zmizel. Ono se o něm přestalo mluvit, aby prostě se německé banky, které dluží obrovské množství prostě řeckého dluhu, nedostali do problémů. Takže prostě jenom jsme to téma vymazali. Ale prostě tady to máme, přímo před očima. 5 států, 4 šli cestou zvyšování daní, 1 šel cestou snižování daní. Jednoznačně vyhrál a uspěl. Jo. Pojďme to zopakovat, nevymýšlejme kolo.
2: Konec konců moje máma tam je, v té zemi, a je tam velmi spokojená. Tak diváci, možná to posuďte sami podle svých zkušeností. Jindro, o tomhle by se dalo ještě povídat dlouho.
1: No, hodiny.
2: Vím, že máš nabito, vím, že tě to téma baví, tak třeba zase příště, diváci. Pokud byste si přáli pokračování, dejte vědět, já jsem teďka v Malajzii zhruba do listopadu, protože pak odjíždím na poušť, když tak mrkněte, kdo byste chtěl letět s námi, nebo jet se mnou se Sandrou, chvilku se odpojit, odpočinout, zažít Exupéryho poušť, Duny. Tak pojďte případně Indie. Jindro, důležitý pro tebe. Zmiňoval jsi to párkrát, senátní volby, máte své kandidáty v pročku, dal jsem vám odkazy dolů, diváci, koukněte na web, prostudujte si to. Pokud vás někdo zaujme, víte, koho volit, tady Jindra by ještě o nich mluvil, akorát Jindro, krátí se nám čas, tak já to trochu urychlím, protože mám ještě...
1: Úplně jednoduše, Milan Loprajs, Ostravsko, obvod 72, fantastický kluk, všichni ho možná znáte z hovoru z Radhoště, neuvěřitelně čestný, poctivý kluk, ruku do ohně za něj. Honza Skalický, Děčín, člověk, který dělá dlouhodobě vodu, je právě ve Svatopluku a člověk neuvěřitelně pracovitý. Hinek Beran, Trutnovsko, to je člověk, který ho určitě znáte i tady od Tomáše, člověk, který je hlavní tváří boje proti výstavbě větrných elektráren, proti které se snaží bojovat celá naše strana pro, považujeme to za naprostý zlo a já osobně bych okamžitě udělal embargo na výstavbu větrných elektráren v České republice kompletně, jako má Francie. A pan doktor Šorna na Příbramsku, který není tak celorepublikově známý, ale je tam jako velmi, velmi váženým lékařem, člověkem, který tam desítky let léčí svoje pacienty, učí na školách, trénuje fotbalisty, obrovský poctivý kluk. Za všechny ty 4 lidi dávám ruku do ohně a máme i zajímavý kandidáty v komunálu, v Havířově Martin Gara, v Liberci Lenka Tarabová a tak dále, a tak dále. Takže pojďte nás podpořit, já vám můžu garantovat, že lidi, kteří jsou v pro, tak dělají politiku srdcem, ne zištně, protože to by byli v jiné straně, kdyby to chtěli dělat zištně. A opravdu jako za ně ručím, svoji vlastní hlavu.
2: Tak diváci, rozhodnete vy, dejte nám vědět, jak se vám rozhovor líbil, co si odnášíte z rozhovoru, co vás inspirovalo, s čím souhlasíte s Jindrou, co zase vidíte naopak jinak. Děkujeme vám především za sdílení, díky tomu se další lidé zapojují a říkají nám své názory a to nás baví. Mě to baví vždycky číst a sledovat tu debatu. Děkuju vám za to, Jindro. To je velké poděkování za tvůj čas, přes tvůj nabitý diář. Musím říci a potvrdit, že pokaždé, když se s tebou spojíme, tak opravdu dáváš prostor alternativním médiím, což je úžasný. Nestalo se nám, že by se s tebou nedalo domluvit, což nemůžu říct o všech politicích. Některé politiky jsme tady měli často předtím, než byli zvolený. Už je tady dneska nevidíte, my je zveme. Tak abyste jenom věděli, toho si velmi cením, Jindro, na tvým přístupu, že je opravdu konzistentní. Přeju ti všechno dobrý, pokračuj dál, ať se ti daří v tvojí práci a diváci, opatrujme se a jdeme. Těším se na vás zase v dalších relacích. Jindro, vše dobré.
1: Já moc děkuji za pozvání, Tome, a samozřejmě k tobě kdykoliv rád přijdu. Já jsem to slíbil už tenkrát, že až jednou ty mainstreamové média povolí a budou mě muset brát, takže nezanevřu na ty, kteří mě dávali příležitost od začátku a ty jsi byl jeden z úplně prvních, takže k tobě kdykoliv si budeš jenom přát. Moc děkuji za pozvání, vážím si toho a přeju všem divákům co nejvíc zdraví a štěstí, protože všechno ostatní už si dokážeme zařídit sami. Mějte se hezky.

0: No a vítězství AFD v německé zemi Sachsen-Anhaltsko teď proberu společně s mými hosty. Ve studiu je se mnou poslanec za SPD, předseda pro Jindřich Reichl. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání a hezké dopoledne všem divákům CNN Prima News.
0: A ve spojení jsme také s poslancem ODS Petrem Sokolem. I vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane Sokole, začnu u vás. Co ve vás vzbuzuje vítězství AFD, takto razantní vítězství, téměř 44% v Sasku a Anhaltsku? Vzbuzuje to ve vás nějaké obavy?
2: Tak obavy to ve mně každopádně vzbuzuje. Já myslím, že nikdo v České republice nemůže mít radost z toho, když, i když jsou to dílčí volby, ale přesto v německých volbách vyhraje německá nacionalistická strana. Je to strana, jejíž vrcholní představitelé neváhají nazývat třeba památník holokaustu v Berlíně památníkem hanby, mluví o tom připomínání si holokaustu jako o hanbě, nebo říkají, že se pohled na druhou světovou válku v Německu musí o 180 stupňů otočit. To říká Björn Höcke, jeden z lídrů východoněmecké AfD ze sousedního Durinska. Takže samozřejmě to ve mně vyvolává obavy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten úspěch AfD je způsobený chybami německých politických stran, které vládly doposavat. Je vidět, že ty stále širší koalice proti AfD nezabírají a ty strany, které nejsou extrémní jako AfD nebo Die Linke, tak budou muset přijít s nějakými změnami, aby zabránili tomu, že extremistická AfD se dostane do vlády i třeba na celostátní úrovni. Hmm.
0: Pane Reichle, Tomio Okamura měl z vítězství AfD radost, přesto slyšeli jsme tady některé poměrně ostré výroky, jako že třeba je třeba otočit výsledek druhé světové války o 180 stupňů. AfD také poměrně často otevírá téma Benešových dekretů, tak vy jako Čech z toho nemáte obavy?
1: Podívejte se, co se týče Benešových dekretů, tak tady já naprosto souhlasím s výrokem bývalého prezidenta Václava Klause, že se nejedná o česko-německý problém, jedná se o česko-český problém. AfD s tím nemůže hnout ani o centimetr, pokud my sami tomu nedáme souhlas. A já v tuhle chvíli chci jasně říct, že za SPD, za PRO je tahle otázka naprosto kategoricky uzavřená a nehodláme ani od centimetrů vstoupit a vůbec o tomhle tématu jednat. Problém je tady u nás u části českých politiků, kteří tady vítají sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, kteří rovněž chtějí revizi Benešových dekretů. Takže pokud my jako Česká republika budeme jednotní v rámci té politické reprezentace, tak s tím neudělá v Německu vůbec nikdo nic. A já bych chtěl jenom opravit jednu věc, nebo možná uvést na pravou míru. Tady se neustále říká, že německá kontrarozvědka označuje AfD za prokazatelně extremistickou pravicovou stranu. Ale už v únoru tohoto roku rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem v Německu, vydal předběžné opatření, kde toto označení zakázal. Zakázal to jak úřadu pro ústavu, tak i právě té německé kontrarozvědce. Dokonce to vyšlo v českých médiích. To znamená, to, co se neustále tady opakuje jako mantra, tak soud v Německu zcela jednoznačně označil za nepravdivé a zakázal toto označení používat. Takže bych byl rád, abychom skutečně, jak si říkali, ty věci naprosto objektivně. No a co se týče toho hodnocení, no tak AfD vyhrálo z jednoho prostého důvodu, protože prostě hájí zdravý rozum. Jde proti Green Dealu, jde proti migraci, jde proti tomu, co v Německu představuje CDU, co v Německu představuje sociální demokracie a jde proti tomu, co u nás představuje ODS, co představuje STAN a další. A já jsem moc rád, že Petr Fiala tedy tam napsal, že už je na čase přestat nálepkovat, že to nikam nevede, že to vede k vítězstvím těchto stran, protože přesně to opozice dělá velmi často i vůči mně, já se tomu vždycky jenom směju, ale tady je jasná ukázka toho, že to prostě nefunguje, že my tyto strany, které prostě hájíme zdravý rozum, které hájíme proti bruselský směr, budeme daleko v budoucnosti úspěšnější, protože prostě a jednoduše Green Deal, migrace jsou věci, které žádný normální člověk nemůže podepsat a nemůže chtít.
0: Ano, vy jste zmínil Petra Fialu, tak my si to teď pojďme připomenout. Slabost a chyby poražených stran nejsou podle bývalého premiéra Petra Fialy dostatečným vysvětlením toho, proč tak v Sasku-Anhaltsku pohořeli. Dodal, že je potřeba konkrétnější vysvětlení.
3: Chci zpochybňovat jednoduchý výklad, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran. To říkají všichni, ale to dnes vůbec není dostatečné vysvětlení. Je v tom navíc i kus sebemrskačství, které vede k ještě větší slabosti a posiluje ty druhé. Čím dál více si to uvědomuji. Zůstávat u tohoto jednoduchého a nesprávného nebo minimálně nedostatečného vysvětlení nakonec povede k ještě větším porážkám a problémům.
0: Pane Sokole, teď se obracím na vás a možná ještě zareaguji na to, co tady řekl pan Reichl, že AfD hájí selský rozum v Německu. Vnímáte to tak, nebo jaký signál vlastně dali voliči v Německu právě tím, že hodili svůj lístek AfD?
2: Tak byl to určitě protestní hlas, to asi nikdo nemůže zpochybňovat, kdo má selský rozum. Já jenom nevím, jestli selský rozum si pan Reichl představuje tak, že se na setkáních AfD v Sasku-Anhaltsku pravidelně skanduje Sieg Mund v takové konotaci, aby to trošku připomínalo Sieg Heil, protože ten, kdo vyhrál ty volby za AfD, se jmenuje křestním jménem Sieg Mund. Tak tohle si připadá někomu jako zdravý rozum, tak mě tedy ne. A neodolám tomu, abych vlastně tady znovu necitoval ten výrok Donalda Tuska, který řekl, že v Polsku, a já myslím, že v České republice je to podobné, že z vítězství AfD může mít radost akorát, když to řeknu diplomaticky, hlupák nebo kolaborant. A na jednu stranu si tady pan Reichl a jeho kamarádi z SPD stále říkají, jak musíme bránit revizi druhé světové války a objímají se s ruskými nočními vlky, putinovskými motorkáři a říkají, bráníme odkaz druhé světové války. Ale pak se tady radují z vítězství AfD. Já jako nespochybnuju to, že to vítězství bylo způsobeno chybami německých demokratických stran. To je očividné. Ale přece to neznamená, že když někdo dělá chybu, takže musíme na základě toho jako chválit AfD a říkat, že to je zdravý rozum. No není. To je strana, která chce vyvést Německo z EU, chce ho vyvést z NATO, chce ho vyvést z eura, chce, na což můžeme mít jiné různé názory, ale i to je třeba říct, chce zrušit Schengen, což je naprosto proti zájmu České republiky. A pan Reichl tady tleská prostě politice, která je proti České republice. A halí to do nějakých ideologických floskulí o zdravém rozumu, antibruselismu a tak podobně. Ve skutečnosti tady chce nahrávat německým nacionalistům, protože jsou to jejich kamarádi, oni se spolu kamarádi v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. A z toho důvodu já myslím, že by si už konečně měli voliči jako udělat jasný obrázek o tom, jakou politiku u nás SPD zastává a s kým se kamarádí. Oni stále nevědí, jestli jsou jejich větší kamarádi AfD nebo strana Vladimíra Putina. Takže tohle to je prostě...
0: Nechme reagovat. Pana Reichla. Nechme teď reagovat pana Reichla, zaznělo toho poměrně hodně. Tak...
1: Já mám moc velkou radost, že se pan Sokol nepoučil a v tom nálepkování pokračuje dál, protože tohle vás přesně povede do politického suterénu. To je přesně to nálepkování s těmi kamarády, Putinem a tak dále. Vy prostě nic jiného neumíte, vy jiný program nemáte, takhle prohráli v Německu, nestupujte mi do řeči, já jsem to taky nedělal. Takže takhle nálepkovali CDU, takhle nálepkovali FDP a SPD v Německu a proto v Sasku dopadli tak, jak dopadli. Vy jste nepoučitelní a já z toho mám radost. Já z toho mám obrovskou radost. Pokračujte v tom, povede vás to k totální prohře, stejně jako v tom Sasku a Anhaltsku. Za druhé, co bych chtěl říct, AfD je rovněž demokratická strana. To znamená, jak si je rozdělovat na demokratické a nedemokratické, to zase to je úplně mimo. Prostě vyhrála demokracie. Lidé si zvolili, Pane Sokole,
0: Když budete hovořit takhle přes sebe, tak z toho především nebudou mít nic diváci.
1: Buďte disciplinovaný, já jsem vám nestoupil do řeči ani jednou a fakt se to nedalo poslouchat, to, co jste říkal. Tak fakt

0: se zásadním způsobem zreformovala, anebo aby zanikla, protože v současné době úplně vykolejila a stala se naprosto šíleným nástrojem na prosazování totalitních praktik zelených šílenců a sociálních inženýrů, kteří tady prostě ničí Evropu migrací a zelenou dohodou. Ano, pro tohle všechno jsme a proto samozřejmě AFD fandíme, ale ještě jednou zopakuji jasně, co se týče Benešových dekretů, tak na rozdíl od stran tě takzvané nebo pětikoalice, v současné době pěti opozice, které prostě podporovali sjezd studentoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, který chce revizi Benešových dekretů, tak my se o téhle otázce nebudeme bavit a AFD jsme to dali jasně najevo. Tohle není vůbec pro nás otázka, ale co se týče jaksi posunu Evropy, která zcela jednoznačně znovu získává zdravý rozum a chce porazit Green Deal a chce porazit migraci, tak je jenom dobře, že AFD vyhrálo a já doufám, že tenhle trend bude pokračovat i ve Francii a především v České republice.
1: Tak tato debata se nám trošičku rozjela, nicméně čas nás bohužel tlačí, více už nestihneme, určitě se tomu budeme věnovat v dalších vysíláních. Mými hosty byli poslanci Jindřich Reichl za SPD, předseda PRO a poslanec ODS Petr Sokol. Pánové, díky moc oběma za vaše komentáře.
0: Děkuji za pozvání, hezký
2: den. Děkuji, jsem rád, že pan Reichl přiznal, že chtějí vystoupit jako vládní strana z EU a z NATO. To já myslím, že
0: asi neumíte poslouchat, tak, pánové, protože já jsem jasně řekl, že chceme...

0: Vítejte ve věštírně, v klidu se usaďte, otevřete si chipsy nebo popcorn, nalejte si pivečko do sklenice nebo dva decánky vínečka a zaposlouchejte se do budoucnosti našeho světa. Píše se rok 2026 a lidstvo je rozděleno na dva základní druhy. Těch, kteří tlačí, a těch, co se vezou. Kdo se veze, nerad sleze. Ten, kdo tlačí, sotva stačí. Ti, co se vezou, nabírají rychlost a u neznámého cíle jim hrozí impact, čili srážka s realitou, což nastane za zlomek vteřiny. Ti, kteří tlačí, z posledních sil už klopítají a zanedlouho se jim podlomí kolena a padnou k zemi, kde se i oni povětšinou potlučou o tvrdou skutečnost. Celý svět pak na chvíli zmlkne, kdo přežije, ten pochopí, že od této chvíle je všechno jen absurdní minulostí. I přechytralý bude tápat stejně jako blbec, a z dálky se ještě nějaký čas ponesou do zvuky té rány, co školila šílenství. Ptám se tě, hrnečku, s obsahem vývaru budoucnosti, co Čechy čeká, co je čeká a co nemine. Pověs mi ozvěno z hrnce, pověs mi pravdu o naší budoucnosti.
1: Hradní svatopavlovský Bělovous na Prdlavce, v čele Stuříny na dalších Prdlavkách, projíždí jednostopě Čechy a zanechává za sebou vůni svých dekoratérů. Pán vyhaslých komínů a studených pecí, markrabě děl, kulí a dynamitu, má být navždy vládcem země, však poddaný jiné vládě, která český rod pere a ždímá až do samého vysušení. Stále je mnoho Prdlavek, co se ve flanelu vzhlíží, co vůni plechové zadnice dýšou a sní omazlení s gumou nebetyčnou v loži pelešivé.
0: Prosím tě, můžeš to říct nějak srozumitelně, aby tomu lidi rozuměli? Nikdo není zvědavý na ty tvoje archaické jinotaje. Mluv jako v české hospodě. Na rovinu, bez příkras a vyhýbání.
1: Dobře tedy. Všichni už více či méně tuší, že dochází peníze. Ekonomika jde ke dnu. Levné energie byly zatípnuty a naši vládci se před časem přidali k loupeživým idiotům, kterým už zbývá jen rozpoutat válku.

Drangnach Osten se ovšem nekoná, ale proti vlastním národům můžou zasáhnout. Všichni ti hanební zlotřilci, spojení v tom hvězdičkovém kruhu Evropy na modrém podkladu, co zadusili kontinentální průmysl, zaplavili Evropu migrující masou, rozházeli všechna aktiva na válečné dobrodružství s Ruskem. Ti všichni sází na novou totalitu. Naopak všechny životaschopné firmy emigrují do nově vznikajících center rozvoje budoucnosti. Evropa už produkuje jen žlučovité zvratky jako signály vlastního zániku. Pod vládou tyranů občané v elektronickém poddanství pozbydou možnosti svobodně nakládat se svým majetkem a stanou se definitivní položkou, o které rozhodnou tvůrci umělé inteligence a nesoucitní roboti. Neschopnost splácet své závazky odsune rodiny před dveře jejich hypotéčních nemovitostí a robotičtí exekutoři nebudou mít ve svém programu kódy pro slitování. Stejně tak policisté s exteriérem uniformovaného Terminátora se nezastaví před jakoukoliv brutalitou v případě odporu, jakož tak i robotičtí vojáci. Nastane citelná chudoba, která však udrží evropské otroky ve schopnosti pracovat. Asijští tygři se spojí v průmyslové a ekonomické monstrum a čínský drak zastíní oblaka, aby rozsvítil své lampiony a všichni se naučí jedinou píseň.

0: vyprával to už náš děd, že jednou a vládnem svět. Ví to každej malej jarda, že už nás je míní jarda.
1: Dobře, dobře. Nemáš pro lidi nic pozitivního?
2: Mám.
1: Tak sem s tím, pro boha.
2: Jestli chcete mít klid před vším, co vás čeká a nemine, kupte si akvárium a rybičky. Zrušte televizi, odložte mobily a počítače a dívejte se na ta malá vodní stvoření, jak je jim úplně jedno, co se tu děje. Jakmile se vcítíte do jejich situace, začnete se chovat stejně jako ta rybička a budete neobvykle šťastní jako celé akvarijní prostředí kolem vás. Dokud nevypnou elektriku a vy zůstanete bez kyslíku. Jako ozvěna budoucnosti jsem se právě vyčerpal. Jdu se podívat do roku 3891. Až budu na příjmu, ozvu se.
1: Nazdar. Je to patálie. Víc se k budoucnosti v tuhle chvíli nedozvíme. Ale držte si klobouky, bude to jízda. Já už jsem se taky unavil. Jdu si hodit šlofíka, tak zatím, přátelé. A učte se čínsky. Zajtěn.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný. A tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplní panem Pěkinem, na kterého nevyzbyl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A taktéž, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu a nám věřte. Ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení, takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer, by to ještě zvoní jednou, dobrý.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Ano. Už tak by to mělo být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde, vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky odjinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdablovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch. Tady to se zmažu, nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun. Asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
1: Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans. A ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování vlastně, nebo ten jeho let, to letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito v přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž, a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, jakýkoliv britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony z novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
1: Já na to navážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
0: Tak. Dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny, američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace, Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s podstami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prýmírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan-T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy.
1: Tak asi no tak oni, oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině. To znamená, že už si představují, už si vykolíkovávají nějaký prostor, kam by jako ustoupili. Zřejmě. To je taková jako první taková záležitost a pokud jde dál, uvidíme, jak se bude dál dělit nebo nedělit upravovat mapa Evropy a kdo vlastně si nechá, aby se vlastně na to jeho území vstoupili a odtud začali zase dál jako pokračovat v boji a stříleli, protože dokud, když tam střílí britskými raketami, je to z ukrajinského, takzvaného z ukrajinského území, ono to všechno, Ukrajina žádné nemá, ono to všechno na ruském území, protože Ukrajina žádné USN přihlášené nemá, ale o to odhledněme teďka. Prostě řekněme z ukrajinského území, tak i ty Rusové se tady tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím vzkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že tedy ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jak se tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako je, asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska. Je otázka, jak dlouho. Ale to je všechno. Ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak taky se mě k ničemu nedonutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
0: Tak, dále se koukneme na, tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimíroviče s Kašnerem a Vitkofem. Blablabla. Trump tedy uvedl v pátek, že Vitkof a Kašner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž, A co tady máme? Možnost, že Vítkov a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž oznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Vítkova, kteří se účastnili trilaterálních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý, pan Kašner a Vítkov, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruského, tak to už je asi všechno k tomu.
1: Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco přes 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou. Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o 2 věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda investovali jejich podnikatelé peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledků ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo, kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsly teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam. Takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odlétali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně o třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vítkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat tedy nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdí s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl. Prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, vím, že Rusové řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je, jako, to je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to NATO a ty Američané, že na té Ukrajině dostali nakládačku, když to řekneme jako lidově, takhle to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě je v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Jinak si tam šéf chersonské oblastní vojenské zprávy Oleksandr Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin, tak já, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze, nebo první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje tedy, nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
1: Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří o masivním úderu 30. srpna, který paralyzoval týl ukrajinských ozbrojených sil po nečekané katastrofě u Kyjeva. Ta zpráva je z 31., to znamená z pondělka. Je to v pořádku, protože tyto zprávy jsou za poslední týden. Takže tady vlastně jde o to, že v noci 30. srpna teda zasáhly ruské kombinované územní údery v centrální východní jižní oblasti Ukrajiny a ruská armáda použila aktualizovanou taktiku roje s využitím úderných dronů Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu to 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Tady pak je dál, je tady jako které klíčové uzly a tak dále, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tady to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pjakin, který jako, tady jako namítal, že se co to je za válku, když je vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, a tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikla nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny Sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti. Útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašorovce v Charkovské oblasti a síly Střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18 pardon, kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahidy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash a odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500 a to je velmi, nebo jeho, tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou unii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba, ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý, ještě jsem to projel celý tu zprávu.
1: Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si to udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jak ho nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jak ho skopával asi ze vzduchu, neumím si to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili tyto přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka z toho tam sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to opravdu, že to přilítlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic připomávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici, na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kde teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být ta zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti, co teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nebíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk je v sevření, Rusové obchází Konstantinovku i Družkovku a jsou jenom 7 kilometrů od letiště, míněno teda Kramatorskou samozřejmě. A jinak tedy ten bývalý ukrajinský ministr obrany Michal Fedorov, který před pár dny se stal poradcem italského ministra obrany, neuvěřitelné, a který kvůli rozsáhlému korupčnímu schématu, tak ho doma vyšetřují orgány činné trestním řízení, tak klidně cestuje do zahraničí. Teď zahájil pracovní cestu do Washingtonu. Tam se plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne. Tady. Takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té doněcké oblasti směrem na Kramatorsk východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je myslím chyba, že ten Konstantin Mašovec, myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Dobře, dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů, 4,5 tisíce latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěli přitom monstrózní prýto ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž kročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasiatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik, to nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatý prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
1: Já bych se tady na chvilinku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbiců. Oni říkají latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbíci. A ty Kolumbíci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde v těch, tam někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže se ho jich hodně nechalo tam nalákat a oni potom padnou. Oni, protože takové ty války, to oni vůbec jako nezažili, to si neměli představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně, a jenže oni tam jdou zřejmě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. Jo, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom věděli, tak prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl, že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk to je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako, to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam, to, tam dokonce oni ten klášter obléhali, Ukrajinci, a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý mnich tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postav na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje proslula, tou takzvaná pravoslavná lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický úzel. Takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a, jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu, teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
0: Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý okolíčení Orechova na Záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Egorovkou, nebo Egorovkou asi. Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací úzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB bomby a ruské FPV drony, které zneumožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož tak uvidíme.
1: Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byl tam nějaký mrtvý dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy ta GUR nebo GRU by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Stěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho rusko-dobrovolnického sboru, jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GUR, nebo spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt i teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí. A všichni jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já na ní tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
0: Tak, už jsme to asi zaslechli, samozřejmě všichni začali řvát to, ty ošklivý Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Alexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zinscenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
1: Ano.
0: Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
1: Ne, ještě máme celou jednu složku.
0: Jo, aha.
1: Ještě dobře, celou jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
0: Devítka.
1: Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských ozbrojených sil se zhroučila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Svatogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Liman. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa, no, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti týhové logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin, tak ty skupiny vojsk působili jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnili si pozice vlastně podél celé linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavně logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy protiútoky ukrajinských odražených útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé síle a obrněné technice, všechny dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a Krab. Jinak operace dále tam protizdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů, které se pokoušeli zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovsku už probíhá. Sumský směr, Kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. A takže, jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu Kyjevu, tak se neustále stavuje, ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. Ty lidi tam někdy přijde úplně jako zmatení a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
0: Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla vzájmy západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanónů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo, jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu. Nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Takže Valentin Grigorov, dámy a pánové.
1: Z hlediska Ukrajiny jako a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom navezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané. Byli tam Chazaři, byli tam Slované, byl tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven. To se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když do toho strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí je pryč. To se nedá jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Witkoffem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkají rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez výsledků, protože Rusko se zachovává svůj úderný potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slaviansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzývá tu jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat nechce přestát, a ti, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby

0: čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobili Bugájovku, Prikolotnoje a Olchovacku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. Jo? Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami, jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje, a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači. Kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
1: Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují, místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako poprvé víře. Pojďme dále, ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomorské přístavy, jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela s plochou dráhou letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomorské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utržet krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalo na Ukrajinu ekonomické obléhání, protože stále více lodí váhá s připlutím do ukrajinských přístavů. To je logické, a pak se bojí napadení a zničení a potopení a tak dále. A rychle se rozšiřující používání ruských střel s plochou dráhou letu S-8000 Banderol přispívá k dramatickému zhoršení bezpečnosti ukrajinského černomorského pobřeží, přičemž opakované útoky stále více naruší obchodní lodní dopravu a provoz přístavů, jak píše dotyčný časopis, čili Military Watch magazine. A Banderol je obzvláště významný, protože kombinuje schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhou letu s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten Banderol, což vlastně jmená v překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhou letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronstadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký troub a skládací křídla, což umožňují nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou H-101 nebo Kalibr. A tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km. A rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska je možné. Jinak teď jsem tam zahlídl nějakou zprávu, že

0: Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak dále se koukneme na ruské systémy. A to je zase sbírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady, asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR. Zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku. Ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač se bráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřelovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různých to typů. V 8.30 ráno se titánům nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyiv Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbraných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Witkoff a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle si vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a teda také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ, ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té rechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 kilometrů od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Witkoff a Kastner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage. A teď horečně přeskupují svou obranu v mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka na jeho východě Slaviansku a teď jsou vědomí, že mezi jednotkami ruské armády a městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, které ty Ukrajinci. Takže v této chvíli je situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku, nebo do Kramatorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité prý to ostudy. Je to z 1. září. Takže 6měsíční americká speciální operace Ekonomická smyčka selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Íránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v uvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Írán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Íránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP, oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP. Ne.
0: V jaké souvislosti?
1: Nevím. Tak, bezprostředně před Bessentovým ale prohlášením vydal předseda íránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovati.
0: Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Že už tam mají vybudovanou železnici a nějakou ropu, nějaká ropa do Číny. Ne všechno samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
1: jo, to bylo někdy na přelomu roku, prosinec nebo leden, tam to bylo zprovozněno.
0: Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to je pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že Pentagon proti Trumpovi, to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé tří složek americké armády a čtyřhvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu. Žádají zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10leté zásoby raket a munice protivzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tedy obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda, kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbyista za vojnu s Iránem, už stihl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Hutium, protože už vlastně nic nezůstává, než aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa předvečer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají jim nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
1: Dále se podíváme na válka s Íránem. Iránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji. Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Írán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
0: Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska, George Beebe, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Beebe zdůraznil, že taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glena Deasona, Glen Deason, to je ten, tuším, norský profesor, který je velmi často takový mladší, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Bibe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti a jeho strategické letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunutí na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdeme se kouknout na Mike'a Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu nad 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v úvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná a bezcenná. Tak, ale článek je delší, tak zase to máme ty blamáže, oni to zkrátka nedokáží zpracovat samozřejmě tuhletu ropu americké rafinérie. Takže asi tak v rychlosti.
0: Je to pro ně problém, ale já bych tady se chtěl pozastavit jenom v krátkosti nad jednou věcí. Podívejte se, tady byl unesen legitimní prezident státu, který má více než 40 milionů obyvatel a je úplně ticho po pěšině, někoho to nevzrušuje. Dříve by byl kolem toho velký křik a podobně. A dneska to tak nějak jako bráno jako za normálku. Já tomu nerozumím. Tady tomu opravdu ne. Takže to je jen taková poznámka jako na okraj. Další zpráva, tak tu tvrdí bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám z těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevil trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím zdržel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimír Vladimirovič Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany Moskvy na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nich některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. A Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a Scalp a případně Storm Shadow na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT, tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
1: Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přichází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Írán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No... Takže Paul Craig Roberts.
0: Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpověď tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku. Dokonce varoval, že americká reakce bude lze očekávat jako obzvlášť tvrdou. Tvrdě udeříme na Irán, odpoví na iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypojené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jakosi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že tady, že bylo... že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahuje 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 000 protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě to nebo jako někde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěl o útoku na Larak a podobně. Ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
1: Tak, dále se jdeme kouknout, co to tady máme. Iránské balistické rakety zasáhly americké základny v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo. Ano. Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larak, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Teheránská reakce byla však okamžitá. Následoval iránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
0: Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpálili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten centrum zase uvedl, že operace byly zaměřeny na zase na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varují americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
1: Tak, dále se podíváme. Čtyřka je zde. Okamžitá reakce Iránu, balistické rakety zasahovaly americké.
0: To jsme měli. Můžeme dál?
1: Aha.
0: Pětku.
1: Ale mělo být ještě naprosto zničení. Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
0: Aha.
1: No.
0: O tom jsme hovořili.
1: Jo, ne? Tak, dobře. Tak dáme pětku, dámy a pánové. Irán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém iránském útoku. USA odpálili 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný iránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměrně bylo potřeba 4 rakety Patriot na každou iránskou raketu. Není to otázka síly, je to plýtvání inventářem ve válce vyčerpávání, kterou Washington nemůže vyhrát. Podle prvních 5 dnů konfliktu s Iránem údajně Spojené státy spotřebovaly přes 800 protiletadlových raket. Do července zásoby klesly na 25% úrovně, kterou Pentagon považuje za nedotknutelnou. A nezávislé odhady CSIS vykreslují ještě tvrdší obraz. Jak jsem říkal, tak tedy přibližně z 2330 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco střílel.
0: A oni někdy to jsou úlety takový. No,
1: to není.
0: O, to. Ale už jsem to viděl jednou, už se jim to tam opakuje. No, my jsme teďka měli Irán dlouho váhal.
1: Můžeme dát ne? Šesku.
0: Tak, dáme. Tak, Irán dlouho váhal. Ale Spojené státy vyprovokovali. Ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal za převzít kontrolu nad tím Hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovali, jak říká Radžáb Safarov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti je vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Dilyaginem, bilance dne s Dilyaginem na kanálu Carkrát. Velmi důležitým výsledkem je, že Hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta tak či ona zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští Husiové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášku, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12. A pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a v souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem Hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. Nevěděli, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyli jisti, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože Hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základy na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základy budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat a iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Co tu máme? Irán zasáhl Bahrajn, Kuwait i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Iránu, Kuwaitu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Irán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankedy údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. A k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Iránu. Navzdory Trumpovým výzvám k povstání, navzdory tvrzením USA, že Irán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále. Možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně popsal postup Iránu proti demonstrantům. Jo, jo, jo. Používají kulomety a někdy i ostřelovače. Tak to už tady taky bylo. A dále se to jenom opakuje. No, tak dámy a pánové, pravda umírá vždy první. Tak můžeme na ty tankery, nebo co to tady je?
0: Ano, pojďme dále. Americká armáda útočí na soukromý iránský majetek. Lze očekávat, že Irán odpoví stejným způsobem. O co jde? Jedná se o útoky na tři ropné tankery, údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zaútočil na dvě válečné lodě amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zaútočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci. A lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby. Do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. A jak víte, tak to potom, když to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mě to jako tady prostě taky, to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery tedy tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si Centcom trvale vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničili také prázdný tankery, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo, v Ománském zálivu. A ještě navíc, jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde. To není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud se za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme devítku. Okamžitá reakce Íránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovali americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Iránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Iránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars v reakci na odpolední bombardování iránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v uvedených oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a iránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Lárak. Centcom uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
0: Pojďme dál, pojďme do Evropy. A tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kallas, jakási tedy ministryně jakoby zahraničních věcí teda Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen, dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace, s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě, a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako taky velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se ta takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými, a řekla, víme, že některé země mají stíhací rakety, jejich splatnost brzy vyprší. A dodala, proto by bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, Zatímco oni ještě využijí tedy, ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise Patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdeme se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z profilu, ani z Anfasu. O tom hovořil tedy v interview pro web ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední co je tady. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle, jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano. Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a nebo obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska, jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu, však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska. Z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii anebo v Petrohladě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v severní Kavkazu. A Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávali zdroje a oslabovali ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
0: Tak Iščenko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit. A chce zakázat politický islám přímo v ústavě. A vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami, no tak to určitě ne. A ministryně pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a by teda se připravil teda to jeho, jaksi to jeho vložení tedy do zapracování tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravila návrh tedy proti koaličním partnery z SPÖ a z NEOS a o přípravě návrhu informací 30. srpna rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čistě náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připraví na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslimové vyprávěli, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se mýlí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se kouknout na gay ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech. Úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence s Ázií o skapalněný plyn zemní LNG se denně zostřuje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews gejropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. No nazdar, nevím, z který je asi Švéd. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my. Dámy a pánové, když jste je volili.
0: Dvě věci. Ten Hoekstra, to je Holanďan. A to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono je to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba. Ale oni vám to také neřeknou. Pojďme jako k další zprávě. Ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, ale zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vy tu fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, a to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události posledních dvou týdnů, představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice, a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby ho nesebrali, protože teďka ten trend je. A v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou. Rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Žáru nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kapčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Tichý potok. Já teď k tomu akorát jednu věc. U toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie. Tady je, než toho naplánují a postaví, tak už tebe dávno volná energie. A ty galaktici tady jako na země kouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje. Nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny. Takže tady je jako asi prostě potřeba se trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
1: Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023, a teď se chytněte, za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílat, že ano. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 miliony 100 tisíc obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%, její lídr 35-letý Ulrich Sigmund by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
0: Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říká, že americký prezident lhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kdy říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo? Takže 29. srpna prezident Trump na sociální síti se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. Řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou hlídat. Jo, z těch místních, které se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí $218, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. Postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě, a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud je o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, tady už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a Tam i nějaké to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
1: Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu,

0: zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou, a Erdogan zvažuje vstup do euroazijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž se zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulostivé vyvažování geopolitické mezi Západem, Euroazií a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslím si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposílat z jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze Západu tam nedostanou ty, teda, které zatím brali, a ze Západu nedostanou žádné, ale na tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán nebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
1: No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické okénko. Turci přesunou až 400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systému jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35. Tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve. Lítající.
0: No, další článek se týká úmrtí generála Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to úmrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na Zbytově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí. Z jejich pohledu, oni říkají, postoj rodiny je takový, že jeho otec byl zabit v Hágu tribunálem s spravedlivým zacházením a tvrdí, že mu záměrně dávali příliš silné opiáty, které vedly k jeho smrti, a navíc říká, když neměříte něčí krevní tlak denně a je kardiologickým pacientem, neprovádíte laboratorní testy ne denně, ale aspoň jednou za pár dní a dostává toxické léky vylučované ledvinami, ale nesledujete funkci ledvin. I když při chronickém sedhání ledvin, tak je to de facto vražda. Takže ty se na to dívají tímto způsobem a navíc jako Mladičem v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že Mladič dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Ta minister spravedlnosti Vujić, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože už byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici v Hágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
1: Co tu máme ještě? Burhem selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie, je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burhem vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje

0: jen na tento rok půjčí dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb, tak prosperita bez EU.
1: Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno izraelské zničení kanalizačního systému Gazy, bývalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. A z těch 6 ocelovacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je 5 je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je 7. Máme? Haló, haló. Haló.
0: Aha, já, pardon, já měl vypnutý mikrofon. Můj průšvih, tak jo. To přečtěte vy.
1: Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá, s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to zřejmě hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl, takže se to dá domáhat přes další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodokolosti, to tematické okénko je také delší, takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut. Já bych chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači a diváci, na zítřek na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlisem. To znamená s tím, s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
0: Taktéž, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho kašpara, kterýho tady vytlemenýho vykulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad, a to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer vám i vám, diváci.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob.

přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Jsem nesmírně rád, že opět proti všem předpokladům, abych tak řekl, se nic nestalo, ale ono se z toho stalo moc, moc, moc, hlavně přes víkend. My se k tomu hned dostaneme, ale těch událostí je daleko víc a vlastně jsem docela rád, že vedle laviny názorů na to, co se stalo v Sasku při volbách, přišly ještě úplně jiné dopisy. Já myslím, že to svědčí o tom, že to spektrum zájmu, který sleduje celá naše, abych tak řekl, celé tvrdé jádro nepodvolených, je mnohem, mnohem širší. Začneme samozřejmě pohledem do chatu, tam je to dneska jednodušší, víceméně přesto, že Lea Huba je první a zdraví moc všechny ve spolek, tak František Toula pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Přeji to též opravdu každému, koho potkám, protože to je jedno z nejzajímavějších a řekl bych také nejemotivnějších přání, pokud je nevnímáme pouze formálně. Vážený pane Hajku, myslíte, že Jindra Reichl a vyšetřovací komise získá spis ke kauze Dozimetr? Děkujeme za odpověď. No, a my tam máme ještě jeden potom dopis k tomu, dokonce ze zahraničí, ale řeknu to samozřejmě rovnou. Myslím si, že to bude velmi, velmi obtížné, protože oni se tam budou ohánět nějakými drobnými či většími paragrafy. Samozřejmě, že jde o to, aby se to nedalo vyšetřovat. Je to, kdyby ten zájem o toto státní zastupitelství mělo, tak si najdou jiné paragrafy, které to umožňují samozřejmě, přestože jde o živou kauzu. Ale to, že o to státní zastupitelství zájem nemá, že je stále ještě v rukou těch předchozích, abych tak řekl, politických manipulantů, to je naprosto zjevné a v několika dopisech se k tomu také vrátíme. Prostě ještě to není ani rok od voleb, nemluvě o tom od nástupu potom vlády, což bylo daleko ještě později, ale ta doba je prostě na tyto pochody v těch institucích, kde je ta setrvačnost veliká, je prostě pořád ještě krátká, malá. Budu se snažit věřit, že ten spis získají, ale na druhou stranu mám za to, že pan doktor Reichl je tak chytrý, inteligentní člověk, že si s tím nějak poradí. Jak, to já teď nevím. Máme tady už potom hlavně se zdravíte a to je v pořádku. Dobrý podvečer všem vlastencům a slušným lidem. Není to samozřejmé a lidé, bděte, máme krásné babí léto. Souhlasím, zítra má být dokonce nějak opět klimatická změna, má se udělat docela horko. Takže já myslím, že nemusíme dál bloudit chatem a přejdeme rovnou in medias res, jak se říká česky, k vašim dopisům.

Je to vždycky pro mě velké dobrodružství, co vybrat z těch úžasností, ale já jsem tentokrát to hlavně udělal tak, že a moc děkuji za ty všechny možné dopisy, které a poznámky, které reagují na celý ten můj včerejší článek, ale já jsem pořád měl na mysli to, že přeci jenom asi teď podstatnější je reakce nějaká na to, co se stalo za našimi západními hranicemi. No, tady náš, řekl bych, téměř pravidelný komentátor, pan Stanislav G., se tím dostal na místo první. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Váš včerejší článek opět na jedničku s hvězdičkou. Důkladná analýza stávajícího stavu na politickém kolbišti. Figurky na politických funkcích ve vládě jsou pod přísnou kontrolou svých loutkovodičů. Musí držet trend a směřování, za to byli do svých funkcí jmenováni a potvrzeni. Nedělám si žádné naivní iluze, jsem tam nějaké líbivé gesto pro lidi. Je to vlastně reakce na to, co tam v tom článku říkám. Nepochybuji o tom, že to z větší části je tak, jak říkáte, ale na druhé straně existuje, je to skoro jak s tím rozpočtem. Tam je 90% jsou mandatorní výdaje a nemůže s tím vláda nic dělat. Ale zbývá jí ještě 10%, abych tak řekl, v nichž se pohybovat může a o něž se bojuje. Já bych řekl, že je to velmi podobné v tom, jak se mohou ty politické figury pohybovat i navzdory tomu, že jsou mačkáni ze všech stran, z Bruselu, z Washingtonu a z dalších a biznisových, mačkány do nějakého výsledku, tak nějaký prostor tam je. A vlastně o tento prostor vždycky povolebně hrajeme. Vy ale pokračujete. Vezměte si Macinku, ve sporu s Pápkem mu fandím, ale to, co předvedl s předvoláním ruské velvyslankyně, pěkně jste to probrali s Ivo Strejčkem ve vašem pořadu. Pan Strejček se mi líbil s tou červenou kartou pro Plagu. Plaga, podkračovatel Beka. Držím palce na rukou i na nohu Ivo Strejčkovi a Miroslavu Strejčkovi. Na něčem kolem školství pracuji, vidíte i plus Rudovlasá Zuzanka a máme 3 kandidáty na ministerstvo školství. Já musím říct, že mě vážně překvapila jednak docela veliká sledovanost toho rozhovoru s Ivo Strejčkem a hlavně ta úžasná vlna komentářů v 99% pozitivních, souhlasných, vysvětlujících. Prostě je vidět, že v nepodvoleném školství lhostejné není a že o něm intenzivně přemýšlíme. A to je opravdu pozbudivé, protože skutečně tam jde o všechno. A mně se líbilo, že na mnoha místech těch reakcí byla žádost, aby Ivo Strejček byl ministrem školství. No to já bych si také přál, ale to je naprosto vyloučené. To si drží Andrej Babiš právě s tím vědomím, jak je to podstatné. Takže tuto metu svým koaličním partnerům nenabídl. Ten Wolf Messing má asi pravdu, že ve vizi, kterou vytiskl časopis ve Hvězdách. Záchrana přijde z východního Německa. AfD začíná bodovat. Potom by to chtělo změny ve Francii a dále. A dále a EU se rozpadne sama. Nejsem úplně si jist. Je to hezká představa. Ten dominový efekt a rozpad. Ale já myslím, že tam musí přijít ještě něco jiného.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale my jsme se toho už dotkli. Tam jsou ty zájmy ještě rozvrženy jinak a jsou v tom obrovské peníze. Takže já bych spíš věřil tomu, že se pokusí obdobně, tak jako se to teď snaží už dlouho v tom Německu, vytvořit nějaké aliance takové pozbírat napříč a spolu s volebními podvody ještě nějaký čas to dosáhnout. Tam musí k tomu rozpadu musí přijít ještě úplně další impuls a ten nepochybně může přijít především ze Spojených států, respektive ze Spojených států a Ruska. Ale říkám, to by bylo na docela dlouhé asi povídání a dlouhou debatu, ale je to téma, které by za to stálo. Určitě se k němu vrátíme minimálně s panem Svatošem, až opět u nás bude, ale možná, že i s někým jiným, protože to, co se teď pohnulo kolem toho těch voleb v tom Sasku, a my se k tomu dostaneme ještě v jiných dopisech, to je opravdu mimořádná věc a někam to vede. A Stanislav Gaj ještě připomíná, jinak jestli přijde krutější zima, tak to ex-ministr životního prostředí Hladík bude mít dobré, on se přece otepluje dvakrát více. OSN přiznává krach klimatické lži, ano, napsali jsme tento článek a je to tak. Vidíte, jak ta témata se prolínají a jedno dramatičtější než druhé. Ale my asi zůstaneme teď u toho hlavního, pojďme dál. Já vidím, že ještě jsem před to Sasko předsadil jeden dopis, který reaguje na ten můj článek a myslí si něco jiného. Vážený pane Hájku, nastal čas investic, pravil pan premiér. Největším příkladem alespoň dočasně úspěšné výstavby země na dluh byla pravděpodobně Třetí říše, jenže Hitler měl k dispozici to, co Babiš nemá, armádu nezaměstnaných. Kde chce pan Babiš vzít lidi na výstavbu silnic, železnic, přehrad? Bude se o ně přetahovat se soukromou podnikatelskou sférou, která již v současnosti těžko sama lidi schání, což vede k nezdravě rychlému růstu mest, na co čo nebo odhodlaná zamezit další inflační vlně reaguje růstem sazeb, které znesnadňují dostupnost hypoték a úvěrů pro podnikatelskou sféru, která umí do rozvoje země investovat nejefektivněji. Ne, nenastal čas státních investic. Nastal čas šetření státu a rušení státních agent, protože dluh je otroctví nic jiného. Právě proto globalisté tolik dluh tlačí, protože to je nejlepší odrazový můstek pro válku nebo minimálně pro nějaký druh měnové reformy, teď asi nejpravděpodobněji v podobě inflace a zavedení digitálního eura. Protože strukturální změny rušení agent státu potřebuje opravdu čas, pak jako první pomoc pro státní rozpočet se nabízí využít rad dvou našich prezidentů. Jeden radí plošné škrty Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy Miloš Zeman. To druhé je v podstatě zvýšení daní, ale pokud tento daňový výpadek cirka 150 miliard korun ročně politici nedokázali nahradit ničím jiným než dluhovými penězi, považuji to za menší zlo. S pozdravem a přáním boží ochrany František K. Františku, já jsem ten dopis záměrně přečetl celý, protože podobných několik přišlo. Já vím, že to v tom mém článku bylo provokativní říct, že dluhy už se nebudou splácet. Nás se to netýká, soukromé dluhy se splácet budou nepochybně. Ale ono opravdu to překročilo tak únosnou mez nesplatitelnosti, jak v těch Spojených státech,
tak v těch hlavních zemích na evropském kontinentě stále ještě pod velením Bruselu, čili Berlína, že ani matematicky to není prostě už možné splatit. Čili ty rozsáhlé dluhy se splácet na konci nebudou. Tím jsem si naprosto jist. A jenom zopakuji, co jsem říkal v tom článku, že jsou různá řešení, kterými se to obvykle řešívalo. To byly ty války, vždycky to smetly, ty dluhy. Nebo v našem případě třeba ten rozpad Unie. A nebo, a to jsem již naznačil, šahnou nám na naše soukromé účty. A tam jsou opravdu biliony. Jakým způsobem to udělat, těch možností mají hodně. Že mezi ně samozřejmě patří i digitální euro, je nepochybné. Já bych řekl, že jestliže už ta paní Lejnová o tom začala mluvit nahlas, tak bych docela utíkal si ty peníze někam schovat. U nás víme, že to děláme opravdu mnozí úspěšně přes Firegold, pomáhají nám tím současně prostě do něčeho ty peníze dát. Když ne do nemovitostí, tak alespoň do těch, do zlata a do podobných komodit prostě. Je to, opravdu to začíná být vážné, ale to, co vy tady říkáte, kde chce vzít Babiš lidi na výstavu silnic, železnic, přehrad? No, doufejme, že ne, tím, že jsem ještě přikluše dalších 100 000 Ukrajinců. Ne, to opravdu nechci žertovat, na toto téma je příliš vážné. Ale těch možností je spousta. I pokud by nebyly k dispozici tady pracovní síly, já myslím, že víceméně jsou. Ty technologie dneska už zas nepotřebují ty nekonečné spousty lidí, tak existují možnosti například, které se tu nabízely, že to postaví třeba Číňané, či někdo jiný podobný. Číňané staví neskutečně rychle a neskutečně kvalitně. Za poměrně velmi výhodných podmínek. Je to skoro jako sem, jako kdybychom sem pozvali postavit, dostavět naše jaderky Rosatom. To by bylo obdobné. Tam jde jenom o tu politickou vůli, respektive politickou odvahu. Protože samozřejmě ten řev, který se ozve z té strany páté kolony Bruselu, ten bude obrovský. Ale řešení je. Ta řešení jsou k dispozici. Lze se z toho proinvestovat do jisté míry, alespoň tak, abychom nemuseli v těch jednotlivých platbách každoročních splácet stále víc a víc. Stejně je to tak s těmi prezidenty, které zmiňujete. Ono jeden radí plošné škrty, Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy, Miloš Zeman, čili v podstatě zvýšení daní. Já jsem tam naznačoval a myslím, že kdo třeba sleduje paní docentku Švihlíkovou, tak mi asi dá za pravdu, těch cest je v té daňové oblasti mnohem víc. Tam není třeba zvedat daně jednotlivým občanům. Ty sektorové daně zbrojovkám, bankám a všem, kteří tak neslýchaně vydělávali a vydělávají stále ještě na válce západu proti Rusku na Ukrajině. 1% z obratu, jak tady říkal Jindřich Reichl. A jsme z toho. Opět jenom politická odvaha, protože tam ty zájmy, o kterých jsme mluvili před chvílí, tam jsou napřeženy tedy naprosto. To, jestliže od nás vyvádí ty jednotlivé matky těch zde zavedených například bank, 300 miliard ročně, 300 miliard ročně vyvedou jen oni.
tak si představme, že kdyby to byla polovina a od těch zbrojovek minimálně druhá, no tak vlastně na všechno to další je. Chci tím říci, nemyslím, že je čas plošných škrtů, na rozdíl od toho, že pan prezident Klaus je opravdu erudovaný ekonom, ale myslím si, že on uvažuje o standardních situacích a časech. My žijeme v naprosto nestandardní situaci, v naprosto nestandardním prostředí, které se hroutí, ale hraje si na to, že se ještě nehroutí. A je nutno nasadit naprosto nestandardní, bez ideologických brýlí, jakýchkoliv nestandardní kroky. Myslím, že ty korporátní daně by nespůsobily úprk investorů z naší země. Naopak, tady se jim žije tak v bavlnce, že by raději zaplatili nějakou tu kačku, aby mohli zůstat. Nevidím to tak, že nastal čas šetření a rušení agend, protože dluh je otroctví, s tím souhlasím. Ale ty dluhy už jsou jiného typu. My nemáme ani úplně ty naše dluhy, my máme také část těch bruselských a tak dále. Opět by to bylo na dlouhou debatu, ale v tomto případě s tím nesouhlasím. Já si opravdu myslím, a říkám to jako člověk, který se cítí spíše napravo, tak si opravdu myslím, že v současné situaci je nesmysl, aby požadovali ty malé strany po Andreji Babišovi škrty, protože budou stejně legrační, budou kosmetické. Já bych to naopak, kdyby byli chytří všichni, tak řeknou, ne, naopak to je málo, ještě to nakopněme víc a proinvestujme se z toho. To by byl řev, ale něco by se začalo opravdu dít, něco by se začalo stavět, jenom ty přehrady, které kdyby se postavily vzhledem k tomu, jak si nám hrají občas tady s počasím a tak dále. Pojďme dál. V těch reakcích na ten výsledek saských voleb v Sasku přišla spousta věcí. Já jsem tedy vybral na začátek dopis Miroslava Miklase, to říkám jeho jméno otevřeně, protože tak on funguje jako prezident představenstva Česko-Německé hospodářské komory. Bylo by tedy směšné, když o ní mluví, se tváří, že nevíme, jak se jmenuje. Ale píše o lídrovi AfD v Sachsen-Anhalt se v Německu často kromě jiného píše, že je prý skvělý obchodník. No nevím, už několik sekund po vyhlášení grandiozního vítězství, ke kterému AfD ze srdce gratuluji, se dopustil velmi hrubé a zcela zbytečné chyby, asi v euforii. Ponížil kancléře Merce ironizující větou o tom, že to byl právě Friedrich Merz, kdo byl pro AfD pomocníkem k volebnímu vítězství. Když pominu elementární skutečnost, že slušný člověk do poraženého na zemi nekope, je zde přeci něco daleko zásadnějšího. Pokud chce AfD hrát významnou roli na celoněmecké úrovni a nikoli jen ve stále frustrovaných bývalých NDR spolkových zemích trpících takzvanou ostalgií, musí si dokázat postupně sáhnout i pro část středových voličů současných vládních stran a těm postupně dokazovat, že AfD je strana korektní, solidní, se kterou se slušný středový volič může ztotožnit. A to se určitě nedosáhne ironizujícím trolením jejich předsedy a kancléře na macinkovské úrovni. Obzvláště pak v zemi, která má extrémní úctu k autoritám, to ocení jenom jeho voliči, které získávat nepotřebuje, ale už nikdo jiný. Jinak by mu daleko víc slušel třeba věta
že děkuje všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie, sjednocující spolupráce a společná snaha o blaho Německa. S úctou píše Thomas Maria Miklas. Pane Miklasi, opět s vámi musím asi nesouhlasit, a to dost zásadně. Jakkoliv si vás v mnoha ohledech vážím, já jenom připomenu, že ta vaše obchodní česko-německá komora není ta česko-německá průmyslová, ta obrovská komora, tohle je menší taková komůrka, ale ne nepodstatná zase. A já si vás trošku pamatuju z toho roku 2015, kdy jste jako takové zvláštní gesto udělali, že jste vezli kamion piva tady do Prahy 3 pro projíždějící americké armády. Já vím, že chcete to bratrství na všech úrovních a přátelství, ale to, co vy píšete, to, co vy byste radil tomu panu Zikmundovi, tomu šéfovi té saské, sasko-anhaltské AFD, který tak drtivě vyhrál, by znamenalo, že by už nikdy nic nevyhrál. On totiž právě nechce říkat ty fráze, že děkuji všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie. Ne. To jsou ty žvásty, kterých mají lidé absolutně plné zuby. Nejen v Německu. Ten právě to, že se dotkl kancléře Merce, který dnes má teda popularitu asi 12% v Německu. Takže není to kopání do úplné mrtvoly, ale polomrtvoly. Je naprosto správné a přesné. Prostě tady přichází strana, která říká, my už s vámi ty hry hrát nemíníme, a ti lidé na to slyší obrovsky. A nejen proto, jak vy tady říkáte, že jsou v bývalých NDR spolkových zemích trpící ostalky. To je, zaprvé bych řekl, že, to je, že tohle je urážlivé vůči východoněmeckým občanům ze Saska a Anhaltska. Ale za druhé, v tom přeci ten problém není, ta frustrace je celoněmecká, na celoněmecké úrovni. AFD roste obrovským způsobem a dnes vede před, na celoněmecké úrovni před těmi křesťanskými demokraty, místními lidovci, abych tak řekl. Já myslím, že jste cosi nepochopil. A myslím, že jste nepochopil totéž, co nepochopili oni. Právě proto, že AFD vykročila úplně jinam a jinak, na ní lidé slyší. Takže to, co máte za dětskou naivní chybu, já mám za naprosto geniální plán autenticity, pravdivosti a otevřenosti, s kterou nepřichází jenom AFD, ale i ve Francii Marine Le Penová. Ostatně i u nás věřím tomu, že lidé jako pan Reichl a další poslanci za SPD mají nebo jsou rozhodnutí jít úplně podobnou cestou. Pojďme dál. A ještě jedno kritické. Já jsem si záměrně tyhle kritické dopisy z těch opravdu mnoha, které jsou nadšeny tím vítězstvím AFD, vybral ty dva, které mají ten kritický tón. Protože na nich si cosi objasníme. Doufám. Pane Hajku, už vás slyším, jak při té vaší večerní poradě s nepodvolenými jásáte nad vítězstvím AFD. Já se tedy mezi nepodvolené taky počítám, ale zrovna nejásám. Jsem totiž moravský vlastenec. Ale nemyslete hned, že chci nějaké odtržení Moravy od Čech. To chtějí jenom někteří hodně radikální Moravani.
právě takový, jako je ta německá alternativa. Co chci říct? Než začnete s tím jásáním, zkuste se zamyslet nad tím jejich programem, hlavně pokud jde o Benešovy dekrety. Ty jsou jinak pro všechny Němce v Německu tabu, jen AfD o nich mluví. Jakože by měly být zrušeny a vůbec mají takové nahnědlé názory na německou minulost. Jde z toho strach. Vím, že tenhle dopis večer nepřečtete, ale ocenil bych, kdybyste odpověděl alespoň mně. Už protože vás jinak ohromně uznávám, jste pro mě jeden z mála lidí na té naší alternativě, kdo těm zákulisním věcem v dnešním světě opravdu rozumí a umí to navíc přehledně říct nebo napsat. Vys váš včerejší článek. Jsem také čtenářem Akademie, která je pro mě ohromně důležitým zdrojem vědomostí. Za to všechno vám opravdu děkuji a zůstanu pravidelným přispěvatelem, i pokud mi neodpovíte, ale to by mě u vás překvapilo. Díky za to, co všechno pro nás nepodvolené děláte a že dáváte veřejně najevo lásku ke Kristu a Panně Marii. To je dneska důkaz skutečné odvahy a víry. Tomáš K. P. Brno. No, Tomáši, srovnávání AfD s moravskými stranami, které bych rádi třeba odtržení, které jsou opravdu marginální, myslím úplně jednak nesedí, ale to teď není podstatné. To, o čem hovoříte, to podstatné je. AfD skutečně v některých svých částech nebo v některých projevech některých svých členů i významnějších o tom hovoří. Jestli, Tomáši, dovolíte, pro mě je nekonečně lepší a příznivější, když o tom na německé straně někdo konečně otevřeně mluví, protože jinak jsou tady sudeťácké landsmanšafty, které se tváří, že už tyto nároky nemají, přestože je dále mají a scházejí se pod touto záminkou v Brně, aby tady jednali na svém sudetoněmeckém sjezdu. Ti to tají, všichni ti, ale s nimi i ti politici křesťanských demokratů, kteří je v tom Bavorsku absolutně podporují. Ti to tají a lžou jako vždycky ve všem. Jestliže přichází strana, která to říká otevřeně, tak je s ní o tom možné vést souboj. Oni se totiž to téma těch Benešových dekretů bylo optimální, kdyby se otevřelo mezi Českou republikou a Německem. Optimální. A ne, aby to ty posltové hnali přes Brusel a k nám se to vrátilo jako nějaké rozhodnutí. V tom je rozdíl mezi těmi poslty a merci a další tou podivnou sebrankou, která v té takzvané semaforové koalici dnes ještě v Německu vládne. A alternativou pro Německo, která některé takovéto věci říká otevřeně. K té minulosti, to já myslím, že je naprosto správné, co dělají. Oni říkají kromě jiného, že ořežou okamžitě, jakmile budou v té zemi vládnout, spolkové, okamžitě ořežou neziskovky, okamžitě jim vemou všechny peníze, což mimochodem v Německu lze, tam mají na to ty jednotlivé zemské vlády právo. U nás představte si, že by to někdo udělal v kraji nějakém, jo? A mezi tím dál vládl třeba Fiala, který je tady všechny buduje. To je vyloučeno. Tam to lze. Oni říkají, že se ta historie učí špatně. Mají pravdu. Historie se Němcům zatajuje. Prostě je to přeci jenom už pěkných pár desetiletí od té války a oni jim všichni
dokola pořád jenom říkají koncentrační tábory a tak dále. Ti mladí, kteří se do tohohle už dávno narodili, jim vůbec nerozumějí a neberou to vážně a z toho vznikne radikální postoj. Zatímco AFD říká, pojďme se věnovat té historii trošku jinak. Řekněme, o 20% méně Hitlera ve vyučování historie a o 20% více Bismarcka. Čili oni říkají, pojďme se podívat, co je to Německo doopravdy dneska ještě zač. Celý tento otevřený postoj je mi vrcholně sympatický, ač s ním nemusíme všem souhlasit. Je mi vrcholně sympatický to otevřeností, protože teprve s ním se dá diskutovat, hádat se, přijít se a k něčemu dojít. Když to udělají ti Mercové přes a Posseltové přes Brusel, jak už jsem řekl, tak se nám to nepodaří. Takhle se o tom bavit je možné. Nehledě na to, že to je méně podstatná část jejich programu. Oni mají hlavně ekonomický program a tak dále. A to, že ty enderáky, abych tak řekl, o nich se pan Miklas vyjadřuje docela vlastně opovržlivě. Já vám řeknu, já je docela mám rád. Já je poznám tady na ulici, když ještě dnes, když vidím jít Němce, tak hned vím, který je západní a který je z toho východu, protože s nimi máme opravdu docela dlouhou společnou historickou zkušenost, ne vždy zrovna jednoznačně báječnou, prostě ten režim byl, jaký byl, ale z těch lidí se stali úplně normální lidé. To velkoněmectví se z nich opravdu vytratilo. A ty takové úvahy vlastně o tom, že by nebylo tak úplně vyloučeno obnovit NDR, to se nestane sice, ale je to dobrá myšlenka. Je to myšlenka na hrdost na to, čím žili, co vytvářeli a oni v rámci toho bloku byli docela významní a docela, jako vždycky Němci si uměli poradit technologicky, zajímaví byli. Já dodnes je na ně koukám se zájmem. A možná, že právě to, že to začíná tady na východě, u nás, v tom Německu, je vlastně také jistý vzkaz pro nás, abychom i my byli trochu víc hrdí na tu dobu před převratem, kterou nám ti manipulátoři, historičtí a všichni ostatní, chtějí vytřískat z hlavy a hlavně těm mladým. I to je pro mě docela dobrá inspirace z těch proběhlých voleb. Bez ohledu na to, jak to dopadne, když jsme ještě u toho, je nesmírně zajímavé, co ten pan Zikmund, co on vlastně říká. On říká, protože teď nastala situace, že kdo ví, jak to mimochodem bylo, ale zrovna o těch pár desetinek se nedostali k té absolutní většině. A on říká, to vůbec nevadí. Na návrhy paní Wagenknechtové, to je ta malá strana levicová, co se dostala tam asi těmi 5,6% a bude mít pět míst v tom německém, v tom saském parlamentu, tak říká, jako ona navrhuje, že třeba při třetí volbě odejdou ze sálu a on bude zvolen a tak dále. On říká, to teda nevím, to mně se zrovna tohle nezdá moc jako pevná situace, v níž bychom chtěli vládnout. Uvažují tam někteří členové křesťanských demokratů, že k něm přejdou a tak dále. A on říká, on se nikam nežene, on nedělá tu chybu, kterou tady udělali všichni ti, kteří se tak narychlo tam třeba dostali jako piráti, že jo, hned obsadili všechno a skončili, jak skončili.
teď bohužel třeba i motoristé udělali možná tutéž chybu. Oni se neženou za těmi funkcemi. On říká, pro nás je důležitější celý etos, který přinášíme. No to je něco, co v české politice nevidíme. A ten člověk je prostě pro mě mimořádně důvěryhodný. My o těch volbách a jejich dozvucích budeme jistě ještě dlouho mluvit. Já se pokusím dostat k nám s takovým týdenním odstupem, až všechno už se usadí a bude o čem mluvit. Někoho opravdu zajímavého uvidíme, jak to dopadne. Ale v každém případě ne já sám, jak píše Tomáš, ale jsem ohromen tím, jakým způsobem ti představitelé AFD s tím ohromujícím vítězstvím, které bude mít absolutně tvrdý dosah na ty další volby v Berlíně a v Durínsku, jak s tím zacházejí, jak dospěle, jak politicky. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hajku, naprosto se ztotožňuji s vašimi názory, jako byste mluvil za mě, a rozhovory vedete velmi profesionálně, s mnoha hosty je to v klidu, ale co u vás obdivuji, jak to zvládáte s panem Svatošem, kterého si mimochodem velmi vážím, ale ukočírovat toho geniálního pána, to je opravdu těžký úkol. Někdy trošku je, ale on to pan Svatoš ví a my jsme už docela sehraní, takže on má těch informací prostě tolik, že by je nejradši vystrkal všechny okamžitě ven pro nás, pro vás, a opravdu je někdy potřeba to trošku držet. Vy ty jeho vědomosti a myšlenky dokážete uspořádat pro mě do srozumitelného formátu a zvládáte to bezvadně. Další chválu musím vyslovit na vaší stanici Hvězda. Úžasné. To nesmírně rád slyším. Těch zpráv tohoto typu přichází víc a víc a já myslím, že to je i hodně tím, že se tam začínají objevovat ti moderátoři. Určitě. Přibude taky ten Ládí Květvička mezi ně, teď někdy v polovině září se tady na to máme sejít. Stanice Hvězda roste a je zajímavá. Já zvlášť chci poděkovat v této chvíli opravdu několika z vás, kteří začínají posílat i zvláštní příspěvky na Hvězdu. Já jsem skoro měl chuť to tady teď udělat, takže aspoň u těch zvlášť významných zkusím něco takového jako tohle křestní jméno a to. Radši si to ještě nerisknu, musím si to rozmyslet. Řekněme, že to jsou tam případy několika men, za nimiž je jednička, ku podivu. Jo. A jsou to pánové i paní. Jsme za to vděční, že jste opravdu pochopili, jak je významné přidat něco té Hvězdě, protože nás to stojí hodně peněz a ona roste. A vy to vnímáte a já z toho mám obrovskou radost. Mimochodem, abych na to nezapomněl, dnes začne další četba na pokračování a bude to Záhada hlavolamu, Jaroslav Foglar, čte to David Matásek. Další Foglarovka, myslím, že od 21 hodin mají všichni co dělat. Je to vlastně první díl té trilogie o stínadlech a klubu rychlých šípů, ale to asi skoro všichni budete vědět. Tak vám přeju krásný zážitek a dočtu dopis. Popravdě hned jsem jí moc nebral, Hvězdu, ale propadal jsem jí postupně. Dnes jí poslouchám nejvíce, přesně jak to mám s Hvězdou, vystihla ta paní moderátorka, myslí se, na Hvězdě hrají písničky, kterýma jsem pohrdal, když mi bylo 14 let,
a je relaxík a magneťák a západní hudba a teprve dnes objevuji, jak jsou české písně krásné a ty hlasy a texty úžasné, jakože jsem to jako mladý tak nevnímal, to už asi nikdy nepochopím. Děkuji za to moc. Nejhorší, ale v dobrém, je, že se nikdy nemohu od hvězdy odtrhnout na úkor pořadu mluveného slova, které chci sledovat zejména k večeru. Chtělo by to nějaké zprávy, ale chápu, že to chce čas. Zprávy, tam míříme dostat se.

A já možná už příště vám řeknu o jednom modelu, který nás napadl, nejen v této souvislosti, a týkal se vlastně jednoho modelu míčka. A možná, že tam se trošku začneme k tomu pohybovat. Uvidíme. Ale jsem šťasten, že to takhle mnozí z vás cítí. A že vás ta hvězda čím dál víc baví. Mě teda také. Děkuji moc za vaši práci, hodně štěstí. Marian H. Karviná. Mariane, moc děkuju. Já se budu snažit to urychlit, abychom stihli samozřejmě dnes také večerníčka. Tak pojďme dál. Tady nám poslal Miroslav R. ze Skotska, náš protiproudní, naše protiproudní tykadlo, jak si říká, člen té reformní strany Farážovi dnes už, nám poslal jeden zajímavý dopis po trošku pár dnech, kde se opět to týká toho, jak nevydalo státní zastupitelství zatím ten spis o dozimetru vyšetřovací komisi, kterou vede pan doktor Reichl. On to srovnává s tím, že si právě přečetl o těch zločineckých korupčních strukturách v Kyjevě, kde už ten generální prokurátor už je také zatčen snad, a říká, kdy konečně k tomu dojde také u nás k něčemu takovému, protože vidí za tím nevydáním čistou korupci. No, k tomu, abychom se dostali takhle hluboko, myslím, ještě zdaleka nejsme. On o tom hovoří dopis pana Kellnera, kterého také čtu vždycky jménem, protože to už je standard. Vážený pane Hajku, poslední sobotu, jak byla demonstrace na Staroměstském náměstí proti majdanizaci včer, tak tam policie odvedla jednoho vlastence opět za zet. Na odivu k výslechu. Odvedli ho podle sdělení policie na pokyn státního zástupce na Bartolomějskou. Večer ho propustili, ale věc se bude zřejmě dále trestně řešit. Takže metoda zastrašování vlastenců zavedená za Fialovy vlády pokračuje i za ministra Tejce, protože to rozhodnutí o zadržení padlo na státním zastupitelství a to spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Bude tedy nezbytné se začít bránit, a to nejen policie, ale i takzvané spravedlnosti. Já s vámi hluboce souhlasím, že to je skandální. Ale vy pokračujete a tam se to úplně pointuje. Poslal jsem před rokem na obvodní státní zastupitelství Praha 10 jako podnět k přešetření, zda nejde o propagaci fašistických symbolů, když se jeden občan nabízel na svém Facebooku k prodeji trojkombinaci vlajek českou, ukrajinskou a vlajku ukrajinské povstalecké armády UPA. Viz příloha, ten dotyčný občan České republiky zde při své prodejní nabídce dává do souvislosti českou vlajku s vlajkou zločinecké organizace ukrajinské povstalecké armády. A přišla mi z toho státního zastupitelství na Praze 10 kopie dopisu od policie, kam to oni dali prověřit, že prý na té propagaci není nic špatného, nic nestoudného. Takže vlajka UPA na rukávě společně s českou vlajkou, to je OK. A písmeno Z bez jakýchkoliv dalších odkazů, to je zločin. Tak to pracuje české státní zastupitelství. Ještě pořád, píše Miroslav Kellner. Ano, Miroslave Kellnere, je to skandální, ale pracuje. Já jsem to už naznačil na začátku, no prostě tam sedí titíž lidé. Přece tím, že se změnila vláda, tak oni se nezměnili. Některé pohyby se tam začínají dít, na těch, zvláště tam v Olomouci a tak dále. Ale sedí tam paní Bradáčová, sedí tam všichni, nejvyšší státní zástupkyně, nejvyšší prokurátorka. Tohle bude opravdu proces, který

0: bude ještě trvat nějakou dobu a opravdu není asi možné myslet si, že je lusknutím prstu možné spustit ty procesy podobné, jako dneska se dějí třeba v tom Kyjevě. Protože tam to mají v rukou Američané, kteří chtějí tyhle postavy vyměnit, aby mohli se dostat na Zelenského. Blíží se to k němu také. Já myslím, že my na žádné Američany čekat nebudeme a že si to nakonec dokážeme tady plus minus vyřídit sami, ale musíme si uvědomit. To, že jsme pod bruselským protektorátem, znamená, že jakmile na ně začneme šahat, na tyhle ty jejich koně, na tu jejich pátou kolonu, tak se začne dít to, co v tom Polsku se dělo za doby, když prezident Kaczyński se začal dotýkat té páté kolony v Polsku. A šup, už si tam dostali Tuska a ten má dnes problém, on se jim nepodařilo dostatečně připravit ten volební podvod prezidentský. Uvidíme, jak to bude u nás. Ale já myslím, že než spolehnout na nějaké takováhle dramata, je lepší to trošku promyslet a chvíli se ptát, intenzivně ptát svých zástupců, například v SPD nebo motoristů, ale možná, že mezi našimi nepodvolenými jsou také spousty voličů Babišových, čili ano, tak se ptejte těch svých zástupců, jak jsou tyhle případy možné. Ten malý tlak je nejúčinnější. To je jako když ta kapka kape na to jedno místo, hurikán se přežene a nic a ten důlek se tam začne tvořit. Pojďme zatím touto cestou. Ta radikální, ta je ještě poměrně daleko před námi. Pojďme dál. Jenom kratince snad, spoustu dopisů zase nemůžu číst. Jeden se týká opravdu investigativní žurnalistiky, necháme si to na příště, víc si o tom pokusím zjistit. Vážený pane Hájku, srdečně vás zdravím a děkuji za vaše porady a komentování aktuálních událostí. Včera jsem se dočetla, že svatovický poklad byl opět vyvezen do zahraničí, tentokrát do Spojených států, kde má být vystaven s židovskými artefakty. Tento svatovický poklad s korunovačním křížem už byl prvé vyvezen do Německa v den výročí okupace naší země německou armádou. Na mě to působí jako oficiální vazalství naší země. Bylo by prosím možné požádat o nějaký komentář k této situaci. Moc děkuji a přeji vám hodně zdaru vaší záslužné práci Jana O. Jano, samozřejmě, že jsme to začali i hned zjišťovat. Podle našich zjištění tomu tak není. Myslím, že mohlo jít dokonce o nějakou provokaci, nevím, vy nepíšete zdroj, ze kterého jste to vyčetla, ale v současné době podle našich informací nic takového není a snad se ani zatím nechystá. Takže jsem chtěl jenom uklidnit. Ono to téma těch korunovačních klenotů souvisí s tím tématem duchovním, protože ty korunovační klenoty a České království od Václava přes Karla IV. A k dalším našim králům, panovníkům a významným postavám, o nich se opravdu snažíme intenzivně psát neznámé věci v akademii. A jsem šťasten, že tolik lidí začíná psát, jak jim to pomáhá v těch věcech. Je to obrovský složitá práce, ale tam míří protiproud. Tam chceme, abychom byli vybaveni znalostmi v bitvách o naší státnost a suverenitu, které máme před sebou. Tak ono to s tím duchovním zakotvením úzce souvisí. A já musím říci, že mluvil jsem před chvílí o tom a děkoval, nebo málo možná děkoval, ale oceňoval všechny vás, kteří nám dál přispíváte a dokonce s tím, jak rozšiřujeme ty naše pokusy, aniž se snažíme dělat kotrmelce, aby nás ekonomicky něco podpořilo. Nechceme a nepožádáme nikdy o žádnou dotaci, o nic. I kdyby nám někdo nabízel, jaký nevezmeme. Ne, my jsme proti proud. A vy to víte a proto nám pomáháte. Ale vy nám pomáháte kromě toho i něčím úžasným. A nechci snižovat ty fantastické vaše příspěvky. Možná, že je i kombinují mnozí. Ale jedny z nejnádhernějších příspěvků nám poslal pan Štefan H. z Holešova. Vážený pane Hajku, opět jsme v neděli zavítali s manželkou na svatý hostin, kde jsme se pomodlili za vás a za protiproud. Posílám vám z toho místa i dvě fotografie z amatérského fotoaparátu, tak se omlouvám za slabší kvalitu snímku. S požehnaným pozdravem Štefan H. Holešov. Štefane a všichni ostatní, kteří nám píšete, že se za nás modlíte. Významná část našich spolu autorů této porady, nebo ne autorů, no spolubojovníků na této poradě, tomu nebude rozumět, ale my tomu fakt rozumíme. My víme, co to znamená. Je to něco fascinujícího. Děkujeme za to z celého srdce a vracíme požehnání vám a všem, kteří se obracejí ke Stvořiteli a prosí i za nás. My prosíme za vás určitě. S našimi modlitbami jste neustále konfrontování, abych tak řekl, snad je mnozí i cítí. Protože jenom s tímto požehnáním my vlastně můžeme existovat. Je to zázrak, že ještě protiproud existuje. Těch tlaků ze všech stran je nepředstavitelné množství. My se o nich už ani nezmiňujeme. Ale máme pevnou víru, že to, co děláme, vede k srdci a srdce vede k Bohu. Tak kéž vás všechny bez ohledu na to, zda s Pánem Bohem jste v kontaktu nebo ne, ochraňuje náš Pán a Panna Maria do příštího pondělí, kdy se na vás budu opět těšit.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: No tak vítejte všichni, kteří právě teď posloucháte, anebo budete ještě poslouchat třeba z archívu nebo nějak ze záznamu. Tak máme pondělí 7. září 2026, začíná druhý týden školní docházky a musím říct, že i pro prvňáčky už to je den, kdy pomalu, ale jistě se začínají seznamovat s učivem, s knížkama, se sešitama. Většina z nich si nesla poprvé dneska tašku plnou jídla a zpátky si ji ponesou plnou nějakých pomůcek. Tak jim držíme palce. No a my máme před sebou 2 hodiny čtení komentovaného, tak si to pojďme užít. Na začátek ovšem bychom se měli podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, kdo dneska slaví svoje jmeniny. Tak se na to podíváme. Hned jak to najdu. Dneska slaví Regina a Regína. Regina a Regína, tato 2 jména, která nám rozhodně připomínají jednu paní herečku. Tak Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů, nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má dokonalé. Jméno nosila křesťanská mučednice svatá Regina. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečku Reginu Rázlovou nebo její kolegyni Reginu Řandovou. Jméno nosí i tenistka Regina Maršíková nebo Regina Adžia, rodným jménem Regina Holásková, která působí jako designérka a malířka, veřejně známou se stala v roce 2005 díky reality show Vyvolení. Tak naštěstí mě to minulo a já ji neznám. Nositelkou jména je i americká zpěvačka a klavíristka ruského původu Regina Spektor. Jméno Regina náleží i ke kanadskému městu a v provincii Saskatchewan. Tak a ženské křestní jméno Regina, také Regina, pochází z latiny, vykládá se z latinského slova Regina, které se překládá jako královna. Význam jména Regina je tak královna nebo vládkyně, dodnes se slovo Regina, užívá se stejným významem i v italštině. Těch Regín, Regina, krátce, je 1998, je to 167. nejčastější varianta jména. Když se ještě podíváme na tu Regínu, taky 1998, takže není rozděleno, není rozlišeno. No, takže milé Regíny a Reginy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Na to nezapomeňte. Pěti to oslavte, venku svítí sluníčko, je nádherně. Koukám, že venku máme nějakých 20 stupňů, to je paráda. No a co ještě? Jo, vy, kteří znáte nějakou Reginu, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte nárůst imunitního potenciálu, který jim prodloužíte život. Takže na ně nezapomeňte. No, dneska je ještě den otevřených dveří památek. Píše se zde. Jak již z názvu dne otevřených dveří památek včera vyplývá, jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi. Jsem netušil, jsem myslel, že už to skončilo. No ale dobře, za to ne. Tak se pojďme podívat na to, co se děje ve světě, co nám tady zhromáždila naše kamarádka Blanka. Sedmé, máme lekci z dějepisu, jo. Abyste si nemysleli. 7. září, pořád ještě. Ježiš, tady toho je. No tak, 7. září, Česko. 1451 v bitvě u Lučence porazil Jan Jiskra z Brandýsa vojska Jana Hunyadyho. Asi nějaký Maďar. 1836, pořád 7. září. Ve svatovítkovské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý. 1848 císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství. 1856, 7. září, česká premiéra opery Bludného Holanďana německého skladatele Richarda Wagnera v Praze. V roce 1902 zahájení provozu na železniční trati Telč Slavonice. 1938 v Moravské Ostravě vyvolali headlinovci incident jako záminku k přerušení rozhovorů s československou vládou. V roce 1966 byl odstřelem, byla zdemolována 181,5 metru vysoká věž vysílače Buková hora, který byl poškozen požárem 3. prosince 1965. 7. září 1969 na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 100, 110. 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků. Teďko ze světa. V roce 70 Římská, myslím jako 70, jako v 70. Římská armáda, vedená generálem Titem, dobila a obsadila Jeruzalém, který vyplenila. 1878 Ludvík II. Koktavý je papežem Janem VIII. Korunován západofranským králem. 1191 třetí křížová výprava Richard I. Lví srdce drtivě porazil Saladina v bitvě u Arsufu. No, teď je to nějaký poslední výpad ze šije tváru, nevím, k čemu to patří. 1565, velké obležení Malty. Na Maltě se vylodila křesťanská vyprošťovací armáda o síle 11 000 mužů. 1566 Turci po měsíčním obléhání dobili vodní hrad Šigetvár, takhle. Do posledního okamžiku bráněný švagrem Petra Voka Mikulášem Zrinským. 1812 Napoleon I. Bonaparte získal v bitvě u Borodina přístupovou cestu k Moskvě. 1901 podepsáním boxerského protokolu s mnoha zahraničními vládami ukončila Čína oficiálně boxerské povstání, ozbrojený konflikt proti cizincům. 1936 v zoologické zahradě v tasmánském Hobartu uhynul poslední známý exemplář vako vlka. 1945 přehlídka všech armád, které se podílely na vítězném ukončení druhé světové války v Berlíně. To bylo v 7. září. 1998 Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. No to bych sem chtěl vidět. 2011 u Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem z KHL Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli, mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra. 2016 firma Apple představila svůj nový iPhone 7. 2017 při zemětřesení u pobřeží Mexika a Guatemaly o síle 8,1 stupně Richterovy stupnice zemřelo více než 100 lidí. Tak a teď něco z dějepisu. 7. září 1812, v tento den poblíž vesnice Borodino, se odehrála jedna z nejkrvavějších a nejvýznamnějších bitev v historii Ruska, bitva u Borodina. Ruská armáda pod velením Michaila Iljaričova Kutuzova se postavila na cestě velké armádě Napoleona. Více než 12 hodin nepřetržitě zuřila palba. Bagrationovy fleše, baterie Rajevského, Ševardinský redut, tyto názvy navždy vstoupily do naší paměti jako symboly neústupného odhodlání. Francouzi vrhali do útoku stále nové síly, ale ruští vojáci stáli až do smrti. Ztráty na obou stranách byly obrovské. Nicméně Napoleonu se nepodařilo zničit ruskou armádu. Ta se stáhla, přičemž si zachovala bojeschopnost a vůli k vítězství. Borodino se stalo tím bodem, po kterém začal úpadek napoleonské invaze. Právě zde byla zlomena sebedůvěra neporazitelného císaře. A ještě přehled krátkých agenturních zpráv. Rozhovor Putina s americkými vyjednavači trval 3 hodiny a 10 minut. Prohlásil Ušakov. Setkání bylo podle jeho slov podstatné, konstruktivní a maximálně otevřené. Vítkov a Kušner slíbili, že v zítřejších jednáních v Kyjevě budou zohledněna hodnocení, která Putin vyjádřil ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. Zástupci USA se důkladně připravili na cestu do Moskvy a sformulovali řadu úvah ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. A Bílý dům oznámil, že Rusko a Spojené státy projednali další kroky v jednáních o řešení konfliktu a tyto kroky budou oznámeny v následujících týdnech, informovala agentura Reuters. Téměř 1500 soukromých klinik ve více než 30 regionech Ruska se rozhodlo přestat provádět potraty, uvedl předseda Patriarchální komise pro otázky rodiny, ochrany mateřství a dětství kněz Fyodor Lukyanov. Setkání představitelů Ruska, USA a Číny na nejvyšší úrovni není vyloučeno, uvedl agentuře TAS Ryabkov. Německo bez důkazů obvinuje Rusko z incidentu s bezpilotním letounem v Lipsku, uvedl vojenský expert a hlavní redaktor italského portálu Analýzy Difesa Gajdžány. Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva, informuje server Insider. Putin se může setkat s Trumpem na summitu APC v Číně, pokud se naskytne taková příležitost, uvedl Ušakov. Počet obětí sesuvu půdy v tibetské autonomní oblasti se zvýšil na 43. 519 osob je stále pohřešováno, informuje čínská centrální televize. Obvinění, která jsou proti Ruské federaci, vznesena v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku, jsou začátkem skutečné války, prohlásil Lavrov v rozhovoru pro Vest. Pamatuj si, že před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Německo uzavřelo generální konzulát Ruska v Bonnu, aby zasáhlo do práce ruských diplomatů v Německu, kteří se připravují na nadcházející volby, prohlásila Maria Zacharová. Ruské síly zasáhly bezpilotními letouny typu Green 4 dva logistické centra ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Oděsy, oznámilo ministerstvo obrany. Ruské síly zasáhly nákladní loď s vybavením, které bylo dodáváno ukrajinským ozbrojeným silám západními zeměmi. V oblasti Černého moře oznámilo ministerstvo obrany. Witkoff a Kushner se údajně chtějí dohodnout s Moskvou a Kyjevem na novém v uvozovkách návrhu řešení konfliktu na Ukrajině, informuje Axios s odvoláním na zdroje. Kushner uvedl, že doufá v obnovení jednání ve třístranném formátu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Kushner uvedl, že Spojené státy pracují na vytvoření mírového balíčku pro řešení konfliktu na Ukrajině. To je všechno, co se dočet až na konec té stránky. To je prýma, ne? Tak, to můžeme dát do pryč. Šupy to prsta. No. A když se tak na to koukám, tak si můžeme dát ještě pár informací z prostoru sítí. A jestli to je Friedrichová, nebo která to je, pořád uhání Babiše jako šílená. A uhání ho prostě o ten Agrofert, prostě má tu vysněnou vizi, že se všecko dělá proto, aby Agrofert mohl pobírat neskutečné nějaké nepředstavitelné dotace, že se tak nezajímá o toho hradního skoutera, který je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněmi. Na Babiše útočí, jako kdyby byla vosa. Friedrichová. Nora Friedrichová. No tak víme, že ta dáma má spoustu potíží. Spoustu problémů. Pochopně si za ně může sama. Ne?
2: Víte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně.
1: Tak, to je to. Jo, už jsem puštěné, tak můžeme.
3: Jako si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
2: No, teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je
3: já
2: prostě největším papířem.
3: A když je největším papířem země. Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český zemědělec.
2: Ano, ale vy jste největším papířem v té zemi. Jaké? O to jde.
3: A kdo vám
2: pardon,
3: to
2: Agrofert, ne, no, tak když to se dá dohledat.
3: Já vám říkám, že jste nemocná, léčte se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, má pravdu, je nemocná. Přímo posedlá. Ona je posedlá Babišem. To prostě se nic na tom nezmění. Ona je posedlá Babišem. A když teda jako může, jo, tak to ona musí, jo, to je jasný. Když ona se rozhodla, že toho Babiše usvědčí, tak to ona ho usvědčí. Je tak nějak, no. Pustím vám jeden polský příspěvek. Je posílám příspěvek s polským politikem, který se jmenuje Grigorz Braun. A budete mu rozumět. On tam jednoznačně mluví o tom všem, o čem tady mluvíme my. Takže se nemusíme bát, že by náhodou jsme nevěděli, o čem se baví.
4: Experimenty na ludziach, mówi się handel ludźmi, handel organami, laboratoria, eksperymenty na ludziach, mówi się komuś, że jest świetna okazja, że może się uratować przed tym wyjazdem na front, a tam na zachodzie robota czeka na niego. Przyjeżdża, a tam czeka, wie pan, środek usypiający i chirurg w hotelu. To nie jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Polaków. To jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Zełenskiego i jego rzeźników. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Roman Dmowski napisał, że Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. To będzie takie światowe centrum, on to tak dość drastycznie ujmował Dmowski, nierządu i przestępczości, światowe centrum. Światowe. Tak idzie Ukraina i tak wygląda na to, że jest dzisiaj. Pamięta pan, każdy kto mówił o amerykańskich laboratoriach na Ukrainie, 3-4 lata temu, no to był szurem i ruskim agentem, prawda? Minęło parę latek, niewiele, i okazuje się, że są, tak, są kilkadziesiąt, nie jakieś tam laboratorium, prawda, jakimś przypadkiem, tylko kilkadziesiąt, więc systemowo. Ja bym się o to nie martwił, czy inaczej, martwiłbym się po ludzku, ale nie wchodziłoby to w zakres moich politycznych zainteresowań i obowiązków, gdyby nie to, że Polska jest żyrantem, zapleczem i żywicielem tego ścieku ścieków przepowiedzianego przez Romana Dmowskiego. I jak wożą te dzieci, tak, i jak wożą te organy, a może wożą jeszcze żywych ludzi, bo wie pan, organy się łatwo psują, prawda, więc może jak zamawia jakiś poważny kontrahent w jakiejś Szwajcarii, czy jakimś Londynie, czy jeszcze w Nowym Jorku, jak zamawia organy, no to może mu się przysyła ludzką konserwę, prawda? Poważni ludzie, jak mają poważne zobowiązania, no to starają się nie ryzykować, że się nie wywiążą z dostawy. Polska jest obszarem transferowym, że jak latają te ludzkie konserwy i jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I to jest, wie pan, tutaj jako polityk ja lękam się o stan, o dobrostan mojego narodu, ale jako Polak ja się lękam o stan duszy mojego narodu. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Zróbmy wszystko, żeby państwo polskie nie gwarantowało bezpieczeństwa kanałów transferowych w przemyśle zbrodni, systemowej korupcji i handlu ludźmi. A dzisiaj tak jest. Dzisiaj wojsko, policja, pożal się Boże, że elita polityczna występuje w charakterze konwojenta i stróża. Dla ludzi, którzy robią co chcą i robią nie wiadomo co. Ja tutaj wcale jeszcze nie puszczam wodzy fantazji na całego, tak? Dlatego, że to jest wszystko, to jest scenariusz horroru, to co się rozgrywa za naszą granicą wschodnią. I ja politycznie nie zgadzam się na to, żeby Polska szła dalej w historię, jeśli jeszcze przed nami jest jakaś historia, z takimi brudami i z takimi potwornościami na koncie. Ja tego nie. To jest korupcja przemysłowa, to co uprawia banderowski reżim kijowski. To jest korupcja przemysłowa. Oni z wojny zrobili przemysł narodowy. Reżim kijowski doprowadził do perfekcji, oczywiście kosztem własnego narodu, który setkami tysięcy poszedł do ziemi, milionami uciekł, gdzie pieprz rośnie. No ale reżim się trzyma mocno. I Amerykanie, i Bruksela każą, no i wszyscy płacą, i my płacimy.
1: Tak o czym mówił Gregor Braun? On mówił w zasadzie o několika věcech. Celé to uzavřel na konci s tím, že na Ukrajině je válka jako průmyslové odvětví, že nesouhlasí s tím, aby Polsko fungovalo jako transferová země pro obchod s dětmi, pro obchod s drogami, že nechce, aby Poláci byli zapleteni do obchodu s lidskými orgány, že jsou pořádány konvoje, ve kterých se právě tyto zločinnosti provádějí, konvoje, které přímo vozí lidské konzervy s orgánama na místo určení. To znamená, že přímo polská policie, polští vojáci, je to tak proorganizované přes různé politiky a přes různé špičky, že se Polsko oficiálně na tom podílí a že ty laboratoře, o kterých byla řeč i v našich pořadech, a o tomhle to my vlastně pořád mluvíme, takže nejdřív se říkalo, že žádné nejsou a teď ví, že se jich byly desítky a v těch laboratořích se dělal projekt pro americké tajné služby a pro Ameriku s různými zakázanými věcmi. Takže těch laboratoří nebyly jednotlivosti, ale byly to desítky takových laboratoří, celá síť. A zase všecko bylo proorganizované i skrze Polsko. A že on jako politik s tím nesouhlasí, že on s takovou politikou nesouhlasí. Že si neumí představit, že by se měl smířit s tím, že se obchodují děti přes Polsko, že se do otroctví nebo na smrt, že se obchodují lidé za tím účelem, že buď jenom orgány se z nich vyberou a ty se transferují, anebo aby se neskazily, protože životnost těch orgánů je velice, velice malá, tak se organizují přesuny lidí, lidských konzerv s těmi orgány, takže lidé jsou transferováni na místo, kde jsou rozebráni. Teprve potom jsou rozebráni na ty orgány. Toto je, prosím vás, 21. století, ano. Toto je vyspělá společnost. Toto je společnost, která tolik křičí o lidských právech a tak dále, a tak dále. A to také o demokracii, taky hodně křičí o demokracii. No. Hrozné, že? Tak se si zahrajem. No, asi tohle.

0: byla vzpomínka na Haničku Zagorovou, která by se včera dožila, myslím, že včera, že by se dožila 80 let, bylo spousta vzpomínek na ní. Bohužel také včera zemřel Richard Tesařík, zakladatel Jobendu. Víme, jeho bratr se zabil ve Strumovce po pádu z kola. No, také jste ho mohli vidět v Pelíškách hned na začátku, kdy tam hrál toho ruského důstojníka. Vzpomněli jsme na Jaroslavl, kde jsme přišli o 4 skvělé hokejisty. A ta tragédie, 15 let už tomu je. Tak to jsme si tak vzpomněli v několika věcech najednou. Tak mám tady informaci, protože jsme si říkali, že 25. srpna byl šéf CIA v Moskvě. Šuškalo se, že se připravuje nějaké jednání. Tak to jednání proběhlo pochopitelně v sobotu mezi americkými zástupci vyjednavači a Ruskou federací, tedy Vladimírem Putinem a dalšími. Odtamtud hned letěli do Kyjeva, jenomže protože bylo dohodnuto třídenní klid v nějakých útocích. A protože to nedodrželi Ukrajinci, no tak pochopitelně Moskva hned odpověděla. Takže se ty vyjednavači báli letět vzdušným prostorem do Kyjeva, tak nakonec dorazili vlakem. Nevím, odkud přesně, ale jeli vlakem do Kyjeva. No a tam víceméně se nedohodlo také nic, protože jak si představí Zelenského, kdy on tvrdí, jak vítězí na těch frontách, se výrazně liší od toho, do čeho investovala Ruská federace, a to je do zabezpečení své bezpečnosti nebo do zajištění své bezpečnosti. To znamená, že nikdy neustoupí od denacifikace a demilitarizace. Já bych řekl, že dneska už se to nevztahuje jenom na Ukrajinu. Takže jedná, to je pravda, ale druhá věc je, že dokud nebude úplně rozsekaná Ukrajina na padrť, a to říká Vladimír Putin dobře, děláme všechno pro to, aby jsme zachovali naživu představitele Ruské federace, aby aspoň s někým bylo možno podepsat kapitulaci. Teď je otázka, kdo bude mít ten mandát, jo? No. Takže Kyjev brzy lehne popelem, hoří Oděsa, hoří spousta důležitých míst, která zabezpečovala jak týlové zajištění, tak opravy, zásobování zbraněmi, municí, dronama, výrobou dronů, řízení různých záležitostí a pochopitelně také ta infrastruktura vojenská, všecko na padrť. Takže jenom si tady přečteme, co proběhlo. Sobotní 3hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony od Doněcké lidové republiky po Bělgorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel a na tom je jednání v Senátním paláci. Podle americké publikace Axios trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti také přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění ze základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů generálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes, myšleno tedy včera. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní úlet na Ukrajinu od února 2022. Mezinárodní let, pardon. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném třídenním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Witkoffa a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Sharap, vedoucí politolog společnosti RNAD Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany ponechány sami sobě budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci Evropské unie mezi tím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně Evropské unie ve Washingtonu Jovita Neliupšiené v rozhovoru pro Bloomberg This Weekend zpochybnila logiku podle amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve potom zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píší agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu. V rámci je od administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují i další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. No, to jsme si přečetli jeden dlouhý článek, abych vám teďko tady pustil. Víte, všechno se pro něco děje. Všecko má nějaké svoje kořeny. To, že vyhrála v České republice ve volbách, se perfektně umístily strany, jako jsou motoristé, SPD, to znamená, vypovídá o jedné jediné hlavní důležité věci. Že mnoha lidem došla trpělivost. A to samé v Německu. V Německu se momentálně jako zpamatovává prý CDU z porážky a AFD z jakéhosi pomyslného vítězství. Ono, není se co divit, když si vezmete v potaz, jakou paseku tam napáchala ta vláda německá proti Němcům samotným. Jak se ta země změnila za poslední roky. Jo. Není divu, že tedy Němci vyjádřili svoje postoje.
1: Dámy a pánové, toto vládní prohlášení byl smutečný zpěv z troskotance. Pane Merzi, vaši vlastní lidé už diskutují o vašem odvolání.

firmami a pracovními místy odcházejí i lidé. V prvním roce vašeho úřadování vystěhovalo z Německa více občanů než kdy dřív. Odcházejí mladí, ti dobře vzdělaní, protože ve vlastní zemi už nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů ze třetího světa naopak neochvějně pokračuje. Přichází šestimístný počet ilegálů pod záminkou azylu a k tomu další velkoměsto zadními vrátky slučování rodin. V deportacích je vaše bilance ještě katastrofálnější než u semaforové koalice. Tak vypadá obrat v migraci? Právě naopak. Chybnou masovou migraci ještě stvrzujete tím, že německé občanství těmto migrantům, těmto ilegálům jen tak rozdáváte. Rozprodej německého pasu dosáhl ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Kdo nežije v uzavřené bublině, pro toho nárůst násilí, sexuálních a brutálních činů není chladná statistika, ale každodenní společník vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku, domově předsedy CSU Markuse Södera, znásilňují migrantské gangy nezletilé německé dívky, které nejprve omámí drogami, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se vás, kolik takových Norimberků existuje v Německu? A co jste vy všichni, ano, všichni zde, udělali z naší země masovou migrací, hrubnutím mravů a jejich úpadkem? Nepovažujte Němce za naivní. Velmi dobře vnímají, jak s nimi zacházíte. Pozorně poslouchají, když sociální ministrině a předsedkyně SPD Bärbel Bas pohrdlivě označuje Němce jako jednotnou hnědou masu. Kdo takto mluví, ten nenávidí vlastní národ i sám sebe a nemá co pohledávat ve vládě. Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a přispěvatelé mají platit vyšší důchodové příspěvky a pracovat déle. Mají přijmout rostoucí sociální odvody, masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vydat veškerý svůj majetek, včetně nemovitosti, na kterou celý život spořili. Ale mají platit za doživotní plné zaopatření milionů příživníků z třetího světa. Víc o této vládě vědět nemusíme. Za náklady na migraci, rozvojovou pomoc, energetickou transformaci a klimatické šílenství vyhazujete ročně stovky miliard. O šetření a škrtech tam není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace už pohltila 500 miliard, a bude nás stát 10x více, přes 5 bilionů eur. Úmyslně a záměrně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Miliardy za miliardami posíláte na Ukrajinu a tím financujete prodlužování války, která měla být dávno ukončena. Dodnes po Kyjevu nepožadujete žádné vysvětlení ohledně vyhoření plynovodu Nord Stream. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura naší ekonomiky a byly způsobeny obrovské škody. Místo toho záměrně hledáte konfrontaci s Ruskem, jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastních selhání. Mluvíte o válce. Pořád jen mluvíte o válce. Chcete tuto válku podporovat a zatáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje a Ukrajina také. Mluvme konečně o míru a ne o válce. A k pravdě patří také. Ne, Ukrajina nesmí nikdy být členem Evropské unie ani NATO. Tečka, konec, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, nebezpečí války, násilí migrantů, trestné činy z nenávisti vůči Němcům. Víc od této spolkové vlády a od vás občané čekat nemohou. To není jen dotčení psi štěkají. To není jen vaše selhání, pane Merzi, ale selhání celé vaší vlády. Za to ale nesete odpovědnost vy, protože jste se na dobré i zlé podřídili levicové výkonnosti a Němcům nepřátelské SPD. S takovými lidmi se politický obrat nedá.

0: dá uskutečnit. Přitom právě teď je naléhavě třeba zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit takzvanou klimatickou krizi a energetický přechod za ukončené. Sám Světový klimatický panel už své hororové scénáře stáhl. Proč tedy čekat? Musíme zrušit poplatek za CO2, snížit daně z energií, vrátit se k jaderné energetice a úplně zrušit zákaz spalovacích motorů a topné diktáty. Co potřebujeme, je tržní hospodářství a levná energie, žádná zákazová politika. Zákon o státním občanství musí být reformován a podmínky pro naturalizaci výrazně zpřísněny. Sociální magnety přitahující migranty musí být vypnuty. Nelegální migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatelé trestných činů a nelegální migranti musí být navráceni zpět. Měli byste dělat politiku pro naši zemi, milá SPD. Už jste na 11-12%, nebo kde teď jste? Kdo byl jen u Antify, ten nemůže dělat rozumnou politiku. To vidíme na vicekancléři a ministru financí Larsi Klingbeilovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Antify a neumí pracovat s čísly. A proto naše země stojí přesně tam, kde právě stojí. Máte tedy dvě možnosti, pane Merzi. Můžete prolomit blokádu tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny. Nebo můžete dál čekat a nic nedělat, což se dá očekávat, dokud občané nevynutí nové volby pro reformní vládu AFD. Nejprve ve spolkových zemích a potom na celostátní úrovni. Jsme připraveni převzít odpovědnost, protože Německo si to zaslouží, protože my Němci si zasloužíme být dobře spravováni. Děkuji vám.
1: No to byla Vajdlová. Můžete se divit, že tam porazili CDU nějakých 44-18. Teď to jsou všechno věci, o které běží teďko celý ten zápas vůbec, jako zachránit ty jednotlivé země, a to je právě touhletou formou, zastavit, zrušit tohleto řádění těch liberálů a fanatiků. Zelených, já nevím, jak různě barevný jsou. Takže nedivme se, že na to Němci slyšeli. No a ten rozklad prostě přijde tady odtud. Musí přijít, protože to nemůžou ustát, tohleto. Kdyby se tolik snažili, tak to ustát nemůžou. Zkrátka a dobře je založí. No. Napáchali, co napáchali, toto jsou důsledky. U nás taky prostě zvítězili SPD, motoristé, dejme tomu, se dostali do vlády, protože měli pro lidi racionální řešení programu. A bude to v dalších zemích. Věřte tomu, ne? Bude to v dalších zemích. Je to odstartovaná štafeta obrody. A do toho pochopitelně ještě ten způsob, jak se vyjednává, a to taky o něčem svědčí, vyjednává Amerika s Ruskem, pak to jedou prodiskutovat s Ukrajinou a Evropy. Nikdo se neptá. Evropa má zaplatit nějakých 100 miliard nebo kolik dalších. To se tam v tom počítá. Amerika říká, že Evropa zaplatí 100 miliard. Minimálně ještě. Ale nikdo to ani s Evropou neprobíral. Protože Evropany už nikdo nebere vážně. Takže až se dohodnou a bude položená dohoda 2+4 na stůl, vrátíme se zpátky k Jaltě, protože ten americký návrh de facto předpokládá i záruky, které by tím byly dány nějakým způsobem Rusku. Ale Rusko na to nepřistoupí, si myslím, jen tak, jako na nějaký keci v kleci. Rusko bude chtít nejdřív porazit, rozmetat úplně Kyjev, pak si to vyřídí, pak si to vyřídí s Anglánama, ty dostali poslední varování, pokud nepochopí, Evropou projde koalice vítězná. A propo už o tom psali, zakládá se protiváha NATO a zakládá ji Čína, KLDR, Ruská federace a prý řada dalších zemí. To znamená pro mě Bělorusko, tak jak jsem o tom mluvil. Čili Irán by tam měl být v tom. To znamená, že toto je uskupení budoucí, které už pravděpodobně je dojednané, které zbaví svět nacismu a satanismu. Proč myslíte, že Amerika najednou tak rychle moudří? Proč najednou Amerika? Jenomže ta v tom je taky dobře smočená, že jo? Tam bude muset dojít k velkému třídění a jaksi pochopení toho, že nemůže být jejich všechno, na co ukážou. A kdo ví, jestli Amerika tím pádem neodejde z NATO a NATO bude poraženo tady tím novým uskupením. Ne Ruskou federací, ale tím novým očistým procesem. No to si zaslouží, aby jsme si zahráli nějakou pěknou písničku bychom si měli zahrát. Když. No tak dáme si toto.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: Tak, asi stylově jsme se zahráli, no ale tak... Otvírám knihu Rusko 21. století Archa svátosti člověka. Aby se si tu poslední půl hodinku prostě početli. Doteď to byly takové ty věci aktuální. No, budu si jim věnovat i zítra. No, ale některá ta sdělení se nehodí do pořadu s hostem, tak jsem je zařadil dneska. Čili kniha Jana Masného a čteme si v této kapitole. Jeden z hlavních úkolů postkapitalistické společnosti je jednoduchý. Za prvé vytvořit nový systém, kde hlavní je kontrola nad duchovními faktory výroby, což je sociální chování a informace, a kontrolovat zdroje. Kromě toho mají být demontovány ty instituty, jež chrání pracující. Těchto výdobytků se pracujícím podařilo dosáhnout v dlouhé válce, kterou vedli obyčejní lidé od dob francouzské revoluce až do 70. let 20. století. Bylo tedy potřeba znovu nastartovat dějiny. Jak se znovu startují dějiny? No jednoduše. Je potřeba nějaký projekt. V roce 2018 se odehrála velmi zajímavá konference v Santa Fe v Institutu složitosti, kde se nesetkali vědci, nýbrž ředitelé velkých společností, rozvědčíci, experti. Tuhle konferenci pořádala americká tajná služba NSA. Jednali tam o čtyřech možných variantách přechodu do budoucnosti. Revolučním, optimálním, katastrofickém a antropologickém. Revoluční varianta znamená, že lidstvo řeší všechny problémy a letí do budoucnosti. Optimální znamená, že lidstvo neletí ve vysoké rychlosti do budoucnosti, ale své problémy přece jen řeší. Všichni účastníci, a bylo jich okolo 30, se postavili proti reálné možnosti tohoto vývoje situace. Bylo řečeno, že vůle a intelektuální úroveň západní elity zdegenerovala natolik, že tyto varianty přechodu nedokáže realizovat. A co se týče obyčejných lidí, tak ti jsou natolik vychováni k absolutní poslušnosti za posledních 100 let, že nejsou schopni udělat krok dopředu. Proto byly ty dvě varianty odmítnuty. Pro variantu katastrofického přechodu se vyjádřilo 55% účastníků konference. Účastníci ale řekli, že je žádoucí antropologický přechod. Antropologický přechod znamená, že vznikne společnost, kde má elita vztah k dolní části společnosti jako k jinému biologickému druhu. Žádná střední třída. Budou existovat pouze elity, které budou žít 120 až 150 let v ekologicky čisté zóně a čím méně o nich budou prostí lidé vědět, tím lépe. Antropologický přechod byl uznán jako žádoucí varianta přechodu do budoucnosti. Tady vzniká otázka, jak tento antropologický přechod spustit, aby se mu obyčejní lidé jen minimálně bránili? Principiálně je možné říci, že v historii se již realizovaly podobné projekty. Ne vždy to ale dopadlo tak, jak si elity přáli. Uvedu příklad. Před francouzskou revolucí si zednářská lože Veliký Orient Francie objednala analytickou práci od jistého Adriana du Poira. Ten nebyl zednářem. Jeho úkolem bylo odpovědět na tři otázky. Jak začít revoluci? Budou evropské monarchie ostře reagovat na revoluci ve Francii? Jak řídit revoluční proces? Autor řekl, že vyvolat revoluci je velmi prosté. Stačí svolat konferenci, kam přijedou poslanci a budou mít všichni stejné požadavky. Co se týče otázky reakce evropských království, řekl, že ta se budou dlouho vzpamatovávat, tak 2-3 roky. Co se týče třetího bodu, tak to je také jednoduché. Řekl, že aby bylo možné řídit revoluční proces, je nezbytné spustit mechanismus teroru, který do sebe, jak černá díra, vtahuje stále více lidí. To znamená, že projektové chápání historie není žádná konspirační teorie. Projekty je možné dělat. Jiná věc je, že projekty nevždy probíhají tak, jak byly naplánovány. To znamená, že pokud někdo chce restartovat historii, tak musí najít to, co svého času Rumsfeld označil za spouštěcí událost. Touto událostí se stala pandemie covidu. Spouštěčem se mohlo stát také něco jiného, například krize klimatu. Je zajímavé, že hned po této konferenci v roce 2018 světové elity začaly mnohem méně používat termín nový světový pořádek. Nebudu hovořit o světě, v něm jsme se ocitli. Skutečně byl spuštěn pandemií. Schwab o pandemii napsal, že nebude střední třídy, nebudou státy, bohatí získají, zatímco chudí prohrají. Vše bylo jasně napsáno. Řekl také, že pro úspěšný přechod existují dvě podmínky. První musí být rychlý, musí to být Blitzkrieg, možná druhá ani jeden světový hráč, USA, Čína nebo Rusko, nesmí z projektu vyskočit. Jinak se nepodaří projekt realizovat. Dnes už je možné říci, že Blitzkrieg se jim nepodařilo provést. Neměli úspěch, protože přecenili úroveň pasivity obyvatel zemí, hlavně Evropy. Upřímně, já jsem také neočekával, že bíložraví Evropané budou tak demonstrovat. Neočekával jsem, že bude takový odpor. Je jasné, co se stalo. Lidé pocítili, že jim hrozí něco velmi, velmi temného. Před 2 lety jsem začal používat termín bioekotechnofašismus. Biologický fašismus se týká medicíny a genetických modifikací. Ekologický fašismus se týká hlavně klimatického šílenství, nebo technofašismus znamená digitalizaci. Je potřeba vysvětlit slovo fašismus. Já ho zde nepoužívám v přísném smyslu slova. Fašismus byl v Itálii za Mussoliniho. V Německu bylo něco horšího, nacionální socialismus. Z pohledu metaforického je ve světové tradici fašismus to největší zlo, to nejhorší z nejhoršího. Problém je v tom, že fašisté ve 30. letech neměli technické a biologické možnosti, jaké existují dnes. Proto svět, který vykreslil Klaus Schwab, je o mnoho horší než fašismus. My ale nemáme žádné slovo pro to, abychom označili takovou hrůzu, nemáme termín pro nic horšího než fašismus. Elitě se realizace plánu nepodařila. Kola pandemie se protáčí na místě. Proces nejde vpřed. Dokonce i Bill Gates řekl, že pandemie skončí v roce 2022. Magazín The Economic, který vydává Fabiánská společnost a Rothschildové, také řekl, že epidemie skončí v roce 2022. To znamená, že část elity zařadila zpátečku. To ale neznamená, že se vzdala. My nevíme, co bude dále. Budou-li usilovat o realizaci plánů pomocí narrativu o klimatu. Werner von Braun, muž, který vyvíjel americké rakety a ukazoval Američanům v kapse zvednutý prostředníček, prováděl hlavní starty svých raket 20. dubna. Je jasné, proč 20. dubna, den narození Adolfa Hitlera. Werner von Braun půl roku před svojí smrtí řekl své asistentce, a to bylo ještě před pádem Sovětského svazu, že Sovětský svaz jako hrozba jednou zmizí a tehdy na západě vymyslí jiného strašáka a tím bude islám. Islám ale není adekvátní náhrada. Další bude klimatická hrozba. Ptali se ho, pokud nebude klimatická hrozba fungovat, tak co potom? Odpověděl, že v takovém případě zůstane jediná možnost. Hrozba útoku mimozemšťanů. A co vidíme? V červnu roku 2021 NASA oficiálně prohlásila, že UFO jsou vážnou hrozbou pro USA. Nahazují udičku pro případ, že by bylo potřeba přijít s nějakou novou hrozbou. Teď o tom hlavním. Svět, v něm jsme se ocitli. Je jasné, že postkapitalistický svět je světem, kde do rozhodující role budou postaveny sociální a duchovní faktory. Na několika místech tato budoucnost už přišla. Například v Číně, kde systém sociálního ratingu velmi organicky přistál na tradiční čínský systém. V Africe. Afrika je opačná varianta, tam vládne futuro archaika, tam historie také skončila. Ve světě, v něm jsme se ocitli, se nové instituty nacházejí paralelně se starými a vznikají do jisté míry bastardi, právě proto, že se propletá staré s novým. Například, když svrhli Trumpa, tak mi bylo jasné, že vítězové si brzy začnou jít po krku. Půjdou si po krku finanční a accesisté velké IT společnosti a opravdu už v létě 2021 začaly útoky na Microsoft, na Google. Tito lidé ale odpověděli, když na konci října, na začátku listopadu 2021 prohlásili, že odchází do metavesmíru. To znamená, že oni odchází do úplně jiného prostoru, který není nikým kontrolován. V této souvislosti je důležité prohlásit, že nové vládnoucí skupiny v době svého vzniku vždy odcházejí do toho prostoru, který není kontrolován starými skupinami. Všimněte si, Anglie a další vládkyně moří ustoupily do kontinentálního systému hry. Stali se námořními velmocemi a odešli do té zóny, jež nebyla regulována žádným právem. Odchod do metavesmíru je také odchod do úplně jiného prostoru. Mimochodem, Zuckerberg řekl, že my budeme pracovat v tom prostoru, který není regulován žádným právem. V praxi to znamená právo silnějšího. Na druhé straně probíhá archaizace společnosti. Psychologové říkají, že doba změn vždy rodí velké množství mezních osobností, přičemž tyto osobnosti stojící na hranici sociálních a psychologických patologií pronikají i do mocenských struktur. Stačí se podívat na Borise Johnsona.

nevyrůstá z jiného systému, tato věda je orientována na zkoumání stacionárních stavů a ne turbulentních. Orientuje se na normy, ale ne na přechodná období. Je zaměřená na stát, na zkoumání státu. Dokonce i termín statistika pochází od slova state, der stát. Dnes ovšem vidíme, že rozhodující roli hrají na jedné straně nadnárodní struktury, transnacionální korporace, uzavřené struktury a na druhé straně nelegální struktury, kriminální struktury a tajné služby, které získaly autonomii. Nebudu ani hovořit o tom, že například skupina tajných služeb s názvem Pět očí, Five Eyes, vytváří vlastní vědecké struktury a vychovává vlastní historiky. Systém se rozpadá, proto na scénu vstupuje subjektivita. Je to turbulentní epocha. Není náhodou, že se u nás objevila nauka o chaosu. Uzavřené mocenské struktury jsou stále aktivnější. To znamená, že stávající skamenělá profesorská věda nemá adekvátní pojmový aparát pro zkoumání tohoto období. Vítězem 21. století bude ten, kdo dokáže vytvořit novou vědu o člověku, o společnosti a o vznikajícím systému. A také nové vzdělání odpovídající této nové vědě. Stará věda, triáda politologie, sociologie, ekonomie je již mrtvá, protože mizí objekty, které zkoumá. Občanská společnost, sféra politiky, stát, to vše odchází a jako nové přichází něco velmi divného. To byla část vystoupení Andreje Ilíše Furzova na téma Epocha přechodu. Dostupné na sociální síti YouTube, na kanálu Den TV. Já bych to okomentoval tady toto, protože to se týká věcí, které já tady rovněž říkám. Jsem rád, že jsme se s Ilíšem Furzovem docela hodně potkali. Takže když se vrátím k tomu, že mRNA přepisuje DNA člověka a prý americký vrchní soud uznal, že pokud má někdo změněný DNA, tak je to poplatné všemu. To znamená, že se stává vlastníkem korporací. To znamená, že COVID pandemie, tady jak on píše, to nebyl ústup, pozor, ono to je poplatné té době, protože je to z 24. ledna 2022, spousta věcí se nevědělo a teď už se to ví, co způsobují vakcíny. Takže to zavakcinování, to je vlastně vytvoření toho, jak to tady nazývají, antropologické změny. Tedy jinými slovy, mizí střední vrstva, protože střední vrstva se nechala očkovat, jako parta debilů, šli svorně si to píchnout, aby mohli podnikat, aby mohli jezdit, aby mohli cestovat a tak dále. Takže řada z nich tam stála jako první. Navíc na to ještě měli, tak proč by se nenechali, byli něco líp, něco víc. Takže řada lidí ze střední vrstvy se nechala očkovat, buď umřela, a nebo se stala vlastněným masem. To je antropologická změna, přeci jak vyšitá, o tom tady se jednoznačně hovoří. Není potřeba jako pro tohleto organizovaný vlastněný maso nějakých sociologických průzkumů, politiky a tak dále. Maso je maso, prostě maso se organizuje ve stádu a maso se předepisuje, co bude dělat, je tam nějaký hlídací pes, ovčák, který to tam zhání, aby se ovečky nažrali, aby nepochcípali, aby ta vlna nebyla poškozená. Ta se bude totiž jsou určující pro to, co tady máme teďko před očima. První faktor je ten, že většina, neříkám všechny, většina těch hnutí, uskupení a stran vlasteneckých a národních,

0: leteckých je cinknutá vnitrem. Jsou tam infiltrovaní lidi, někteří to mají jako služební poslání, založit tu stranu, natáhnout na sebe voliče a potom jim dávají buď odfouknout, když je velký napětí ve společnosti, ať si na tom Václaváku, ať se vyřvou, ať si odfouknou a ať je klid. Před volbama pochopitelně je potřeba se sjednocovat a zároveň to tvrdě rozbíjet. Čili to je jeden faktor, že ty strany jsou obsazený a jsou do značné míry pod kontrolou tajných služeb a vnitra. Druhá věc, že další faktor je ten, že někteří jsou příliš ambiciózní a neumí si představit, že by mohli vykonávat dobro, aniž by byli na špici. To znamená, že by podstoupili třeba svoje místo tomu odborníkovi.
1: Ve prospěch vyššího dobra.
0: Ano, ve prospěch vyššího zájmu. Jo, že by, protože kdyby to tak měli v sobě, tak prostě udělají jednu velkou platformu, vezmou ty odborníky, který na sebe celou dobu lepili a dělali s nima besedy a objížděli s nima republiku a tahali je na pódia.
1: Ano.
0: A z toho by postavili slušnou kandidátku napříč republikou. Ale to neudělají. To neudělají, protože taky se na ty korítka některý těšej. Nebo to není o korítku, ale je to prostě o tom, že nechce jakoby pustit nikoho, kdo by mu mohl sebrat jakoby ty jeho zásluhy.
1: No to je, pane Petře, to je nejhorší vlastnost u člověka, který vynáší jenom svý zásluhy a vůbec nebere v potaz, jestli to ty věci prospěje nebo neprospěje. Jo, to je, no, když poslouchám toho Vrábela, tak to sedí přesně na něj. On každýho pomlouvá, jo, a když teď jsem měl nějaký řeči vůči tomu mladýmu z té národní demokracie, teď
0: Adam,
1: mi vypadlo jméno.
0: Bartoš?
1: Ne, jeho mladý zástupce, teď Honza, má svůj pořad taky a on tam vysvětloval docela lidsky, to tam vysvětlil, že odmítl jako spojení, že to vidí úplně zbytečný prostě spojovat se s Vrábelem, nebo když nevidí snahu,
0: Sedláček,
1: aby se spojili ty strany vlastenecký v široký jako hnutí a kandidovali na jedný kandidáce. Dokavať to neudělají, tak budeme prohrávat. A všichni tyhle, ty, co by nejradši obsadili ty vedoucí místa, jo, tak už mě lezou skutečně na nervy. Lezou mi na nervy. Měli by pracovat ve prospěch, dobře, nebudu šéfem, to nevadí, ale budu tomu pomáhat. A to není vidět. To není vidět v těch
0: straničkách. A pak tady máme několikero slušných lidí, odborníků,
1: ano.
0: kteří, a to jsem prostě viděl na tom docentu Ševčíkovi, jak je těžký v tom strašně temným, hnusným prostředí v té debatě zůstat absolutně klidnej a vyrovnaný. Když oni mu do očí lžou, dokonce on toho jednoho, myslím, Letochu, že on ho učil, nebo ne, tam byl ten druhej, to je jedno, byl
1: potom
0: tam Letocha a ještě...
1: Kuneš, já nevím, to je takový
0: ne,
1: dlouhej,
0: to je jedno.
1: Ten tam byl taky v té debatě, jo, to je teda...
0: Takže mě ho bylo líto, jo. Upřímně líto a říkal jsem si, když se na tohle to dívá ten divák, který je zvyklý na ty debaty, jak to tam třeba si vyměňuje Okamura s někým, a to, on i ten Okamura už někdy bývá mimo, jako jo, že víceméně se jako zesměšní, protože oni nakonec tak dokonale všichni lžou a tak jako vypadají úplně vyklidněně, protože oni nemají ty lidské vlastnosti, jo, toho Ševčíka to prostě rozdráždí, protože když mu někdo do očí lže a říká nepravdy, a ještě se u toho tváří, jak hluboký smysl to, co právě vyslovil, má, a on ví, že lže, protože mu říká, já jsem vás to učil, to nemůžete myslet vážně, to, co říkáte, tak to je otřes. Takže ono to není pro slušný lidi momentálně, jo. To je úplně to nejhorší, co může být, jo.
2: Ne, přesně.
0: Že to prostředí, prostředí mezi těma gaunerama, to je prostě potřeba úplně vyčistit. A znova říkám, já mám, tak jak jsme si to teď tady řekli, jo, já mám velkou obavu, že k volbám je potřeba jít, pochopitelně ano. Pak jsem zvědavej,

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Dneska to bude jízda. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak, já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé. Antré.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi.
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je šestá teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32, 35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad šestý teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek. A ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl, jak prohlásí meteorologové. No, za dobu sledování od roku 1900 to nikdy nebylo. No, ale přece ty hladové kameny mluví jasnou řečí. Druhá zvláštnost, která se objevuje. Problém není jenom extrémní teplota, ale především výrazný pokles vzdušné vlhkosti. A pak ještě druhá věc, obrovský nárůst sucha ve velké části evropského kontinentu. Zajímavé, že před 30 lety se konstatovalo, že ve východní Španělsku, Pireneje, i v západní Francii se objevily oblasti, kde se nedalo existovat, protože zmizla voda, nebylo možné pěstovat nic, nebylo možné nic chovat, lidé se odtud vystěhovali, ale o tom se nemluvilo. Objevilo se jenom několik speciálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu, nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti v ovzduší. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény, s jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi mýznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda ty mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klimaalarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kry, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tedy máte nejnovější hit. Malý Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstal uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saudské Arabii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větví směřující do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwooditu v hloubkách 550 až 660 km, kdy Ringwoodi jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwoodit pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12 tisíciletý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 km kubických. Množství takzvaných obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů. A jejich 60 až 80 ročně, to bylo v minulé dekádě, a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohle to všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonské, americké, kanadské a čínské. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 km, čili pod povrchem kontinentálních platní. Drtivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 km, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k Jižní Africe. K mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 km, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie po Gibraltar má teplotu, mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů víc teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo k paradoxně ke změně pasátů, které přenáší tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, prší v jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho dešťatých srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomto ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráž i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox, výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Phlegetské pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celých skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním událostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce, a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, pe které nasledovalo hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6 800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam savinertý a území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná splendid isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc. Musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety a druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělej pohled na planetu i na dno oceánu. A představte si, že před těmi 14 tisíci lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje harp, že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovlivňujeme vývoj na celé planetě? Tak zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíci úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují čtyřhranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nemluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hmyzu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorii. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 tisíci lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
0: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všechny informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte, alebo plánujete vyškolit svojho následovatele?
1: Odpověď je prostá. Třikrát jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení a když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
0: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. Určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně, Marians. Marian spolujezdec, mám otázku na pana profesora, aký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasia georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Ďakujem.
1: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc, my můžeme prohlásit jedinou věc, my nepotřebujeme HARP, stačí nám lidská blbost. Protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle odteklo, aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé, a pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu, protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfího v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Saháře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují tu známou hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry a proto Rusové musí udržovat severní mořskou cestu velkými ledoborci, které zvládnou až 8-metrový ledový příkrov. Tak kurňa, jak je to? Pak se dozvíte, že největší švýcarský ledovec za posledních 30 let se zkrátil o 8 kilometrů. Pak se dozvíte, že alpské ledovce v Rakousku rychle tají, což je skutečně pravda, a při nízkých srážkách sněhu dochází k výrazným problémům s vodními zásobami jednak vodních elektráren, ale taky zásobování Dunaje a dalších významných řek, které dostávají vodní zdroje z Alp. A pak se vám míchá objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých dobých ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohle to všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. Ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na Slovenském záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry a část vysokých Tater má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na Záhorí, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Kdežto obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová úložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte 3 faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2 až 3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného La Niňe, do silného El Niňa, a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou, a musíme se opět naučit číst přírodu. No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteosatelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude průtr zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další... Jan Ducháč píše, dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostanem. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringwooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
1: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tápáním ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko. To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s ringwooditem, protože ringwoodit funguje v 2 rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obřích vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory? A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo nemohou, protože nesmějí. Víte, Když se vrátím konspiračně k uvolněným snímkům ze Scottovy výpravy v roce 1911 na Antarktidu, tak kurňa, kde se vzaly ty obrázky zřícených staveb a kolonát a podobně? A proč se tak utajnily všechny výsledky expedicí admirála Berda v 47. a 52. Teď něco uvolnil americký kongres v rámci zákona o přístupu k informacím, ale jenom takové ty drobné střípky. No a tohleto všechno nám navozuje jednu další věc. Proč máte po planetě tak obrovské množství podzemních měst? Čína, Anatolie, Jižní Amerika. Čeho se ti lidé báli, když vytvořili tak obrovská rozsáhlá podzemní města pro 10 000 lidí? Báli se nějakých katastrofických změn na povrchu planety? Nebo báli se nějakých obrovských vodních mas, které proplachovaly jednotlivá území? A takové drobné mrazení v zádech, kdy baltský písek se našel v alpských údolích a nebyl tam donesen vodní párou ani ničím jiným. Takže byla to gigantická tsunami, která přesunula baltský písek až do alpských údolí. Jak byla vysoká? Kilometr? A proč o tom nevíme? No samozřejmě, proč o tom nevíme? Víme o tom jenom z hlediska sedimentu. Ale v každém případě tyhle ty věci by nás měly nutit k zamyšlení. Stejně tak, jako by vás mělo nutit k zamyšlení skutečnost, že velká část hloubkového dna Černého moře obsahuje extrémní množství metanu. A již se jednou stalo, že ten metan splál a všechna území kolem Černého moře byly patřičně grilovány. No a teď máte tady krásný nápad Rumunska, které prohlásilo, že bude vrtat v tomhletom kontinentálním šelfu a bude čerpat tenhle ten metán. No, až by někoho zamrazilo, že by mohlo dojít k opakování událostí před několika tisíci let. No a tu jste u základní klíčové otázky. Je skutečně to, co nám vykládají oficiálně korifejové vědy z hlediska historie, geologie, klimatologie a podobně? A nebo ve skutečnosti ten vývoj byl výrazně odlišný, jenomže korifejové vědy nechtějí připustit, že známe příliš málo o tom, abychom mohli drze prohlásit, že známe všechno o planetě Zemi a její historii?
0: Děkuju. Pane profesore, zase na druhou stranu, korifeum vědy by přece až tak jako neublížilo, kdyby řekli, že toho známe příliš málo. Nebo jo?
1: Ne, to máte velice jednoduchou odpověď. V Biblii máte napsáno, že příroda, zvířata a rastliny jsou to proto, aby sloužili člověku. Věda je založena na Descartově principu, může existovat jenom to, co můžeme odvážit a změřit. No, to je první věc. Druhá věc. Představte si ty tisíce vědců, kteří svou celoživotní kariéru založili na tom, že hlásali jisté teze. A teď přijde nějaký kverulant a prohlásí, že bohužel ta skutečnost byla jiná. Vy si opravdu myslíte, že tyhleti korifejové vědy přehodnotí svoji poznání a pustí se do přijetí jiných skutečností? A nebo to skončí tak, jako když Japonci přišli s lesní medicínou a začali zjišťovat, že jenom procházka po tom lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému o 30-40%, najednou se ozvala obrovská vlna farmaceutických firm, které prohlásili, to je nesmysl, a našli dokonce vědecké týmy z Japonska, které prohlásili, že tohle to je nesmysl, to je hloupost a tak dále, protože šlo o ohrožení zisku farmaceutických firm. A tady už jde nejenom o vaši kariéru nebo profesní postavení. Tady jde o ty peníze. A ty peníze jsou klíčové. A teď si představte, že skutečně ten enzym DTR3 může vytvářet genetické sekvence, které mění DNA vaší buňky a nepotřebujete k tomu žádnou metodu CRISPR genetického sekvenování za 10 000 dolarů. No to je přece drzost. Jak byste mohl přijít o tak velké příjmy? Takže raději prohlásíte, že to neexistuje, nebo to přejdete mlčením. I když je to publikováno v renomovaných odborných časopisech, je to karentované, je to v pohodě, i jenom se to nehodí do krámu. Ale tohleto, ta prominutím lež, máte v geologii, v historii, klimatologii, glaciologii. A pak najednou zjišťujete, že dokonce i ten Darwin, který prohlásil, že vyhrávají ty nejsilnější a tak dále a evoluce je hýbatel všeho a podobně, tak se potichu zamlčuje skutečnost, že máte živočichy a rostliny, kde nevítězí nejsilnější, ale nejmoudřejší, nejflexibilnější, kdy vůbec nemusí dojít ke konkurenčnímu boji. Ale naopak, v rostlinné říši vám platí 3 základní protokoly: spolupráce, komunikace, empatie. Jak by se to srovnávalo s tvrzením o tvrdé konkurenci a konkurenčním boji mezi rostlinami, živočichy a podobně? Víte, to je problém toho, jak je postavena tahleta společnost. A bohužel dnes skutečně souhlasím s tím významným belgickým profesorem, který napsal knihu, ve které konstatoval na faktech, že bohužel velká část dnešní vědy již nehledá pravdu, poznání, ale hledá granty, peníze a postavení.
0: No, tak. To jste mě moc nepotěšil, pane profesor.
1: No a zapomněl jste na klimatický konsensus 2300 vědců, který prohlásili, že tvoří 97% klimatologů a je jasné, že CO2 a lidská činnost zvyšuje teplotu na planetě, a těch 12 000 lidí a vědců, kteří měli jiný názor a důkazy, byli prostě smeteni se stolu jako konspirátoři. Zapomněli jste na to?
0: Máte
1: pravdu. A to se nebavíme o covidu.
0: No, to je vůbec téma ještě zasloužící dalšího zkoumání a spousta dalších informací, o kterých vlastně nevíme, ale něco už konečně třeba v tom americkém kongresu leze ven,
1: jo,
0: k nechuti teda zúčastněných, ale ještě to bude chvilku trvat. No. Každopádně já tady mám další dotaz,
1: ano,
0: od Beastmastera. Děkuju ti za příspěvek. Zdravím, pane profesore, v posledním vysílání jsem zaslechl, že jste zmínil pojem Edom. Jedná se o Edom z Talmudu, který předpovídá obrovskou válku mezi Edomem, křesťanská Evropa, a Gogem, král severu, Rusko.
1: Ano, přesně. No. Trafil jste, jak se říká, hřebík po hlavičce. Jsou dokonce konspirační teorie, že to, co se děje v Evropě, má být právě ukážkou likvidace Edomu. Od migrace až po ekonomický a válečný kolaps.
0: No. A teď na druhou stranu si tady řekneme, že německý kancléř Merz bubnuje do války úplně jak šílený. Teď teda malinko dostal počuní přes kvůli tomu AfD a jeho výhře v těch krajských volbách, ale máme tady evropské lídry, který prostě hlava nehlava se snaží ten konflikt vyvolat ve finále. Je to... No, proč?
1: Je to odpověď jednoduchá. Všimněte si, ty volby v Sasku a Anhaltsku jsou jenom začátkem volební šnůry. Ta volební šnůra se bude tahat přes Německo, Francii, Itálii a tak dále. A je úplně zřejmé, že lidé už mají plné zuby toho válečného bubnování, toho řvaní o tom, jak musíme se uskromnit, zrušit důchody, zrušit zdravotnictví, vzdělávání, všechno musíme dávat na zbraně a tak dále. No a to bude znamenat, že za normálních podmínek v průběhu jednoho roku v důsledku voleb smete tenhle ten volební vývoj všechny tyhle ty dnešní elity, včetně bruselské komise a všeho ostatního. Jediný způsob, jak zůstat u moci, je neustále řvát o ruském nebezpečí, o tom, jak se musíme připravit na válku, a když to nepůjde jinak, tak tu válku zahájíme. Nebudeme reflektovat na to, co teď udělali Američané a testovali předpokládaný konflikt mezi NATO, Evropským a Ruskou federací za situace, ve které Američané nepomohou Evropě. Závěr modelové situace byl jednoznačný. Do 3 týdnů je NATO poraženo. Oni budou pořád vykřikovat o tom, jak musíme jít do války s Ruskem. A obnovíme vojensko-průmyslový komplex. Ty korektní analytici konstatují, že zprovoznění a obnovení funkčnosti Evropského vojensko-průmyslového komplexu potrvá 3 až 5 let. Ale vy už chcete jít do války nejpozději v roce 29-30. Zároveň budou mluvit o milionové armádě, ale přitom nejste schopen postavit více jako 40 tisíc vojáků připravených a nasazených na frontu. Tak pro Boha, to je ta vrcholná šílenost. Vy voláte po válce, ale přitom absolutně na válku nejste připraveni. Nemluvě o tom, že já se vás zeptám, odkud chcete vzít přibližně 2 biliony euro na realizaci zbrojních programů, vyzbrojení takových programů, jako je dronová stěna na východní části hranice Evropské unie, jako je vytvoření 150 miliard na obnovu tzv. Válečné Schengen, 700 miliard na obnovu válečného průmyslu a výrobu zbraní, dalších zhruba 200 miliard minimálně na zakoupení zbraní amerického původu, které stejně americké zbrojovky nedokáží vyrobit dříve než v roce 29-30. A odkud chcete vzít ty desítky bilionů? Odpovědíš načetla vážená paní von Lélová. Teď o tom bude jednat Evropská komise a pak Evropský parlament. 10 bilionů úspor evropských obyvatel nečinně leží na účtech v bankách. Musíme je aktivovat, musíme podpořit inovační a podnikatelskou sféru. Drobná douška, zbraňovou podnikatelskou sféru. No a pak ještě pro jistotu prohlásíme, no vždy to uděláme pomocí státních dluhopisů, válečných státních dluhopisů, kde budete mít výnos o 2,5% vyšší, než je současná inflace. Takže vlastně zhodnotíte své úspory a pro jistotu to dáme na 5 nebo 10 let. No a až se za 10 let zeptáte, kde jsou vaše zhodnocené úspory, tak uvidíte akorát vztyčený prostředník Evropské komise, když ještě vůbec bude existovat Evropská komise a Evropská unie. A problém je totiž v jedné věci. Všimněte si, schválili 90 miliard půjčky pro Ukrajinu, ale ty evropské státy to nemají. Nemají ani běžné sumy ve výšce 10-12 miliard, které požaduje Zelenský. Řeči o tom, že přece jenom zlomíme belgického premiéra a přinutíme ho, aby těch 280 miliard vázaných na Euroclear uvolnil pro financování těchto věcí, tak bude asi veliký problém. A teď si všimněte, všichni házejí desítkami a stovkami miliard na zbraně, na drony, na opravu cest, na vybudování válečného zdravotnictví, na všechno.

0: nákupy jihokorejských tanků K2. A najednou se začínají hádat Poláci s Jihokorejci, protože ta cena se jim zdá vysoká a ta licenční výroba těch tanků v Polsku jaksi vázne na nedostatku peněz a podobně. Nebo jste zapomněli na varování korektních polských ekonomů, kteří konstatují, že enormní zbrojní výdavky polského rozpočtu povedou do 3 let ke kolapsu státního rozpočtu Polské lidové republiky. Opravdu jsme všichni tak krátkozrací, bez dlouhé paměti, abychom si nepamatovali tahleta varování? A co ještě ty desítky a stovky miliard, které chcete vrazit do opatření na řešení sucha, budování cloudových úložišť dat, přechod Evropské unie na elektrickou energii se zrušením plynu, uhlí a všech ostatních fosilních věcí, všechno bude elektrifikováno, nebo přiletí mimozemšťané a dodají nám nějaké zlaté cihličky? A nebo si neuvědomujete, že nejistota o vztazích vede k tomu, že mnohé vlády stahují například fyzické zlato ze Spojených států, jako je Dánsko nebo Holandsko? Proč asi? Protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty barovné signály? No, že je tu po hlavě Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale proboha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty? Což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách, abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
1: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
0: To by bylo nejvyšší ocenění.
1: No tak, ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají. A to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že no, pojďme dál. Vezmeme tady další, tady nám píše... Jak to píš? Milan Cígler, Milane, děkujeme ti za příspěvek. Zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí. Díky za strukturované informace, možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška. Super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to jest právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedro Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Bureši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pan Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len další lůdka, migrace a všetko bude pokračovat jako doposovat. S pozdravom, pozdravuje z Kysuc. Tak.
0: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve východních spolkových zemích v bývalém území NDR. Paradoxně, největší volební základnu má AFD právě v bývalých spolkových zemích NDR. Jako kdyby ti lidi v NDR měli méně vymité mozky než západo-německé spolkové země. Nechci nad tím spekulovat, ale skutečně mnoho věcí vypadá značně odlišně. A to dělení na osy a vesy zůstává v německé společnosti stále otevřené, jako otevřená rána. Stejně tak.

0: jako takzvaná daň sjednocení ve výšci 2,8 bilionu euro, které západní spolkové země zaplatili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AfD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AfD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AfD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AfD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AfD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AfD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AfD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministra Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa, takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní a v tomhleto ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, který Sanchez ve Španělsku smete. Smete všechny plány o imigraci. A že ten vývoj bude pokračovat dál. A že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropský sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky je tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Vítě Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je toho tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme pátky. Spojení. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize. vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těchto problémů. Ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou řádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohleto všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás, ta zhumplovaná Evropská unie? Ty směšné, schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří? Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejenom profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak, až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řídit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic.
0: Teď nevím, nebo co máme příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: dobře investovaný. No a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych jsem zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To bych zrušil jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně no, tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter. I pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry. Dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce. No, aby šel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Když jsi bylo jedno rčení na vojně. Ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No. O zelených mozcích něco vím, no.
0: No, tak vidíte.
1: Tak jo, jdeme dál. Vendelín má tři tady čet. Děkuju za tvoje příspěvky a jdeme na to. Tak, pane profesore, bude to trochu delší a já ano. To tady nějak překoktám. Tak, dobrý večer pro pana Bureše, nechám na vás zda to číst. Zdá se mi, že země se ohříváním uzdravuje a že až se ohřeje tak, to bude jako na mapě tureckého generála Piriho Rajse a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu a zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770 asi, kdy byl boj Velké Tartárie a Západu i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože o vše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše Nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jako by začínají podzemí, jo, že jako by byly kdysi, já nevím, plácnu před stolety nebo před nějakou dobou, opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, jak udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
0: A podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe, tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně, když víme, že oficiální údaj je 10 600 let pro radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitrou vodnu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu a velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kdy se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohleto všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity ringuritu, i když velká část ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že v historicky známé době posledních 3000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu. No a kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamyšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační, ale skutečnost je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho, a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý. Ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice razivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo, s otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak já se teď nevím, jestli jsme se,
1: Ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte vytvořit dvě věci. A poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohle to všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohle to všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 s 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Tak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150 kanonu tankového a věděl jste, o co kráčí. A když jste viděl místo výbuchu a ten kráter, který tam vznikl, tak jste taky pochopil, oč kráčí. Ale všichni tihleti digitální maniaci a všichni tihleti idioti, kteří si myslí, že válka je počítačová hra, to nikdy nezažili a neviděli. No a problém je v tom, že to vystřízlivění pravděpodobně velké části veřejnosti přijde až tehdy, až jim začnou bouchat ty drony nad hlavou nebo přímo na nich. A pak pochopí, co znamená současná válka. No a může to být taky velice prosté. Použijete biologické zbraně a najednou všichni zemřou na velice rychlou ebolu, která vás likviduje za 36 hodin. Skvěle. No a když vemete, nechci být cynik, ale když vemete ty analýzy historiku i švédského SIPRI, tak z těch posledních 6000 let byly léta bez války, o kterých víme, pouze 112 let. Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vemete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu, toho džina války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.
0: Pane profesore, to jsme otevřeli jedno hodně palčivý téma. Jirko Krahulíku, ještě jedno, já nevím, jestli jsi nás slyšel, tak ti chci poděkovat za tvůj příspěvek. A tady Václav Fiala taky děkuju. A no, vaši prognózu těch konfliktů, který vidíme teďka kolem nás, tak je to za A teda střední východ a to, co se děje teďka v Iránu, potažmo, tam se rýsuje taky nějaká jako koalice spolupracujících států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
1: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského, vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinerie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo jde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc. Vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíitský. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhletěm arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neurologické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu, a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. a tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šanghajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, který podporuje i Čína, i Rusko, i další členské země šanghajské skupiny. A uvědomme si jednu věc, Indie je takový lavírující stát. Modi byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně, ale Modi sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentiny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii a produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, blížší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstvo a ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě, ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 2028 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. A trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kloudová úložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kloudová úložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kloudových úložišť dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladicí věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavské Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpání vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, anebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladící médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, který udržuje a bude určovat podnikatelské prostředí. A paradoxní je, že jestliže například ve slovenské vizi, která byla vypracovávána akademie v letech 2008 až 2010, hlavním parametrem byla odhadnutelnost změn podnikatelského prostředí, což mimochodem požadují podnikatelské svazy i dnes vůči nové vizi, tak přibude k tomu nejenom daně a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energii a cena vody. A tohleto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
0: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací. Že
1: to víte, ono je to paradoxní. Když například vezmete frakování plynu, tak natlačíte do vody, teda natlačíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto této technologii zvyšujete seismicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi, no tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám zmizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám víc nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět, jak si tedy žáno, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech a různých dalších vynálezech Green Dealu a nebudete uvažovat o takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěž pambu.
0: No ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
1: No na ty dotace pouze potřebujete peníze, no ale tak... No.
0: Tak natisknem. To přece...
1: No oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagardeová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
0: No tak aspoň něčemu... No
1: a to víte, jak se počítá inflace?
0: Ne.
1: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, čítání ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel, ale je to souhrn žádoucích čísel.
0: Nepřesná čísla se žádoucím výsledkem, což je jo. Skvělé. Vidíte aspoň, a zase jako tak, ono, já bych to tak špatně neviděl s tou Unií, že aspoň ta inflace, aspoň něco roste, no. Když už se nám zemědělství jsme si zničili a všechno, průmysl jsme si zničili, všechno nám to klesá.
1: Nezapomínejte, tak... pane Bureš, ještě na jednu věc.
0: Ano.
1: Nasratost obyvatelstva nám extrémně vzrůstá. No, no. A to je takovej velice nebezpečný růst.
0: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
1: A hry. Ano, ano, no. Přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problémů budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
0: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono, dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž...
1: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
0: Takže jako...
1: Takže pozor.
0: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jenom, jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí, nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže...
1: No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti. Od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgán jenom doporučovali. A podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
0: A já bych ho i linčoval.
1: To je skvělé.
0: A ti DAF
1: ne, vidí... Nebuďte tak agresivní. Stačí, ne, když ho zlikviduje internet.
0: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, Nicméně ten dav se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
1: No, jenom, že budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No, no a peří, to taky bude nedostatkové, protože ten, ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
0: No, tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka. Tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Baršíček, Oldo, děkuju. Dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša. Rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
1: No, tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty růžové pilulky. No, tak já vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus, jak je skvěle konstruován, jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaše organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informační protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanizmy, které ne

0: vyjadřování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém třesku před 13,4 miliardami let začala otřásat. Ale pro jistotu, protože se to přednáší na školách a na univerzitách, tak se koryféové vědy pořád drží velkého třesku. I když je obrovské množství empirických důkazů o tom, že je to jinak. No a to samozřejmě pak se dostáváte k dalším otázkám. A co planeta? Ale najednou zjišťujeme, a to jsou ty objevy, které se například v části vzpomenul, že ta planeta tu neznáme. Neznáme dokonce ani to, po čem chodíme. No a pak se zjistí, že neznáte ani vlastní historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej vyladěný vesmír, nesmírně složitý, ale poslední výzkumy ukázali další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostali ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, který používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči, zvané mikrobiočtina, a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
1: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, bo i těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit,
0: informací.
1: Informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma, řekněme,
0: inteligence,
1: nějaký architekt, který by to jako designoval?
0: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní světy a paralelní vesmíry, jsou to jenom kopie nás samých v jiných životních situacích, nebo je to něco úplně jiného? A jakým způsobem vůbec architektura vesmíru kolem nás existuje? Co je základem tohoto? Někdo poví gravitace, někdo elektromagnetická pole, někdo hmotná podoba a podobně. Ale když si uvědomíte, že základem toho všeho kolem vás jsou informace, a ty informace vytvářejí nesmírně složitou architekturu souvislosti, tak najednou začne

0: musíte si uvědomovat tu složitou strukturu. A to samozřejmě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vláda, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí, já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání super zložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně, a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho, posouvat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bureš, je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. A bude tento mít vědecky zdůvodněno, budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence, a ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Anthropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete. Alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
1: Děkuju, pane profesore. Ono, právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo, vlastně proč tady jsme.
0: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme. To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, v Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurňa, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli a my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
1: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském Trháku stopařova průvodce po galaxii tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, a jednoduchou odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
0: No a víte, kdo vymyslel stopařů v průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhleté idei? Víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
1: No.
0: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom taková drobná přesmíčka. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
1: No a...
0: Víte, a to je na nám námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
1: To je pravda. Další věc je ale zase, že můžeme to otočit. Ty nástupnické generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože a Jules Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, tak inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
0: Bylo to vědecky dokázáno.
1: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nepochopit.
0: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
1: Tak se prostě nějaký lajci, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
0: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
1: Aha.
0: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do Jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
1: No, tak je to... Je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek. Jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A,
0: tak se omlouvám.
1: Žádnej, no to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který jste přispěl na fungování tohoto kanálu, bez vás by to prostě nešlo. To asi víte, jinak pokud byste to chtěli chtěli vyzkoušet QR kód, tady je a děkuju předem za vaši pomoc a přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Bilmajer, 8 Skaldoviny, vy, kteří budete v Rakovníku v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě a máme toho spoustu. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Já ještě naposledy vytočím pana profesora. Doufám, že nebude moc vytočený. A jste skvělí, jste úžasní a díky, že vás tady bylo tolik. A chci vám za všechno moc poděkovat. Bez vás by to nemělo žádný význam. Tak.
0: Ano, prosím, už jsme tady.
1: Pane profesore, jenom se pojďte krátce rozloučit s našimi milými diváky.
0: Děkuji velice pěkně všem posluchačům a divákům a přeji jim krásnou, hezkou, ještě zatím letně jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Jo, tak vítejte po dvou hodinách, co jsme se tady prostřídali s Plzní a s Pavlem, tak jsme tady zpátky s Midgardním vysíláním. Přehodil jsem, nebo změnil jsem skladbu svých hostí, neboť jsem tedy usoudil, že bude dobré, když si Iša odpočine a Išu vystřídá Míša. No a protože Míša je někde na Sanderbále nebo co, někde na nějaké diskotéce, tak bohužel dneska zatím se budu muset spokojit s Míšou. Tak Míšo, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, všechny, úplně všechny. Nejsem na Sanderbále, jsem tady a vysílám s tebou.
0: Že jsi nadsamraná. Hele,
1: no nadsamraná už vůbec ne, prosím tě, měla jsem jednu matonku.
0: No, tak já jsem rád, že i přes ten, řeknu, lázeňský pobyt, tak namahavý, tak úporný a tak těžký, takže jsi udělala čas, no, že tě mám na drátě aspoň. Išu jsem měl vedle sebe, tebe mám na drátě. Nevadí ti, že jsi na drátku? Jako.
1: Mně to nevadí, že jsem na drátě. Já jsem takhle, v tomhle módu jsem ráda na drátě.
0: Na drátě a na drátku a na perku a tak.
1: Ale hlavně nejsem nadrátovaná, jo.
0: To by byla jiná kategorie.
1: Jo.
0: Jaké v Luhačovicích? Dneska bylo krásně, ne?
1: Dneska bylo 29 stupňů a zítra bude dokonce 31, jo. Ale zítra bude ten zlomový den, no, tak uvidíme, no.
0: Říkají.
1: Uvidíme, neříkáme hop, dokud nepřeskočíme. Nicméně je tady fakt krásně. A ještě teď, 4 hodiny před vysíláním, jsem šla tady dole podél potoka a musím říct, že jsem šla v letních šatech a vůbec mi nebyla zima.
0: 23,6 stupňů je venku teď.
1: No, tak to tak jako odpovídá tady taky, no.
0: Kolik dnů v létě bylo takhle teplo venku večer?
1: To nevím, no, já se upřímně přiznám, že tady jsem zažila asi 3 takhle teplý za tu dovolenou, co jsme tady byli. A jinak v Praze se úplně nevybavím, protože jsem dost času trávila v té své kanceláři. Tak... No a tam je stabilních 21 stupňů.
0: No vidíš, tam... To je, no, se odkládá takový to, no, do sklepa vždycky dáváš něco, co má dlouho vydržet, že jo?
1: No, tak právě, no, tak Martin si mě hezky uložil do sklepa. Hele, on to vlastně myslel úplně dobře.
0: On no, myslel to dobře, poslouchá. Myslel to, no, naložil si tě do sklepa.
1: Ano.
0: Teďko tě vypustil do teritoria lázní.
1: No, neboj. Kontrolujou mě. Neustále
0: ty bydlíš
1: mě
0: pořád tam v té vile?
1: Ne, já bydlím tentokrát i jinde. Aha. Já bydlím v lázeňském domě, kde je komplet celá lázeňská péče. Včetně stravy a tak, jako. Aha. A musím říct, že je to jedna z těch Jurkovičových staveb a je to úžasný. Je to starý, dřevěný, krásný, má to super energii, prostě musím říct, že fakt jako bezva.
0: Aha.
1: Jo, samozřejmě, že tady třeba jako o 2:30 ráno lupne nějaký dřevo, protože to je fakt dřevo.
0: No, ne.
1: Tak to se třeba leknu, jo, to je fakt, jo. Ale je to moc hezký.
0: Takže ty vlastně vysíláš po večerce?
1: No, tady je večerka v 10. A když se ti náhodou zadaří, že jako přijdeš pozdě, což se mně podařilo jenom jeden den zatím.
0: No a co, byl trest?
1: Ne, musíš zazvonit, říct číslo pokoje, svoje jméno a paní recepční teda jako s takovým tím protáhlým obličejem přijde a pustí tě dovnitř a říká, jo. Už je opravdu pozdě, že jo? A bylo za 5:55, jo. Ale dobrý, jo. Jako díl bych si snad asi ani netroufla přijít.
0: Je to výchovný, víš, to protáhlej ksicht, jak to na tebe působí výchovný.
1: Jo, jo, jo, okamžitě jsem prostě jako druhý den na ní byla milá, prohodila jsem pár slov a tak, jako.
0: Prohodila jsem pár slov a se si řekla, no ty máš dlouhou držku.
1: Ne, no, to ne. Tady musím říct, že ku podivu jsou tady opravdu milí, i ten personál takový jako vstřícný ve všem. Já teda nejsem náročná, tak jako úplně nic jako zásadního nevyžaduju. Byla úžasná paní uklízečka, která mě viděla, když jsem přijela, tak jsem si sem stěhovala ty svý krámy, tu svoji kancelář, jo, a tak na mě hleděla a říkala, já teda nevím, ale jak vy se do toho malého pokojíčku vejdete, to fakt nevím, jo. No a nicméně druhý den jsme se potkali na chodbě a ona říká, já teda čumím, vy jste si to tam teda tak udělala, že tam možná ještě můžete i tancovat, že jo? A já říkám, jo, tak kdyby náhodou, tak tam hodíme mazurku, že jo, nebo něco. A ona se tak pak na mě podívala dlouze a říkala, já jsem měla takový strach, že budete bordelářka. Nevím, z čeho to usoudila, jo.
0: Asi z toho, co si tam všechno kvartírovala, ne?
1: Ale jako jo, tak prostě takže dobrý, no.
0: Tím jsme nenápadně sdělili, čemu se věnovala ten týden.
1: Ano, tím jsme sdělili úplně, hele, bylo to všechno. Bylo to od lázeňského pobytu po pracovní povinnosti, včetně informací od svých kamarádek, který tady mám a tak, takže bylo to úplně všechno.
0: Ty vlastně máš malý pokoj a mnoho věcí, z čehož vyplývá, že tam vlastně musíš, i kdybys nechtěla být sama.
1: No samozřejmě, to jako by nešlo.
0: Tam už se nikdo nevejde prostě.
1: Ne, vůbec.
0: Dobrá, tak se pustíme. Pustíme se tady do toho, co nám poslala všechno naše kamarádka Božena Blanka. Tak, co se vztahuje k 8. září všechno? Roku 1604 poprvé byla pozorována Keplerova supernova. 1893 na Královských Vinohradech v Praze byla dokončena stavba kostela svaté Ludmily, architekta Josefa Mokera. Dále na sjezdu mladočeských důvěrníků v Pardubicích informuje Adolf Stránský o svém úmyslu vydávat v Brně deník, který by se stal moravskou obdobou Národních listů. To je k tomu roku 1893. Roku 1941 v protektorátním Česku a Česko asi nebylo, no to je jedno. Byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950, 8. září, československý hokejový tým byl odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou imigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let, ostatní míň. 8. září 1989 občané východního Německa žádají v Praze o vycestování do západního Německa. V budově velvyslanství SRN bylo již 4000 lidí a mrak zaparkovaných trabantů, já dodávám. 1999 pivovary Prazdroj a Radegast koupil jihoafrický koncern Sub-Miller. A Klausova ODS poprvé prohlašuje, že nastal čas ke změně vlády a mluví o konci opoziční smlouvy s ČSSD. 2008 Pavel Vrba se stal trenérem fotbalové Viktorie Plzeň. 2012 policie v kauze nákupu obrněných vozidel typu Pandur zadržela Marka Dalíka, ale soudce ho odmítl vzít do vazby. 2016 skončily volby do krajských zastupitelstev, které skončily vítězstvím hnutí ANO, 2011 9 krajů nad dosud dominující ČSSD. Jako ze světa. 8. září 451 zahájen Chaldenský koncil skončil 1. listopadu. V roce 876, jestli si to pamatuješ, jo, ale východofranský král Ludvík III. Mladší porazil v bitvě u Andernachu západofranského krále Karla II. Holého.
1: Roku no, jestli pamatuju, měl holou lepku, no.
0: Jo. A svítil už z dálky.
1: Ano.
0: 1600 byla přijata psaná ústava San Marina. V roce 1809 hrabě Metternich byl jmenován ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této funkci výrazně ovlivňoval dějiny Evropy až do roku 1848. 1906 kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. 1906. 1912 Černá Hora vyhlásila válku Osmanské říši, čímž začala první balkánská válka. V roce 1939 druhá světová válka Třetí říše přímo anektovala západní Polsko a ve zbytku vytvořila takzvanou generální guvernement. Roku 1941 druhá světová válka na východní frontě němečtí vojáci dorazili k Azovskému moři a dobili přístav Mariupol. 1945 Percy Spencer v USA patentoval mikrovlnnou troubu. 1952 došlo ke srážce tří vlaků v Harrow, zemřelo 112 lidí. 1967 vůdce levicové gerily Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii a nazítří bez soudu popraven. 1991 chorvatský parlament přetrhal poslední pouta s Jugoslávií. 2005 během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život kolem 75 tisíc lidí. 8. září 1380 bitva na Kulikovu poli. V tento den se na Kulikovu poli ruské vojsko pod vedením velkého knížete Dmitrie Ivanoviče střetlo s ordou Mamaje. Nebyla to jen další bitva. Byl to moment, kdy se roztříštěná knížectví poprvé skutečně postavila bok po boku proti společnému nepříteli. Dmitrij nečekal, až orda přijde za daněmi. Vede vojsko za Don, čímž si sám zablokoval cestu k ústupu. V ranní mlze zaútočil zálohový oddíl a průběh bitvy se změnil. Mamaj uprchl a Dmitrij se navždy zapsal do historie jako donský. Toto vítězství okamžitě neskončilo s nadvládou ordy. Ale ukázalo to nejdůležitější. Ordu lze porazit. Rusko získalo víru ve vlastní síly a Moskva právo stát se centrem sjednocování zemí. Připomínáme si nejen hrdinství válečníků. Připomínáme si, že jednota byla vždy silnější než jakákoliv vnější hrozba. A že nejdůležitější bitvy se nevyhrávají počtem, ale duchem. Tak a teď krátké agenturní zprávy. 5 lidí zahynulo při incidentu s nákladním letadlem Boeing 767 Miami, oznámila šerifka okresu Miami Dade. Tam letadlo nějak se nepodařilo vzlétnout a jelo tam někde na parkoviště mezi auta, hořelo a tak dále. Nový torpédoborec Kan Gon byl zařazen do výzbroje námořnictva KLDR. Bude součástí systému jaderného odstrašení, oznámila agentura KCNA. Alternativa pro Německo zvítězila v parlamentních volbách v Sasku-Anhaltsku a získala 43,8% hlasů. Ukrajina od začátku letošního roku zaplatila 4,81 miliardy dolarů za úroky a splátky státního dluhu. Ceny na ruských online tržištích se po útocích na logistickou infrastrukturu nezvyšují a v poslední době se dokonce snižují, sdělil prezident Asociace digitálních platform Oraz Dudíjev. Celková nálada v Kyjevě se zhoršila a prezident Zelenský má více problémů v souvislosti s návštěvou americké delegace v Kyjevě, řekl expert na východní Evropu Ben Aris. Norsko rozmístilo dělostřeleckou jednotku, která se skládá ze 4 samohybných houfnic K9 s dostřelem až 40 kilometrů. V blízkosti hranice s Ruskem informoval velvyslanec Ruska v Osle Nikolaj Korčunov. Automobilový most na hranici mezi Ruskem a KLDR byl otevřen, informuje korespondent agentury TASS. Ten jsem nově vystavěný. Vitkov a Kušner po návštěvě Kyjeva odletěli z Polska z mezinárodního letiště v Rešově, odkud startoval letoun s vyjednavači, informoval TASS. Osud štěstí horolezců, kteří byli zasypáni lavinou v údolí Bezenži v republice Karačejesko-Čerkeské, je neznámý. Zachranáři je stále hledají, informuje Ministerstvo pro mimořádné situace. Obranný průmysl Evropské unie nestíhá uspokojit potřeby Ukrajiny, píše Euroaktiv. Chceme, aby se naše vztahy s Ruskem opět zlepšily. Strana Alternativa pro Německo po vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku hodlá usilovat o obnovení vztahu s Ruskem, oznámil spolupředseda strany Tino Chrupala. Rusko vnímá rozmístění amerických raket středního a kratšího doletu v Norsku jako další krok NATO, které výrazně destabilizují situaci, uvádí se v prohlášení Marie Zacharovové. V případě eskalace napětí v oblasti Blízkého východu se ceny ropy mohou vyšplhat až na $120 za barel, uvádí agentura Bloomberg. Záporožská jaderná elektrárna už 19 dní funguje na dieselových generátorech bez externího přívodu energie. Situace je pod kontrolou, informovala ředitelka pro komunikaci Evgenia Šina. Prezident Vietnamu Tho Lam přijel s oficiální návštěvou do Ruska v rámci mezinárodního turné, informuje vietnamská agentura. Fico doufá, že úřady Německa nezačnou válku s Ruskem, snaží se odvádět pozornost od vítězství strany Alternativa pro Německo. Rusko stahuje souhlas s fungováním generálního konzulátu Německa v Petrohradě, který musí ukončit svou činnost nejpozději 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí. Všichni zaměstnanci německé konzulární ambasády v Petrohradě musí opustit Rusko nejpozději do 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Zaměstnancům německých GTO-vých center působících v Rusku bylo nařízeno opustit zemi nejpozději do 13. září 2026, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Odpovědnost za důsledky dalšího stupňování napětí ve vztazích mezi Ruskem a Německem plně leží na Berlíně, uvedlo ministerstvo zahraničí. Rusko odvolává souhlas s činností generálního konzulátu Německa v Petrohradě, uvedlo ministerstvo zahraničí. Radko Mladič byl pohřben na hřbitově Točider v Bělehradu. Na pohřbu se sešly tisíce lidí, informuje zpravodaj agentury TASS. Evropská komise nepotvrdila možnost, že by Arménie mohla v roce 2029 získat bezvízový styk s Evropskou unií. Vedoucí tiskové služby EK Paula Piňu uvedla, že je ještě příliš brzy o tom hovořit. Obvinění proti Rusku v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku jsou začátkem skutečné války, řekl Sergej Lavrov. Další prohlášení ministra zahraničních věcí Ruska. Německé úřady oznámily uzavření generálního konzulátu Ruska v Bonnu a také zrušení smlouvy týkající se činnosti ruského domu v Berlíně. Před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Výzvy ruských velvyslanců na ministerstva vnitra západních zemí jsou vysvětlovány vnějším efektem. Některé západní politiky, které díky náhodě zastávají své pozice, brzy zmizí z tohoto vrcholu. Když hovoříme o německém kancléři Friedrichu Merzovi, Lavrov poznamenal, že jeho prohlášení o militarizaci Německa se naplňují. Prezident Ruska Vladimír Putin a předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping se dobře znají, nepotřebují žádné předmluvy a proto se na nadcházejícím setkání okamžitě zaměří na podstatu otázky. Tady jde teďko myška. Au.
1: Kousla tě myška.
0: Ty. Gravotet. Už je. Lavrov zdůraznil, že program jednání není etické zveřejňovat 5 minut před setkáním lídrů. A také poznamenal, že vše závisí na nich. Tak. To vsi jo? To vsi jo slučilo.
1: No pane, jo, to se toho stalo.
0: No jo, stalo se to hodně a ještě se toho stane, počkej.
1: Jo.
0: To přijde.
1: Já jsem na to připravená. Já jako čekám.
0: Ty čekáš, tak já doufám, že
1: já čekám.
0: Myška fungovat, jak má.
1: Aha, tak já myslím, že tě kousla myška, víš, tak to by se jako klidně
0: ona
1: mohlo
0: se
1: stát.
0: Ona se kousla.
1: To je lumpice, teda, že se kousla.
0: Lumpice z naší ulice. To zpívá Landa.
1: Jo, to ani nevím.
0: Neznáš tu písničku? Zombice z naší ulice. No, to je...
1: Já moc v Landovi nejedu, takže
0: to
1: jako...
0: Je, pozor, to je 30 let starý.
1: No, tak to jako asi... O to možná hůř, protože já jako některý, já snad od něj znám 2 písničky. Nevím, já jsem nějak nikdy s ním úplně nesouznila, ač jako zpívá asi hezky a má to asi dobrý náboj všechno, ale nevím, prostě nebyl to můj šálek kávy, tak asi tak.
0: Tak byl nějaký dron, byl na tom letišti, že jo?
1: No, myslím, ruskej, že byly 2.
0: Byl ruskej.
1: No, byl ruskej.
0: Z čehož vyplývá, opravdu? Že tam dali Rusové.
1: Ano.
0: Že Rusové chtěli zničit celé letiště. Takže Rusové jsou teroristi.
1: A mě by zajímalo, co na civilním letišti dělalo ukrajinské letadlo plný jako munice. Jo? To je zase jako jiná stránka věci. No, no ale
0: to
1: dobře.
0: To je ono, ale poslanec Pospíšil, víš, který to je?
1: Jo.
0: Takový vím. Ten, vím. On tam někde z té Plzně je teplej takový.
1: Vím. Já ho tuhle viděla naživo. Byla jsem s nějakou známou, jsem šla do Verichové vily, protože to chtěla vidět a tak.
0: No ale poslouchej logiku věci.
1: Hrůza.
0: Poslouchej, jak tyhle ty lidi uvažujou.
1: No.
0: Takže nalezáme se v situaci, kdy pochopitelně takováhle věc může být chápána jako dost velká eskalace napětí. A může to vést opravdu k nějakým odvetným záležitostem, až to může vyeskalovat do 3. světové války. A to může být otázka pár dnů, jo. Takovouhle závažnou věc, která může být roznětkou pro velký konflikt, tenhle ten magor, že to se nedá jinak říct, jo? On jich je víc, on není sám, pochopitelně. Tak jak uvažuju, on říká, je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Cože?
0: Tak ještě, tady píše k tomu ten člověk, postupující demence nebo poporodní schizofrenie. Tak ještě
1: poporodní jednou. Schizofrenie, ano.
0: Ještě jednou, co uvedl, jo. Je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Tak já nevím.
0: No ne, tak je to přeložím. Vidím, že s tím bojuješ prostě.
1: No bojuju, já
0: takže
1: tím
0: on,
1: přímo
0: on
1: zápasím.
0: Jako tady říká, jednoznačně to udělalo Rusko. A kdyby jako mělo dojít na nějaké vyšetřování, a kdyby to mělo jít k soudu, tak by se ještě mohlo ukázat, že to Rusko nebylo.
1: Pane Bože. No dobrá, no. Tak jo, no.
0: Přijde ti to divný?
1: Ne, mě už v tomhletom současném světě
0: moc divných věcí nepřijde.
1: Realitě mně už nepřijde vůbec nic divný. Ne, já už se ani nedivím. Já už to jenom přijímám, jako jak to tak přijde, tak se k tomu jako, já už se k tomu ani nestavím. Komentuju.
0: No, je potřeba říct, že borci mají rádi symboliku. Jo,
1: jo, jo borci, jo, jo, jo, to máš pravdu.
0: Takže satanisti, nacisti mají rádi symboliku.
1: Uh-huh.
0: V rámci této symboliky si teda připomeňme, že v roce 1939 Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A kdy to bylo?
1: To bylo nějaký to září, já se upřímně přiznám, že nevím, kolikátý jako.
0: Tak 31. Fakt, srpna 1939 jo. Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích. Útok provedli Němci v polských uniformách. Německo obvinilo Polsko a druhý den, 1. Ano. září 1939, září. Začalo Německo druhou světovou válku. Na letišti v Halle v Lipsku bylo v srpnu 2026 nalezeno několik výbušných zařízení. Jedno mělo vadnou rozbušku, takže se dochovalo nepoškozené. Dne 1. září 2026 Německo obvinilo Ruskou federaci z útoků v Německu a vyhlásilo odvetné kroky.
1: Vyhlásilo třetí světovou válku.
0: Jo.
1: No, teď oni teďka přeci uzavřeli ty, vyhostili ty velvyslance,
0: No, ale počkej, to je potřeba říct. Ty getovy a ten dům, jo, jakoby...
1: Ten dům, no, ano.
0: Ten ruský dům a ty getovy, jak se to jmenuje?
1: Institut, Getov Institut.
0: Getov Institut. Jsou v tom Berlíně z titulu toho, že když se uzavírala dohoda 2+4 o sjednocení Německa, tak toto bylo jednou z těch podmínek, že tam bude ten Goethův institut a že tam bude ruský dům v Berlíně. Jinými slovy.
1: A Goethův institut je v Moskvě, že jo? Tak nějak to je, ne? Není jo. To tak?
0: No. Jo, ale to už je jenom odvetný, že jo?
1: Uh-huh.
0: No a tyhle ty věci jsou dalším porušením, protože oni uzavřeli ten ruský dům a následně uzavřeli i ten, ze své strany, uzavřeli ten Goethův institut.
1: Uh-huh.
0: Němci. To znamená, že Němci porušili opět zase dohodu 2+4.
1: No, to za chvilku nebude vůbec platná.
0: No jo, dvě dávky.
1: Ne, tak jako já jsem jenom zvědavá, já jsem jako čekala, že to bude, jakoby, že budou víc tlačit na pilu, když to bylo okolo toho výročí té druhé světové války, tak jsem si říkala, jestli nebudou víc jako tlačit na pilu, aby to opravdu rozjeli. Nevím. No
0: to jako, počkej, to není ze dne na den, víš, to oni se snaží.
1: Já už bych chtěla moc, viď.
0: To oni se snaží, neboj. Takže Vladimír Putin a Maria Zacharová odpověděli Německu na obvinění z hybridních útoků. Ruský prezident prohlásil, že obvinění Berlína vůči Moskvě nesouvisí tolik s ruskými činy, jako spíše s vnitřními problémy samotného Německa. Podle Putina má německý kancléř potíže v domácí politice, protože nezastupuje zájmy německých občanů. A kde jsou důkazy? Reagoval Putin na obvinění proti Rusku. Připomněl také dřívější německá tvrzení o výbuchu plynovodu Nord Stream a označil verze o ruské účasti za absurdní, protože je přece v zájmu Ruska obchodovat s Evropou. Putin zdůraznil, že Rusko je i nadále připraveno dodávat plyn do Evropy i do Německa, ale jim, v uvozovkách, chybí odvaha na to přistoupit. Ruské ministerstvo zahraničí mezi tím oznámilo protiopatření vůči Německu. Odpověď bude tvrdá. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva připravuje tvrdou odpověď na německé rozhodnutí o uzavření ruského domu v Berlíně a ruského generálního konzulátu v Bonnu. Zacharovová uvedla, jak ruský dům, tak i náš generální konzulát v Bonnu jsou vládnoucí elitě již dlouho trnem v oku. Nyní si vymysleli záminku. Nuže dostanou důstojnou odpověď pod zcela smyšlenou a vykonstruovanou záminkou, Berlín opět zhoršil bilaterální vztahy, dodala. Jako obvykle nebyly předloženy žádné přesvědčivé ani seriózní důkazy. Prostě neexistují a ani existovat nemohou. Německé ministerstvo zahraničí odůvodnilo svá opatření výsledky vyšetřování útoku dronem na letiště Lipskohále ze 4. srpna a za incident označilo GRU. Na svém kanálu na Telegramu se Zacharovová zeptala. Zajímá mě jen jedno. Když Berlín vydává protiruská prohlášení právě 1. září, možná na to nemysleli a opět prokázali hloupost a nevzdělanost, nebo tím doslova deklarují návrat ke kořenům a rituálně demonstrují své záměry? Mluvčí ruského ministerstva zahraničí připomněla 1. září 1939 Německo rozpoutalo druhou světovou válku a společně se zeměmi Hitlerovy osy zabilo 70 milionů lidí, z nichž 27 milionů byli naši krajané. Tak uvidíme, co Německo, to respektive co Rusko, odpoví Německu na tady ty kroky.
1: Německo má konzulát v Moskvě, že jo?
0: No, měli v Bonnu, tak nevím, jestli asi
1: tak Němci asi byl. Ne, já myslím, jestli mají ještě, že jestli Němci mají konzulát v Moskvě, to určitě mají.
0: To musí mít, protože se tam přestěhovává spousta rodin, že jo, německých.
1: Ne, tak.
0: Někam jít musí.
1: Jo. No, tak jaká může být tvrdá odpověď, no? Tak to je různý.
0: Tak já si myslím, že to bylo myšleno trochu jinak. Já když jsem viděl ty diskuze, kde okamžitě nastoupili a zase jaksi mluvili o Vrběticích, jo? Jako Rusko nám vyhodilo ty Vrbětice.
1: Ty jsou tady za rohem, ty jsou kousek. Já dokonce jednou, když jsme někam jeli na nějakou tady slavnosti podzimní, si před pár lety, tak jsme přes Vrbětice jeli. Tak. Vím. No, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Jestli to symbolicky taky jako posunou.
0: No. Když se nad tím zamyslíš, jak tancujou na tenkým ledě, jo?
1: No. Ne, já jsem zrovna ti teď chtěla položit otázku, jestli si myslíš, že by mohli jako ty Rusové fakt jako jim tam něco jako trošku jako zajiskřit. Jak bych to řekla tak decentně, víš, jako.
0: No, nevím, to se uvidí.
1: Tak víš co, oni ho budou toho medvěda tak dlouho provokovat, budou tak dlouho prostě všťourat do toho brlochu, až prostě opravdu jim jako někomu šahne.
0: Hele, nezapomeň,
1: nohu.
0: Nezapomeň, že Evropa neustále ždíme z občanů peníze na, uh-huh, na zbrojení. Uh-huh. Do toho si začnou Američané vyjednávat mír na Ukrajině.
1: No, mimo Evropu úplně.
0: Ignorujou u toho Evropu, zejména Německo, který do toho sype strašný peníze. Takže ono jako vyeskalovat a vydráždit a způsobit nějaký problém by se jim docela hodilo, jo. Tady mám sobotní 3-hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony, od Doněcké lidové republiky po Bělogorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel. A na tom je, podle americké publikace Axios, trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů centrálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes. Dojeli tam vlakem teda. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní let na Ukrajinu od února 2022. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který ji neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném 3-denním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Witkoffa a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Charab, vedoucí politolog společnosti Rand Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany ponechány sami sobě budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci EU mezitím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně EU ve Washingtonu Jovita Neliupšené V rozhovoru pro Bloomberg This Weekend zpochybnila logiku cesty amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve poté zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píše agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. Já jenom k tomu dodám, že to bylo bez Evropy, bylo to s tím, že Evropa, byly tam ještě jiné věci, že Evropa má zaplatit 100 miliard eur na obnovu Ukrajiny, že se Evropa má postarat o spoustu věcí. No, ale nějak se na to Evropy moc nikdo neptal.
1: Evropy se nikdo neptal, Evropu přes

0: ty pozor, tak poslední jako... zpráva, jo?
1: No. Ty to tam taháš, teda
0: poslední
1: jak zpráva.
0: No nevím, jestli jako poslední, jako že poslední, ale jedna z posledních zpráv.
1: Jako nejnovější, takhle.
0: Důležitých, ano. Ta hovoří sama za sebe, tedy pokud jsem tady otevřel to správné, to jsem otevřít mělo. Tam teda... Sie kanály rabotajot. Nemyslej to. Co se učí?
1: Já poslouchám, slušaj.
0: A, to je mi to.
1: Tam se ti to kuslo někde?
0: Není.
1: Máš tam
0: Takže já to přečtu. Trump vyzývá Ursulu von der Leyenovou k rezignaci. Brusel reaguje rázně v dramatickém střetu USA a Evropské unie. Uprostřed mimořádně napjaté diplomatické situace měl Donald Trump vyzvat šéfku EU Ursulu von der Leyenovou k rezignaci kvůli politickým neshodám. Tento krok měl otřást Washingtonem i mezinárodní veřejností. Představitelé a spojenci Evropské unie reagovali rychle, důrazně odmítli tento tlak a hájili suverenitu i politickou a hospodářskou spolupráci celého bloku. Tato bezprecedentní výměna vyjádření vyvolává mezi analytiky intenzivní debaty o hranicích moci, politickém vlivu a budoucí stabilitě vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií.
1: No, tak oni už si to jako vůbec nebudou jako brát servítky. Američani si pojedou po svém, domluví se s Rusama, no, seberou si na Ukrajině, co potřebujou a nazdar. No a Evropa co udělá? Spláče nad výdělkem, utře nos, zbydou jenom dluhy. Jo, to jsem zvědavá, jestli ho Uršula poslechne.
0: No ne, to je potřeba si říct, o čem, že to vlastně vypovídá. Za, že bych to řekl, Amerika nebude brát žádné ohledy a servítky si, protože se příliš zvykli na to, že ukážou a je to jejich. Jo?
1: Uh-huh.
0: To je...
1: Jo.
0: Evropa, tý se to hodilo, když se to hodilo, neměli s tím problém, dokud se to nezačalo dotýkat přímo vedení Evropské unie. No.
1: No a hlavně prostě Evropská unie, tam šlo jenom o to, zdolat ty občany, obrat je o prachy, prostě nasypat ty prachy z těch státních rozpočtů v uvozovkách jakoby do té Ukrajiny, protože jsem přesvědčená o tom, že spousta těch nul zůstalo prostě v kapsách úplně jiných lidí. Přerozdělilo se to, jo. A teď jako najednou tohle, aby mělo skončit, no to je špatný, ne? V uvozovkách.
0: Tak je z toho biznis, to říkal ten polský politik.
1: Ano.
0: Jsem to
1: ano.
0: Myslel včera.
1: Ano, to jsem poslouchala.
0: Nezapomeňme, že prostě spousta vlivných lidí a politiku je namočená do obrovských korupčních skandálů, které souvisí právě s toky peněz díky tomu, co se děje na Ukrajině. No a když to tady odevřela, tak já jenom přečtu. Trump a Putin si telefonovali. Prezidenti Ruska a Spojených států Donald Trump a Vladimir Putin si v úterý telefonovali, to je dneska, o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Jenom řekneme, že jakmile odjela ta delegace,

0: z Kyjeva, tak to tam zase Rusové začali válcovat. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů, napsala agentura Reuters. Putin podle svého poradce sliboval USA výhody, pokud obě země obnoví vztahy. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Putin Trumpovi řekl, že spekulace o ruské hrozbě jsou pro Evropskou unii zástěrkou, aby zvýšila svou podporu Kyjeva a jeho vojenské výdaje, napsala agentura TASS s odvoláním na poradce ruského prezidenta Jurie Ušakova. Ten označil telefonát za konstruktivní a velmi otevřený. Šéf Kremlu podle něj americkému prezidentovi řekl, že obnovení vztahu mezi Ruskem a USA přinese výhody. Ruský prezident podle Ušakova během telefonátu objektivně analyzoval situaci v zóně speciální vojenské operace a vyhlídky na splnění jejich cílů. Napsal TASS s odkazem na ruský eufemismus pro invazi na Ukrajinu. Mimochodem zaznělo také, co by Američané mohli reálně udělat pro co nejrychlejší ukončení vojenských operací, uvedl mnohoznačně Ušakov. To je všechno.
1: Vidíš to, no. Jako já si myslím, že to pojede ve velkém, no. Uvidíme. No. Se to nemůžou nechat líbit, jako.
0: Já si myslím, že Rusko je v pozici, kdy bude s Amerikou jednat, bude jednat s kdekým, ale už se nenechá opít rohlíkem. Uh-huh. O tom hodně mluví Sergej Lavrov. Jednat musí. A řeknu tak, jo, že kdyby nejednali, tak pochopitelně to je za A špatně, za B by si zavřeli úplně jako vrátka, za další, když nejednáš, tak jenom už pak válčíš. No, takže bych řekl, že podle toho, že se Putin baví s Donaldem, to ještě neznamená, že někdo bude ukončovat nějaké boje a podobně. Jo. Takže na to bych nesázel. Rus je takový, že bude úslužný, že bude se bavit jakoby velmi slušně, velmi lidsky, ale potom, jak se prezentovala jak Anglie, tak USA, co se týká zneužití jakýchkoliv dohod, Sergej Lavrov to řekl jednoznačně, prostě Západu věřit nebudeme, nechceme mu ani věřit, protože vždycky šlo jenom o zradu. Nemáme důvod si myslet, že tentokrát by šlo o něco jiného. Čili budou jednat, ale dokončí si to svoje. Jo, bylo to evidentní i z toho, že nepovolili ty urputné ostřelování a urputné ničení všeho, co potřebuje Ukrajina k tomu, aby mohla převážet, být to, co dostane, skladovat nějaké náhradní díly, vyrobené drony a podobně. Takže mají smůlu, mají peška. Tohle to není ani ohloupený Stalin nebo Stalin s nějakým menším mandátem. Vladimír Putin je v pozici, kdy nemusí s nikým se mazat.
1: Dohadovat. Přesně kamarádit, tak. Bratříčkovat. Tak asi.
0: Nakonec.
1: No, protože, no.
0: Povídej, já si to otevřu.
1: Ne, že to jako prostě oni by si třeba mohli myslet, že by to mohlo být jako za druhý světový války, že by se z nich najednou Jo, rozumíš, jo? To kdo ví? Historie by se mohla pořád opakovat, jo?
0: Lavrov poslal
1: Myslím.
0: evropskému státu ostrý odkaz. Toto je začátek skutečné vojny. Hrosery Lavrov označil obvinění a Moskvy v souvislosti s incidentem na letisku Lipsko-Hále za mimořádně vážný krok. Německo připisuje augustový hybridní útok Rusku. Moskva však zodpovědnost odmítá. Napětí zprovázely i diplomatické opatrně Berlína a připravovaná odpověď ruské strany. Ruský minister navyše ostro zaútočil na německého kancléra Friedricha Merca a jeho plány v oblasti obrany. Sergej Lavrov vystoupil s mimořádně ostrými vyjadřeními na adresu Německa v čase rostoucího napětí mezi Berlínem a Moskvou. V centru nejnovšího sporu je augustový incident na východoněmeckém letisku Lipsko-Hále. Německá vláda událost označuje za hybridní útok a zodpovědnost připisuje Rusku. Moskva však také to obvinění odmítá. Případ vyvolal i konkrétní diplomatické kroky ze strany Německa. Ruská strana už avizovala, že neplánuje reagovat vlastními opatrněmi. Lavrov přitom nezostal iba při hodnotění samotného incidentu, ale svoje výhrady spojil i s politikou německého kancléra Friedricha Merca. Jeho výroky obsahovaly dokonce historické paralely a varování před dalším vývojem. Proč Sergej Lavrov tvrdí, že kroky Německa se přibližují k začátku skutečné vojny? Tak tady máš přezkoumat nějaký videa. Muzejné. K události, která vyvolala další spor mezi Ruskem a Německem, došlo 4. augusta na letisku Lipsko-Hale. Zaměstnanec letiska při ukrajinském letadle společnosti Antonov našel dron s výbušinou, kterého rozbuška nefungovala. Jestli ono to člověče nebylo tak, že to vypadlo z toho letadla. Německé úrady incident označují za součást ruských hybridních operací. Podle německého ministerstva vnitra útok uskutečnili naverbovaní agenti najatí ruskými štátnými orgány. Rusko akoukoliv zodpovědnost odmítá. Lavrov zároveň zpochybnil způsob, jakým byla podle něho vina připísaná Moskve. Prostě se o tom dohodli. Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron. Ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné vojny, povedal Sergej Lavrov podle agentury Interfax v rozhovore pro ruské média. Jeho vyjadření tak posouvá spor daleko za hranice samotného bezpečnostního incidentu. Ruský minister použil v souvislosti s postupem Německa pojem skutečná vojna.
1: No.
0: Dál si to můžeme přečíst, když zaplatíme nějaké koruny.
1: Jo, to mám nejradši, to miluju.
0: Tak jsme si toho řekli docela dost.
1: Já myslím, že tohle stačilo. Jako.
0: Veď, no.
1: Uvidíme, no. Uvidíme, kam se to prostě posune, no.
0: Takže vyhrálo
1: ale
0: AfD v Německu.
1: Ano, to je.
0: Někteří jako Fiala z toho mají hlavu v pejru.
1: No třeba Merz, ten to totálně odmítl. Ten řekl, že to je jenom ve špatném vysvětlování a ve špatném pochopení toho, co on říká. A že bude zapotřebí to více vysvětlovat. To jsem zvědavá, jak to těm Němcům vysvětlí, že jim po ulici běhají migranti, který znásilňují jejich holky a ubližují dětem a ve školách, že v ramadánu nesmí děti jíst a podobně. To jsem na něj zvědavá, jak tohle všechno bude vysvětlovat.
0: Takže teď máme proruskýho Fica, teď máme proruský Německo částečně.
1: No. Částečně, no.
0: Teď máme částečně pro Ruskou Českou republiku, protože SPD má podobný názor jako AfD.
1: Jo.
0: Ale jo, co s tím budou dělat?
1: Já jsem na ně zvědavá, na klapečky, no, co chtějí jako vymyslet.
0: Viděl jsem rozhovor s Elonem Muskem, sice z jiných důvodů, ale dospívá úplně ke stejným závěrům jako Marx. Takže vlastně se dá říct, že Amerika spěje k vyspělému rozvinutému komunismu.
1: Protože... A ty, opravdu jo, to jsem neviděla.
0: Tak, no, on má stejný pohledy na vývoj situace jako do budoucna, jaký sformuloval Marx vlastně ve svém díle. Teď tady Alice Vidlová. Evropa bude prosperovat pouze s Ruskem. Ukrajina válku již prohrála. Šéfka AFD Alice Vidlová v rozhovoru s Rogerem Keppelem zdůrazňuje, že bezpečnost Evropy lze zaručit pouze s Ruskem. Varuje před iluzemi západních politiků, jako jsou Macron a Merz. Evropa musí jednat samostatně a integrovat Rusko do bezpečnostního řádu jako nepostradatelného partnera. V rozhovoru se švýcarským novinářem Rogerem Keppelem pro Wildwoch šéfka parlamentní skupiny AFD Alice Weidlová zdůraznila roli Ruska v evropské bezpečnostní politice. Vysvětlila, že Německo a Evropa mohou mít stabilní budoucnost pouze ve spolupráci s Moskvou. Německo a Evropa budou prosperovat pouze s Ruskem a ne bez Ruska, řekla Weidlová. Zdůraznila, že se nejedná o sympatie, ani osobní hodnocení, ale spíše o střízlivou strategickou analýzu. Rusko, ať si o Rusku myslíte cokoliv, musíte o tom přemýšlet z hlediska bezpečnostní politiky. Rusko musí být integrováno do evropské bezpečnostní a obranné architektury, protože bez Ruska nebude existovat. Co si o tom myslíme my? Co si o tom myslí oni, jako Macron nebo Friedrich Merz? Weidlová tedy kritizovala zejména evropské politiky, jako jsou Emmanuel Macron a Friedrich Merz, kteří podle jejího názoru ignorují realitu bezpečnostní politiky. Šéfka AFD se staví proti agresivnímu postoji vůči Moskvě, který dominuje v Berlíně a Bruselu. Namísto odstrašování a sankcí se spolehá na pragmatickou spolupráci. Evropa se musí stát nezávislejší na USA a realisticky spolupracovat s Ruskem, aby zajistila stabilitu a prosperitu, postoj, který rezonuje s velkými částmi populace. To mimochodem potvrzují průzkumy volebních preferencí zejména v bývalých zemích NDR, Saskualt a Anhaltsku. Má AFD rok před zemskými volbami v roce 2026 jasný náskok před CDU-CSU. Současné průzkumy agentury Infratest DMAP ukazují, že AFD s dosud nevídanými 39% výrazně překonává CDU 27%, jak uvádí NTV a další. AFD si hodlá v Magdeburku zajistit absolutní většinu. CDU prý nikdo nepotřebuje, říká hlavní kandidát Ulrich Siegmund. Takže Německo se nám tak jako trochu proměňuje, protože lidi už tam toho mají dost, té kriminality a toho všeho, co se tam vlastně děje. Momentálně se tam odehrává. Tak se nelze divit. A ta radikalizace společnosti, která vždycky přichází po tom vyčerpání bez naděje, to může být velice nebezpečný aspekt.
1: No. Jo, jako s tím plně souhlasím. Žádná
0: sranda. Teď si dáme silnější kávičku?
1: Jo, takhle skoro o 22. hodině si budem dávat silnou kávu. No tak, dobrá, no.
0: Dáme si. Teď si dáme novinky. CZ.
1: Jako novinky? CZ? No, tak jo.
0: Hlavní žalobce Ukrajiny zapleten do korupčního skandálu. To už je jak u nás, viď?
1: Jo.
0: Ukrajinský národní protikorupční úřad NABU, tady je potřeba říct, že to NABU vzniklo pod tlakem USA a a specializovaná protikorupční prokuratura SAPO v rámci operace Kartágo odhalili zločineckou organizaci, která působila na ukrajinské generální prokuratuře. Cílem operace bylo zastavit podvodná call centra. V její síti uvázlo několik lidí, podezřelý je podle listu Ukrajinská pravda i ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
1: A ten odstoupil.
0: Co?
1: No, dneska myslím, že odstoupil. Složil mandát.
0: Jo. Krytí podvodných call center vynášelo lidem, kteří jsou do něj zapleteni, desítky milionů, jež legalizovali prostřednictvím nejrůznějších podvodných mechanismů, včetně nákupu nemovitostí, drahých automobilů a šperků. V rámci operace Kartágo byl v pátek podle listu Ukrajinská pravda zatčen Sergej Kropiva, vedoucí kybernetického oddělení úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. V odposleších, které má NABU k dispozici, je označován krycí jménem kancléř. Ten podléhá někomu, komu se říká šéf. Podle NABU není přímo jmenován, ale hovoří se o něm jako o Andrejevičovi, což je patronymikum, jméno odvozené z křestního jména otce užívané v ukrajinském, ruském a běloruském prostředí. Právě ukrajinského hlavního žalobce Kravčenka. Rozjeli se domovní prohlídky. Na nahrávkách se také hovoří o náčelníkovi, Můze a Impériu a o úplacích policistů. Podle zdrojů ukrajinské pravdy NABU a SAPO provádí nebo již provedli domovní prohlídky u Kravčenka, jeho zástupkyně Marii Vdovičenkové a šéfa oděské oblastní správy Olega Kypera. Sám generální prokurátor je již více než 12 hodin nezvěstný, uvedl v sobotu odpoledne list. Ve hře je podle ukrajinské stanice NV přinejmenším 22 milionů hřiven, což je asi 10,25 milionů korun. Majetek za více než 12 milionů hřiven, 5,6 milionů korun, včetně nemovitostí v oblíbeném bytovém komplexu nedaleko ukrajinských Karpat. Kancléř legalizoval přeregistrací majetku na třetí strany. Dalších zhruba 10 milionů hřiven přes 4,65 milionů korun členové skupiny chránící podvodná call centra vložili na bankovní účty svých příbuzných jako legální příjmy, které vznikaly službami pro prokuraturu. Ve skutečnosti ale šlo o systematické přijímání úplatků za to, že příslušné orgány nebránily činnosti call center, která se dopouštěla podvodů nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí, včetně České republiky. Úřad ukrajinské generální prokuratury již v pátek uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Poskytneme jim veškerou součinnost, doplnil. Tady je trezůrek a v tom trezůrku je hafo peněz. Tak.
1: No vidíš to, no, tak jsou to prostě jako... Jsou super, no, tak to je. Ale myslím si, že dneska ten Kravčenko odstoupil.
0: Jo. Teď už tam zbývá jenom jeden.
1: Hlavní veď.
0: Hlavní jo. Korupčník. No.
1: Tak oni ho chtějí přinutit k těm volbám, že jo?
0: No ne, tak jinak tam... Lidi stávkují, chtějí volby, že jo? A druhá, kým začaly mizet ty, co odvádějí ty lidi na tu frontu? Ty nějak začaly mizet, nikdo neví kam.
1: To je taky dobrý.
0: To znamená,
1: no,
0: že...
1: No tak víš co, jo?
0: Začaly vznikat občanské takové hlídky, které, když někoho...
1: Chytají tyhle ty hlídky...
0: Tak jim je kradou, ty ulovený, tak je to všechno biznes, že jo? Jsou to prachy. Za každého mají peníze.
1: A teď si představ, že vlastně jako nebudou už mít koho jako lovit, protože budou mizet tyhle hlídky, tak když si 50 chlapů počká na nějakou jednu dodávku, já myslím, že oni jezdí ve 4 nebo maximálně v 6, že jo, asi nevím, když chytají ty rekruty, Tak takových 50 chlapů si počká na dodávku z banka je, odvedou je někam, zavřou je do sklepa, no udělají to takhle, já nevím, v 10-20 případech, no tak jako nazdar. A už tam nebude mít kdo bojovat, že jo, na ty Ukrajině.
0: No já nevím, jestli to bylo s tebou, asi spolu, ne? Nebo s
1: Co?
0: Jiřím jsme se dopracovali vlastně k tomu, že uskupení BRICS
1: Jo, tak to asi s Jiřím, to asi se mnou nebyl.
0: uskupení BRICS připravuje takovou vojenskou koalici nebo takovou organizaci vojenskou, ve které by bylo Rusko, Čína, Irán, KLDR a asi Bělorusko, bych řekl. Jo? Zaprvé to cítím jako, že to bude to budou ti budoucí vítězné mocnosti, které vyčistí svět od satanistů, nacistů. Ale trošku jsem říkal, určitě to má nějaké důvody. Jo? Nejenom to, že to chtějí už konečně dotáhnout, protože má to být protiváha NATO. Ale čeče zajímavá informace přišla. V Kazachstánu se dokončuje nejnebezpečnější vojensko-biologický objekt Pentagonu pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku, Číně a Iránu.
1: Kazachstánu?
0: Vzhledem k přiznáním šéfky americké národní rozvědky Tulsi Gabbardové, že na území Ukrajiny probíhaly výzkumy dvojího užití ve vojensko-biologických laboratořích, které fungovaly na objednávku Pentagonu, je moje interview o tom, že Američané připravovali v Kazachstánu odrazový most pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku a Číně aktuální. Zvláště s ohledem na to, že koncem roku 2022 po začátku SVO bylo prostřednictvím britských společností dováženo nové vybavení pod záminkou modernizace objektů na území Kazachstánu. Podle odborníků se však ve skutečnosti jednalo o vybavení a projekty, které dříve fungovaly na území Ukrajiny. Část vybavení z nezávislé země byla převezena do Arménie spolu s odborníky. Hrozba se zesiluje tím, že v kordajském okrese Žambilské oblasti přímo na hranici s Kyrgyzstánem americké společnosti pracující na objednávku agentury DTRA amerického ministerstva obrany dokončují další nejnebezpečnější objekt na postsovětském prostoru BSL-4, laboratoř nejvyššího stupně ohrožení s podzemním skladováním nejškodlivějších patogenů z celého světa, proti kterým neexistují účinné metody ochrany a léčby. To znamená, že na hranici Ferghanského údolí se pro podkopání celé střední Asie na území Kazachstánu buduje biologická bomba namířená proti místním národům, stejně jako proti národům Ruska, Číny a Iránu. Já jsem tady ještě kousek, to je potřeba přečíst. To znamená, že na tak mám tam. A její použití prostřednictvím úniku může proběhnout i nyní po připojení Astany k Abelovým dohodám. No. To jsou věcičky. No. Zase máme jednu jaksi konspirační teorii na svědomí, že se stala.
1: Jo, že to je pravda, no. Jo, hlavně, že budou říkat všichni, že to jsme si to vymysleli, že to není pravda. Ještě to. No, a je to.
0: Ty si představ, že tomu borcovi, jak ho zadrželi, ten, který to krát. Všichni, ale...
1: No, kradou všichni,
0: Kravčenko,
1: počkej. To je...
0: Ten Kravčenko, jo.
1: Jo, tohle ten, jo.
0: Víš, co měl v trezoru? Počkej, víš, co měl v trezoru?
1: Ne.
0: Ukrajinský protikorupční úřad NABU a speciální prokuratura odhalili zločineckou organizaci pod vedením vysokého úředníka generální prokuratury. Skupina systematicky kryla nezákonné call centra výměnou za úplatky. Získané miliony legalizovali nákupem nemovitostí a šperků. Část prostředků byla přepsána na třetí osoby či uložena na účtech blízkých osob. Aktuálně je vyšetřováno 5 členů organizace, přičemž policie pokračuje v odhalování dalších účastníků.
1: Tak oni, co měl v tom
0: trezoru? Jsem tady, no počkej, to ještě k tomu. Pozor. Moldavské rezervy nalezeny v úřadu ukrajinského prokurátora. Moldavské měnové rezervy se našly v kanceláři generálního prokurátora Ukrajiny.
1: Moldavské měnové rezervy?
0: Jasně. Moldavské měnové rezervy měl tenhle ten psychopat v trezoru. Toho moc neměli, viď?
1: Jak se k tomu dostal?
0: To se mě neptej. Se zeptej jeho.
1: No tak to jsou věci. A to by mě zajímalo, když odstoupil, jestli si ty věci nechal, nebo je tam nechal.
0: To mu zabavili při tam prohlídce.
1: No, dobře.
0: No, než jsme u té korupce, tak jak se ti líbí taková ta situace, kdy ti, kdo škradli, nehospodařili, žrali a mlaskali, teďko ječej po současné vládě a pořád si jim něco nelíbí.
1: Tě nebyl spokojený nikdy, prosím tě, jako...
0: Pořád kritizují, oni vědí, jak bys to mělo dělat jinak. Jo.
1: No samozřejmě, protože oni to 4 roky vedli úplně v pořádku, ne?
0: Ale
1: já nevím, že to jsme
0: nepochopili. To je jejich víceméně, ne?
1: No jo, no, ale to víš,
0: to je jejich
1: jako...
0: zákon, který jim podepsal to... prezident, podle kterého se to spočítalo nakonec, jak se to spočítalo.
1: To umíme pochopit my dva, naši posluchači. Ale 90%, no, dobře, 80, ať nežeru. 80% lidí to nepochopí. Řekne, no ale ten Babiš sliboval a podívej se, co tam udělal za díru.
0: Teď ječej furt, o tom Agrofertu, ne zase.
1: Jo.
0: A kolikrát jsi to řekl nejlíp, jako jo, v debatě. On prostě říká, všechno fungovalo. Evropská komise neměla žádný problémy vyplácet ty dotace České republice. Ve chvíli, kdy opozice vládní to nabonzovala, tak oni to stopli a začali šetřit. Začali prošetřovat co a jak. Takže oni se to snaží překlopit, jakože Česká republika o to přichází, protože o to přichází Agrofert, jo. O ty dotace, o ty peníze. Představ si, jak oni už jsou ochotní daleko.
1: Ne, oni už jsou úplně postižený.
0: Blahobyt Agrofertu považují za blahobyt občanů.
1: A teď si vem tu Noru Fridrichovou. Já nevím, jestli určitě posluchači to viděli.
0: Já jsem to pouštěl
1: video
0: včera.
1: No, ty jsi to pouštěl včera. No prostě, to já už se mu nedivím, že jí řekl, že je nemocná, ať se jde léčit. Jo, protože to je prostě, jsou posedlí Babišem. Úplně prostě... A teď všude, já nevím...
0: Teď červený
1: to
0: hadr na ně, Babiš.
1: Jo. A dneska a včera, tak dokonce na tadyhle těch různých mainstreamových médiích vylejzalo, jak Babiš prohlásil, že Rusko je bezpečnostní hrozba, jo, že se snaží i jako takhle už ho jako deho jde proti tomu Rusku, že i on řekne, jo, to jsem viděla asi dva nebo tři případy, jak se to tam od včerejška objevovalo, no, tak.
0: No,
1: Ne, ty
0: a
1: kdyby
0: když k tomu chci
1: mohli,
0: řeknout, nikdy to nebude dobře.
1: no jasně,
0: Hele, Němci nemají
1: ty by
0: peníze.
1: ho rozstupovali,
0: Němci nemají
1: no, to už
0: peníze.
1: nemají dlouho,
0: Kasa je
1: no.
0: vykradená, ekonomika větely. Německo schválilo dodávku zbraní a vojenského vybavení do Izraele v hodnotě 930 milionů dolarů v době genocidy v Gaze. Skoro za miliardu dolarů Německo dodá Izraeli zbraně. To je hrozný. Německá vláda schválila prodej zbraní a vojenského vybavení v hodnotě stovek milionů dolarů izraelskému režimu v době, kdy Izrael pokračuje ve své genocidní válce proti Palestincům v pásmu Gazy. Tak ti řekni, jestli ten merc jako je úplně normální.
1: Já jsem přesvědčená, že ne. Že mně prostě to připadá, jako kdyby oni někde hledali, vyhledávali, aby prostě, jo, že ho našli takovejhle, takovýho typa, aby prostě fakt to Německo dovedl do té třetí světové války. Nebo, ale teď si musí být jistý, nebo nejistý, ale vědomí, že prostě v Evropě by tam nikdo do té války nechtěl jít. Co
0: No
1: to chtějí dělat?
0: tak
1: Jako na
0: poslouchej,
1: Ukrajině?
0: tak
1: Jako
0: poslouchej.
1: povinně?
0: Poslouchej, Německo připravuje rozsáhlý plán odplaty proti Rusku a může začít předávat Ukrajině souřadnice cílů na území Ruska, informuje Der Spiegel. Již v září plánuje Berlín dodat Kyjevu tisíce útočných bezpilotních letounů a protiletecké rakety Iris-T. Úřady také zvažují posílení spolupráce mezi německými a ukrajinskými zpravodajskými službami, včetně pomoci při získávání souřadnic cílů pro útoky. Tak oni budou tak dlouho dráždit toho medvěda.
1: Jo, až veme packu a pořádně jim namele hubu.
0: No.
1: No ne, no tak jako dneska už by to nebylo o 27 milionech jako mrtvých vojáků, že jo. To jako si myslím, že už by ten Putin se cakr jako tohle nechtěl zopakovat. Dneska by to bylo jednoduchý, no. Tak by nám tady zbyla spálená země.
0: No to asi jo.
1: No, jsou všichni chytrý jak rádio. Já vůbec nechápu, že si tohleto nikdo z nich, ať je to Velká Británie, Francie, Německo, že si to jako neuvědomují, jako tak, co na tom chtějí vydělat? Co, jo, když budou takhle do toho medvěda šít, on vezme packu, udělá plác, tak co tady z toho zbyde? To si to je, jako kam utečou? Chci to vidět, jako kam by chtěli utéct.
0: My si myslí, že to bude na pohodu. Kyjev hoří.
1: Jo, že to bude na pohodu.
0: Kyjev hoří a bude brzy hořet Berlín, bude brzy hořet v Británii, pochopitelně Londýn.
1: Petře, ale vid, to je děsivý, jako jo. To prostě jsou normální, jako. Vždyť jak se jim může usínat. No já vím, ano, máš
0: Normální
1: pravdu.
0: nejsou.
1: Normální nejsou, ano.
0: Co by si od nich chtěla, že jsou normální?
1: No já už od nich nechci nic, ale prostě měli by si uvědomit, že tady prostě mají pod sebou, nebo za sebou, nebo vedle sebe, nebo před sebou, to už je jedno, si to každý pojme, jak chce, ale rozhodujou za miliony lidí, který prostě jsou v tom naprosto nevinně, že jo? Jo.
0: Tak Třetí říše se chovala úplně stejně.
1: Já vím, to je prostě, opakuje se to jako přes kopírák, jo? Já tyhle dějiny jsem taky nikdy nechápala, mně to nikdy nebylo jasné, nebo abych jako tady neříkala, že nechápu dějiny, ale nebylo mi to jasný, jak ty lidi prostě mohli být takovýhlemu režimu oddaní. A teď to tady máme, že jo? Vždyť bože, se pohybujeme oba dva mezi různýma lidma a víš, co z nich padá za nesmysly.
0: To jako rozhodně padá, no ale
1: Ale, no, dobrá. No, tak vidíme, jak to dlouho bude trvat.
0: vidím si něco z našich českých luhů
1: Luhu?
0: a hájů.
1: Háju.
0: Tak já ty něco najdu. A to je hodně materiálu.
1: Jsme mohli vysílat celou noc, viď?
0: No to jo, my se mrkneme na Slovensko, na
1: To já
0: takovou
1: mám tady kousek.
0: hodně rozjetou debatu, kde rovnají Šimečku. Jo. A mladý Šimečka je, to je ta rodina jejich, co kradla, že jo,
1: Jo, já
0: kradla
1: vím.
0: ty peníze z Evropské unie bezostyšně. Dneska chcou někoho poučovat a jsou hustý, jakože oni by něco zvládli. Tak jsem to nachystal.
2: Povedal pán Šimečka, Rusi chcú vojnu, Rusi chcú ďalej postupovať. Dobre, fajn, tak vychádzame z toho, že toto, čo hovoríte, je pravda. Dobre?
3: To je pravda.
2: Tak čo proti tomu urobíte?
3: No treba pomôcť Ukrajine, aby sa ubránila a treba tlačiť na mierovú dohodu, s ktorou bude musieť súhlasiť aj Vladimír Putin.
2: A jak je to slovičko musieť? Povedzte mi to slovičko musieť. Tak mi ukážte jeden nástroj, ako k niečomu donútite. Donútili ste ho sa nejakou sekundičky, skrachovalo snáď Rusko, alebo je už na kolenách, alebo nepokračuje
4: vysoké,
2: bojovej.
4: Vysoké
2: to, čo tvrdí pán Šimečka, to tvrdí teraz. Urobme sankcie, nebudú mať rakety, nebudú vedieť bojovať, nebudú vedieť vyrábať, nebudú mať nič. Rusko totiž to nie je izolované. To je ten obrovský omyl, ktorý títo, by som povedal, mimovládkari, ako je pán Šimečka, majú. Nie je izolované, to sa nikdy nepodarilo. Európa je sama dnes. Pretože už ani Spojené štáty ju v tomto názore tak veľmi nepodporujú. Rusku stoja v rade Čína a mnohé ďalšie štáty, ktoré rade zafinancujú, keď sa Rusku nebude dariť, pretože má toľko zdrojov, či už vzácnych zemín, zlata, čo chcete, oleja alebo plynu, že radi budú financovať tú ruskú vojnu. Pretože sa nikdy nepodarilo oddeliť Čínu, Indiu od Ruska. To sa proste nepodarilo. Takže sa na to pozerajme trošku realisticky.
3: Záujem je, aby sa Ukrajina ubránila, aby to neskolabovalo ako štát, teda ukrajinský štát.
2: Toto vlastne to predstavenie, ktoré vidíte v Bruseli. Hej. Toto je presne vzorka, klon bruselského úradníka, tak to presne vyzerá. Väčšina európskych štátov jasne povedala, že ona už nie je schopná financovať Ukrajinu a jej fungovanie ako také. Nehovoriac o tých škandáloch, kde tie vlastne miliardy idú do vrecie konkrétnych ľudí na Ukrajine. Európska únia už teraz používa výnosy zmrazených aktív. Viete, keď máte peniaze v banke, sú k tomu nejaké úroky viazané. To sa už dnes na pomoc Ukrajine používa. To sa ukázalo ako málo, pretože Ukrajina si stále žiada viac. Ručiť za ne by muselo Slovensko, navyše by to muselo aj zaplatiť, lebo je jasné, že tá Ukrajina to nevráti. Čiže to, čo hovorí pán Šimečka, je, že on chce, aby 1,5 miliardy minimálne, teda tak by to zhruba asi vychádzalo, aby zaplatil slovenský občan Ukrajine. A to je samozrejme neprijateľné.
3: Rusko Ukrajinu napadlo a ju ničí. A to si každý asi vie uvedomiť, aj z histórie to poznáme, že je morálne správne, aby Rusko v istej chvíli platilo Ukrajine reparácie.
2: Predstava, že reparácie budú súčasťou mierovej dohody, no tak to by ste museli súhlasiť predovšetkým Rusi. A tu je ten základný problém v tom vašom akože nerealistickom pohľadom na svet. My nadiktujeme čokoľvek, čo majú Rusi robiť a oni potom prestanú bojovať. Tak aby Rusi
3: Pozor.
2: Mohli prestať bojovať, tak musíte vyvolať
3: dohody.
2: Nejaký kompromis, ktorý bude seriózny. Príde návrh zo strany Spojených štátov a ten Európa presvedčí Zelenského, aby ho odmietol. Pretože to v žiadnom prípade nešlo o kapituláciu. Pretože máte tam išlo vlastne len o opustenie územia na Donbase. To znamená posledných 10%.
3: Územia,
2: ja by som vás
3: Rusko
2: poprosil,
3: nedobilo,
2: obidvoch vás poprosím. Posledných 10% na Donbase. To bola celé, čo vlastne mali urobiť. v rámci toho mierového plánu zásadnejším spôsobom. Nič viac. Všetko ostatné bude súčasťou mierovej tak či onak. Vy na to totiž to nemáte riešenie. Vy máte len zbožné želania, ktoré hovoríte, ktoré častokrát hovoríte, Rusom už dojdu rakety. Už do 10 dní, ešte v lete roku 22, do 10 dní mali dôjsť rakety. Mali im dôjsť čipy, lebo ich začali kradnúť z pračiek. Mali vlastne utrpeť obrovskú porážku. Už teraz ekonomicky skolabuje Rusko. A zatiaľ vidíme, že ekonomicky skolabovala Ukrajina, samozrejme, ktorú vlastne už stovkami miliard dotuje Európska únia. A keď prídu Spojené štáty, tak proste presne takýto, by som povedal, vojnový štváči, lepšie to povedať neviem, sa rozhodnú, že nie, vojna musí pokračovať. Vojna musí pokračovať do definitívneho víťazstva Ukrajiny. No fajn, tak to má jediné riešenie, ktoré to môže byť. A to je, že tam vyšlete vojakov, pán Šimečka. Nijako inak. Pretože Ukrajina nemá vojakov.
3: Kaliňák, nezavádzajte, neklamte.
2: Ukrajina nemá vojakov. Ja vás pekne poprosím, nebuďte nervózni.
3: No tak neklamte.
2: Má Ukrajina vojakov? Klamem, že nemá vojakov?
3: Chceme
2: nepýtam sa vás, to je rečnická otázka,
3: povedali, pán Šimečka.
2: Nemá vojakov.
3: Ja vás nebudem prerušovať, ale
2: Ukrajina
3: neklamte.
2: Nemá vojakov.
3: Nezavádzajte.
2: Ja, pán Šimečka. Ja naozaj nechcem nejakým spôsobom sa vás dotýkať osobne, čiže si to odpustím. Ale jednoducho, Ukrajina nemá vojakov a neviem, v čom je to na zavádzaní, keď aj posledná zostava odborníkov, ktorí prišli sa učiť na servis, utiekla polovička z nich, dezertovala. Teraz platí, že buď Rusi postupne budú meter po metri za tisícky strát, to je svätá pravda, tá vojna stojí obrovské množstvo ľudí na obidvoch stranách, a bratovražedné vraždenie Slovanov naďalej pokračuje, postupí a dobije ten Donbas, ktorý chce na tú zmluvu, alebo teraz Ukrajina ustúpi a takisto ušetrí tie životy. Ja hovorím, jediná šanca, pretože tak, ako sme povedali pred troma rokmi a dneska, toto nemá vojenské riešenie a preto jediná šanca, ktorú vy hovoríte, je, že tam nakoniec bude musieť Európa poslať nejakou vojakov, pretože ináč tie Rusy postupovať budú ďalej.
0: Dobrá analýza, ne?
1: Jo, my tě to v pořádku. Jakože prostě bez toho tam nepůjde. Ježišmarja, teď oni fakt nemají už ty vojáky. Tak já
0: nemají
1: nevím.
0: Nemají fakt to nic.
1: Tak oni nemají nic,
0: oni
1: nemají
0: zbraně. Oni to přesunuli do soukromých, jaksi těch, do soukromých držení. Takže oni si z toho udělali svůj buzines.
1: Oni si z toho udělali buzinec. Oni si udělali buzinec ze zbraní, oni si udělali buzinec prostě z lidí, oni si udělali buzinec z orgánů, který odebírají. Slyšela jsem nějaký video, nebo jsem to četla, teď úplně nevím, jak prostě dělají i lid, nevím, nepouštěl jsi to dokonce ty, o těch lidských konzervách. No prostě jakože...
0: Ten polský politik, jak živé konzervy, které vozí orgány přímo v lidech, tam je pak rozeberou, že jo. Jak v tom filmu Kandidáti života a smrti.
1: No, to jako prostě úplně. Úplně špatně. Úplně špatně. A to by měl být náš vzor. Jo, my
0: no,
1: to všichni
0: jasně,
1: budeme milovat.
0: To, no, to vychováváme. No tak... strůjce jaksi po 7 letech vyšetření, ne která absolvoval on, ale 7 let, kdy BISKA a vojenská rozvědka konečně došetřili ty Vrbětice, tak agent vyznamenaný cizí mocností, což je Koudelka, tak odchází z vedení BISKY.
1: Ano.
0: Takže když skončí agent vyznamenaný za práci pro cizí mocnost, tak by se ještě to mohlo trošku vyčistit na Hradě a mohl by být klid, konečně by, ten, by nad Prahou ten smrad se rozpustil.
1: No, člověče, no. No nemohli už by to stihnout třeba do neděle, jako než se vrátím.
0: To asi ne, člověče, to ti nebudu slibovat.
1: Já vím, no. Bych chtěla moc.
0: To ti slibovat nebudu, ale máme tady normálně jednoho borca a ten je super výkonej, ale super výkonej, protože on je schopen řešit sedm funkcí, sedm zaměstnání.
1: No neblbni.
0: No jo. On je hrozně obětavej.
1: Sedm, jo.
0: No jo, sedm, dvě dávky.
1: A co dělá, prosím tě?
0: To řeknu, když to chceš to líp vědět.
1: No, to víš, znáš mi.
0: To já vím, že ty jsi hrozně zvědavá.
1: Jo, jo.
0: Tak si to poslechni. Já to připravím. Rád.
1: Jo. Se nemůžu dočkat.
4: Teď se nadechněte. Jan Grolich totiž není jen jeden politik. To je sedm funkcí v jednom saku. Pane hejtmane Grolichu, pane kandidáte do Senátu Grolichu, pane předsedo KDU ČSL Grolichu, pane zastupiteli obce Veladice Grolichu, pane předsedo finančního výboru Grolichu, pane předsedo komise asociace krajů pro digitalizaci Grolichu a pane člene komise pro zdravotnictví Grolichu. Tak jste to dnes všechno stihl? Den má pořád jen 24 hodin. Kolik z nich vám vlastně zbylo na jeho mrtvé?
0: Já bych to viděl asi tak, že to je něco jako Chuck Norris v politice.
1: Jo, ano, Chuck Norris v politice.
0: Pokud někdo je schopen dojednat mír na Ukrajině, tak tady je kandidát.
1: Vidíš to, proč už to dávno neudělal? To je
0: sedm funkcí zastává. On je hrozně výkonný.
1: Vidíš to, a já jsem se rozčilovala, když Černochová byla ministrině tanků a zároveň byla i na ředitelku školského odboru u nás na Praze 2. A já jsem se strašlivě za to rozčilovala, jak může ta baba mít dva posty a sedět jednou prdkou na dvou posvíceních, jo. No a podívej se, ten to rozjel ještě ve větším.
0: To je ve velkým. Ten, jenže on by si to vyjednávání toho míru klidně jako vzal jako vedlejšák ještě.
1: No, vidíš to.
0: To je bombardér.
1: Bůh ví, co měla Černochová jako vedlejšák. Radši nechce ani přemýšlet. No ty brdio, no. Ale hele jo, jako to bychom mohli poradit Babišovi. Že by mohl na tyhle ty jako takovýhle panáčky, jaký něco vymyslet, ne? Jaký omezení funkcí nebo něco takového. To jako, to neznamená, že když já funguji jako sama sobě vedoucím a ředitelem a ještě podřízeným, tak jako, že se on bude po mně opičit. To musím trošku odlehčit, víš. Je to strašný.
0: No, mně se líbí tady vyjádření Andreje Babiše.
1: Mm-hmm.
0: Protože oni ho furt...
1: Oni ho furt tepou.
0: Tepou ho pořád prostě, jo. Tak doufám, že tady budu mít všechno to, co bych od něho rád tady slyšel. Nora Fridrichová, jo.
1: No jo,
0: tak. Ona jde po ním jak slepice po flusu.
1: Člověče, ona není do ní náhodou takhle jako třeba tajně zamilovaná, jako, nebo něco takového, že tak po něm jde.
0: Nevím.
1: Ne, no, tak mě to tak napadlo.
0: Ona
1: si hraje
0: na investigativní novinářku, víš?
1: Jo, ona si hraje na...
5: To si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
6: No teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je
5: já
6: prostě největším
5: aktivistem.
6: A když je největším faktýřem země.
5: Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
6: zemědělec. Ano, ale vy jste největším faktýřem v té zemi. Jaké? O to jde.
5: A kdo vám
6: pardon, to Agrofert, ne, no jo, tak teď to se dá dohledat.
5: Já vám říkám, že jste nemocná, léčte se.
6: Děkuji, nashledanou.
0: No, dvě dávky.
1: To je boží. To je prostě boží, no.
0: No ne, tak oni některý jsou jako vosy a oni něco chcou slyšet, a když se jim to nedostane do ucha, tak prostě otravujou.
1: Jo. Jsou úplně neví, co by ještě jako vymysleli nějakou větší bejkárnu, že jo. Ne, ale kdyby se fakt kdyby jako spíš jako přemýšleli, co ten Blažek, co ty bitcoiny, co ta kampelička, co těch x mrtvejch okolo toho, jo, to je úplně zase ticho po pěšině, jo, tady tla Jiříkovský vrátil ten dar, Jiříkovský odvolal ten dar, to by mě zajímalo, jak to chtějí udělat, jestli mu to budou vracet, nebo to se taky nevysvětluje.
0: No.
1: A v český kotlině, ticho po pěšině, všichni kotlině. Spokojení. Jo.
0: Jo, no, ne. To jsou věcičky, asi ještě budeme mít šanci si dopustit, jo. Tak to je hodně zajímavé. Oni by ho rádi, pořád jako grilovali, až by ho ugrilovali. No.
1: To by se jim líbilo, jako.
0: No, tak.
1: By si z té republiky pak udělali trhací kalendář. Jsme viděli, jak to bylo. Furt mu předhazujou všechno možný i nemožný. A...
0: Ale líbí se mi, jak se vyjádřil premiér Babiš o zbytečně utracených 170 milionech. Za Foltýna.
1: Jo, to byla taky nějaká kauza, že Foltýn, když se vyjadřoval o těch svíních, tak to nebyly lidi.
0: Jo, to si poslechni, hele.
7: Nezvažujete, pane premiére, že i v této situaci, kdy i šéf BIS říká, Rusko je největší hrozbou, je tady hybridní válka, kyberútoky, zřídit odbor strategické komunikace, se to dříve jmenovalo, nějaký aparát státu, který za toto bude zodpovídat, protože to není jenom přece práce.
8: Já zodpovídám za vládu a služby mají dělat svoji práci. A tahle jako nějaká akce, která byla na webu našeho velvyslance v polštině, tak on měl být první, který měl zavolat. A neudělal to. A UZI to měla nahlásit. Takže já jsem si to tam srovnal na té radě a samozřejmě i ohledně koordinace NÚKIBu. Takže jsou tam velké rezervy a na to máme služby, aby to řešili, a ne nějakého Magora Foltýna, nebo jak se jmenoval, kteří tady nám, teda lidem, dokonce je nazýval svině, dával nějakou komunikační kartu a stál na 170 milionů. Nikoho takového nepotřebujeme.
7: Jenom pro úplnost, on tak nemluvil o lidech, ten výrok měl širší kontext, kdo chce, tak si ho může dohledat.
8: Je to divný člověk, nepotřebuje nikoho takového.
7: Můžete, pane premiére...
1: Je to divný člověk. Jo. Já to pořád říkám, že Babiš se nezdá, je zapotřebí u Babiše číst mezi řádky. Já mám furt na tu svoji teorii úplně jasnou. No. Je zapotřebí číst mezi řádky.
0: Zdechovský, jo.
1: Bože, to je ale odporný člověk.
0: No, to jsou černoprdelníci, že jo. To jsou ty, ten jak je, se to rozpouští, to lásku, ne?
1: Hele, já občas mám tak jako na tom Facebooku, jak ti tam lítají různé ty věci, tak on tam má nějaký různý statuci. A to, když čtu, tak si vždycky říkám, bože, už to příště nečti, protože jednak se ti z toho dělá špatně, jednak se s tím zdržuješ a jednak je to úplně ztracená energie, jo. To je opravdu, to už ani není člověk, jo. To je tragédie.
0: No a on je hrozně sprostý, jako jo.
1: No, ano. A sprostej, prolhanej, nepříjemnej a takovej jako vlezlej.
0: A vypadá jako prase. Hele,

0: Takže za prvé. Za druhé, pane kolego, vy jste odhlasovali ve středu. A pojďme teda do aktuálních věcí. Jasnou rezoluci Evropského parlamentu o Slovensku, kde opět chcete revizi Benešových dekretů, proto jste vy zvedli ruku. Bylo to zcela zbytečné a když tady teď kážete, jak už se o tom nemáme bavit a jak vlastně sudečtí Němci jsou andílci, tak já se ptám, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách jasně napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Takže nebavíme se o tom, že tady přijedou sudetští Němci, kteří tady budou pobíhat v krojích a tváři a poslouchat českou dechovku. My se bavíme o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy jste dokonce dával pozměňující návrhy, které zcela jasně říkali, a vaši lidé z vaší frakce, které zcela jasně říkali, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány, že se nestydíte. Vždyť vy jste ostuda českého národa, vy jste zrádci českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné, aby se tady ctily dekrety prezidenta Beneše, ústavy České republiky a zákony, které tady byly přijímány. Takže to, co jste tady teď předvedl, byl jenom váš ideologický lhavý výžblek a vlastně nemá smysl se dál s vámi bavit, protože vy už vlastně nevíte, kdy říkáte pravdu a kdy lež.
1: Hezky mu to nadala, ne?
2: Jo, pěkně mu to nastěpala.
1: To je ta verbež. Jo. Která všechno kritizuje, na všechno má jasný názor. A přitom tady nadělali dluhy, rozkradli, co mohli. Jedna kauza vedle druhé. Já jsem dneska koukal na tiskovku Stanu, jo?
2: Mhm.
1: Stan, který by měl zalíst prostě do kanálu a nevystrkovat růžky. ODSka, další tiskovka. Rozkradli, co mohli, je tady po nich prostě díra v rozpočtu. A oni kritizujou, že ten rozpočet je takový, jaký je. Přitom byl ten rozpočet vypracovaný závazně podle toho, co oni předložili prezidentovi, ten to podepsal jako zákon. Oni nemohli postavit, přeci neexistoval jiný zákon, oni museli ctít to. A to, že oni zapomněli, jak si to krytí těch jejich, toho jejich rozpočtu, nějak tak zapomněli, jako, že má dát i dál. V jejich případě nefunguje, oni prostě ze vzduchu to chtěli vařit. Oni by vždycky na to nějaký peníze našli. Jako, jo.
2: Oni by si je natiskli.
1: To se ti chce normálně zvracet z nich.
2: Jo. To s tebou naprosto souhlasím.
1: Jeden magor vedle druhýho, ale těžký.
2: A ještě si o sobě myslí, že jsou prostě úplně jako boží, že jo? Že bez nich by to nešlo.
1: Je to těžké.
2: No.
1: Co naděláš? Hele, 2 hodiny zase utekly.
2: Nejsi
1: se nepustili Roberta Fica.
2: Jo, normálně to je úplně skutečné.
1: Ale na závěr si dáme přes jenom jednou, aby jsme si trošku nalili okolo toho rozpočtu, aby jsme se trošku informovali.
2: Uh-huh.
1: Protože Karel Havlíček to tady tak zajímavě zhrnul, tak se pojďme podívat na to, co za gaunery Verbeš a další svoloč tady vládlo a rozkrádalo veřejné finance. Jo. Jsou ty, kteří teď kritizujou, že Babišova vláda udělala veliký schodek. Já myslím, že můžeme na to.
2: Poslouchám.
1: Na rozloučenou.
3: Počítali s tím, že zdědíme ministerstvo průmyslu s nejvyššími cenami energií. Počítali jsme s tím, že zdědíme ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že je tam rozdrbaný stavební zákon a velký problém. Ale popravdě řečeno, čekali jsme, že převezmeme ministerstvo dopravy s tím, že tam jsou rozestavěné stavby, které byly za nás zahájené, tato vláda přestřihla pásky a předá nám zase další rozestavěné. Takže jsme to nějak extra nekritizovali, určitě jste si toho všimli. Leč naše současná situace na ministerstvu dopravy je opravdu tragická. Něco takového tady historicky nikdy nebylo. Horší je to o to, že pan ministr Kupka říká, budeme mít rekordní rozpočet. To je přesně to, co říkám, budeme mít toho Mercedesa. Já se logicky ptám, ten rekord

0: Rekordní rozpočet 189 miliard korun, který vypadá impozantně, tak tedy na to bychom měli mít krytí. A to krytí není nikoliv o miliardy, to bychom pochopili. Ono není o desítky miliard. Je to 14 dní, co jsem říkal po Státním fondu dopravní infrastruktury, kde jsem členem dozorčí rady, že chybí 38 miliard plus dalších 10 miliard, že je vylhaných, protože jdou přes takzvaný evropský fondy, ale na to chybí spolufinancování. Zaokrouhleně řečeno, že to je necelých 50 miliard korun. Načež ministr Kupka řekl, buďte klidní všichni, do konce měsíce ještě zbývá pár dní a já zajistím těch 50 miliard. Nebo alespoň těch 38 miliard a těch 10 miliard, co jsme zašvindlovali, to se tam nějak ztratí v té příští vládě. Takže nezajistilo se vůbec nic a ta situace je taková, a zatím si stojím kategoricky, že se skutečně stavby, které se chystají, nemohou v tuto chvíli zasmluvňovat. A pochopitelně po volbách to vidíme už daleko jasněji, nejenom z toho úhlu pohledu Státního fondu pro infrastruktury, ale teď už vidíme do detailu, čili logicky se ozývá ředitelství silnic a dálnic, ozývá se správa železnic, která je naprosto frustrovaná a všichni tvrdí, co máme dělat. Takže máme od rána do večera telefonáty, máme to podepsat, nemáme to podepsat, oni to nemohou podepsat, protože to nemají krytý, tak se nenechají logicky zavřít. A kde jsou peníze, ministr řekne, no, příští vláda je nějak vyřeší. Kdy příští vláda, v lednu nebo v únoru? A co do té doby budeme dělat? To není tak, že podepíšu a můžu začít stavět. A to je zase několik měsíců. Takže v tuhletu chvíli se nemohou stavět úseky, respektive připravovat úseky, které se měly podepsat, což je v nádraží v Hradci Králové, stejně tak Ruzyně Kladno, to je vlastně ta rychlodráha. Dále je to naprosto klíčový úsek čtvrtého koridoru do Českých Budějovic, na který čeká česká veřejnost, ten konec vlastně z Nemanic do Ševětína. Ale pozor, nemůže se v současné době pokračovat ve vrtkách. Tak pan ministr Kupka chodí a říká vrtky, vysokorychlostní tratě, to je moje vizitka. No tak jenom konstatuji, že pozastavená soutěž na dokumentaci pro povolení projektu. Co se týká silnic a dálnic, tak jenom konstatuji, že se nemůže pokračovat v tuto chvíli na D11, další úsek nemůže se pokračovat v dalším úseku na D35 a nemůžou se vykupovat pozemky v rámci Pražského okruhu. No aby toho nebylo málo, proto já říkám, že jaksi ten stav ne, že je tristní, ale že to je v dezolátním stavu, finance na dopravě, tak chybí finance na další výdaje spojené s kapitolou dopravy. A to jako naprosto zásadní, prosím, teď vůbec nechci říkat výdaje, které jsou v řádu desítek milionů korun. To bych vůbec tady neříkal. Chybí peníze, dobře poslouchejme, na základní dopravní obslužnost na dálkovou dopravu. To se prostě musí vynaložit, že ten stát to objednává, tu dálkovou dopravu a musí to financovat. Není tam nula, není tam na to nic. Chybí peníze na stávající slevy na jízdné. Podotýkám na stávající slevy. Vůbec nehovořím o těch, které třeba chceme zavádět my, to bych rozuměl, že tam nejsou ty peníze. Stávající slevy jsou nekryté na příští rok. Je tam čistá nula na kraje. To jsou silnice druhých a třetích tříd, kam se od roku 2015 dávalo 2 až 4 miliardy korun. A v zásadě i tahle ta vláda ty první tři roky tam dávala přibližně tu částku, o které jsem hovořil. Což znamená, že na těch krajích se jedná o desítky velmi důležitých klíčových projektů v rámci České republiky. Proč to celé říkám? Já bych pochopil to, kdyby ta vláda přišla v rámci rozpočtu a řekla, my ty peníze nemáme, tyhle stavby se nemohou stavět. Ano, je to nepříjemné, musí toho sdělit všem, ale protože bylo před volbami, tak ta vláda řekla, ne, ty stavby se budou stavět, ale nedala na to peníze. A nebo teda měla přijít s jiným řešením a říct, dobře, ty stavby se nakonec budou realizovat, my to slibujeme, protože se musí pokračovat, ale poté si musíme říct, že ten schodek máme přibližně o 40 až 50 miliard korun vyšší, já říkám správně to 50 miliard. To si myslím, že je fér a to mělo nastat. Nic takového nenastalo. A já říkám, že to bylo cílené. A říkám to s plnou odpovědností. Vůbec se nejedná o náhodu, vůbec se nejedná o to, že jak si to nějak vyplynulo z posledních dnů. Naprosto brutálně před volbami všechny obelhali s tím, že tam chybí 50 miliard korun a nepřiznalo se tam. A to je trestuhodné. Opakuji, nejedná se o jednotky miliard korun, to bychom asi pochopili. Ale 50 miliard korun není fakt jednoduchá věc. Děkuji.
1: Ještě z doby, kdy se na to teprve přišlo, k tomu přibyly další a další a další a další. A no, tu nastraženou past, pochopitelně, se k ní dneska nikdo nehlásí, že jo? Tak já bych na ně dal trestní oznámení, aby to někdo prošetřil, do jaké míry porušili zákon. Když to tady Fialová vláda takhle navrhla, A neměla na to krytí? No a mohl bych i k odpovědnosti, ne politické, ale materiální.
2: Materiální, no.
1: Hmotná odpovědnost to... na všech pracovištích. I tedy, a to je ideální, aby byla i tady. Mišo, a to je všechno. Více nám se opravdu už nevejde?
2: Ne, už se nám tam nevejde, už máme... No nic, no tak zase za týden to probereme, uvidíme. Vidíme, kam se nám
1: oni
2: to posune.
1: Oni nám to zase dost připravějí.
2: Veď, oni nám to naservírujou, my to takhle naschromáždíme.
1: Pojď se rozloučit.
2: Uvidíme. No tak jo, přátelé, tak vidíte, začíná se nám to pěkně rozjíždět, uvidíme, co bude dál. Já myslím, že je zapotřebí se na to dívat s nadhledem. Asi není potřeba se úplně bát, takže budeme to sledovat a uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, užívejte si teplého září. Má se nám to trošku na víkend zkazit, ale uvidíme. Dívala jsem se, že teploty budou pak ještě docela příjemné. Užijte si hezký víkend a těším se s vámi zase za týden na shledanou. I s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já ti děkuji za tvůj účast, za tvoje fungování, za tvůj přínos, za to, že jsi tu byla se mnou i v době, že jsi v lázeňské péči. Vám všem, co nás posloucháte, děkuji. Vy, co nás budete poslouchat, vám to prvé budu děkovat. No, a teď se rozloučíme jednou písničkou, takovou starší, řekl bych. Nechci hysterickou, ale starší. No, takové retro, jo, by se dalo říct. A to už pak bude znamenat, že vás budu předávat do péče Jarouška. Takže pětek mi začne fungovat myška, ve který jsem nedávno vyměnil tu baterku, baterii, tak si to zahrajeme a ono mi to nejde a ono se mi to nechce přesouvat.
2: Myška zlok.
1: No jo, myška. Takže rád bych se jako tady rozloučil, ale pozor.
2: Už?
1: No to víš, že ne.
2: No to je teda ale.
1: Ne, viď, to je.
2: To je situace.
1: To je situace. A co teď? Takže co? Rozdělat, nerozdělat.
2: Jinou písničku.
1: Loupit, neloupit. Loudat, neloudat. No, úplně zamrzlá, čověče.
2: Úplně zamrzlá.
1: Úplně debocná myška, úplně by odebocnila.
2: A ty nemáš myšku na drátku?
1: Ne.
2: Ty máš myšku na baterku? Na
1: aha, já mám
2: myšku na drátku.
1: Mám myšku... A v té myšce sice to svítí, ale nechce mi fachčit už. Ne. Chvilku jde, chvilku nejde. Nechce mi fachčit baterka. No, dobrý, ne? To odejde ve správnou chvíli.
2: Tak budeš muset asi spát. Víš co, Peťo, tak budeš muset asi zpívat.
1: Budu muset zpívat. A nejhorší je, že mám baterii.
2: Vidíš to, tak já bych s tím doběhla všem, tady.
1: Můžu tě, prosím tě, poprosit, tady v horním šupličku jsou baterky, můžeš mi je podat. Teď musím normálně využít toho, že nejsem tu dneska sám. Takže
2: já
1: to je,
2: vím.
1: To je pro mě...
2: Máš tam...
1: Velká
2: krásnou,
1: čest.
2: Milou návštěvu, ano,
1: ty menší,
2: to já
1: jo, ty menší. No, to je vyměnění baterii a bude, viď? Ta půjde.
2: Ale já bych, děkuji, když tak doběhla tady nahoru přes lavku za Charliem a on by třeba jako něco pustil, víš?
1: Jako, že by pustil chlup?
2: Ne, písničku.
1: A čím by byla nejhůř? Písnička v Luhačovici, my třeba písničku tady, no, děvčice.
2: Já vím, no.
1: Tak, vše je napraveno. Můžeme končit, takže teď už opravdu společně s mým hostem s Míšou se s vámi loučí a brzy zase naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Co mi to dáváš?
1: Brekcie.
0: Zase brekcie. Tamhle to pouzdro už je plné brekcií. Nemáš nějaké plagioklasy?
1: Nemám. Spočítal jsem 118 geologických vzorků. Průměrná váha je 400 gramů spolu se schránkou kolem 70 kg. To souhlasí, ne?
0: 70 kg tady. Ale na zemi to bude dělat 6x víc. Odkud se vzal ten diabas? Dám ho do tamhle té schránky.
1: To ji pak nezavřeš.
0: Už jsem ji zavřel. Ten byl z toho posledního naleziště. Vzpomínáš? Jak si na něm lomil ten vrták.
1: Poslední kámen. Poslední vrták. Fuj, ten měsíční prach se taky dostane všude.
0: Ten odstraníme. Kolik nám zbývá vody?
1: Copak? Chceš se napít? Vezmi si z chladničky Coca-Cola.
0: Pít nechci, chci se vykoupat.
1: To já si dám sprchu. Vykoupu se až doma. Za 318 hodin. A jakmile nás vyloví z vody, hned si řeknu o pivu. Nevážně, po ničem tolik netoužím. Jako po pivu. Proč si tu člověk vlastně nemůže dát pivo?
0: Protože Houston je poslední místo na světě, kde přetrvává puritánská etika. Dokonce i nápoje s nízkým obsahem alkoholu oslabují rozumové schopnosti
1: Ale nech toho. Radši zapni rádio. Za minutu máme mluvit s Houstonem. Naposled.
2: Haló. Tady Houston. Mluví Houston. Slyšíte mě, mládenci?
1: Tady Mills. Na měsíci. Dobrý večer. Aby do toho husa kopla.
2: Ty kýcháš, Millsi. Nastydl si. Hned ti dám doktora Erigada. Hej, Tome, pojď sem. Hlásím rýmu na měsíci.
1: Ale vůbec jsem se nenastydl. To je ten prach. Vzorky. Zrovna jsme je nacpali do schránek. Měsíc se stává hlavně z prachu a smetí, to si nevěděl.
2: Pořádku. Víte, že máme k dispozici 10 minut. V důsledku librace se dostáváme do radiového stínu v 21.27. Chcete si poslechnout poslední zprávy? Mám tu pro vás záznam večerního zpravodajství NBC z Washingtonu.
1: Zprávy? Proč ne? Jsou-li dobré?
2: No, ty jsi ale vtipálek. Jen co je pravda. Teď vám tady pustím zprávy a 3 minuty před fadingem si ještě naposledy řekneme naschledanou, dobrá?
1: Dobře. Leda, že by Blob ještě něco chtěl.
0: Nic nechci. Se mnou je všecko v pořádku. Díky.
2: Tak to spouštím.
3: Zde Washington. Vyslechněte si stručný přehled posledních zpráv. New York. Poplach vyhlášený v důsledku anonymního telefonátu, že v úschovně Grand Central Terminal je časovaná atomová puma, skončil šťastně dnes odpoledne. Policie nalezla pumu, která nevybuchla. Odborníci tvrdí, že se teroristé dali z největší pravděpodobnosti obelstít a koupili nečistý uranový izotop. V důsledku vzniklé paniky na výpadových silnicích přišlo 13 osob o život, a 37 jich bylo zraněno. Lima. Generál Díaz nepřevzal moc po státním převratu, jak jsme hlásili v poledních zprávách. Ujali se jeho jménem únosci, kteří se zabarikádovali v budově parlamentu a drží tam poslance jako rukojmí. Dolní sněmovna se pravděpodobně nalézá v poradní síni a horní sněmovna v suterénu budovy. Protože generála Díaze podporovala většina horní sněmovny, není v této chvíli známo, zda je generál Díaz vzbouřencem, kterého unesli teroristé, anebo zda je legálním šéfem vlády. Washington. Dnes večer byl zničen elektrickým proudem nejnovější počítač Bell Telephones Corporation. Podle zatím nepotvrzených zpráv jej zničili bývalí zaměstnanci firmy, kteří v důsledku uvedení tohoto nového zařízení do provozu přišli o místo. Nicméně neoficiální mluvčí zaměstnanců Bell Telephones, dr. Buckman, na tiskové konferenci prohlásil, že počítač byl schopen naprogramovat si vlastní likvidaci. Byl to první případ sebevraždy počítače. Ve 22 hodin budeme vysílat rozhovor s doktorem Buckmanem, který tvrdí, že nejnovější počítače znamenají veřejné ohrožení. Houston. V kosmickém středisku skončily přípravy ke startu rakety Saturn na měsíc, kde mají být vystřídáni 2 američtí vědci, kteří nyní pracují na lunární základně.
2: Haló, tady Houston. To jsem zase já. Zbylo ještě pár dalších hlášení o neklidu a napětí v různých částech světa. Máme k dispozici 4 minuty. Chcete si poslechnout další zprávy? A nebo si radši trochu poklábosíme, mládenci?
1: Díky za zprávy. S tím počítačem byl telefon, to bude nejspíš kachna, ne? Tedy aspoň náš počítač se chová slušně.
0: No.
1: Poslyš, opravdu je všechno připraveno ke startu? Je všechno v pořádku?
2: Všechno klape, buďte klidní. Tom a James přiletí přesně, jako vlaky.
1: Co?
2: No, co jezdili před válkou. Nebude vám z toho smutno, že opouštíte měsíc a celou tu půvabnou krajinu?
0: To jistě. Ale je tady hrozná nuda. Část posádky si stěžuje, že tu není pivo.
2: V tom případě má část posádky zkrátka smůlu. U vás se pivo pít nedá. Nízká gravitace.
1: Cože?
2: Všechno pivo by se okamžitě proměnilo v pěnu a vyteklo by.
1: Opravdu? A zkoušel jsi to?
2: To je státní tajemství. Mládenci, ještě 2 minuty, než přijde fading. Koukám se na osciloskop a vidím, že vaše nosná vlna slábne. Jestli chcete něco vzkázat, tak si pospěšte.
1: U nás je všechno normální. Chystáme se strávit poslední měsíční noc.
2: Přejeme vám tedy dobrou měsíční noc.
1: Naschledanou na zemi. A našim lidem na letišti vyřiďte, aby připravili pár beden s pivem. Nejradši dánským. Čekáme na střídačku. Konec.
0: To už asi neslyšeli.
1: Myslíš?
0: Myslím. Neslyšíš? Po nosném signálu ani stopy. Trochu to zesílím. To praská matička země. Hned to skončí, jakmile se ponoříme za obzor. Ale co, radši to vypnu, škoda proudu. Tak to bychom měli. Co budeme zatím dělat? Ku podivu nejsem vůbec ospalý. Nedáme si partičku pokra?
1: Ne, děkuju, nechci, pořád vyhráváš.
0: Protože nedovedeš blafovat. Ale všechno se dá naučit. Pojď, zahrajem si.
1: Nemám chuť. A karty padají na stůl tak pomalu, že je všechno vidět.
0: No a? Chceš snad říct, že při hře využívám slabou gravitaci?
1: Ne, ne, kde pak? Chci říct si, že musíme dodržovat předpisy, je čas nahlášen.
0: Škoda, že se pokr nedá hrát s naším počítačem. To je veliký nedostatek. Bude se v tom muset udělat náprava. A zařadit mu to do programu.
4: Pozor, mluví Lunak. Je 21:29 pozemského času podle Greenwiche a 1:00 lunární noci. Podávám obvyklé hlášení. Vlivem librace zapadla měsíční základna pod rádiový obzor a 219 hodin nebude mít spojení se Zemí. Venkovní teplota klesla na -139 stupňů. Během uplynulé hodiny jsem zaznamenal 3 velmi slabé vzdálené otřesy způsobené dopadem meteoritů. Uvádím odpočty současného stavu na měřících přístrojích základny. Hlavní nádrž vody 2970 litrů. Sanitní nádrž 148 litrů. Teplota plus 19 stupňů Celsia. Objem kyslíku ve vzduchu 23%. Znečištění markaptanem v normě zanedbatelné.
0: Vypni ho, nebo si ho poslouchej sám. Já se jdu koupat.
1: Nemůžeš to vydržet ještě pár minut?
4: Intenzita elektrického proudu 1,116 amperů. Rezerva činí 1570 amperhodin.
0: Já bych ho vypnul.
1: Ne.
0: Tak ho aspoň stlumím.
4: Připomínám, že je nutno šetřit vodou a energií.
0: Ale já se vykoupu.
1: S kým se to hádáš? S počítačem? Jsi nějak podrážděný.
0: Nic tak neuklidní člověka jako koupel.
4: Pomocné agregáty jsou v naprostém pořádku. Za minutu podám hlášení o stavu zásoby kyslíku na základně.
5: Glory, glory, aleluja.
4: Pozor, mluví Lunak. Podávám důležité hlášení. Podávám důležité hlášení. Pozor, mimořádná zpráva. Pozor, oznamuji ohrožení 1. stupně. Pozor, oznamuji ohrožení 1. stupně a postup P jako poplach 107.
1: Co to povídáš, jaké ohrožení? Oč jde?
4: Pozor, tlak kyslíku v hlavní nádrži se za minutu snižuje v průměru o 9 až 9,76 kilopondů na čtvereční centimetr.
1: Kyslík? Klesá tlak?
4: Pozor, Začátek postupu B jako poplach 1.07. Ve 21 hodinu 40 minut tlak kyslíku v hlavní nádrži činil 190 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Utíká kyslík? Určitě. Kudy? Nádrž netěsní kde?
4: Hlavní utěsnění potrubí A27, ústřední vysokotlaký ventil a těsnění B, D a H18 jsou v normě. Tlak kyslíku v hlavní nádrži stále klesá.
6: Jak můžou být v normě, když tlak klesá? Okamžitě přečerpej kyslík do rezervní nádrže.
4: Ve shodě s prvním bodem postupu P jako poplach 1.07 přečerpávám kyslík z hlavní nádrže do rezervní. Tlak v rezervní nádrži činí 89 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 70 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Utíká až hrůza. Co se stalo?
4: K urychlenému poklesu tlaku v nádrži došlo z toho důvodu, že kyslík byl z části přečerpán do rezervní nádrže. Čidla neukazují žádné odchylky od normy. Tlak kyslíku v hlavní nádrži činí nyní 66 kilopondů na centimetr čtvereční a stále klesá.
6: Kudy utíká ten kyslík? Kudy? Odpověz!
4: Údaje jsou nedostatečné. Pozor! Rezervní nádrž byla naplněna kyslíkem na maximum. Tlak v rezervní nádrži činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní je 57 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Určitě tam je díra. Ale kde, kde? Potrubí a hlavní ventil jsou v pořádku. To budou redukční ventily. Určitě. Lunaku, proč neodpovídáš?
4: Indikátor ukazuje, že reduktor a redukční ventily mají dokonalou hermetičnost. Kolena těsní dobře. Tlak v hlavní nádrži klesá. Nyní činí 50 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: A jak to vypadá s rezervní nádrží?
4: Tlak v rezervní nádrži je beze změn. Činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: No, jen si zpívej. Lunaku. Lunaku, kolik hodin nám vydrží kyslík z rezervní nádrže?
4: Při šetrném odběru podle mimořádného postupu P jako poplach obsah rezervní nádrže vystačí na 280 hodin pro jednoho člověka.
6: Ale to je málo. Zatraceně málo. Lunaku, doplní ještě kyslíkem. Převeď z hlavní nádrže všechno, co jen půjde.
4: Maximální tlak v rezervní nádrži smí činit 85 kilopondů na centimetr čtvereční. Shodně s postupem P jako poplach 1.07 překročil jsem dovolený tlak v rezervní nádrži o 5 kilopondů na centimetr čtvereční, aby zásoba kyslíku byla maximální. Další zvýšení tlaku může vést k roztržení nádrže. Pozor! Hlášení v rámci postupu P jako poplach 1.07. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 41 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: Pořád utíká. Všemohoucí bože. Proč s tím nic neuděláš, Lunaku?
4: Údaje jsou nedostatečné. Pozor. Nyní uslyšíte instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu P jako poplach 1.07.
6: Ano.
4: Oddíl únik kyslíku a nebezpečí zadušení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá z nezjištěné příčiny. Nyní činí 32 kilopondy na centimetr čtvereční. Za předpokladu, že bude nadále unikat tímto tempem, nulový tlak v hlavní nádrži nastane za 9 až 10 minut. Indikátory A, B, D a skupiny H26 jsou v normě. Zesílená těsnění na potrubí vedoucím na základnu před reduktorem a za reduktorem jsou v normě.
6: V normě!
4: Reduktor a všechny redukční ventily jsou v normě.
6: V normě, všechno odpovídá normě. Jenomže kyslík utíká. Je to tak, Lunaku?
4: Ano. Protože soustava ukazatelů kontroluje pouze nekryté části nádrže a potrubí, existuje možnost uvedená v soupisu havarijních příčin oddíl 8, odstavec 12, paragraf 04.
6: Nezdržuj.
4: Že ochranný ocelový kryt hlavní kyslíkové nádrže praskl v místě, kde je zapuštěn v betonovém osazení do skály. Pravděpodobnost, že praskne dno ocelového krytu kyslíkové nádrže, je podle soupisu paragraf 05 1 ke 400 miliardám. Pozor, podávám průběžné hlášení v rámci instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu P jako poplach 107.
6: No?
4: Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá nyní pomaleji, protože kyslík má už menší vlastní tlak. Nyní je 28 kilopondů na centimetr čtvereční.
6: To je ta instrukce, jak se zachránit? Spíš nekrolog. Nedá se zvýšit tlak v rezervní nádrži.
4: Vzrůst tlaku v rezervní nádrži o jediný kilopond na centimetr čtvereční zvětšuje pravděpodobnost, že se nádrž roztrhne exponentem mocniny 3.
6: Tak co je s tím návodem k záchraně? Lunaku!
4: Pozor, mluví Lunak. Uslyšíte instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Bod 01 instrukce. Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda,
6: co?
4: Uvolnili svalstvo a pomalu oddechovali, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci, pokud možno neutrální, neboť veškeré intenzivní a vytrvalé přemýšlení zvětšuje látkovou výměnu a tím i odběr kyslíku.
6: Myslet na něco hezkého. Poslyš, Lunaku, přijde ještě aspoň takových 200 liber kyslíku do rezervní nádrže. Přikazuju ti, co máš udělat ihned. Spust kompresor, slyšíš?
4: Nemohu příkaz splnit, neboť podléhám omezením daným postupem P jako poplach 107. V souhlase s instrukcí, jak se zachránit, mohu sdělit místo, kde je uložena cívka omezujícího programu. Kromě toho mohu být jako celek odpojen od kontroly zařízení základny a pak můžete jednat podle vlastního uvážení a na svou odpovědnost. Tento krok bych ale nedoporučoval, protože parametry úniku kyslíku nasvědčují tomu, že veškerý kyslík unikne z hlavní nádrže dřív, než bude možno zmíněná omezení odstranit.
6: No alespoň tohle je jasné. Lope! Lope! Lope!
7: Proč ten křik? Chceš se osprchovat? Hned jsem hotel.
6: Nechci se sprchovat. Chci žít.
7: Co je s tebou?
0: Ty ale vypadáš. Co se ti stalo?
6: Oba vypadáme stejně. Uniká kyslík, kamaráde. Všechen kyslík utekl z nádrže.
0: Všechen kyslík. Co je to za hloupé vtipy?
6: Nevěříš? Tak si poslechni tohle.
4: Pozor, mluví Lunak. Instrukce, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107, zapojena. Na základně byl vyhlášen poplach zvýšeného ohrožení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži je nyní 8 kilopondů na 1 cm čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá, nyní ale stále pomaleji. Podle údajů manometru uniká kyslík z hlavní nádrže.
0: Kudy?
4: Místo, kudy uniká, nebylo zjištěno, protože údaje jsou nedostatečné. Hlavní havarijní program předpokládá pravděpodobnost 1 ke 400 miliardám. Pozor! V rámci postupu P jako poplach, dříve než budu pokračovat v instrukci, jak se zachránit, uvádím stav na indikátorech základny. Na kolenech potrubí a na redukčních ventilech je všechno v normě.
0: Vypni to kvákání. Musíme si rozmyslet, co budeme dělat. Kyslík v hlavní nádrži není, ale co rezervní?
6: Ta je plná. Podle počítače kyslík vydrží na 140 hodin.
0: Na 140 hodin?
6: Ano.
0: A pro dva lidi?
6: Jasně, pro dva. Můžeš si to ověřit.
1: Lunaku, na jak dlouhou dobu vystačí kyslík?
4: Kyslík v rezervní nádrži stačí pro dvě osoby na 140 hodin.
6: No prosím.
4: Při minimální, na nejvýš hospodárné spotřebě a na 280 hodin pro jednoho člověka. Pokračuji v instrukcích, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107.
0: No.
4: Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda, uvolnili svalstvo a oddechovali pomalu, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci.
0: No tak, přemýšlejme o příjemných věcech. 140 hodin, že?
6: Mhm.
0: A loď přiletí za 280. Toho se nedožijem.
6: Vypadá to tak.
0: Jak k tomu došlo? Takhle najednou?
6: Nevím. On taky nic neví. Údaje jsou nedostatečné. Slyšel jsi to, ne? Hmm. Zdá se, že spodní pancíř praskl, únava materiálu, nebo... Ne. Na tom teď nesejde. No, tak se tedy položíme, ne? Pěkně na znak. Musíme uvolnit svalstvo.
0: A proč? Při minimální spotřebě vystačí kyslík na 140 hodin. A loď přistane o 140 hodin později. Místo toho, abychom se udusili v leže na zádech a s myšlenkami na příjemné věci, je lepší hledat nějaké východisko, ne?
6: Můžeme se poradit. To můžeme. Ale vezmi si něco na sebe, stojíš tu jako nudista.
0: Co?
6: Že tu stojíš jako nudista.
0: Já. Teď je nejdůležitější zachovat si chladnokrevnost. Sakra, tuhle košili jsem měl tak rád.
6: Když to na sebe tak rveš, nediv se, že praskne.
0: Jo. Herkot.
6: Dělej si, co chceš, ale já rozhodně zůstanu natažený. V leže můžeš taky mluvit. A instrukce jsou na to, aby se dodržovaly.
4: Pozor, podávám zvláštní hlášení v rámci postupu P jako poplach 107. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá pod 4 kilopondy na centimetr čtvereční. Protože tento tlak nestačí k zásobování základny, zásobování základny přebírá rezervní nádrž. Pozor, pokračuji v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Po celou dobu, kdy trvá zvýšené ohrožení, nedoporučuje se požívání pokrmů. Týká se to především bílkovin, které mají vysokou kalorickou hodnotu. Protože se během trávicího procesu zvyšuje látková výměna, zvětšuje se tím i spotřeba kyslíku.
6: Proč si ho vypnul?
0: Musíme se spojit s Houstonem. Ať urychlí start rakety.
6: Zapomínáš, že s nimi nemáme žádné spojení.
0: Sakru. Lunaku, kdy budeme mít zase spojení s Houstonem?
4: Mluví Lunak. Základna se vlivem librace nyní nachází v rádiovém stínu pod obzorem měsíce. Od této chvíle potrvá rádiový klid plných 218 hodin. Pokračuji v instrukci, jak se zachovat podle postupu P jako pop...
0: To je moc dlouho. Konečně. To už stejně. No tak, co uděláme?
6: Lehni si.
0: K věčnému odpočinku? Zatím ještě vydržím. Ale přece tady musí být kyslíkové lahve pro skafandry. Kde jsou?
6: Zbyly už jen dvě. V každé je 8 liber kyslíku.
0: Takže jsou prázdné. Prázdné se dali naplnit kyslíkem, dokud ještě neutekl z nádrže. A ty místo, abys to udělal...
6: Jenom se uklidni. Sám si včera tam u té skalní homoletoricilim všechny prázdné lahve vyhodil.
0: Tak co? Co kdybych ještě zkusil spojení s Houstonem? Co tomu říkáš?
8: Marná snaha. Jsou za rádiovým obzorem.
0: No za pokus to stojí. Halo, Houstone. Halo, Houstone. Ozvěte se, volá Měsíc. Jsme ve velmi vážné situaci. Houstone. Slyšíte nás? Houstone. Jsme ve smrtelném nebezpečí. Unikl nám kyslík. Houstone.
8: K čertu. Přestaň sebou vrtět. Radši se natáhni a nehýbej se.
0: No řekněme, že si lehnu. K čemu to bude?
8: Budeme mít větší šanci.
0: Myslíš? Řekneš mi, v jakém směru?
8: A raketa snad přistane dřív.
0: Ale tomu nevěříš ani ty sám. Víš co?
8: Poslouchám.
0: Něco bychom mohli udělat. Neříkám, že hned. Ale je třeba promyslet všechny eventuality.
8: Co máš na mysli? Aha.
0: Přesně tak.
8: Se mnou nepočítej. Mám ženu a děti. Mě k ničemu takovému nepřemluvíš.
0: K ničemu tě nepřemlouvám. Ale oba můžeme...
8: Jak to oba?
0: Existuje starý a osvědčený způsob, který nám oběma dá stejnou šanci. A rozhodne za nás naprosto nestranně.
8: Losování?
0: Dejme tomu.
8: Nejde mi jen o rodinu. Ale odporuje to mému přesvědčení. Člověk nemá právo to udělat sám.
0: Co ti v tom brání? Pán Bůh?
8: Teď právě není vhodná chvíle na to, aby ses vysmíval mému přesvědčení.
0: Ale vůbec se nevysmívám. Vždyť právě víra přikazuje milovat bližního svého.
8: A ty přece nevěříš.
0: Ale ty ano.
8: Nech toho. Je to cynické. A hloupé. Proč jsi vstal? Přestaň chodit, slyšíš? Spotřebuješ takhle víc kyslíku.
0: A co na tom? Stejně nevystačí.
8: Okrádáš mě o kyslík.
0: Jak to?
8: Já podle instrukcí ležím a ty je porušuješ. Máme menší spotřebu, ty větší. Máme jí mít oba stejnou.
0: Navrhuji nějaké ušlechtilejší téma. Což takhle sepsat poslední vůli?
8: Není třeba. Stejně bude všechno, co jsme řekli a co ještě řekneme. Nahrané na pásku.
0: Zajímalo by mě, kde ten pásek je. Nikdy jsem se o to nestaral. Lunaku!
4: Mluví Lunak. Poslouchám.
0: Ty zaznamenáváš všechny hovory?
4: V mé sedmé sekci je ve skleněné schránce zapečetěný magnetofon s kazetami a měničem kazet. Zařízení pracuje zcela samostatně, má samostatné napájení.
0: Aha.
4: Záznam se nedá vymazat. Při každé výměně personálu základny je záznam odvezen na zem a v Houstonu si ho poslechnou.
0: V Houstonu?
4: Ano, v Houstonu.
0: Magnetofon má samostatný napájecí zdroj. Proč?
4: Magnetofon je napájen proudem z vlastního atomového mikroreaktoru, chráněného pancířem, a to z toho důvodu, aby záznam přetrval i katastrofu na základně a také proto, aby nebyl závislý na napětí elektrické sítě základny.
0: Chápu. Někdo by mohl udělat zkrat a magnetofon by se zastavil. Myslelo se na všechno. Kryt jistě nebude jen z obyčejného skla, že?
4: Kryt magnetofonu je zhotoven z velice odolného, nerozbitného skla. Pozor, mluví Lunak. Pokračuji v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako pop...
8: Co pořád máš? Hraješ si nebo co? Nech ten přístroj na pokoji. Neslyšel jsi, co říkal počítač? Dovnitř se nedostaneš, jenom si ulámeš nechty.
0: Neulámu si nechty, protože se ničeho nedotýkám.
8: Okamžitě nech ten magnetofon na pokoji a lehni si, slyšíš?
0: Nechce se mi ležet. A kromě toho tě žádám, aby ses ovládal. Začínáš být agresivní.
8: Já?
0: Ty, ovšem. Jestli tě tak rozčílilo, že jsem se koukal na magnetofon, už si ho ani nevšimnu. Spokojen.
8: Snad bychom udělali nejlíp, kdybychom se pokusili usnout. Ve spánku je spotřeba kyslíku menší.
0: Ty bys usnul? To tě tedy obdivuju.
8: Stačí si vzít tabletku na spaní.
0: Myslíš?
8: Ano.
0: No dobrá. Tak to uděláme. Kde je? V lékárničce?
8: Jistě. Co to děláš?
0: To, co jsi mi poradil. Tady ho máme, Sekonál.
8: Nech to tam. V Vezmu si tabletku sám.
0: Tady máš, já už jsem si jednu vzal. Co je s tebou? Proč na mě tak zíráš?
8: Dej si svou tabletku na jazyk a já udělám to tež.
0: Jak si přeješ. A proč mě spolkneš?
9: Nejdřív ji musíš rozkousat.
0: Nevím, že bys to dělal.
9: A pak ji spolkneme na 1, 2, 3. Dobře?
0: Když ti na tom tak záleží. 1, 2, 3.
9: Nepolkl jsi.
0: Protože jsi z tabletku taky nepolkl.
9: Já ti nevěřím.
0: Jako... Já tobě taky nevěřím.
9: Proč ne?
0: Protože si hraješ na svatouška. Ostentativně si slehl, abys ukázal, že na rozdíl ode mě ty instrukce dodržuješ. A navíc si mě denuncoval.
9: Denuncoval já? Co to povídá?
0: Ano, denuncoval. U letového střediska. Nejsem ani hluchý, ani padlý na hlavu, kamaráde. Krytu magnetofonu jsem se vůbec nedotkl. Ale ty jsi říkal, že se pokouším dostat k přístroji. Jako mi nestačilo, když jsem odpověděl, že se nedotýkám ničeho. Začal za mými zády něčím škrábat, to je nahráno. Udělal jsi to schválně. Pokoušel ses proti mně vzbudit podezření, že se snažím dostat k magnetofonu.
9: To ses taky snažil.
0: Na to odpoví znalecký posudek, víš? Záznam vzdáleného zvuku vypadá naprosto jinak než zvuk zachycený z bezprostřední blízkosti. Já jsem stál u počítače a ty si ležel. A škrábal si po něčem nechty.
8: Tobě se asi něco zdálo.
0: Cože?
8: Snad se ozval nějaký náhodný zvuk, ale já jsem ho vůbec nezaregistroval.
6: A vyprošuju si, abys se mnou mluvil takovým způsobem. Neznáme se od včerejška. Jsi impulzivní člověk, ale bez ohledu na to, jak všechno dopadne, apeluju na tvoje vlastnosti, lepší vlastnosti.
0: Je to snad.
6: Uvažuj!
8: Bylo by přece hnusné, kdyby se tu mělo něco stát. Něco, co je v rozporu s naší solidaritou.
0: Co tím sleduješ? Každý z nás má přece lepší a horší povahové rysy. Ty taky nejsi svatý.
8: To ani netvrdím. Prostě ti navrhuji, abychom se chovali tak, jak to situace vyžaduje. Slušně a rozumně.
0: Takže jsi změnil názor.
8: Nerozumím.
0: Chceš losovat?
8: Ne. Žádám tě, abys o tom už nemluvil.
0: Nerozčiluj se. Zeptal jsem se, protože jsi přece sám říkal, že se máme chovat rozumně.
8: A slušně. Nepodaří se ti překroutit ani jediné slovo. Máme tu svědka.
0: Zbytečně se vzrušuješ. Jediné slovo. Promiň, jestli jsem tě špatně pochopil. Teď zase řeknu já. Lehneme si.
8: Jistě.
0: Když mi nedůvěřuješ, lehni si na tuhle stranu. Budeš na mě vidět. I když ti ode mě nehrozí ani to nejmenší. Co je s tebou? Střídavě bledneš a rudneš. Nechceš se napít vody?
8: Já.
0: Třesou se ti ruce. Dávej pozor. Upadne ti sklenice.
8: Láři. Tu sklenici si rozbil ty.
0: A nevíš, jak jsem to mohl udělat? Stál jsem od tebe na 3 kroky.
8: Ty jsi ji rozbil. Schválně si ji hodil na podlahu, protože sice zvukový záznam máme, ale ne obrazový. Chtěl jsi mě obvinit, ale to se ti nepovede.
0: Obvinit, pro boha, z čeho? Že jsi upustil sklenici, to je zločin? Aha. Rozumím. Už podruhé si na mě políčil past. Nejdřív slavná komise se Blob pokoušel dostat k magnetofonu, ale to se mu nepodařilo. Pak rozbil sklenici a říkal, že ji upustil Mills, protože se mu třásly ruce. Blob, ten šejdíř. A navíc, kdyby se Blobovi něco stalo, znamená to, že doktor Mills musel jednat v nutné sebeobraně. Podívej, tak jestli se takovým způsobem budeš chovat i dál a na jedné straně apelovat na mé lepší já a zároveň provádět takové podrazy, tak se ve své kabině zabarikáduju. Rozuměl jsi?
8: Velice dobře. Chceš ze mě udělat pomatence. Paranoika, ale to se ti jen tak nepodaří.
0: Proč bych z tebe dělal blázna? K čemu mi to bude?
8: To víš sám až moc dobře.
0: No to nevím. To skutečně nevím. Dejme tomu, že se chováš nepříčetně.
1: Chovám se docela normálně, to znamená, jak se sluší a patří.
0: Tak dobře, tak se chováš docela normálně.
1: Jistě.
0: Když chceš, můžu to i 10krát opakovat. Doktor Mills se chová docela normálně. Normálně.
1: Samozřejmě,
0: normálně, on se chová docela normálně. Už jsi spokojen? Já jsem říkal jen to, že se dejme tomu začneš nepříčetně chovat.
1: Ne, počkej.
0: A že to bude zaregistrováno. A co mi z toho kine?
9: Trváš na tom, abych to řekl?
0: Jistě, prosím tě o to.
9: Dobře. Co to máš v kapse?
0: Co, v které?
9: No v té.
0: V téhle mám kapesník a mikrometr.
9: No a v té druhé? No.
0: V druhé kapse mám tušku a zápisník, to je všechno, vidíš to na vlastní oči.
9: Máš tam ještě něco? Tíží ti to kapsu.
0: Zavírací nůž máš ty, ne já. Sám si mi ho ukazoval. Den před startem ti ho věnoval syn? Máš na něm monogram? Nosíš ho v kapse a teď to budeš předstírat, že ho nemáš?
1: Protože ho máš ty. Vzal jsi ho, abys otevřel láhev Coca-Coli. Je na něm i otvírák. Ležel na stolku vedle mikroskopu a ty jsi ho vzal.
0: Já, že ti vzal nůž?
1: Ano, ano, viděl jsem tě. Člověk, který umí zacházet s mikroskopem, nemusí vůbec přivírat druhé oko. Prohlížel jsem si sice preparát, ale druhým okem jsem registroval, jak jsi vzal nůž.
0: Kdy to bylo?
1: Dnes v poledne. Před obědem, netvař se, že si na to nespomínáš.
0: Rád bych věděl, k čemu by mi tvůj nůž byl.
1: Tě.
0: Vždyť nahoře na chladičce leží univerzální otvírák.
1: To není pravda, není tam a já ti nedovolím, abys ho tam teď podstrčil.
0: To je moc průhledná lež, kamaráde. Jestli můžu otvírák položit na chladničku, znamená to, že vím, kde je. A jestliže to vím, k čemu by mi pak byl tvůj nůž?
1: Ale ty ho máš. Vidím, jak ti dělá bouly na kapse.
0: A já tě zase vidím nasedat do tanku. Existují jen dvě možnosti, podívej. Buď máš halucinace, ne, počkej, a nebo lžeš. Protože jsem žádný nůž neměl ani nemám. Kdybych si ho chtěl vzít, požádal bych tě o dovolení.
1: Jistě, jistě.
0: A jistě, a magnetofonový pásek by to zaregistroval. Přece jsem dopoledne nemohl tušit, že nám večer uteče kyslík. Nejsem žádný jasnovidec. Neměl jsem žádný důvod, abych ti bral nůž, zatímco se stydíval do mikroskopu. Vidíš, zač stojí tvoje argumenty? Podívej, dej si na hlavu studený obklad.
1: Ty jsi ale záludný. Když si pomyslím, že jsem tě považoval za slušného člověka.
0: Cože?
1: Ale ano, varovali mě před tebou už dávno, ještě ve středisku. Udělal si náramně rychlou kariéru. Šel si přes mrtvoli.
0: No tak tomu se říká manévr na odvrácení pozornosti. Mou kariéru nech na pokoji. Pořád se držíš stejného schématu osočování. Nejdřív magnetofon, potom sklenice a teď je na řadě nůž. No nevím, jestli trpíš stihomamem, ale v každém případě jsi začal být nebezpečný. Vlastně bych tě měl svázat.
1: Nepřibližuj se ke mně! Slyšíš?
0: Nepřiblížím se k tobě, ani kdybys mě o to prosil, nejsem hlupák. To by byl gambit.
1: Jaký gambit? Mluvíš z cesty!
0: Okamžitě všechno překroutíš. Tak, jako si to dělal doposud. Nejdřív si využil toho, že jsem koukal na magnetofon. Potom, když ti upadla sklenice, otočil si to proti mně a křičel si, že jsem ji rozbil já. A potom přišel nůž. Tvůj nůž s tvým monogramem. Tudíž, kdybys mě žádal, abych k tobě přistoupil, lhostejno pod jakou záminkou, dostal bych se do pasti. Mám ti říct, co jsi na mě nastražil? Vykřikl bys, že jsem tě napadl a vytáhl na mě nůž, abys mě probodl. A při přehrávání pásku v Houstonu by slyšeli tvůj křik a ty bys jim vysvětlil, že se ti povedlo mi nůž vyrvat a že jsi jednal v nutné sebeobraně. Proto jsi mě předtím neustále očerňoval. Omotal jsi mě řetězem podezření, ale já tvůj plán zmařil. Nic mi neuděláš.
1: To jsou ale žvásty. To ty jsi přece před chvílí prohlásil, že mě chceš svázat.
0: Neříkal jsem, že tě chci svázat.
1: Říkal.
0: Ne, říkal jsem, že bych tě svázat měl, protože jsi nebezpečný. A hned si toho využil a křičel si, abych se k tobě nepřibližoval. A přitom já se vůbec nehnul z místa.
1: Blob otevřel nůž.
0: To jsi udělal ty?
1: Ne.
0: Vyndal jsi nůž z kapsy a otevřel si ho?
1: To není pravda.
0: Jenže znalecký posudek prokáže, z které strany se ozvalo cvaknutí při otvírání nože. Odtud, kde stojíš ty? A nebo odtud, kde stojím já?
1: Nepřibližuj se ke mně! Zůstaň na místě!
0: Nemůžu stát na místě, když na mě jdeš nožem. Musím uhýbat.
1: Háři! To já musím uhýbat!
0: Mills není žádný prostáček. Pochopil, že se prozradil, protože cvaknutí se ozvalo z jeho strany.
1: Ne.
0: Proto zamířil ke mně a já mu musel uhnout.
1: Ne.
0: Mills se tak snaží znemožnit zjištění svého výchozího postavení. Obešli jsme celý kruh.
1: Lžeš, půl kruhu.
0: Stejná taktika jako doposud. Mills má nůž a já jsem bezbraný. A proto si vezmu geologické kladívko, které leží na stole. A co si vymyslíš teď?
1: Na stole žádné kladívko neleželo.
0: Prosím, kladívko tam nebylo. Co jsem tedy vzal?
1: Nic. Jenom si klepl prsty do stolní desky. Chystáš zas nějaký další podraz.
0: Ty máš nůž a já mám kladívko.
1: To není pravda.
0: Ano, tvoje převaha se zmenšila. Vzhledem k tomu navrhuji...
1: Au!
0: Mills po mně hodil kyslíkovou láhev.
1: Ležeš! Ležela na podlaze a ty jsi do ní kopl.
0: Millsi? Nech tu druhou lhev na pokoji.
1: Zvedl jsem ji, vzal jsem si ji, abych se měl čím bránit.
0: V tom případě musím i já. Mills mě napadl.
1: Blob mě napadl.
0: Naposledy se snažím do toho šílenství dostat špetku rozumu. Jestli oba budeme jednat jako dosud... Bude nás to stát oba život. Navzájem se držíme v šachu. Já jsem sice mladší a silnější, ale až zeslábneš, zamkneš se ve své kabině a zabarikáduješ dveře. Udělal bych samozřejmě totéž, kdybych zeslábl první. Pokus se uvažovat logicky. Jestliže se v kabině zabarikáduješ a já tě nebudu moci vůbec ohrozit, prostě se uvnitř udusíš nedostatkem kyslíku. Ty tam a já tady. V každém případě se udusíme oba. A před smrtí se ještě vzájemně pošpiníme. Co pak tobě na tom nezáleží?
9: Co tedy chceš?
0: Totéž, co jsem říkal na začátku.
9: Losovat?

0: vodě, aby nepadlo podezření na toho, kdo přežije. Co tomu říkáš?
1: Dobře.
0: Mám v kapse dolarovou minci. Já jsem orel, ty pana.
1: Já pana.
0: Čí strana padne, prohrává.
1: Čí strana padne, prohrává.
0: Ano. Až mince zůstane ležet, řekneme oba, která strana padla. Platí?
1: Tak jo.
0: Pozor. Házím. Pana.
2: Orel.
0: Pana.
2: Orel.
0: Ne, je to pana.
2: Lope, podívej se pořád.
0: Řeš, Mirsi, Orel. Je to pana.
2: Orel.
0: Pana.
2: Orel.
0: Mirsi, je to pana.
2: Ježiši Kriste, je to Orel.
0: Pana, Mirsi,
2: Orel.
0: Říkám, že je to pana.
2: Orel. Takhle se nikam nedostaneme.
0: Zase jsme v slepé uličce. Vlastně jsem to od tebe mohl čekat.
2: Co?
0: Ale ještě není všechno ztraceno.
2: Co chceš dělat?
0: Musíme se obrátit na někoho třetího.
2: A nikdo třetí tady není.
0: Ale je.
2: Kdo?
0: Počítač.
2: Počítač.
0: Ano. Zapojíme ho, aby podal hlášení.
2: Počkej.
0: Jestliže ve 12. slově, které pronese, bude sudý počet písmen,
2: no,
0: vyhráváš ty. Když bude počet písmen lichý, vyhrávám já. Souhlasíš?
2: To, co říká počítač, nemůže nikdo z nás zmanipulovat ani předvídat.
0: Právě.
2: Dobrá, souhlasím. Ale zapni ho tak, aby mluvil pomalu, abychom mohli slova přesně počítat.
0: Samozřejmě. Tak připrav se. Pozor. Zapínám. Teď.
3: Mluví.
2: Jedna.
0: Jedna.
3: Luna.
2: Dva.
0: Je.
3: Postup.
2: Tři.
0: Tři.
3: Pé.
2: Čtyři.
3: Jako.
0: Pět.
3: Poplach.
0: Šest.
3: Instrukce.
0: Sedm.
3: Jak.
0: Osm.
2: Devět.
3: Zachránit.
0: Deset.
3: Přikazuje.
0: Jedenáct.
3: V.
0: Dvanáct.
3: Bože.
0: Lichý počet. Ne. Dvanáctým slovem bylo V.
2: V se nepočítá. V není slovo ani slabika. Dvanáctým slovem bylo bodě. Čtyři písmena, sudý počet. Vyhrál jsem já.
0: Ale kde pak?
2: Ale ano.
0: Tenhle podvod ti neprojde.
2: Ale kamaráde...
0: Podívej, podmínky losování jsou zachyceny na pásku. O žádných výjimkách se nemluvilo. V je slovo.
2: V.
0: Vyhrávám já.
2: V. A to není slovo. To není pravda. Jež všechno vyhrávám.
0: Jdeš si vzít kyanid honem.
2: Já si ho mám vzít já. Ty si ho vem. Nestrkej do mě. Nikam nepůjď. Necháš to. Co si to dovoluješ?
0: Mil si, pust mě.
2: Lope, přestaň mě škrtit.
0: Odhoď ten nůž, mil si.
2: Ne, Bob mě chce zabít.
3: Jakmile se rezervní nádrž naplní kyslíkem a je dosaženo maxima, to je tlaku 90 kilopondů na centimetr čtvereční, přistoupíme k dalšímu, třetímu bodu záchranné akce. Je to operace S jako spása. V podlahové krytině je třeba nalézt čtvercový poklop označený červeným písmenem S jako spása. Tento čtverec zvedneme a výjmeme. V prostoru pod poklopem je umístěna havarijní aparatura k elektrolýze vody. Elektrolýzou se voda rozkládá na své složky, kyslík a vodík. Aparaturu spojíme kabely z vývody E4 a E5 na rozvodné desce. Baterie akumulátorů dodává stejnosměrný proud, který vyrobí rozkladem vody kyslík v dostatečném množství pro dva lidi na dobu 250 hodin. Kyslík, který se hromadí v křemíkové nádrži, se vypouští do obytných místností základny, zatímco vodík musí být odváděn ven zvláštním potrubím T6, které je označeno zelenou luminescenční barvou. Aby byl zajištěn dostatečný přívod kyslíku pro dvě osoby,

zapotřebí nastavit ventil na písmeno S jako spása. Havarijní aparatura může být uvedena do provozu během 8 minut. Jakmile je uvedena v chod, i nadále je nutno omezit spotřebu kyslíku. Proto se doporučuje položit se na záda, uvolnit svalstvo a myslet na věci příjemné nebo alespoň neutrální.

0: No a vítězství AfD v německé zemi Sachsen-Anhaltsko teď proberu společně s mými hosty. Ve studiu je se mnou poslanec za SPD, předseda pro Jindřich Reichl. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání a hezké dopoledne všem divákům CNN Prima News.
0: A ve spojení jsme také s poslancem ODS Petrem Sokolem. I vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane Sokole, začnu u vás. Co ve vás vzbuzuje vítězství AfD, takto razantní vítězství, téměř 44% v Sasku a Anhaltsku? Vzbuzuje to ve vás nějaké obavy?
2: Tak obavy to ve mně každopádně vzbuzuje. Já myslím, že nikdo v České republice nemůže mít radost z toho, když, i když jsou to dílčí volby, ale přesto v německých volbách vyhraje německá nacionalistická strana. Je to strana, jejíž vrcholní představitelé neváhají nazývat třeba památník holokaustu v Berlíně památníkem hanby, mluví o tom připomínání si holokaustu jako o hanbě, nebo říkají, že se pohled na druhou světovou válku v Německu musí o 180 stupňů otočit. To říká Björn Höcke, jeden z lídrů východoněmecké AfD ze sousedního Durinska. Takže samozřejmě to ve mně vyvolává obavy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten úspěch AfD je způsobený chybami německých politických stran, které vládly doposavat. Je vidět, že ty stále širší koalice proti AfD nezabírají a ty strany, které nejsou extrémní jako AfD nebo Die Linke, tak budou muset přijít s nějakými změnami, aby zabránili tomu, že extremistická AfD se dostane do vlády i třeba na celostátní úrovni.
0: Pane Reichle, Tomio Okamura měl z vítězství AfD radost, přesto slyšeli jsme tady některé poměrně ostré výroky, jako že třeba je třeba otočit výsledek druhé světové války o 180 stupňů. AfD také poměrně často otevírá téma Benešových dekretů, tak vy jako Čech z toho nemáte obavy?
1: Podívejte se, co se týče Benešových dekretů, tak tady já naprosto souhlasím s výrokem bývalého prezidenta Václava Klause, že se nejedná o česko-německý problém, jedná se o česko-český problém. AfD s tím nemůže hnout ani o centimetr, pokud my sami tomu nedáme souhlas. A já v tuhle chvíli chci jasně říct, že za SPD, za PRO je tahle otázka naprosto kategoricky uzavřená a nehodláme ani od centimetru ustoupit a vůbec o tomhle tématu jednat. Problém je tady u nás u části českých politiků, kteří tady vítají sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, kteří rovněž chtějí revizi Benešových dekretů. Takže pokud my jako Česká republika budeme jednotní v rámci té politické reprezentace, tak s tím neudělá v Německu vůbec nikdo nic. A já bych chtěl jenom opravit jednu věc, nebo možná uvést na pravou míru. Tady se neustále říká, že německá kontrarozvědka označuje AfD za prokazatelně extremistickou pravicovou stranu. Ale už v únoru tohoto roku rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem v Německu, vydal předběžné opatření, kde toto označení zakázal. Zakázal to jak úřadu pro ústavu, tak i právě té německé kontrarozvědce. Dokonce to vyšlo v českých médiích. To znamená, to, co se neustále tady opakuje jako mantra, tak soud v Německu zcela jednoznačně označil za nepravdivé a zakázal toto označení používat. Takže bych byl rád, abychom skutečně, jak si říkali, ty věci naprosto objektivně. No a co se týče toho hodnocení, no tak AfD vyhrálo z jednoho prostého důvodu, protože prostě hájí zdravý rozum. Jde proti Green Dealu, jde proti migraci, jde proti tomu, co v Německu představuje CDU, co v Německu představuje sociální demokracie a jde proti tomu, co u nás představuje ODS, co představuje STAN a další. A já jsem moc rád, že Petr Fiala tedy tam napsal, že už je na čase přestat nálepkovat, že to nikam nevede, že to vede k vítězstvím těchto stran, protože přesně to opozice dělá velmi často i vůči mně, já se tomu vždycky jenom směju, ale tady je jasná ukázka toho, že to prostě nefunguje, že my tyto strany, které prostě hájíme zdravý rozum, které hájíme protibruselský směr, budeme daleko v budoucnosti úspěšnější, protože prostě a jednoduše Green Deal, migrace jsou věci, které žádný normální člověk nemůže podepsat a nemůže chtít.
0: Ano, vy jste zmínil Petra Fialu, tak my si to teď pojďme připomenout. Slabost a chyby poražených stran nejsou podle bývalého premiéra Petra Fialy dostatečným vysvětlením toho, proč tak v Sasku-Anhaltsku pohořeli. Dodal, že je potřeba konkrétnější vysvětlení.
3: Chci zpochybňovat jednoduchý výklad, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran. To říkají všichni, ale to dnes vůbec není dostatečné vysvětlení. Je v tom navíc i kus sebemrskačství, které vede k ještě větší slabosti a posiluje ty druhé. Čím dál více si to uvědomuji. Zůstávat u tohoto jednoduchého a nesprávného nebo minimálně nedostatečného vysvětlení nakonec povede k ještě větším porážkám a problémům.
0: Pane Sokole, teď se obracím na vás a možná ještě zareaguji na to, co tady řekl pan Reichl, že AfD hájí selský rozum v Německu. Vnímáte to tak, nebo jaký signál vlastně dali voliči v Německu právě tím, že hodili svůj lístek AfD?
2: Tak byl to určitě protestní hlas, to asi nikdo nemůže zpochybňovat, kdo má selský rozum. Já jenom nevím, jestli selský rozum si pan Reichl představuje tak, že se na setkáních AfD v Sasku-Anhaltsku pravidelně skanduje Sieg Mund v takové konotaci, aby to trošku připomínalo Sieg Heil, protože ten, kdo vyhrál ty volby za AfD, se jmenuje křestním jménem Sieg Mund. Tak tohle si připadá někomu jako zdravý rozum, tak mě tedy ne. A neodolám tomu, abych vlastně tady znovu necitoval ten výrok Donalda Tuska, který řekl, že v Polsku, a já myslím, že v České republice je to podobné, že z vítězství AfD může mít radost akorát, když to řeknu diplomaticky, hlupák nebo kolaborant. A na jednu stranu si tady pan Reichl a jeho kamarádi z SPD stále říkají, jak musíme bránit revizi druhé světové války a objímají se s ruskými nočními vlky, putinovskými motorkáři a říkají, bráníme odkaz druhé světové války. Ale pak se tady radují z vítězství AfD. Já jako nespochybnuju to, že to vítězství bylo způsobeno chybami německých demokratických stran. To je očividné. Ale přece to neznamená, že když někdo dělá chybu, takže musíme na základě toho jako chválit AfD a říkat, že to je zdravý rozum. No není. To je strana, která chce vyvést Německo z EU, chce ho vyvést z NATO, chce ho vyvést z eura, chce, na což můžeme mít jiné různé názory, ale i to je třeba říct, chce zrušit Schengen, což je naprosto proti zájmu České republiky. A pan Reichl tady tleská prostě politice, která je proti České republice. A halí to do nějakých ideologických floskulí o zdravém rozumu, antibruselismu a tak podobně. Ve skutečnosti tady chce nahrávat německým nacionalistům, protože jsou to jejich kamarádi, oni se spolu kamarádi v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. A z toho důvodu já myslím, že by si už konečně měli voliči jako udělat jasný obrázek o tom, jakou politiku u nás SPD zastává a s kým se kamarádí. Oni stále nevědí, jestli jsou jejich větší kamarádi AfD nebo strana Vladimíra Putina. Takže tohle to je prostě...
0: Nechme reagovat. Pana Reichla.
1: Děkuju moc krát.
0: Nechme teď reagovat pana Reichla, zaznělo toho poměrně hodně. Tak...
1: Já mám moc velkou radost, že se pan Sokol nepoučil a v tom nálepkování pokračuje dál, protože tohle vás přesně povede do politického suterénu. To je přesně to nálepkování s těmi kamarády, Putinem a tak dále. Vy prostě nic jiného neumíte, vy jiný program nemáte, takhle prohráli v Německu. Nestupujte mi do řeči, já jsem to taky nedělal. Takže takhle nálepkovali CDU, takhle nálepkovali FDP a SPD v Německu a proto v Sasku dopadli tak, jak dopadli. Vy jste nepoučitelní a já z toho mám radost. Já z toho mám obrovskou radost. Pokračujte v tom, povede vás to k totální prohře, stejně jako v tom Sasku a Anhaltsku. Za druhé, co bych chtěl říct, AfD je rovněž demokratická strana. To znamená, jak si je rozdělovat na demokratické a nedemokratické, to zase je úplně mimo. Prostě vyhrála demokracie. Lidé si zvolili, vyhráli si zvolili. Pane Sokole, buďte
0: tak
1: laská.
0: Když budete hovořit takhle přes sebe, tak z toho především nebudou mít nic diváci.
1: Buďte disciplinovaný. Já jsem vám nestoupil do řeči ani jednou a fakt se to nedalo poslouchat, to, co jste říkal. Tak zkuste být disciplinovaný, nebuďte nervózní, určitě budete mít prostor dál. Baví mě, když prostě tady pan Sokol hovoří o tom, že v Německu se křičí Sieg Mund, ale vůbec mu nevadí, co se křičí na Ukrajině, tam naopak Zelenského podporují, přestože ty nacistické tendence jsou tam mnohem silnější z hlediska Bandery a tak dále. A co se týče té německé a české politiky, ano, my jsme také proto, aby se zrušila eurozóna, protože euro je naprosto selhávající projekt. Nechceme euro jako měnu. Ano, my jsme proto, aby Evropská unie buď to se zásadním způsobem zreformovala, anebo aby zanikla, protože v současné době úplně vykolejela a stala se naprosto šíleným nástrojem na prosazování totalitních praktik zelených šílenců a sociálních inženýrů, kteří tady prostě ničí Evropu migrací a zelenou dohodou. Ano, pro tohle všechno jsme a proto samozřejmě AFD fandíme, ale ještě jednou zopakuji jasně, co se týče Benešových dekretů, tak na rozdíl od stran tě takzvané nebo pětikoalice, v současné době pěti opozice, které prostě podporovali sjezd studeto německého Landsmannschaftu v Brně, který chce revizi Benešových dekretů, tak my se o téhle otázce nebudeme bavit a AFD jsme to dali jasně najevo. Tohle není vůbec pro nás otázka, ale co se týče, jak si posunu Evropy, která zcela jednoznačně znovu získává zdravý rozum a chce porazit Green Deal a chce porazit migraci, tak je jenom dobře, že AFD vyhrálo a já doufám, že tenhle trend bude pokračovat i ve Francii a především v České republice.
0: Tak tato debata se nám trošičku rozjela, nicméně čas nás bohužel tlačí, více už nestihneme, určitě se tomu budeme věnovat v dalších vysíláních. Mými hosty byli poslanci Jindřich Reichl za SPD, předseda PRO a poslanec ODS Petr Sokol. Pánové, díky moc oběma za vaše komentáře.
1: Děkuji za pozvání, hezký
2: den. Děkuji, jsem rád, že pan Reichl přiznal, že chtějí vystoupit jako vládní strana z EU a z NATO. To já myslím, že
1: asi neumíte poslouchat, tak, pánové, protože já jsem jasně řekl, že chceme...

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný. A tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplní nějak panem Pěkinem, na kterého nevyzbyl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A taktéž, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu a nám věřte, ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení, takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýře.
1: Hezký večer, vyhle ještě zvoní jednou, dobrý.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Ano. Už tak by to mělo být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde, vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky odjinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdoblovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch. Tady to se nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun. Asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
1: Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans a ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování vlastně, ten jeho let, to letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito k přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony z novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
1: Já na to navážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
0: Tak. Dobře, dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny. Ha, ha, ha. Američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace. Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s podstami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prý mírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan pomlčka T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy.
1: Tak asi no tak oni, Oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině. To znamená, že už si představují, už si vykolíkovávají nějaký prostor, kam by jako ustoupili, zřejmě. To je taková jako první taková záležitost a pokud jde dál, uvidíme, jak se bude dál dělit nebo nedělit upravovat mapa Evropy a kdo vlastně si nechá, aby se vlastně na to jeho území vstoupili a odtud začali zase dál jako pokračovat v boji a stříleli, protože dokud, když tam střílí britskými raketami, je to z ukrajinského, takzvaného z ukrajinského území, ono to všechno, Ukrajina žádné nemá, ono to všechno na ruském území, protože Ukrajina žádné USN přihlášené nemá, ale o to odhledněme teďka. Prostě řekněme z ukrajinského území, tak i ty Rusové se tady tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím zkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že tedy ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jaksi tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě, aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako je, asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska, je otázka jak dlouho. Ale to je všechno, ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak taky se mě k ničemu nenutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
0: Tak, dále se koukneme tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimiroviče s Kašnerem a Witkoffem. Blablabla. Trump tedy uvedl v pátek, že Witkoff a Kašner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž, A co tady máme? Možnost, že Vítkov a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž uznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Vítkova, kteří se účastnili trilaterálních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý, pan Kašner a Vítkov, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruského, tak to už je asi všechno k tomu.
1: Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco před 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou. Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o 2 věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda nainvestovali jejich podnikatelé peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledků ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo. Kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsly teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam. Takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odletali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně o třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vítkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat teda nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdit s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl. Prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, kterou se řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to NATO a ty Američané, že na té Ukrajině dostali nakládačku, když to řekneme jako lidově, takhle to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Tam šéf chersonské oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin a tak dále, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje, tedy nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
1: Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří o masivním úderu 30. srpna, který paralyzoval týl ukrajinských ozbrojených sil po nečekané katastrofě u Kyjeva. Ta zpráva je dne 30., to znamená z pondělka. Je to v pořádku, protože tyto zprávy jsou za poslední týden. Takže tady vlastně jde o to, že v noci 30. srpna teda zasáhly ruské kombinované územní údery v centrální východní jižní oblasti Ukrajiny a ruská armáda použila aktualizovanou taktiku roje s využitím úderných dronů Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu toho 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Tady pak je dál, je tady jako které klíčové uzly a tak dál, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tady to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pjakin, který tady namítal, že se co to je za válku, když je vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikla nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny Sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti. Útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašorovce v Charkovské oblasti a síly Střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18 kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahidy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash a odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500 a to je velmi, nebo jeho tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou unii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba, ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý, ještě jsem to projel celý tu zprávu.
1: Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si to udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jak ho nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jak ho skopával asi ze vzduchu, neumím si to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili, teď to přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka, z toho tam sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to opravdu, že to přilítlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic připomávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici, na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kde teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti to teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nevíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk je v sevření, Rusové obchází Konstantinovku i Družkovku a jsou jenom 7 kilometrů od letiště, míněno teda Kramatorsko samozřejmě. A jinak tedy ten bývalý ukrajinský ministr obrany Michal Fedorov, který před pár dny se stal poradcem italského ministra obrany, neuvěřitelné, a který kvůli rozsáhlé korupčnímu schématu, tak ho doma vyšetřují orgány činné trestním řízení, tak klidně cestuje do zahraničí, teď zahájil pracovní cestu do Washingtonu, tam se plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne. Tady. Takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té doněcké oblasti směrem na Kramatorsk východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je, myslím, chyba, že ten Konstantin Maševec, myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší, menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už ji nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Dobře, dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů, 4,5 tisíce latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěli přitom monstrózní prý to ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž kročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasiatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik. To nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatý prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
1: Já bych se tady na chvilinku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbíců. Oni říkají latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbíci. A ty Kolumbíci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže se ho hodně nechalo tam nalákat a oni potom padnou. Protože takovéto ty války, to oni vůbec jako nezažili, to si neměli představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně, a jenže oni tam jdou zřejmě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. Jo, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom viděli, tak prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl, že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk to je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam dokonce oni ten klášter obléhali Ukrajinci a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý měch tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postaven na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje proslulá tou takzvaná pravoslavná Lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický uzel. Takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
0: Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý obklíčení Orechova na Záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Egorovkou, nebo Jegorovkou asi. Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací uzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB bomby a ruské FPV drony, které zneumožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož tak uvidíme.
1: Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byl tam nějaký mrtvý dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy ta GUR nebo GRU, by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Stěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho rusko-dobrovolnického sboru a jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GUR, nebo spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt, je teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí. A přitom jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já na ní tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
0: Tak, tak, tak, už jsme to asi zaslechli. Samozřejmě všichni začali řvát to, ty ošklivý Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Alexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zinscenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
1: Ne, ještě máme celou jednu složku.
0: Jo, aha.
1: Ještě máme celou jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
0: Devítka.
1: Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských odborných sil se zhroučila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Světogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Liman. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa. No, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti týlové logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin, tak ty skupiny vojsk působí jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnili si pozice vlastně podél celé linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavní logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy protiútoky ukrajinských odražených útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé a obrněné technice, na živé síle a obrněné technice, všechny dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a KRAB. Jinak operace dále tam protivzdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů, které se pokoušeli zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovsku už probíhá. Sumský směr Kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. A takže, jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu k tomu Kyjevu, tak se neustále stahuje, ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. Ty lidi tam někdy přijde úplně jako zmatení a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
0: Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla zájmy západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanonů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo, jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu. Nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Tak. Tak, tak. No, takže Valentý Grigorov, dámy a pánové.
1: Z hlediska Ukrajiny jako a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom nevezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané. Byli tam Chazaři, byli tam Slované, byl tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Když ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven, to se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když do toho strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí a pryč. To se nedá, jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Witkoffem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkají rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez důsledků, protože Rusko se zachovává svůj úderný potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slaviansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzývá tu jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat jako nechce přestát. A ti, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby nepřestávala. Takže to je taková velmi, velmi nekomfortní situace, bych řekl. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 12. Rusové začali čistit kotel u Charkova. Tisíce Ukrajinců jsou tam uvězněny. Ukrajinské zdroje unikají. Aha, to je zase řecký překlad. Z ukrajinských zdrojů unikají zprávy o možném příměří k 8. září. Takže ruské síly postupně čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobili Bugájevku, Prikolotnoje a Olchovacku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. Jo? Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, Belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami, jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači. Kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
1: Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako opravdu k nevíře. Pojďme dále, ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomorské přístavy. Jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela s plochou dráhu letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomorské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utržet krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalo na Ukrajinu

0: nebo schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhou letu, s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten banderol, což vlastně jmená překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhou letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronštadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký trup a skládací křídla, což umožňují nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou H101 nebo Kalibr. A tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km. A rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska možné. Jinak teď jsem tam zahlít nějakou zprávu, že Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na ruské systémy. A to je zase zbírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady a asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR, zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku, ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač sebráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různých to typů. V 8.30 ráno se titánům nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyjev Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbraných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Vitkov a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle se vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a tam také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ, ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té Orechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 kilometrů od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Vitkov a Kastner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage a teď horostně přeskupují svoji obranu v mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka, na jihovýchodě Slaviansku a teď si uvědomuji, že mezi

0: V tom ruské armádě městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, tedy ty Ukrajinci. Takže v této chvíli je situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku, nebo do Kramatorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité prý to ostudy. Je to z 1. září. Takže 6měsíční americká speciální operace, ekonomická smyčka, selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Iránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v úvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Irán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Iránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP. Ne.
0: V jaké souvislosti?
1: Nevím. Tak, bezprostředně před Besentovým ale prohlášením vydal předseda iránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovati.
0: Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Už tam mají vybudovanou železnici a nějakou ropu, nějaká ropa do Číny. Ne všechna samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
1: jo, ten, to bylo někdy na přelomu roku, prosinec nebo leden, tam to bylo zprovozněno.
0: Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to bude pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že Pentagon proti Trumpovi, to pak to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé 3 složek americké armády a 4 hvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu. Žádné zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10 leté zásoby raket a munice protivzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tady tím obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda, kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbyista za vojnu s Iránem, už chtěl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Houthiům, protože už vlastně nic nezůstává, než aby, jako, aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa před večer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají jim nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se podíváme na válku s Íránem. Íránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji. Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Írán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
0: Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska, s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska, George Beebe, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Bibe zdůraznil, že taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glena Dissena, to je Glen Dissen, to je ten, tuším, norský profesor, který velmi často, takový mladší, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Bibe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti a jeho strategické letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunuti na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na Mikea Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu nad 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v úvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná a bezcenná. Tak, ale článek je delší, tak zase to máme ty blamáže, oni to zkrátka nedokáží zpracovat samozřejmě tuhletu ropu americké rafinérie. Takže asi tak v rychlosti.
0: Je to pro ně problém, ale já bych tady se chtěl pozastavit jenom v krátkosti nad jednou věcí. Podívejte se, tady byl unesen legitimní prezident státu, který má více než 40 milionů obyvatel a je úplně ticho po pěšině, někoho to nevzrušuje. Dříve by byl kolem toho velký křik a podobně. A dneska je to tak nějak jako bráno jako za normálku. Já tomu nerozumím. Tady tomu opravdu ne. Takže to je jenom taková poznámka jako na okraj. Další zpráva, tak tu tvrdí bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám v těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevuje trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím držel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimír Vladimirovič Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany v Moskvě na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nichž některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. A Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a Scalp a případně Storm Shadow na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
1: Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přechází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Írán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 tisíc lidí, pardon, 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No, takže Paul Craig Roberts.
0: Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme do koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpověď tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku. Dokonce varoval, že americká reakce bude ji lze očekávat jako obzvlášť tvrdou. Tvrdě udeříme na Irán, odpovídá iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypálené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jakosi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že bylo že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahovala 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 tisíc protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě, to nebylo jako nikde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěn o útoku na Larak a podobně, ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
1: Tak, dále se jdeme kouknouti, co to tady máme. Iránské balistické rakety zasáhly americké základny v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo.
0: Ano.
1: Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larak asi, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Teheránská reakce byla však okamžitá. Následoval íránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
0: Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpálili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten CENTCOM zase uvedl, že operace byly zaměřeny na zase na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varují americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
1: Tak, dále se podíváme, 4 je zde. Okamžitá reakce Iránu, balistické rakety zasahovaly americké.
0: To jsme měli, můžeme dál.
1: Aha.
0: 5.
1: Ale mělo být ještě na prosté zničení, Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
0: Aha.
1: No.
0: O tom jsme hovořili.
1: Jo, tak, dobře. Tak, dáme 5, dámy a pánové. Irán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém iránském útoku. USA odpálili 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný iránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměrně bylo potřeba 4 rakety Patriot na každou iránskou raketu. Není to otázka síly, je to plýtvání inventářem ve válce vyčerpávání, kterou Washington nemůže vyhrát. Podle prvních 5 dnů konfliktu s Iránem údajně Spojené státy spotřebovaly přes 800 protiletadlových raket. Do července zásoby klesly na 25% úrovně, kterou Pentagon považuje za nedotknutelnou. A nezávislé odhady CSIS vykreslují ještě tvrdší obraz. Jak jsem říkal, tak tedy přibližně z 2330 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco stříleli.
0: Ale někdy to jsou úlety takový.
1: No, to není.
0: To. Ale už jsem to viděl jednou, už se jim to tam opakuje. No, My jsme teďka měli Irán dlouho váhá, jsme teďka měli,
1: Ne, to
0: nebo jsme,
1: můžeme dát
0: ne,
1: šestku.
0: tak dáme. Tak, Irán dlouho váhal, ale Spojené státy vyprovokovali. Ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal, zda převzít kontrolu nad tím Hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovali, jak říká Radžáb Safarov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Delyaginem, bilance dne s Delyaginem na kanálu Cargrad. Velmi důležitým výsledkem je, že Hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta, tak či ona zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace, protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští husiové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášků, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12%, a pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem Hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. Nevěděli, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyli jisti, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože Hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základny na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základny budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat. A iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Co tu máme?
0: Sedm.
1: Sedmička. Irán zasáhl Bahrajn, Kuvajt i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Iránu, Kuvajtu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Irán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankety údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. A k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Íránu. Navzdory Trumpovým výzvám k povstání Navzdory tvrzením USA, že Írán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále. Možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně popsal postup Íránu proti demonstrantům. Jo. Používají kulomety a někdy i ostřelovače. Tak to už tady taky bylo. A dále se to jenom opakuje. No, tak dámy a pánové, pravda umírá vždy první. Tak můžem na ty tankery, nebo co to tady je?
0: Ano, pojďme dále. Americká armáda útočí na soukromý iránský majetek. Lze očekávat, že Irán odpoví stejným způsobem. O co jde? Jedná se o útoky na tři ropné tankery. Údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zaútočil na dvě válečné lodi amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zaútočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci, a lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby. Do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. A jak víte, tak to potom, když to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mi to jako tady prostě taky to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery tedy tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si CENTCOM trvalé vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničili také prázdní tankery, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo, v Ománském zálivu. Oni ještě navíc jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde. To není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud se za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme devítku. Okamžitá reakce Íránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovali americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Íránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Íránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars, v reakci na odpolední bombardování íránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v uvedených oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a íránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Lárak. CENTCOM uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
0: Pojďme do Evropy. A tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kallas, jakási tedy ministryně jakoby zahraničních věcí té Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen, dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace, s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě, a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako taky velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se ta takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými, a řekla, víme, že některé země mají stíhací rakety, jejich splatnost brzy vyprší. A dodala, proto bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, zatímco oni ještě využijí, tedy ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten je ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise Patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdem se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z profilu, ani z Anfasu. O tom hovořil tedy v interview pro web Ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední cedajit. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle, jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano. Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska, jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu, však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska. Z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii anebo v Petrohladě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v severním Kavkazu, A Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávali zdroje a oslabovali ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
0: Tak Ještěnko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit. A chce zakázat politický islám přímo v ústavě. A vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami, no tak to určitě ne. A ministryně pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a vytra se připravilo teda to jeho, jaksi to jeho vložení tedy do zapracování, tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravuje návrh tedy proti koaličním partnery z SPÖ a z NEOS a o přípravě návrhu informací 30. srpna rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čisté náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připraví na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslimové vyprávili, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se mílí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se kouknout na gej, ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech, úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence s Ázií o skapalněný plyn zemní LNG se denně zostřuje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews gejropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. Nevím, z který je asi Švéd. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my. Dámy a pánové, když jste je volili.
0: Dvě věci. Ten Hoekstra, to je Holanďan. A to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba, ale oni vám to také neřeknou. Pojďme jako k další zprávě, ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, ale zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vy jste tu fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, a to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události poslední dvou týdnů, představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby jim ho nesebrali, protože teďka ten trend je. A v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou, rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Žáru nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kapčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Já teď k tomu akorát jednu věc, u toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie, tady než to naplánují a postaví, tak už tebe dávno volná energie a ty galaktici tady jako na země kouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje, nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny, takže tady jako asi prostě potřeba se trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
1: Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023, a teď se chytněte, za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílat, že ano. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 miliony 100 tisíc obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%, její lídr 35-letý Ulrich Sigmund by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
0: Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odinut. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říká, že americký prezident lhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kdy říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo? Takže 29. srpna prezident Trump na sociálních sítích se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou hlídat. Jo, z těch místních, kteří se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí $218, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. Postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud je o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, to už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a tam i na to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
1: Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu tvrdil, že Řecko by mělo, jak řekl, opustit špatnou cestu a přestat vyzbrojovat ostrovy, které podle tureckého požadavku mají demilitarizovaný status. Jeho prohlášení přichází bezprostředně pod podpisu Achillova štítu mezi Řeckem a Izraelem, který bude stát více než 3 miliardy dolarů. Erdogan se také snažil reprezentovat turecký postoj jako orientovaný k udržení klidu v regionu a varoval, že Ankara nebude, jak tvrdí, tolerovat porušování svých práv.
0: Další zpráva hovoří zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou a Erdogan zvažuje vstup do euroazijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž však zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulostivé vyvažování geopolitické mezi Západem, Euroazií a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslím si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposílat z jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze západu tam nedostanou ty teda, které zatím brali a ze západu nedostanou žádné, ale na tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán anebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
1: No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické okénko. Turci přesunou S-400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systémů jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35. Tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve lítající.
0: No, další článek se týká úmrtí generála Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to úmrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na hřbitově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí.

0: A navíc jako mladíček v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že mladí dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Ta minister spravedlnosti Vujić, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože už byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí, ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici Vágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
1: Co tu máme ještě? Burnham selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie. Je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burnham vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje jen na tento rok půjčit dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb. Tak, prosperita bez EU.
0: Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno, izraelské zničení kanalizačního systému Gazy vyvolalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. A z těch šesti ocelovacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je pět, je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je sedmička. Máme? Halo, halo. Halo.
1: Aha, já, pardon, já měl vypnutý
0: Halo.
1: mikrofon. Můj průšvih, tak to
0: Jo.
1: přečtěte vy.
0: Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá, s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to zimně hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl. Takže se to dá domáhat přes další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodou okolností, to tematické okénko je také další, takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut.
1: Dobře, dobře.
0: Já bych chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači a diváci, na zítřek na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlem.

0: byl jsem. To znamená s tím, s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Tak tež, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho kašpara, kterýho tady vytlemenýho vykulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad, ať to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer vám i vám, diváci.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob.

0: Bylo, nebylo. Dávno tomu. Všichni na to už zapomněli, kdo nezapomněl, jen těžko vzpomíná. Narodil se malý Péťa do plukovnické rodiny a zatímco ostatní děti žvatlali, malý Péťa už ve 3 měsících směle vydával rozkazy. Pozor, pohov, vpravo, v bok, čelem, vzad. Taťka plukovník měl z kluka radost a kdyby se teprve nebatolil, už by ho sebou tahal na buzerplac. Tomu ale manželka zatrhla, protože jí dožíralo, že plukovník kluka na místo v kočárku vozil na procházky OTčkem a místo dudlíku mu na hlavu cpal plynovou masku s velkým filtrem. Když Péťa vyrostl do školního věku, rád tatínkovi leštil hvězdičky na výložkách. Leštil je tak poctivě, až se blištěli z vojenského útvaru daleko směrem k ústřednímu výboru KSČ, kde jednoho dne oslnili soudruha generálního tajemníka a ten pronesl velké proroctví.
1: Tady si někdo naleštil pěknou budoucnost.
0: A zde začíná naše pohádka. Přeskočíme všechno, co bylo nebo nebylo, jak jsme už dávno řekli, to si každý odpracoval a kdo neodpracoval, tak ten ať drží jazyk za zuby nebo si ho vezme na paškál Deník N, Seznam, Česká televize nebo, nedej bože, Fórum 24. Z malého Péti se stal král, poněvadž z Čech se stala monarchie.
1: Seděl na trůně a královal,
0: měl fajn kamarády z dramatického umění a tak si jednoho dne usmyslel, že 3 z těch nejkamarádovatějších si vyzkouší, jak kamarádsky mu odpoví, když jim položí nějakou záludnou otázku. Nesměla být ovšem zase tak záludná, aby na ní ti jeho kamarádi neuměli odpovědět, protože ti kamarádi to s tou chytrostí měli tak akorát, tedy akorát tak, aby to nevypadalo, že jsou spíš vychytralí než chytří. Králův rádce, takhle je to, vymyslel tu nejlepší otázku na světě. Dvořané a poddaný lid se shromáždili jednoho dopoledne v trůním sále, kam si král Petr Pavel I. pozval Zdeňka, co s mizerným charakterem napsal a natočil spoustu úžasných filmů. Pozval Evu, co je příbuzná z holuby a ráda s nimi vrká na hradních nádvořích. A nakonec pozval spravedlivého Ondru, který podporuje dobré úmysly, co padají lidem na hlavy a dělají z nich mrtvoly. Všichni 3 před svého kamaráda krále Petra Pavla I. předstoupili, pěkně se uklonili, protože klanět to oni se uměli, nejen na jevišti, ale zejména, když za to klanění získávali příjemné výhody hodné nejlepších přátel panovníka. Ten pokynul jablkem a žezlem s korunou důstojně vraženou do moudrého plochého čela a hned začal.
1: Já vás mám rád, moji věrní. Mám vás rád jako svůj majestát. A tak se vás chci zeptat, jestli mě máte rádi i vy.
2: Ale jistě, samo sebou, to se rozumí. My vás milujeme, překřikovali se všichni 3 tak servilně, až je musel král přerušit, protože to začalo být trapné i jemu samotnému, což nebývalo zvykem. Neb i on byl významným představitelem státní trapnosti, tak výrazně významné, že na doporučení jeho rádce, takhle je to, nechal vyškrtnout slovo trapnost ze slovníku.
1: Dobře, mládenci a děvče, zeptám se vás každého jednotlivě.
0: Jak pak mě máš rád ty, Zdeněčku, kamaráde? Zdeněk se na vteřinu zamyslel, ale pak pravil jako laskavost sama. Já vás mám, veličenstvo, rád jako sám sebe. A protože sebe musí mít člověk nejraději, jsem vám oddán jako sám sobě. Mám vás rád jako svoje slova, svoje pohyby, jako své obecenstvo, jako autora a jeho moudrost, jako své umění, co mou moudrost povýší až k nebesům. A taky vás mám rád jako autorská práva, zejména taková, kde autorem byl někdo jiný, ale jmenovaným příjemcem jsem nakonec já. Na krále Petra Pavla I. to bylo hodně obsažné. Ujistil se tedy jednoduchou otázkou, že pochopil Zdeňkovi city. Máš mě rád jako to státní vyznamenání, co jsem ti dal? Přesně tak vás mám rád, veličenstvo. Zakýval hlavou oddaně Zdeněk, ještě jednou se uklonil, opíraje se o chodítko a krále to potěšilo. Ten se tedy obrátil na Evu, která se po noční rozpravě s flaškou vodky trochu motala a oči jí šly šejdrem. A položil jí stejnou otázku. A co ty, Evičko, ty okrasohradní holubí letky, jak ty mě máš ráda? Eva s bledou tváří a pytli pod očima si škytla a odpověděla.
3: Já vás mám, generále, veličenstvo ráda jako vyplacenou smlouvu.
0: To se Petru Pavlovi prvnímu líbilo. Sám měl rád výplaty na různé účty. Hrával se svým poradcem, takhle je to hru na sumy. Takhle je tomu třeba položil numerickou otázku. 2,5 milionu dolarů. Král Petr Pavel I. hned odpověděl. Účet JP Morgan Private Bank dorazilo minulý týden. Pak zase on oplatil, takhle je tomu, stejnou otázkou. 7 milionů euro přišlo to teď v neděli. Takhle je to měl přehled, takže okamžitě odvětil. Goldman Sachs, ale musí se to ještě rozdělit mezi zúčastněné. Oba se takhle bavili, smáli se u toho a pošklebovali obyčejné lůze, že nemá ani tušení, v jakých číslech si to oni libují. Ale vraťme se k tomu poslednímu, na koho se s otázkou obrátil Petr Pavel I. Vraťme se k Ondřejovi, který byl jeho nejmilovanějším kamarádem. Tak pověz, Ondro, jak ty mě máš rád? Ondřej neváhal. Já vás, můj příteli, pane králi Petře Pavle I., mám rád jako hrachovou kaši. Z dvořanu vyšly citoslovce údivu. Eva si škytla, až si téměř ublinkla, Zdeněk zavrávoral u chodítka, tomu ujelo a na zem mu spadlo paraple, o které se opíral, aby nebylo vidět jeho pokřivenou páteř. Pak nastalo hrobové ticho. Král zíral na Ondřeje, jako by nevěřil vlastním uším. Co jsi to řekl? Ondřej tedy s jistotou sobě vlastní zopakoval své přátelské vyznání. Mám vás rád jako hrachovou kaši.
1: Ondřej, odvětil král, můj nejmilovanější příteli, ty mě máš rád jako kaši. Hrachovou.
0: Ty jsi se jistě spletl, dej si čas, nebuď tak unáhlený s odpovědí. Mohl bys mě mít rád třeba jako ty drony, co jste vyváželi na Ukrajinu, nebo jako ty peníze, co se z toho ztratili, ale jako hrachovou kaši. Ty malé zelené hnusné kuličky, co mi připomínají pubertu, ten odporný zelený zásobník, co z něho po rozlousknutí vypadne munice, po které se člověk propčouká téměř do vesmíru. Tak. Kaše, ta rozňahňaná hmota s hnusným opečeným párkem a nedovařeným vajíčkem, ba co ještě hůř, s volským okem. Ty si děláš prdel, ne?
3: Ne, odpověděl Ondřej odhodlaně.
0: Tak, vypadni.
3: Cože?
0: Vypadni, povídám, zmiz z mého království.
3: Ale králi, příteli,
0: už nejsem tvůj přítel. Zmiz mi z očí. Hradní stráži, vyveďte toho drzého komedianta za hranice. Právě jsem mu odebral vyznamenání i státní občanství. Ven, povídám. Následky byly devastující. Ondru vyvedli za hranice, tam ho nakopali do zadnice. Král Petr Pavel I. zakázal výrobu, prodej a konzumaci hrachové kaše. Nakonec svůj zákaz rozšířil na všechny luštěniny, na fazole, čočku, boby soju a vůbec všechno, co pomáhá člověku ulevit si, když nastane zácpa. Z jeho rozkazu byly zlikvidovány všechny plantáže, záhony, zatčeni všichni pěstitelé. Lidé museli nosit kapsy na ruby, aby v nich nepřechovávali kontraband. Když přijel starý Habsburg z Rakouska na kus řeči o panování,
3: Hned si poručil čočkovou polévku a hrachovou kaši. Ale měl smůlu. Dostal jen křepelčí pečení, steak z velblouda a krajíc chleba z penamu. To už bylo v monarchii napětí, že se čekalo, kdy to bouchne. Lid trpěl zácpou. Komedianti s nafouklými břichy se vznášeli nad jevišti, mimo záběry kamer, odlétali od mikrofonů. Dvořané se sotva hýbali, toalety jen smutně čekali, kdy je konečně někdo zasedne a zasplakuje si. Král už toho po nějaké době měl plné zuby. A tak vzkázal, aby detektivové našli Ondřeje a vyřídil mu, ať se vrátí alespoň s plechovkou hrášku v nálevu. A on se vrátil. Zachránce národní zácpy přijel jako osvoboditel s kolonou vojenských PKček narvaných hrachovou kaší, čočkovou polévkou a sojovým pyré. Lid se k ním vrhnul z kastrolky a ukrajinští vojenští kuchaři rozdávali porci za porcí a král Petr Pavel I. se na prvním nádvoří omluvil a poklekl před spravedlivým Ondrou, když obdržel něco hrachových lusků z úrody přítele Volodymyra, který nemohl Ondřeje doprovodit, protože se nacházel 820 metrů pod zemí, což je bezpečná hloubka pro každého prezidenta, jehož úrodou jsou mrtvoly a zkáza. A pak přišlo uvolnění z té zácpy. Ondřej pronesl na prvním nádvoří památnou větu, která bude jednoho dne vyryta na průčelí Národního muzea. Když se ti, milý králi, ucpe lauf, je ten zelený hrách nad zlato. Od té chvíle se Ondrovi neřeklo jinak než hrachová kaše. Všichni poddaní v Českém království chodili v zeleném a po jeho vzoru nosili růžové brýle a hrachové kuličky na krku, na prstech. Hrách zdobil jejich uši a celá země zavanula úlevou. Ale to bylo až potom, co hrách uvolnil celou tu národní zácpu. Všichni si ulevili. Děti, matky, tátové, dědci a báby, inženýři i kopáči, poslanci a kriminálníci, vědci i pornoherečky, chlupatí i holohlaví, tlustí, hubení, barevní i černobílí, oblečení i polonazí, řidiči, chodci i piloti, i námořníci na vyschlých řečištích, ale i ti, co na ně není vidět, včetně těch, co jsou vystaveni 24 hodin denně, tak výrazně, až to nudí. Byla to jedna velká česká hrachová úleva. A jestli někdo neškrtl zapalovačem, ulevují si v té české zemi dodnes, stejně jako tomu bylo za našich předků, kdy zadky posouvaly dějiny dopředu, blíže k toaletním mísám. Drazí přátelé, chci vám poděkovat za vaši přízeň, zájem i příspěvky, které mou tvorbu posouvají k větším možnostem postupovat směrem ke kvalitě pro tento nový formát a žánr. Nově jsem také na platformě Hero Hero, kde jsou tyto příspěvky už bez inzerce a reklamy a také obsahují a především v dohledné době budou obsahovat takzvané bonusy, které se na Facebooku objeví pouze ve formě krátkých trailerů. Rozhodně bych si nedovolil šidit vás všechny, kteří svou pozornost věnujete zde, ale ti, kteří přijali pozvánku na drobně placenou formu, to jest na Hero Hero, jsou takto odměněni za zájem v této oblasti. Proto vás, kteří se nebráníte sledování na skryté platformě, si dovolím také pozvat na herohero.co/Michal Gulias. A dále bych vás chtěl pozvat na 27. srpna od 18 hodin do sportovního kulturního zařízení v Srbech u Nepomuku, kde budu mít besedu zakončenou kratičkým vystoupením. Ještě jednou děkuji i za to náhodné setkávání se s vámi i v civilním životě, kdy mi osobně projevujete své sympatie. Nesmírně si toho vážím, posiluje mne to v odhodlání nejen pokračovat, ale také vylepšovat celou tvorbu. Mějte krásné ráno, dopoledne, odpoledne, večer nebo noc, v závislosti na tom, kdy tento program sledujete, a buďte se mnou, jsem s vámi.
0: Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Pojďme se prosím nyní podívat na zhruba 3minutovou ukázku a pak se vraťme k mému komentáři.
4: Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové. Každý rok si 21. srpna připomínáme události roku 1968 před budovou českého, tehdy československého rozhlasu, abychom uctili památku těch, kteří během nich přišli o život. I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let. V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu. Redaktoři Československého rozhlasu do poslední možné chvíle vysílali pravdu. A asi nejlepším způsobem, jak uctít jejich práci a odvahu, je to, že i teď pravdivě pojmenujeme současnou realitu. Invaze do Československa v 68. má mnoho společného s invazí na Ukrajinu před více než 4 lety. Obě společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj, obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Obě invaze provázela lživá rétorika. Obě byly původně plánované jako bleskové operace. Mezi lidmi v obou společnostech zavládlo hluboké zklamání a vůči Rusku se sformoval velmi kritický postoj. Ten u nás přetrval dlouho. Ale dnes, jako by část společnosti raději zapomněla. Přitom je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět. Na Ukrajině ale Rusko narazilo na nečekaně silný odpor statečných obránců. A zatímco v zlomeném Československu Sovětský svaz svých cílů dočasně dosáhl, na Ukrajině k ním Rusko dnes není o nic blíže než v únoru 2022.
0: U rozhlasu se prý dnes slavilo. Já ovšem viděl jinou scénu. Lidojed snědl lidojeda, co snědl lidojeda, aby na něho ten lidojed nemohl prásknout, že je lidojed. Přičemž napráskal všechny ostatní lidojedy, kteří se nestačili sežrat mezi sebou, že jsou to lidojedi. Ač býval lidovým davem označen za lidojeda, začal se chovat, jakoby nikdy nesežral nic z lidu ani lidojedů. Moc pěkné bylo a je, jak mu to lidi sežrali a žerou to i nadále, i když stojí na místě, kde vylučoval zbytky z lidu a lidojeda, co je sežral. Jedinci nadaní vidět auru nemohli nepostřehnout jeden fakt. Hnilobný smrad se z úst hlavy státu linul Vinohradskou třídou a poctiví se museli dusit. Však bylo tam málo poctivých, neb převažovali ti, co lidojedům rádi žerou lži a sají otrávený smrad z úst vypucovaného lidojeda. Ani zvratky tam nikdo neponechal. A přesto tam bylo nablito, jako po zábavě lidojedů, když pijí zvráceně krev a polikají dary útrobní. Roztomilý hříbek tam skanduje a s ním dav, volů a krav na pastvě pro marketingové přežvíkavce, co nám pak zaprdí ten dobrý pocit z toho,
5: že tu jsme a mohli bychom se i mít. Těžko se hledá soubor slov, co by se zjevil v podobě vyřčené hrůzy, kolik fanatiků se sebepřeceňujícím pocitem skanduje v rytmu lůzy. Před téměř 37 lety jsme skandovali Havel, Havel, Havel. Teď ti lidu vlci nalezli nového beránka božího. A Vinohradskou třídou se nese Pavel, Pavel, Pavel. Před 58 lety se neslo Dubček, Dubček, Dubček. A skutečně jen ti nejpreciznější, co mají cit na tu absurditu, zaslechnou ozvěnu. Vaše boty jsou z lejna a po nablitém chodníčku šlapete holoto v mozku churavá. Možná je to hlas tatíčka Masaryka ze záhrobí, kdy už nebyl schopen strpět ty nepojmenovatelné události dnešních dní. I ten nejslušnější z nejslušnějších si musí uplivnout, jak kus národa zde ukazuje historicky posranou prdel a jejich arbitr eleganciárum z hradu se štětkou záchodní jim pěkně polidojecku pucuje tu řitní okrasu. Bodejť ne. Všichni patří k takzvaně vylučovacímu národu, co žere a sere. Chtěl bych být slušně mluvný, ale dnes to skutečně nešlo. Je mi 60 let a už jsem toho viděl poměrně dost. Křiváky, podlézavce, přisluhovače, pomlouvače, pomlouvačné děvky, nemilosrdná lidská hovada, sladké zlo i společenskou debilitu, bezuzdný morální kretenismus, kapitální všelidovou idiocii. Ale vidět lidojeda s plným břichem po lidojedovi, mlaskajícího z chutí sežrat pravdu a vysrat lež, to jsem dnes v tak jasném světle viděl poprvé. Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Již je tu závan nových časů a já bych vám chtěl převyprávět příběh o jedné nejmenované ulici ve starodávné čtvrti krásného hlavního města, přímo pod hradem, kde je místo a tam stojí malý domeček, který má nad vchodem nápis Převlékárna. Abyste pochopili, není to nějaká obyčejná šatna, ale skutečná převlékárna svědomí. Své o něm ví třeba pan Frmolka, který by vám potvrdil, jakou užitečností se pyšní ten domek s oprýskanou podezdívkou, kdyby se mu o tom chtělo vyprávět. Ale ono se mu nechce, protože to by musel obnažit svědomí a svědomí, jak známo, se svléká jen v hlavě jeho majitele, kde namísto svlečené krasavice děsí jako démon pravdy. Tak vám to napráším já, vypravěč nepříjemností, hlásná trouba hluchých, slepých a němých sklerotiků. Pan Frmolka prožil různé doby a před větry, bouřemi i spalujícími paprsky různých období pokaždé zamířil neomylně sem do převlékárny. Když zašel starý režim a změnila se nálada, spěchal proveselý svrchník budoucí naděje zbavit se vzpomínek a nechat se obsloužit paní Klaudii Cimperlínovou, která to všechno měla na starosti. Převzala starý kabát a vydala nový. A vybavila ho do kapsy parfémem, jehož vůně navozovala zapomnění. Jakmile se jim pan Frmolka navoněl, nebyl už tak nápadný a dokonce zmizelo i podezření, že by před tímhle novým svrchníkem snad mohl nosit nějaký starý kabát, co provokuje ostatní k pohrdání a plivanců. Ku příkladu, když v roce 1939 německá vojska obsadila Prahu, pan Frmolka hned běžel do převlékárny. Stála tam fronta, jak už to bývá v bouřlivých časech zvykem, tak tu frontu netrpělivě vystál, odhodil masarykovský střih a vyfasoval pěkný gestapo kabátek a ještě vyškeveral bavorský klobouček zdobený modrobílým provazem a kohoutím peřím. Jak vyšel na ulici, hned ho to nutilo k nácíčkování. Vy asi nevíte, co je to nácíčkování. No to je takové postižení pravé ruky. Jakmile vidíte někoho, kdo nese jeden názor, jednu pravdu, jeden státní befel, hned zvedáte nataženou pravou ruku, dlaní k zemi a uctivě se klaníte, aby se vědělo, že jste s ním a ne proti němu. To on už ten kabát zařídí za vás, jak se říká, šaty dělají člověka. Když to nácíčkové v 45. schytali, už se pan Frmolka dral v předlékárně mezi první, aby na něho vyšel pěkný svrchník Beneš a la Británie. A hned pana prezidenta běžel vítat, aby mu neuteklo se v tom kabátě hrdině předvést. A aby se secakra prezentoval, dokonce vyštrachal nějaký londýnský cylindr, což z něho činilo na nejvýš váženého hrdinu, na němž bylo na pohled jasné, že nikdy nikoho nikomu neudal, nehajloval pod obrazem Führera, ani nepohrdal židy komunisty a dalšími svobodomyslníky či jinokrajci. Když přišel 48., vykračoval si už pan Frmolka v prostém dělnickém modelu ulicí a omílal věty o proletářích, lidovém zřízení a hlasoval si jen tak pro sebe za smrt reakcionářům. Na jaře 68. roku vyměnil tenhle ošumtělý kabát za kabátek lehký, krátký, ovoněný parfémem naděje. Dokonce napsal báseň, kterou mu otiskli v Osvobozujících se novinách. Nakonec spadly doby temné, jak hodiny, co kradly čas. A my si řekli věty nepříjemné, co byly dlouho v nás. Pak přijeli tanky a pan Frmolka rychle zničil zarámovaný exemplář periodika, kde mu tu báseň otiskli a vyprosil si u paní Klaudie ten nejlepší normalizační model, aby se ho ani nedotkl stín podezření, že si oblékal baloňák a la Dubček a nosil kravatu a la Smrkovský, což jsou jména, která našim dětem už nic neřeknou. Ale já vím, pro mě pozorovatele fiškusů hledajících cestu k převlékárně, pro mě je to kronika nepříjemného svědomí, sbírka pokrytectví a krátkozraké konformní pohodlnosti všelijakých frmolků. V 89. na našeho lidového hrdinu v té tlačenici téměř nevyšel žádný svrchník ani čepice. Ze staré známosti paní Klaudie vyhrabala tajné zásoby kabát západního střihu a od té doby až dodnes se pan Frmolka pro jistotu převlékal snad každých 5 let, což bylo donedávna každému buřt, poněvadž si každý žil, jak potřeboval a převlékárna prosperovala jen díky nějakým těm politikům, co odskočili zleva doprava a naopak. Ale není to tak dlouho, v konvici českých dějin začala vřít voda. A to jste pana Frmolku mohli zahlédnout v oděvním výrobku dvojí barvy, co se jimi potahovala na místo barev národní vlajky celá zem. Potkat jste ho mohli na všech dvoubarevných shromážděních, kde poslouchal tlučhuby, bojovníky před kamerami a fotoaparáty, hrdiny z marketingového katalogu, umělce, kteří žbleptali před tisícihlavým davem tak odvážně, že se každý milovník komiksů dojal k papírovým slzám, jak dojemně to zahráli a moudře se u toho jevili v té profesionální autosugestci vyvolávající svaté rozhořčení davu. Jenže hodinový strojek lidské malosti a blbosti zaskřípal a za chvíli se zadře a hodně zoufalých převlékačů bude spěchat pro nové svrchníky za paní Klaudií Cimperlínovou a tlačit na ní, aby jim do kapes nových kabátů narvala lahvičky parfémů na zapomnění. Jenže paní Klaudie, ta pracovitá a potřebná bytost pro přežití nesmírného kvanta pokrytců, zbabělců a připoserků, ta laskavá žena onemocněla. Už dlouho sloužila. Taky jí unavilo drzounství a hrubost klientů. A tak na ní dolehla tíha hlodavého času stejně nesmlouvavě, jako se chystá dopadnout na řádný kus světa. Na dveřích převlékárny se objevil nápis Zavřeno pro nemoc duše. A já si teď pokládám otázku, co budou dělat všichni ti milovníci názorových úborů. Kam se vrtnou? Nejspíš budou muset sednout k šicím strojům a přešít si kabáty sami. To bude, panečku, móda. Jen si to představte. U těch méně zručných na pohled poznáte hajzlíky, ekvilibristy s přesvědčením lháře a samozřejmě charakterové ubožáky. Ti všichni se tak veřejně zdiskreditovali, že se budou muset shromáždit na jednom místě a nechat se přikrýt nějakou velkou plachtou, kde bude napsáno tady nikdo není, aby měli pocit, že jsou zase krytí od bývalého posluhovačství, od slintání po jistotě, kariéře a uznání. Ale jak už jsem předeslal, já prevít, já jsem řečník nepříjemností, hlásná trouba hluchých, slepých a němých a já si to nenechám pro sebe. Ne proto, že bych byl až tak škodolibý, ale protože se to musí vědět, co jsou za čti, co se jako chameleoni škrábou k moci, k majetku, ke slávě a uznání. A pranic se nestarají o svůj charakter, šlapou po zádech druhých a ničí jejich životy. Že jsou to frmolkové, co udávali, dehonestovali, zakazovali, vyhazovali a přehlíželi nespravedlnost. Jsou to ti, co uštvali paní Klaudii k plnému vyčerpání, jak pořád lezli do té převlékárny, aby jim za každé doby bylo co nejlíp, nehledě na jejich špinavé boty, kterými se brodili blátem dějin. A právě podle bot je poznáte. Podle sešmajdaných podrážek, okopaných špiček, zašlé barvy a trhlin na povrchu, jak šoupali nohama do služebného rytmu. Švec zkrátka pokrytcovu botu nepodrazí. Na druhou stranu nemám strach, že by se tenhle dobový kompars nedočkal toho, že mu někdo možná postaví továrnu na převleky a k tomu pěkný obchodní dům, aby se tam všichni ti bezpáteřní hadi v lidské podobě cítili komfortně. Ona totiž každá doba, každý režim, který je zrovna na jevišti, potřebuje tuhle masovou podporu. Nejsem tak naivní, abych nevěděl, že se jistý velmi početný druh lidí nezmění, že s převlékáním zdaleka není konec. A to mě právě posiluje, abych vyprávěl a vyprávěl o tom, kdo, kde, kdy, jak a hlavně proč. A proč to dělám? Aby se nezapomnělo. Srdečně s úsměvem a s odhodláním ve funkci vypravěče vám přeji hezké ráno, dopoledne, odpoledne, večer nebo noc. V závislosti na tom, kdy tento program sledujete. Děkuji za vaši podporu, příspěvky, komentáře a celkovou přízeň. Buďte i nadále se mnou, jsem s vámi.

0: Srdečně vás vítám, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. U mikrofonu je Jirka Sapeta a dnes opět stihneme čtení dvou kapitol. A ta poslední z druhé části knihy vyjde až na příště. A pak nás čeká v podstatě ta nejlepší část. Třetí část s názvem Život v nové ekonomice. Tak přeji příjemný poslech a na konci ještě doplním pár slov, protože stále více se myšlenky z knihy prolínají s korunou energie směny a ještě více s nově příchozí živou. Takže uslyšíme se na konci. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část druhá, ekonomie opětovného spojení. Kapitola 15. Lokální a komplementární měna. Měli bychom si také uvědomit, že opravdová komunita je společenstvím, určitým místem, zdrojem, hospodářstvím. Uspokojuje praktické, sociální a duchovní potřeby svých členů a kromě toho také potřebu potřebovat se navzájem. Řešením současného propojení politické moci s bohatstvím je obnova jedinečné podstaty komunity a hospodářství. Wendell Berry. Posvátnost života nás spojuje s lidmi a místy kolem nás. To znamená, že posvátná ekonomika musí být z velké části ekonomikou místní, v níž máme mnohostranné osobní vztahy s půdou a lidmi, kteří uspokojují naše potřeby a jejichž potřeby zase na oplátku uspokojujeme my. Pokud tomu tak není, strádáme rozštěpením mezi sociálním a materiálním, v němž naše sociální vztahy postrádají význam a naše ekonomické vztahy jsou neosobní. Když nakupujeme běžné služby od vzdálených cizinců a standardizované výrobky ze vzdálených zemí, nutně pociťujeme ztrátu spojení, odcizení a zdá se nám, že také my jsme stejně jako ty věci zaměnitelní. Zaměnitelní právě v takové míře, v níž to, co obstaráváme, je standardizované a neosobní. Jedním z důsledků homogenní, národní či globální měny je homogenizace kultury. Jak se říše peněz rozšiřuje a zahrnuje stále více materiálního i společenského života, stávají se naše materiály a vztahy standardizovanými komoditami, které jsou všude, kam dosáhnou peníze, stejné. Nikde to není víc vidět než ve Spojených státech, krajině sjezdů z dálnice, kde na všech místech převládají stejné obchody, stejné restaurace a stejná architektura. A všude jsme těmi samými zaměstnanci a spotřebiteli, jejichž životy ovlivňují vzdálené ekonomické síly. Místní odlišnosti, autonomie a ekonomické příležitosti mizí. Podnikatelské zisky odsávají vzdálené korporátní centrály a nakonec Wall Street. Namísto rušných, ekonomicky rozmanitých komunit s jejich nezaměnitelným místním svérázem, tu máme jakousi monokulturu, v níž jsou všechna místa stejná. Peněžní systém, který jsem dosud v této knize popsal, odstraňuje četné překážky místní hospodářské svrchovanosti a oslabuje globalizační tlaky. Zde jsou tři cesty, jak toho dosáhnout. Za prvé, velká část globálního obchodu se vyplácí pouze díky neviditelným sociálním a ekologickým státním podporám, které by internalizace nákladů odstranila.
1: Za druhé, měna krytá společnými statky přemísťuje ekonomickou moc, protože mnoho společných statků je svou povahou lokálních nebo bioregionálních. Za třetí, peníze založené na záporném úroku odstraňují tlaky na udržení růstu, k němuž dochází přeměnou jedinečných lokálních vztahů a přírodního bohatství ze zahraničí v komodity. V konečném důsledku místní rozdíly omezují tuto komodifikaci a tím i růst. Protože však zvyky a infrastruktury místní ekonomiky většinou zmizely, budeme potřebovat dodatečná opatření pro znovu obnovení komunitních lokálních ekonomik. V této kapitole rozebírám jedno takové opatření – lokalizaci samotných peněz. Neobhajuji opuštění globálního obchodu, i když mnoho věcí, které měly zůstat lokálními, se stalo globálními. Existuje mnoho oblastí kolektivní lidské tvořivosti, které svou povahou vyžadují globální koordinaci práce. Navíc ekonomické doktríny týkající se účinnosti úspor z rozsahu výroby a komparativních výhod, toho, že některá místa a kultury se pro určitý druh výroby hodí lépe, nejsou tak zcela neodůvodněné. Obecně lze říct, že posvátná ekonomie podpoří místní získávání zdrojů pro mnoho komodit, které dnes převážíme přes oceány a kontinenty. I když dosud popsané změny činí globalizaci méně ekonomicky výhodnou, moje zaujetí pro lokální ekonomiku není primárně motivováno ekonomickou logikou, tedy maximalizací nějakého neměřitelného množství blaha. Spíše vychází z touhy po komunitě. Nitky tkaniva komunity jsou dvojího druhu. Dar a příběh, osnova a útěk. Stručně řečeno, silná komunita splétá dohromady společenské a ekonomické vazby. Lidé jsou na sobě závislí a ti, kteří na nás závisí, jsou právě lidé, které známe a kteří znají nás. Tak prosté to je. To samé platí pro širší společenství všech bytostí, tedy pro zemi a její ekosystémy. Jestliže společenství postrádáme, trpíme bolestným deficitem, protože jsou to právě tyto multidimenzionální vazby, které definují, kdo jsme a umožňují nám expandovat za hranice ubohého, osamělého, odděleného ega, oné psychologické bubliny uvězněné v těle. Prahneme po obnově našich ztracených spojení, našeho ztraceného bytí. Lokální ekonomika obrací tisíciletý trend ke kulturní homogenizaci a propojuje nás s lidmi a místy, s nimiž se potkáváme každý den. Z naplněné touhy po komunitě prospívá také společnost a životní prostředí. Komunita nejenže vyžaduje menší spotřebu energie, ona také způsobuje, že je těžší ignorovat společenské a ekologické důsledky ekonomických rozhodnutí. Dnes je celkem snadné předstírat, že naše ekonomická rozhodnutí nemají žádné důsledky. Věci, které téměř bezmyšlenkovitě používáme, jsou nedílnou součástí sweet shopů v Asii, ropných skvrn v deltě řeky Niger, odlesňování a těžby nerostů v Kongu. Jenže tyto důsledky jsou vzdálené a pokud vůbec v našem vědomí zanechávají nějaký otisk, pak pouze jako body na obrazovce. Je celkem přirozené, že žijeme, jako by k ním vůbec nedocházelo. Když lidé, kteří pěstují vaše potraviny a vyrábějí vaše věci, žijí na Haiti, v Číně nebo v Pákistánu, jejich prosperita či utrpení jsou neviditelné. Když žijí nedaleko od vás, Pořád byste je mohli vykořisťovat, ale už není tak snadné předstírat, že o tom nevíte. Lokální ekonomika nás nutí zabývat se důsledky našeho jednání. Těsněji uzavírá karmický kruh a posiluje smysl pro já, které zahrnuje i druhé lidi. Proto je lokální ekonomika pevnou součástí hluboké duchovní změny dnešní doby. Hlava 22. Lokální měny. Lokální měna je často navrhována jako cesta k revitalizaci místní ekonomiky, k ochraně před globálními tržními silami a opětovnému vytvoření komunity. V současnosti existuje na celém světě na tisíce takových měn, neoficiálních a vydávaných skupinami obyčejných občanů. V teorii nabízí lokální měna několik ekonomických výhod. Za prvé, povzbuzuje lidi, aby nakupovali v místních obchodech, protože pouze ty jsou ochotné místní měnu přijímat a používat. Za druhé, zvyšuje zásoby místní měny, což vytváří poptávku a stimuluje místní výrobu a zaměstnanost. Za třetí, udržuje peníze v komunitě, protože vzdálené korporace nemohou měnu získávat pro sebe. Za čtvrté, umožňuje jednotlivcům a firmám obcházet běžné úvěrové kanály, takže nabízí alternativní zdroje kapitálu, jejichž úrok, je-li vůbec nějaký, bude obíhat zpět ke komunitě. Za páté, usnadňuje oběh zboží a služeb mezi lidmi, kteří možná nemají dostatečný přístup k národní měně, ale mají čas a dovednosti vyrábět zboží a nabízet služby. Řekněme, že si chcete koupit hamburger a máte lokální měnu. Řekněme, že byste si ho koupili v restauraci patřící místnímu majiteli spíše než v McDonald's. Dokonce i když v něm je lacinější, protože McDonald's nechce lokální měnu přijímat. Co udělá bistro prodávající hamburgery za lokální měnu? Hovězí z národního distribučního řetězce si koupit nemůže, ale nejspíš si ho koupí od místního chovatele nebo s ní částečně zaplatí mzdy svým zaměstnancům. A co s měnou udělá chovatel nebo zaměstnanci? Koupí se věci od jiných místních dodavatelů, včetně lidí, kteří pojídají hamburgery v místním bistru. Takovým způsobem lokální měny podporují místní ekonomiky. Praktické výsledky podnikavosti v oblasti lokálních měn bohužel nejsou příliš uspokojivé. Běžně se stává, že měna je s velkým nadšením zavedena a obíhá tak dlouho, dokud ji její iniciátoři podporují. Jenže jejich zápal vyhasne, novinka zevšední a lidé ji přestanou používat. Podle jedné studie z roku 2005 nějakých 80% všech lokálních měn vydaných od roku 1991 zaniklo. Je rovněž běžné, že se lokální měna soustředí v rukou několika málo místních maloobchodníků ochotných ji přijímat, kteří však najednou nenajdou způsoby, jak ji utratit. A konečně dokonce i tam, kde byly místní měny relativně úspěšné, stávají se nevýznamnou součástí celkových ekonomických aktivit. Jenže jestliže máme pochopit teoretické výhody lokální měny, je naprosto nezbytné uznat, že tyto měny dnes nefungují a přijít na to proč. Konec konců celkem slušně fungovaly v 19. století a na začátku století 20. V 19. století papírové peníze se stávaly z bankovek vydávaných místními bankami a přijímaných pouze v ekonomickém regionu, kde se tyto banky nacházely. Později, ve 30. letech, byly lokální měny tak úspěšné, že je centrální vlády účinně potlačovaly. Co se od té doby stalo, že z nich nezbylo nic? až na pár výjimek, které stojí za povšimnutí. Působí zde několik faktorů. Za prvé se ekonomika stala tak centralizovanou, že je obtížné oběh lokální měny udržet. Jak řekl o jedné z úspěšnějších lokálních měn, Chimgaueru, majitel obchodu v Německu. Přijímáme ji, ale nevíme, co s ní. Měl k ní vlažný postoj, pochopitelně, když jen pár z jeho dodavatelů patří k místním lidem. Lokální měny jsou života schopné pouze v míře, v níž lidé vyrábějí zboží a provozují služby, jež jsou lokálně užívané lidmi, kteří sami produkují lokálně spotřebovávané zboží a provozují lokálně využívané služby. Ve 30. letech nebyly ekonomiky ještě tak centralizované. Kvůli pádům bank a velké neochotě utrácet měli lidé zboží a služby na výměnu, ale neměli peníze jako prostředek směny. Dnes je situace velmi odlišná. Většina lidí poskytuje služby, které mají smysl pouze při rozsáhlé, často globální koordinaci práce. Lokální měna nedokáže usnadňovat zásobovací a výrobní řetězce zahrnující miliony lidí na tisíci různých místech. Některé výrobky, jako elektronika, jsou už charakterem své výroby globální. Spousta výrobků by však mohla být vyráběna lokálně a přesto tvoří část globálního výrobního systému. To naznačuje významný nevyužitý potenciál místních měn. Bohužel spousta infrastruktur místní produkce a distribuce zmizela. Lokální měny mohou být součástí opětovné výstavby těchto infrastruktur, jenže pouze to nestačí. Jestliže se nezmění nic jiného, jsou místní měny odsouzené hrát velmi marginální, obvykle naprosto nevýznamnou úlohu. Dnes je tomu tak, že lokální peníze nám nejsou k velkému užitku, protože téměř všechno, co používáme, dovážíme z míst nacházejících se mimo náš region. Proč by byl kdokoliv vůbec ochotný začít s používáním lokální měny? Jedním z důvodů je idealismus. Jestliže se však budeme spoléhat pouze na něj, proč prostě tento idealismus neaplikovat na existující měnu a tu nevyužívat pro nakupování místního zboží a služeb? Proč se trápit s nějakou alternativní měnou? My chceme spojit naše ideály s tím, co je praktické, nikoli je stavět do opozice. Kromě toho, nedávná historie alternativních měn naznačuje, že idealismus nestačí, že tyto měny upadají a mizí poté, co původní idealistické nadšení opadne. Otázkou tedy je, jak by mohly být lokální měny propojeny s ekonomickými soukromými zájmy. Na lokální měny se musíme dívat v rámci širšího ekonomického kontextu. Jestliže má region vlastní měnu a přesto je rozsah jeho integrace do globální komoditní ekonomiky takový, že téměř celá jeho produkce se prodává do zahraničí a většina jeho spotřeby se v zahraničí nakupuje, pak není důvod, aby vlastní měnu měl. Za takové situace musí být tato lokální měna volně konvertibilní, protože ekonomický oběh směřuje na globální trh a ven z globálního trhu. A tudíž není ničím jiným než jakousi náhradní měnou za globální zúčtovací jednotku. Již je v současnosti americký dolar. Takový region či město je stěží něčím jiným než kolonií, což se také s většinou míst stalo, zvláště ve Spojených státech, kde města ztratila svůj místní charakter a slouží pouze jako výrobní a spotřební centra pro globální ekonomiku. Aby měl region, město nebo venkovský kraj vlastní robustní měnu, musí

tuto infrastrukturu zachovávat a chránit se proti globálnímu finančnímu drancování. Ale ve vyspělých ekonomikách ovládaných národní nebo nadnárodní měnou musí každý, kdo se pokusí vydávat lokální měnu, čelit čemusi podobnému hlavě 22. Lokální měny fungují pouze tehdy, když existuje místní systém místně obíhající produkce, jejíž směnu zprostředkovávají. Aby takový systém vznikl, rozvíjel se a odolával tlakům globální komoditní ekonomiky, potřebuje nějakou chráněnou lokální měnu. K nahrazení dovozu nedojde, pokud musí místní výrobci soutěžit s neomezovanými a lacinými výrobky z dovozu. Proto může taková ekonomie vzniknout pouze jako záměrná volba motivovaná novým příběhem lidu, který vytvoří sdílenou vizi, hodnoty a cíle. Jinak řečeno, dojde k ní pouze prostřednictvím nějakých forem demokracie, veřejných akcí a vlád, jež budou reagovat na vůli lidu spíše než na vůli mezinárodních bank, investorů a akciových trhů. Tyto síly jsou vždy připravené znovu nabízet starý příběh lidu založený na konkurenci, růstu, oddělení, dobývání a vzestupu. Tuto myšlenku podporuje několik historických příkladů. Porovnejte katastrofální výsledky v zemích, jež v nedávné době otevřely své trhy volnému obchodu, s dřívějšími úspěchy Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Japonska, které záměrně pomáhaly rozvíjet místní průmyslová odvětví nahrazováním dovozu, tarify a průmyslovým plánováním, přičemž současně omezovali konvertibilitu svých měn. Nejlépe jsem obeznámený se situací na Tchaj-wanu, protože jsem na začátku 90. let přeložil několika dílné dějiny rozvoje jeho malých a středních podniků. Tchaj-wan v 50. a 60. letech přísně omezoval podmínky zahraničního investování. Továrny, které získaly investice ze zahraničí, museli nakupovat vysoké procento komponentů z místních zdrojů, což podněcovalo rozvoj domácího průmyslu. Také v Japonsku, Jižní Koreji a Singapuru měly domácí podniky díky formálním i neformálním mechanismům privilegované postavení. Současně tyto země nařizovaly kontroly a měnové restrikce na převod peněz ze zisků do země původu. Zahraniční investoři mohli volně směňovat své měny na čínský jen, jihokorejský won, tchajvanský dolar a podobně, avšak zpětná směna už tak volná nebyla. V dnešní době existuje v těchto zemích početná střední třída, prvotřídní průmyslové podniky a obrovské bohatství, přestože po druhé světové válce to byly země velmi chudé. Porovnejte politická opatření těchto zemí s opatřeními v Mexiku, které umožnilo zahraničním výrobcům postavit montážní podniky v zónách Maquiladora, kde se neplatí daně, neomezuje se vyvádění zisku do zahraničí a nepožadují se mexické zdroje komponent. Mexiko a mnohé další země nabízejí takové zóny volného obchodu, prostě poskytují levné pracovní síly i osvobození od environmentálních restrikcí a v podstatě vyprodávají svůj přírodní a sociální kapitál, aniž by za to získávali významné know-how nebo infrastrukturu. Tyto země zanechávají své ekonomiky krvácet, místo aby jim umožnili bohatnout. Montážní podniky se posléze odstěhují, aby využili ještě lacinější pracovní sílu jinde. Nejprve GATT, pak NAFTA, WTO a Evropská měnová unie,
v jedné

zemi, po druhé zničili ochranné zákony, které zabraňovaly, aby se místní ekonomiky staly bezmocnými koloniemi komoditního exportu a spotřeby. Prospěch z toho měly pouze elity těchto zemí, které jsou na místní ekonomice relativně nezávislé. Na rozdíl od většiny lidí mohou dovážet, co potřebují a přesunout se jinam, když se podmínky výroby příliš zhorší. Monetární autonomie je rozhodující součástí politické suverenity. V konečném důsledku znamená politická suverenita velmi málo. Jestliže cizí korporace připraví společnost o přírodní a sociální kapitál, o její zdroje, dovednosti i pracovní síly a exportuje je na globální trhy. Brazílie, Thajsko a další země přijaly po roce 2010 opatření na ochranu svých ekonomik před záplavou laciných amerických dolarů, jež byla důsledkem programu kvantitativního uvolňování Fedu. Bez kontroly by tyto dolary cizincům umožňovaly nakupovat domácí akcie, doly, továrny, veřejné služby a další. Tyto země si uvědomily, že smysluplná suverenita musí zahrnovat také suverenitu monetární. Co platí pro národy, platí i pro menší regiony. V porovnání s dolaďováním úrokových sazeb pod nulovou dolní mez se návrh, aby místní a regionální vlády vydávaly své vlastní měny, může zdát prostě nepraktický. Ve skutečnosti je to velmi snadné řešení, které je neustále potlačováno. I když ve Spojených státech a v mnoha dalších zemích je nelegální vydávat měnu, lidé si vždy najdou způsoby, jak obejít zákon, když je to nezbytné. Velmi poučný je případ argentinské finanční krize v letech 2001 až 2002. Když provinčním vládám došly peníze na mzdy zaměstnancům a dodavatelům, platili jim místo toho dluhopisy s nízkou nominální hodnotou. Jednopesový dluhopis, pětipesový dluhopis. Těchto dluhopisů se rychle chytili místní obchodníci a obyvatelé měst, přestože nikdo vlastně neočekával, že dluhopisy by mohly být někdy vyměnitelné za skutečnou měnu, protože se jimi dali platit daně a poplatky v provinciích. Uplatnění dluhopisů při placení daní zvýšilo společenskou přijatelnost jejich hodnoty a jako u všech peněz i u dluhopisů jsou hodnota a uznání hodnoty jedno a totéž. Tyto měny, které byly všechny označeny společnou zúčtovací jednotkou, obíhaly i mimo region jejich vydávání. Dluhopisy oživily ekonomickou činnost, která předtím zaostávala, protože lidé konec konců pořád dokázali vyrábět zboží a poskytovat služby těm, kteří je potřebovali. Jen jim chyběl prostředek směny. To vše bylo možné jen proto, že Argentina je v základu bohatá země, jejíž ekonomika nebyla zcela přeměněna na exportní komoditní výrobu. Argentinská vláda neuznávala zahraniční dluh, dočasně ho oddělila od dovozu a zvyšovala spotřebu místní soběstačnosti. Tehdy MMF přišel s mimořádnými půjčkami, aby přiměl zemi na její dluhy nezapomínat. Potlačovat lokální a alternativní měny lze kromě jiného také prostřednictvím daňových zákonů. Měny vytvořené občany nejsou přijímány při placení daní ani přesto, že za transakce v těchto měnách se musí platit daň z příjmu i daň z prodeje. To znamená, že i když jste používali pouze alternativní měnu, daně jste museli platit v amerických dolarech dokonce i tehdy, když jste si žádný dolar nevydělali. Vymáhat od lidí, aby platili daně v měně, kterou nepoužívají, je tyranské. Docházelo k tomu za americké revoluce a byl to klíčový nástroj kolonialismu.
Viz diskuze o dani z chatrče ve 20. kapitole. Tam, kde lokální měny dobře fungovaly, se jim buď dostalo vládní podpory, nebo se objevily ve válečných zónách či při jiných mimořádných okolnostech. V Argentině v letech 2001 až 2002, ve Spojených státech a v Evropě v průběhu velké hospodářské krize sami místní vlády vlastní měny vydávaly. Navíc k tomu docházelo v oblastech a v čase, kdy existovalo ještě hodně místních výrobků soběstačného zemědělství, fungovaly místní sítě zásobování a obecně celý lokální sociální kapitál. Tehdy měly lokální měny opravdovou šanci a není žádným překvapením, že vyvolávaly nenávistné postoje centrálních úřadů. V případě Argentiny požadoval MMF jako podmínku půjčky jejich zrušení. Mimořádné okolnosti mohou ve vyspělém světě poprvé od druhé světové války opět nastat. V době, kdy toto píšu, je nemožné odhadnout ekonomické důsledky COVID-19. Je však docela možné, že starý řád s hegemonním americkým dolarem se rozpadne. Následné vakuum a společenské kolapsy by mohly vytvořit prostor pro nové druhy peněz. Mezitím rozvoj kryptografických technologií nabízí nové způsoby, jak je zavádět. Dříve, než rozebereme kryptoměny, podívejme se na dvě peněžní koncepce, které se od základu liší od jakékoliv národní měny i od současných nejznámějších kryptoměn. Časové bankovnictví. Existuje jeden zdroj, který je místně vždy k dispozici a který potřebujeme k udržování a obohacování života. Tím zdrojem je člověk, jeho pracovní síla, energie a čas. Již jsem uvedl, že místní měny jsou životaschopné pouze do té míry, dokud výrobci vyrábějí zboží a poskytují služby, jež užívají místní lidé, kteří místně užívané zboží a služby sami produkují. Vždy jsme výrobci svého času, už jen tím, že jsme naživu. A existuje spousta způsobů, jak poskytnout tento čas ve prospěch druhých. Proto si myslím, že měny závislé na čase, často nazývané časové banky, jsou velmi slibné, aniž by vyžadovaly obrovské změny v ekonomické infrastruktuře. Když někdo poskytuje službu prostřednictvím časové banky, připisuje si na svůj účet jeden časový dolar za každou takto strávenou hodinu a totéž odepisuje z účtu recipienta. Obvykle existuje nějaký druh tabule s elektronickými zprávami, které udává nabídky a potřeby. Lidé, kteří by si jinak nemohli dovolit služby údržbáře, maséra, osobu hlídající děti a podobně, tak získávají přístup k pomoci od osoby, jež by jinak mohla být nezaměstnaná. Časové banky obvykle prosperují tam, kde mají lidé spoustu času a málo peněz. Zvláště lákavé jsou v oblastech, jež nevyžadují velkou specializaci a v nichž má čas jedné osoby vlastně stejnou hodnotu jako čas osoby druhé. Vynikajícím příkladem je známá měna Furiai Kipu v Japonsku, která připisuje lidem na účet čas strávený péčí o seniory. Časové bankovnictví je také hodně využívané organizacemi poskytujícími služby v Americe a v Británii. Je možné používat ho také na materiální zboží, obvykle v dolarovém nákladu na materiál a časovém dolaru na náklady času. V naší atomizované společnosti už nefungují tradiční způsoby, jak se dozvědět,
co kdo může druhému nabídnout. Časové banky spojují jedince, kteří by jinak netušili nic o potřebách ani o dolarech, jež si lidé mohou navzájem poskytovat. Jak to vyjádřil jeden uživatel časové banky. Každý něco umí. U některých lidí by vás to asi překvapilo. Osamělý invalida bez řidičáku umí péct báječné svatební dorty. Žena na invalidním vozíku, která potřebuje vymalovat dům, kde si cvičila policejní psy a teď provádí výcvik štěňat. Učitel v důchodu, který potřebuje schrabat listí na zahradě, má keramickou pec a učí druhé vyrábět keramiku. Když se potkáváme, obvykle klademe jeden druhému otázku. Co děláte? Co potřebujete? Co pro vás mohu udělat? Kromě uspokojování okamžitých potřeb ukazuje tento popis sílu časových bank při obnovování komunity. Vytvářejí určitý druh ekonomické a sociální odolnosti udržující život v neklidných časech. S tím, jak upadají peníze, stoupá význam alternativních struktur při uspokojování potřeb lidí. Základní myšlenka stojící za časovými bankami je hluboce rovnostářská, protože čas každého člověka má stejnou hodnotu a každý člověk začíná s jeho stejným množstvím. Jestliže vůbec existuje nějaká věc, o které můžeme říct, že ji opravdu vlastníme, pak je to náš čas. Na rozdíl od jiného majetku nám nikdo náš čas, dokud jsme naživu, vzít nemůže. Když se rozhodujeme, jak strávíme svůj čas, zároveň volíme, jak budeme žít svůj život. A bez ohledu na to, jak je člověk bohatý co do financí, více času si koupit stejně nemůže. Za peníze si možná koupíte operaci, která vám život zachrání, nebo o něco prodlouží. Ale dlouhý život vám nezaručí. Ani si za ně nekoupíte více zážitků, než kolik můžete prožít za 24 hodin denně. V tomhle jsme si všichni rovni a aniž o tom příliš přemýšlíme, peněžní systém uznávající tuto rovnost nás přitahuje. Samozřejmě, že čas každého člověka není za všech okolností stejně cenný jako čas druhého člověka. Lékařova hodina asi není tak cenná jako hodina šoférova. Proto se časové dolary jako skutečně komplementární měna obvykle nevztahuje na profesní zaměření jednotlivých účastníků. Když měna založena na čase nahradí peněžní transakce, působí ve společnosti jako velká zrovnoprávňující síla. Nebezpečí vyplývá z toho, že časová měna může také ukončit přeměnu činností původně založených na daru do sféry kvantifikovaného. Možná, že budoucnost patří nepeněžním způsobům propojování darů a potřeb, které nelze kvantifikovat. Přesto však budou časové banky ještě dlouho hrát významnou roli v uzdravování našich roztříštěných místních komunit. Navrácení úvěru jako společného statku. Posilovat místní ekonomickou a peněžní autonomii je rovněž možné prostřednictvím úvěrového systému. Jestliže nějaká ekonomická komunita využívá formální či neformální mechanismy při omezování přístupu k úvěru, a tedy k rozdělování peněz místní ekonomice, to umožní zachovávat si stejnou nezávislost, jako když zavedla kontrolu měny. Abych to objasnil. Vzpomeňte si na inovace,
které jsem v obecné podobě zmínil, když jsem probíral doplňkovou měnu, systémy vzájemných úvěrů, včetně obchodních, barterových, bezpeněžních, směnných řetězců, družstva bezhotovostního úvěrového účtování a obchodní systémy místní měny LEC. Dochází-li v nějakém systému vzájemných úvěrů k transakci, na účtu kupujícího vznikne dluh a na účet prodávajícího je připsána částka podle dohodnuté tržní ceny, bez ohledu na to, zda je zůstatek na účtu kupujícího pozitivní. Například vám posekám trávník za dohodnutou cenu 20 kreditů. Když oba začneme na nule, já mám účetní zůstatek plus 20 a vy máte zůstatek minus 20. Pak si od Telmy koupím za 10 kreditů chleba. Nyní je můj zůstatek snížil na plus 10 a její zůstatek činí také plus 10 kreditů. Tento systém se dá využívat mnoha různými způsoby. Uvedený scénář v malém ilustruje fungující lokální úvěrový systém, často označovaný jako LEC. Od jeho zavedení Michaelem Lindnem v roce 1983 se ve světě uchytily stovky systémů LEC. Stejně užitečný je vzájemný úvěr na obchodní úrovni. Jakákoliv síť podniků, která splňuje základní požadavek, že člověk produkuje něco, co jiný člověk potřebuje, může zavést komerční výměnný obchod nebo družstvo clearingového, to jest bezhotovostního úvěrování. Zúčastněné firmy raději vytvoří vlastní úvěr, než aby vydávali komerční cenný papír nezajištěnou směnkou či zažádali o krátkodobé půjčky u bank. V komerčním výměnném obchodě prodávají firmy nadbytečné zásoby a nevyužité kapacity, pro něž neexistuje bezprostřední hotovostní trh. Druhým lidem výměnou za obchodní úvěry. Kupující si uchovává hotovost a prodávající vytváří úvěry použitelné v budoucích transakcích. K doplňkovým měnám nepotřebujeme žádné idealistické důvody, které by firmy motivovaly je používat. Na většinu směnných aktivit se za členství uvalují mastné poplatky. V dnešní době fungují stovky barterových směn, na nich se podílejí stovky tisíc firem. Další inovací je vzájemný factoring, vymyšlený Martinem Hassanem Bramwellem. Firmy obvykle dostanou zakázku dlouho před tím, než za ní obdrží platbu. Aby získali hotovost nezbytnou ke splnění zakázky, musí obyčejně prodat nesplacenou pohledávku se slevou nějaké třetí straně, které se říká faktor, například nějaké bance. Vzájemný factoring ale banky obchází a umožňuje, aby byly nesplacené pohledávky používány jako likvidní prostředek směny mezi zúčastněnými firmami. Nejznámějším komerčním systémem vzájemného úvěrování je nepochybně švýcarský VIR s dvojitým V, který funguje od roku 1934, který má desítky tisíc členů a zprostředkovává obchody za miliardy švýcarských franků, čímž zdaleka převyšuje celkovou bilanci všech světových komerčních barterových řetězců. Transakce VIR dosahují 1 až 2% švýcarského HDP. Podle ekonoma Jamese Stodera VIR a další komerční barterové směnné aktivity zmírňují důsledky cyklických změn v ekonomice, protože v průběhu ekonomických poklesů vykazují větší směnné aktivity, což Stoder připisuje jejich schopnosti vytvářet úvěr.
To názorně dokládá schopnost doplňkových měn a úvěrových systémů chránit své účastníky před makroekonomickými fluktuacemi a udržovat v chodu místní ekonomiky. V kterémkoliv systému vzájemného úvěrování mají členové přístup k úvěru bez zapojení bank. Namísto placení penězi za použití peněz, jak je tomu v úvěrových systémech založených na úroku, je takovýto úvěr volným společenským zbožím dostupným všem lidem, kteří si vysloužili důvěru komunity. Jestliže je současný úvěrový systém příkladem privatizace společných statků, jak jsem probral již dříve, v tomto případě je to v podstatě úvěr společného statku. Celkové bonity každého svého člena, kterou posuzuje komunita. Systémy vzájemných úvěrů si přivlastňují tento společný statek zpět vzájemným poskytováním úvěru, nikoli pouze kvůli soukromému zisku. Vzájemný úvěr není ani tak druhem měny, jako spíše prostředkem, jak tuto měnu vydávat. V převládajícím systému jsou to především banky, které zaručují přístup k penězům tím, že rozšiřují úvěr. V systému vzájemného úvěru mají takovou moc sami jeho uživatelé. Rozvoj systému vzájemného úvěrování je mimořádně důležitý, protože úvěr v podstatě představuje společenský výběr lidí, kteří získají přístup k penězům a také výběr toho, o jaké objemy peněz půjde. Vzájemný úvěr nahrazuje tradiční bankovní funkce. Lidé s negativním úvěrovým zůstatkem jsou pod sociálním tlakem společnosti a svého svědomí, jež je nutí nabízet zboží a služby, které přivedou jejich účet zpět do kladných čísel. Jistě už vidíte, s jakým problémem se bude tento systém potýkat, jestliže ho použijeme ve větším měřítku. Co zabrání jednomu z účastníků, aby se dožadoval stále vyššího záporného zůstatku a v podstatě tak dostával zboží bez placení? Systém potřebuje nějaký způsob, jak tomu zabránit a vyloučit účastníky, kteří by ho chtěli zneužívat. Bez limitů na záporný zůstatek by mohlo vzniknout neomezené množství měny založené na vzájemném úvěru, už jen pouhým přáním nějaké transakce provádět. To vypadá jako správná věc, jenže pokud by se měna používala na směnu nedostatkového zboží, nefungovalo by to. Peníze konec konců představují společenskou dohodu a alokaci pracovní síly a materiálu. Ne každý může mít přístup k dostatečnému úvěru, třeba na postavení továrny, na polovodiče nebo na nákup největšího diamantu na světě. Sofistikovanější systémy vzájemného úvěrování používají flexibilní úvěrové limity založené na zodpovědné účasti. Global Exchange Trading System, GETS, systém bezhotovostního úvěrování jednotlivého vlastníka, a Community Exchange System, CES, systém komunitního úvěrování, používají složité programy, v nichž úvěrové limity stoupají v čase podle toho, v jaké míře nebo jak spolehlivě se člověk do systému zapojí. Lidé, kteří v minulosti splnili závazky vyplývající ze záporného zůstatku na svých účtech, dostávají vyšší úvěrové limity. Tento program funguje úplně stejně jako konvenční úvěrový rating. Jenže reálný svět se programem řídí jen někdy. Různé typy podnikání mají různé úvěrové potřeby a někdy nastanou mimořádné okolnosti, které vyžadují dočasné zvýšení úvěru. Potřebujeme určité mechanismy k nastavení limitů, k udělování či odmítání žádostí o úvěr. To by vyžadovalo provádět průzkum, mít znalosti průmyslových odvětví a trhů a také povědomí o půjčovatelově reputaci a poměrech. V úvahu
by se také měly brát společenské a ekologické důsledky investování, ať už jde o tradiční banku, družstvo nebo P2P komunitu. Vždy musí dobře obecně rozumět podnikání a musí přijmout odpovědnost za své hodnocení. Nové formy P2P bankovnictví se potýkají se stejným obecným problémem, totiž jak v obrovském anonymním kyberprostoru posoudit něčí úvěruschopnost. Umím si představit systém, v němž vás, když máte $5,000 a jste ochotní, je na 6 měsíců někomu půjčit, nějaká databáze propojí se vzdálenou osobou, jež si chce vaše peníze půjčit právě na 6 měsíců. Vy tu osobu neznáte. Jak se ale dozvíte, že je schopná úvěr splácet? Možná, že částečnou odpověď by vám mohl dát nějaký uživatelský ratingový systém a la eBay, ale takové systémy se snadno stávají obětí podvodníků. To, co potřebujete, je důvěryhodná instituce, která zná půjčovatele lépe než vy a ujistí vás, že mu úvěr můžete poskytnout. Půjčíte peníze této instituci a tato instituce je půjčí oné osobě. Že vám to něco připomíná? Ano, říká se tomu banka. Bankovnictví má podobně jako peníze jeden posvátný aspekt. Bankéř je někdo, kdo nachází báječné využití peněz. Jestliže mám více peněz, než kolik dokážu využít, mohu říct, hele, slečno bankéřko, najděte mi prosím někoho, kdo ty peníze dokáže dobře využít do doby, než je budu chtít zpátky. Kazící se měna, popsaná ve 12. kapitole, spojuje tuto bankovní roli s osobním zájmem. Tuto roli budeme pořád potřebovat, dokonce i když dobře využít, už nebude znamenat tak, aby vzrostlo mé osobní bohatství. Vždy musí existovat nějaký způsob, jak alokovat úvěr, ať už prostřednictvím společenského konsenzu, různých programů či rozhodnutí odborníků. Banky budou vždycky hrát nějakou přímou či nepřímou roli. V současnosti si banky tyto role monopolizovaly profitováním z odborných znalostí při alokaci úvěru tam, kde je jejich využití nejlukrativnější, i dobrým přehledem o dřívějších úvěrových smlouvách. Nový bankovní systém by vlastně mohl vznikat úplně ze zdola, počínaje malými družstvy vzájemného úvěrování, které spolu budou uzavírat výměnné dohody. Hodně diskutovaným tématem v této oblasti je konvertibilita různých systémů vzájemného úvěrování. Některé prototypy se rozvíjejí přinejmenším už od roku 2010. Problémem, který je třeba vyřešit, je dosažení rovnováhy mezi konvertibilitou umožňující obchodovat na velké vzdálenosti a ochranou členů domácí ekonomiky před predátory zvnějšku nebo před finančními šoky. V podstatě jsou to stejné problémy, s nimiž se dnes potýkají malé, nezávislé měny. Systémy vzájemného úvěrování budou potřebovat bankovní činnosti pro místní komunitu, podnikatelskou komunitu nebo jakýkoliv typ družstev. Tyto činnosti posilují a chrání vnitřní ekonomiku svých členů, poskytují jim krytí před vnějšími šoky a finančním predátorstvím stejným způsobem, jakým to dělají místní měny. Místní měny nebudou schopné překročit své marginální postavení, pokud nebudou mít nějaký úvěrový mechanismus, který je ochrání před útoky spekulantů, jimiž v posledních 30 letech trpěly mnohé národní měny. Místní a regionální úvěrové clearingové organizace dokážou vykonávat funkci kapitálové kontroly, podobně jako organizace, které moudřejší národy ustanovily.
když rozvíjeli své ekonomiky prostřednictvím substitučního dovozu. Nejznámější systém vzájemného úvěrování, švýcarský vir, představuje poněkud extrémní příklad tohoto principu. Jakmile si koupíte podíl, už se nemůžete vyplatit. Na místní úrovni to nutí cizí investory hledat lokální zdroje dílčích komponent. Podobná, i když ne tak přísná opatření, byla v 50. a 60. letech uplatňována nad Tchaj-wanem, v Japonsku, v Singapuru a v Jižní Koreji, kde se cizím firmám omezoval vývoz zisků. Jedním z dovozů, které mohou místní a regionální vlády nahradit, je samotný úvěr. Uvedené asijské země to také dělali, když pomocí vládní politiky a neformálních kulturních bariér drželi domácí bankovnictví mimo dosah zahraničních bank. Na regionální či místní úrovni, dokonce i bez místní měny, mohou vlády nahradit vnější úvěry tím, že budou provozovat své vlastní veřejné banky. Protože jestliže máme platit za úvěr, neměly by tyto platby zůstávat v místní ekonomice? V dnešní době ukládají státní a místní vlády daňové výnosy do nadnárodních bank, které je půjčují kamkoliv, kde dosáhnou největšího zisku, a v éře bankovní konsolidace tyto vlády opravdu téměř nemají na výběr, protože místní banky se sloučily do větších. Státem vlastněné banky, což lze doložit příkladem banky Severní Dakoty, půjčují peníze místním podnikatelům, financují lokální projekty, aniž by na dluhopisových trzích vydávali vysoko úročené dluhy, a peníze půjčují i v průběhu úvěrových krizí, čímž zmírňují ekonomické cykly a bankovní zisky udržují v regionu, místo aby je posílali na Wall Street. Veřejně vlastněné banky nepotřebují fungovat pouze na základě zisku a ten se vrací jejich vlastníkům, tedy lidu, což obnovuje společnou úvěrovou důvěru. Tyto výhody přetrvávají dokonce i v současném peněžním systému. Na národní úrovni se veřejné bankovnictví poněkud liší od pravomoci vydávat měnu, tedy pravomoci, již se Spojené státy a většina dalších zemí zřekli a předali ji do rukou soukromé instituce, federální rezervy. Ale teoreticky by Spojené státy mohly založit vlastní banku, sami sobě peníze půjčovat a v podstatě tisknout peníze nulového či záporného úroku. Nebo by mohli bankovní systém obejít a vydávat peníze přímo, jak jim umožňuje ústava a jak bylo uzákoněno během americké občanské války. Měnové návrhy, nastíněné v kapitole 11, by lokálním vládám umožnili dělat to samé, vydávat peníze kryté bioregionálními společnými statky pod dohledem Spojených států. Politické správní obvody by se nakonec mohly změnit tak, aby byly ve větším souladu s biologickými a kulturními regiony. Regionální vlády budou mít větší autonomii, než mají dnes, když budou mít pravomoc vydávat své vlastní peníze. Rozhodnutí o alokaci kapitálu ve velkém měřítku je něčím více než jen ekonomickým rozhodnutím. Je to sociální a politické rozhodnutí. Dokonce ani v současné kapitalistické společnosti nedochází k rozhodování o největších investicích vždy jen na základě předpokladu podnikatelského zisku. Vyslání člověka na měsíc, budování dálničního systému a udržování ozbrojených sil, to vše jsou veřejné investice, při nichž se návratnost kapitálu neočekává. Přesto je to však v soukromém sektoru bankovní zisk, který určuje alokaci kapitálu, tedy alokaci pracovních sil, tvořivosti a bohatství země. Co máme na zemi činit my,
lidé. Tato kolektivní volba je společným statkem, který byl zprivatizován a který se k nám všem vrátí v posvátné ekonomice. To neznamená odstranit z privátního sektoru investiční rozhodování, nýbrž změnit povahu úvěru tak, aby peníze šly k těm, kteří slouží společenským a ekologickým cílům. Navrácení úvěru jako společného statku může mít mnoho podob. P2P půjčky, popsané v kapitole 13, systémy vzájemného úvěrování, úvěrové svazy a další družstevní banky, veřejností vlastněné banky a průkopnické nové typy bank, jakou je například švédská JAK, Members Bank. Tyto systémy různými způsoby navrácejí moc peněz lidu, ať už prostřednictvím P2P struktur, jako v systémech vzájemného úvěrování, nebo pomocí politicky ustanovených institucí, jakými jsou veřejné banky. A protože politická nezávislost je celkem k ničemu, když chybí nezávislost peněžní, opětovné zajištění místní, regionální a v případě malých zemí národní kontroly nad úvěrem je zásadní cestou, jak navrátit ekonomice, kultuře a životu lokální charakter. Revoluce kryptoměn. Nebylo by hezké, kdybychom komplikované společenské a politické vyjednávání, které je základem dohody zvané peníze, dokázali nahradit nějakým nestranným algoritmem? Nebylo by hezké pravomoc vytvářet peníze sebrat bankám i centrálním úřadům a vrátit ji lidu? Kryptoměny jako Bitcoin tohle slibovaly, ale zdá se, že tento slib se nenaplnil. Překážky, na něž jsme narazili, nám však ukazují důležité pravdy, které by mohly přispět k budoucímu peněžnímu systému spojenému s posvátnou ekonomií. Nebudu se pokoušet o zevrubný popis kryptoměn založených na blockchainu ani jejich alternativ. Existuje množství základních zdrojů a já budu předpokládat, že čtenář sám může získat zběžnou znalost nezbytnou k pochopení následujícího rozboru. V původní bílé knize Bitcoinu jeho legendární zakladatel Satoshi Nakamoto představil jako novou formu elektronické hotovosti. To je výstižný popis. Protože na rozdíl od úvěru, který je založený na důvěře, Bitcoin, stejně jako hotové peníze, nevyžaduje, aby jedna strana transakce důvěřovala druhé, ale ani nějaké třetí straně. Vyžaduje se pouze důvěra, že další lidé přijmou Bitcoin jako peníze, tedy jako uchovatelé hodnoty. Takže jestliže od někoho dostanu 100-dolarovou bankovku, nepotřebuji platícímu důvěřovat za předpokladu, že si mohu ověřit, zda bankovka není falešná. Žádné úvěrové riziko tu neexistuje. On mi přece už zaplatil. Ostatně většina dnešních peněz jsou úvěrové peníze. Váš bankovní zůstatek je prostě jen záznam o penězích, které vám banka dluží a vy věříte, že když vypíšete šek nebo provedete elektronickou platbu, banka pošle peníze příjemci a z vašeho účtu odepíše příslušnou částku. Banky jsou úložiště důvěry. Když platím svůj účet americké telekomunikační firmě Verizon, není nutné, aby Verizon věřil mně, ale musí důvěřovat své bance a tudíž i existujícímu bankovnímu systému. Kryptoměny odstraňují potřebu důvěryhodné třetí strany. Místo banky nebo jiné instituce pořizující záznamy o tom, kolik má kdo peněz, se účetní záznamy distribuují početným internetovým uzlům, nodes,
Každý uzel obsahuje kopii celé transakční historie ukazující, který uživatel, jehož identitou je pouze nějaký kryptografický klíč, má kolik bitcoinů nebo jiné používané měny. Zatímco banka by vám teoreticky mohla peníze vzít pouhou změnou vašeho účetního zůstatku, s bitcoinem to nikdo udělat nemůže, protože váš zůstatek je zaznamenaný na každém uzlu. Banky a vydavatelé kreditních karet mohou navíc zrušit neschválené platby. To není možné s hotovostními, ale ani s bitcoinovými transakcemi. Není tu žádná třetí strana, na kterou byste se mohli obrátit. Nespolehlivé transakce jsou transakce nevratné. Vážné omezení schopnosti společnosti anulovat platby je pokládáno za nemorální, neetické či zločinné. Důvěra, kterou máme ve zprostředkovatelské úvěrové instituce, je obvykle oprávněná. Běžně se na ně můžeme spolehnout, že zruší podvodem získané platby a zůstatek na našem účtu se budou řádně starat. Bankovní regulace a pojištění vkladu naši důvěru upevňuje, což se přenáší do důvěry v regulační a politický systém. Ve vyspělých zemích za posledních 80 let téměř nedocházelo k hromadným výběrům bankovních vkladů. Naše důvěra je oprávněná. Ale opravdu tomu tak je? Existují některé okolnosti, za nichž vám banka odmítne přístup k penězům, které i podle ní patří vám. Zákonné předpisy opravňují banky ke zmrazení účtů spojovaných s jistými typy kriminálních aktivit. Proti tomu většina lidí nic nenamítá, protože stejně považuje tyto peníze za nezákonné. Za předpokladu, že zákony jsou spravedlivé a vláda a morální a finanční systémy neskorumpované, neexistuje teoreticky žádný problém s tím, že finanční systém závisí na důvěryhodných třetích stranách, jakými jsou banky. Bohužel se všechny tyto tři předpoklady dají zpochybnit. Abych to vysvětlil, připomenu vám plány, jak se vyrovnat s příští finanční krizí pomocí opatření na záchranu problémových bank. Bail-ins. Tato opatření, která jsou součástí politiky Spojených států, Evropy a jiných zemí a byla vyzkoušena v roce 2013 na Kypru, umožňují insolventním bankám zatížit vkladové účty dluhem tak, aby mohli umořovat závazky z derivátů, které mají podle zákona Dodd-Frank Act z roku 2010 naprostou prioritu. Jde prostě o to, že v systému, který ovládají bohaté, centralizované instituce, nemusí být peníze, které jsme jim svěřili, vždy nutně v bezpečí. Existují také politické důvody k ostražitosti před přílišnou důvěrou v oficiální úvěrové instituce třetí strany. Tvrdě se o tom poučila Venezuela, když jí vláda Spojených států odmítla přístup ke zlatu, kterou pro ní uchovávala ve federální rezervě. V roce 2020 prezident Donald Trump pohrozil Iráku, že zmrazí jeho účet ve federální rezervě, pokud nebude souhlasit s pobytem amerických jednotek na svém území. Kromě toho používají Spojené státy svou kontrolu nad celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikací, tedy systémem SWIFT, k tlaku na geopolitické odpůrce své nadvlády, například na Rusko, Irán a Venezuelu. Vůči takovému vměšování by nějaký decentralizovaný systém mohl být imunní. Pak je tady záležitost dozoru. Díky zákonné povinnosti bank znát dobře své klienty jsou bankovní účty spojené s identifikovatelnými jedinci a korporacemi, což vylučuje anonymní transakce a umožňuje sledování kriminálních aktivit.
Je jisté, že daňové úřady touží mít podchycenou každou transakci. Kdybychom žili v dokonalé demokracii a spravedlivé společnosti, nebyl by to žádný problém. Jenže tento systém také dovoluje používat finance jako nástroj dozoru a politického pronásledování. S tím, jak se v digitálním věku snižuje role hotovosti, narůstá možnost totalitární kontroly. Bitcoiny jsou elektronické prostředky směny a uchovatelé hodnoty, které mají anonymitu hotových peněz. Z tohoto důvodu je pro vlády obtížné je kontrolovat nebo sledovat a proto jsou tak lákavé pro zločince. Většina lidí vlastně bitcoiny nikdy ke skutečným transakcím nepoužívá. Je to v naprosté většině spekulativní položka, nikoli měna. Jejich stoupenci je mohou využívat co by politický argument, ale žádný z kryptoměnových nadšenců, které znám, je nepoužívá k nákupu věcí. A kde se kryptoměna k obchodování používá? Na stránkách na dark webu, které prodávají drogy, dětskou pornografii, zbraně, hacknuté osobní údaje a podobně. Dokážu sympatizovat s libertariánskou touhou osvobodit peníze od politické kontroly. Když však odtrhneme peníze od společenských, politických a právních prostředků k udržení obecné morálky, může to mít v zápětí strašlivé důsledky. V celé historii jen výjimečně, jestli vůbec někdy, mohli lidé dělat se svými penězi, co chtěli. Tato svoboda vždy narazila na společenské normy, ať už neformální či institucionální. Když je společenská smlouva v rukou globálního korporátně politického a vojenského komplexu, který provádí ekocidu, záměrné poškozování životního prostředí a útlak po celém světě, dává anonymita hotovosti nebo kryptoměn svobodě jen malé šance. Avšak nakonec, jak ukazuje Dark Web, řešením není osvobodit peníze od politiky, ale vytvořit politiku odlišnou. Peníze mají významnou politickou roli, jsou jakýmsi posvátným trustem. Otázka, kdo tvoří peníze, kolik a pro koho určuje, zda je společnost demokratická nebo nedemokratická. Dnes politici většinou tuto důvěru zrazují. To však neznamená, že bychom ji měli předat počítačovým programátorům. Kryptografické algoritmy nezruší základní otázku tvorby peněz. Což pak existuje nějaký společenský konsenzus, že peníze půjdou lidem s technickým know-how, počítačovou vynálezovostí a kapitálem, aby těžili kryptoměny? Nezdá se, že by to bylo lepší než současný systém centrálních bank a finančních institucí. Příliš demokratické to tedy není. Požadujme raději, aby se posvátná role tvorby peněz propojila s novými ekologickými a společenskými hodnotami. I přesto nabízejí kryptoměny příležitost prozkoumat, jak by se tyto hodnoty mohly uplatňovat. Zatímco Bitcoin byl vytvořen na základě zlata, jehož zásoby jsou omezené, těžba drahá a neumyslně ekologicky destruktivní, různé marginální kryptoměny se pokoušely zavést několik klíčových návrhů posvátné ekonomie. Ekologické krytí, záporný úrok a nepodmíněný základní příjem. Jejich decentralizovaná architektura, vylučující prostředníka, vyhovuje odlišným typům společenské organizace, která není závislá na hierarchii řízené shora dolů. Je velkou ironií, že nejlepším případem užití Bitcoinu je být rezervní měnou a jeho zastánci doufají, že právě tím překoná centrální bankovní systém. Kvůli distribuovaným záznamům a ověřování transakcí se Bitcoin jako měna pro každodenní transakce použít nedá.
Pokud vím, tak i přes různá dílčí zlepšení, Segwit, The Lightning Network, Rootstock a tak dále, se žádné měně, která je plně decentralizovaná a neopírá se o důvěru, nepodařilo beze zbytku vyřešit zásadní problém s rychlostí transakcí. Řešením by zřejmě bylo zaznamenávat ohromné množství bitcoinových transakcí mimo hlavní účetnictví a později je zabezpečit uložením sítě všech transakcí na blockchain. Uživatel Bitcoinu by mohl mít nějaký účet v online bance denominované v bitcoinech, což vlastně není nic jiného než bankovní záznam o tom, kolik bitcoinů pro něj banka drží. Když něco koupí, odečte se to z jeho účtu a přičte na účet příjemci ve stejné nebo jiné online bance. K žádným změnám nedojde, dokud si banky vzájemně nezúčtují své transakce nebo dokud vkladatel své bitcoiny nestáhne. Samozřejmě, že přesně takto funguje konvenční bankovní systém, jen v bitcoinech, nikoli v dolarech. Mohou nastat stejné problémy jako s bankami, protože nikdo nezabrání kryptobankám půjčovat peníze z částečných rezerv s následnými cykly ekonomických růstů a poklesů, poplašnými správami, bankovními bankroty a všemi dalšími problémy, které původně vedly k založení federálního rezervního systému. Jestliže centrální instituce opětovně zrazovaly důvěru veřejnosti, mají decentralizované systémy, které na takovou důvěru rezignovaly, přirozeně svůj půvab. Avšak nebylo by lepší znovu vybudovat důvěryhodné vztahy, důvěryhodné komunity a společenský systém založený na důvěře, než se přizpůsobovat světu, kterému se nedá věřit? To je obraz uzdravené společnosti, stojící v protikladu ke společnosti, kde je nedůvěra normou a kde jeden druhého neustále hlídá. Zvyky a instituce nedůvěry jsou hluboko zakořeněné. Není však příliš těžké představit si politické instituce, které by si zasloužily souhlas velké většiny občanů. Aby k tomu došlo, je prvním předpokladem transparentnost. To zahrnuje vládu transparentní pro lid a finanční instituce transparentní pro každého. Kryptoměny jsou navrženy s ohledem na anonymitu nebo přinejmenším pseudonymitu, která je s transparentností v rozporu. Avšak spoza závoje vykukuje další možnost. Na rozdíl od centrálního rezervního bankovního systému může na blockchainu každý vidět všechny transakce. Strany, které se transakcí účastní, mohou být anonymní, ale samotné transakce jsou viditelné. Zavést jednotný systém biografické identity pro všechny kryptopeněženky, něco, co je stejně nezbytné k zavedení nepodmíněného základního příjmu pro digitální měny, nepředstavuje zase tak velký skok. Jaké zlepšení to bude oproti dnešku, kdy vlády mohou dohlížet na všechny finanční transakce s výjimkou hotovosti a kryptoměn? Rozdíl je v tom, že namísto jedněch centrálních očí dohlížejících na všechny ostatní, bude každý pro každého transparentní, včetně samotné vlády. Když jde o něco tak zásadního pro jednání společnosti, jako jsou peníze, stejně se nevyhneme politickým otázkám. Peníze se nikdy nevymknou z moci politiků a neměli by se o to ani pokoušet. Vzestup kryptoměn tuto otázku znovu nastolil. Zatím prostě proto, že kryptoměny narušují klamnou představu, že žádná jiná alternativa neexistuje. Že peníze, jak je známe, jsou dané a nezměnitelné. Jenže ony jsou ve skutečnosti příběhem, dohodou, výtvorem. Hnutí kryptoměn nám proto pomáhá znovu se dožadovat našeho práva svobodné volby a současně nám nabízí široký prostor možností, jak tyto volby uplatňovat.
Charles Eisenstein, posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část druhá, ekonomie opětovného spojení. Kapitola 16. Přechod k ekonomice daru. V kapitalismu vykořisťuje člověk člověka. V socialismu je tomu přesně naopak. John Kenneth Galbraith. Co je ekonomika? Co se mění, kromě něčeho tak prchavého jako peníze na papírcích či počítačích?

hospodářského pokroku, jakým je ukazatel skutečného pokroku, nebo hrubé národní štěstí, jsou sice jemnější, ale stejně problematické. Jsou jistě lepší než HDP, protože takové věci jako vězení a zbrojení už nepovažují za pozitivní příspěvky k obecnému blahu a k ekonomickému zdraví, přidávají třeba volný čas. Přesto tato měřítka pořád předpokládají, že obecné blaho dokážeme a musíme kvantifikovat. A abychom to mohli udělat, je nutné všechno převést na nějakou standardní měrnou jednotku. Peníze jsou opravdu s měřením pevně propojené. Vlastně vznikly coby míra jako ustálené množství komodit a posléze kovů. Věk peněz probíhal ve stejnou dobu jako nastolování redukcionismu a objektivity, které se prostřednictvím vědy snažili získat nadvládu nad světem. Ovládnout se dá to, co se dá měřit, jak naznačujeme, když tvrdíme, že jsme něco uvedli na pravou míru, tedy opravili podle skutečnosti. Neměřitelné bylo vyloučeno z vědy, dejte je plamenům, napsal David Hume, a stejně tak i z ekonomie. Tak se stalo, že se životní úroveň odtrhla od kvality života. To první je měřitelná kvalita, to druhé nikoliv. Ze všech věcí, které pro sebe navzájem lidé vyrábějí a dělají, přispívá k lidskému štěstí nejvíce to, co kvantifikovat nelze. Mohli byste například změřit volný čas a určitému množství přisoudit hodnotu $1, abyste vypočítali, jak se společnosti daří. Jenže jak lidé ten volný čas strávili? Mohli ho strávit zabřednutí do nějaké závislosti, do bezduché zábavy, nebo intimními chvílemi s druhou osobou či vyprávěním příběhu dětem. A i když tyto činnosti nějak rozlišujeme, dokázali bychom změřit, jak člověk poslouchal, když se tyto příběhy vyprávěly? Můžeme změřit zaujetí, s jakým jedinec pracuje? Kdyby se veřejná politika řídila co největším množstvím něčeho měřitelného, ať už HDP nebo čehokoliv jiného, ty nejdůležitější věci by stejně nepostihla. Kvantifikovatelné potřeby jsou také konečné. To je další důvod, proč zpochybňovat peněžní systém postavený na nekonečném růstu omezené poptávky po omezených zdrojích. Kvalitativní potřeby jsou odlišné. Nedají se ani měřit, ani omezovat. To je oblast, v níž ideologie vzestupu nachází svou skutečnou duchovní motivaci. Růst na jedné úrovni, růst říše peněz, růst našeho přivlastňování si přírody může skončit a pokračovat bude jiný vývoj. Růst lidského ducha s jeho nekonečnou potřebou krásy, lásky, vztahů a vědění. Budoucnost nulového růstu není ustrnulou budoucností. Stejně jako neustrne ani lidský život, když puberťák v 16 povyroste o svůj poslední centimetr. Peníze, jež usnadňují naplňování našich kvantifikovatelných potřeb, budou mít své místo v životě člověka i v mnoha dalších stoletích. Avšak, jak jsem popsal ve 13. kapitole, jejich role se zmenší. Namísto toho, abychom umanutě naplňovali a přeplňovali své konečné potřeby až k současnému nechutnému zbytnění, zaměříme svou energii ke kvalitativním potřebám, jejichž nenaplnění nás v současné době tolik ochuzuje. Abychom uspokojili neměřitelné potřeby, musíme mít nepeněžní oběh.
Když se kvalita

Kvalitativní střetává s kvantitativním, nekonečné s konečným, pak to první prohrává. Výměna krásy za peníze, intimity za peníze, pozornosti za peníze, to všechno zavání prostitucí. Nechuť umělce k obchodnímu světu není pouhá samolibost naznačující, že stojí nad tím vším. Když se peníze pokoušejí koupit si krásu, lásku, vědění, vztahy a podobně, dostává kupující padělek. Nebo byl člověk, který za konečnou sumu peněz prodal něco nekonečně vzácného, zneužitý. Je to opravdu docela prosté, jak zpívali Beatles. Money can't buy you love. Tedy za peníze si lásku nekoupíš. Proto potřebujeme jiné cesty pro oběh našich darů. Ale věc komplikuje skutečnost, že kvantifikovatelné je často nástrojem nekvantifikovatelného. Neobhajují dvě oddělené oblasti, peněžní a darovací, ale spíše nějaký smíšený systém, v němž na sebe peníze vezmou více vlastností darů a ve kterém vzniknou zprostředkovatelské struktury darování, aby převzali úlohu peněz. Bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zapojeny peníze, jsou základní otázky ekonomiky toho, co pro sebe lidé navzájem vyrábějí a dělají, následující. Za prvé, jak propojit poskytovatele daru s osobou, která dar potřebuje. Za druhé, jak poznat a ocenit toho, kdo velkoryse ze svých darů rozdává. Za třetí, jak koordinovat vzájemné obdarovávání mnoha lidí v prostoru a času, abychom vytvořili věci, které potřeby či dary kteréhokoliv jedince přesahují. I když to asi není na první pohled zřejmé, tyto cíle zhruba odpovídají třem základním funkcím peněz. Být prostředkem směny, zúčtovací jednotkou a uchovatelem hodnoty. V současnosti se objevuje mnoho kvazimonetárních i nemonetárních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout. Například ve světě otevřeného softwaru umožňují P2P technologie programátorské komunitě přicházet z nápady na různé projekty, řídit rozličná nadání a ocenit konkrétní příspěvky svých členů, a to vše bez použití peněz. Ocenění účastníků založené na kvalitě a kvantitě jejich předchozích příspěvků je svým způsobem jakousi formou měny, která dává některým členům komunity možnost uplatňovat větší vliv nad rozhodováním skupiny, než mají ostatní. Tato měna však není kvantifikovatelná a ani ji kvantifikovat nelze bez toho, že by neztratila něco ze své podstaty. Úctu a prestiž můžeme redukovat na nějaké číslo. Uvědomme si však, že fakticky jde o redukci. Právě tak, jako když analogové záznamy poskytneme v digitálním formátu, přijdeme tím o cosi zvřelosti, lidskosti a nekonečnosti originálu. Mnoho online systémů skutečně převádí reputaci účastníků a míru jejich příspěvků ke společnému dílu na nějaké číslo. Jednou z takových kvaziměn jsou uživatelské ratingové systémy webových stránek jako Amazon či Airbnb. Uživatelé mohou hodnotit a oceňovat nejen produkty, ale mohou se hodnotit také mezi sebou a vytvářet tak vlastní dohlížecí systém. To, co je původně ekonomikou daru, za psaní recenzí nikdo žádnou přímou odměnu nedostává, dává vznikat strukturám, jež jdou ruku v ruce se zprostředkovatelskými funkcemi peněz.
V průběhu posledních 10 let vznikl velký počet darovacích platform, které online propojují dary s potřebami. První, který jsem si všiml, se jmenuje Giftgrity a vyvinul ji Timothy Wilken. Platforma si od každého člena vyžádá profilový seznam věcí či služeb, které osoba chce darovat nebo naopak získat. Příjemce daru transakci ohodnotí a tato hodnocení určují pořadí, v němž vás uvedou jako potenciálního příjemce. Pokud jste dali velký dar, vaše jméno bude v čele seznamu, z jehož pomocí někdo hledá příjemce daru, který on sám chce věnovat. Pokud jste dar obdrželi, vaše hodnocení maličko poklesne, aby se v něm odrazilo, že vaše dávání a přijímání se posunulo k vzájemné rovnováze. Tato bodová hodnocení se chovají velmi podobně jako peníze. Tradiční komunity žádný takový systém hodnocení nepotřebovali, protože o darech a potřebách každého člena všichni věděli. Zdá se, že systémy jako Giftgrity nabízejí možnost rozšiřovat vztahy založené na darech. Avšak spíše než, aby se penězům vyhýbali, znovu se vytvářejí, i když se tyto peníze velmi blíží jejich původní podstatě symbolického vyjádření vděku. Hodnocení v Giftgrity a podobných systémech je penězi. Za dávání darů dostáváte body, za dostávání darů je utrácíte. Takové systémy mají stejné fundamentální nedostatky jako peníze, v nichž kvalitativní přímo uměrné odolává kvantifikaci. Jsou samozřejmě lepší než současné peníze založené na lichvě, avšak tento typ technokratické alternativy, jakkoliv vynikající, neodpovídá tomu, co jsme při kvantifikaci světa ztratili. My chceme obnovit nekonečné. Hodnocení a body neuspokojují naši potřebu osobních vazeb, vděčnosti a mnohovrstevnatých příběhů, které kolují v darovací kultuře. Protiřečím si, když říkám, že peníze vznikly jako symbol vděku i jako míra. Od samého počátku byly peníze, tak říkajíc, osídleny dvěma přízraky. Rozšířili darovací ekonomiku, kromě níž kdysi téměř nic jiného neexistovalo, do říše masové společnosti. Ale také představovali vpád měření, počítání, držení a kontroly do původní otevřenosti, kterou se mentalita daru vyznačovala. Přesto však, když mluvím o penězích jako symbolu vděčnosti, používám současně slovo zrodit se. Ve smyslu, který se normalitě vymyká, protože odkazují na jejich zrod nikoli v čase, nýbrž pro nedostatek výstižnějšího obratu v mysli Boha. Odkazují na teologický původ peněz, na důvod, proč na tomto světě vznikly. Funkce peněz jako míry má v darovací ekonomice svůj protějšek, protože ačkoliv dary vždy nedáváte s konkrétním očekáváním, že vám je někdo oplatí, v rámci komunity k tomu většinou dochází. Anonymní obdarovávání, které my dnes povyšujeme do nejvyšší kategorie štědrosti, v minulých i současných darovacích kulturách hrálo a hraje menší roli. Komunity měly obecné povědomí o potřebách, darech a míře štědrosti svých členů. Peníze toto povědomí nahrazují, přinejmenším teoreticky, udělují společenské uznání lidem,
kteří nějak přispívají. V praxi je míra uznávaných příspěvků omezena na příspěvky k vzestupu lidstva, k rozšiřování lidské říše. Jenže i s upadající měnou stále přetrvává hlubší problém, že peníze ze své podstaty mohou fungovat pouze v říši kvantifikovatelného. Čelíme tu otázce, jak usnadnit tok nekvantifikovatelného v masové společnosti, v níž existují tak obrovské sociální rozdíly. V celé statisícileté existenci člověka je to problém naprosto nový. Možná můžeme začít tím, že od základu přestavíme darovací ekonomiku. V současné době peníze, ačkoliv v malém měřítku, převládly i tam, kde by neformální konsenzus a společenské uznávání štědrosti mohlo usnadnit tři výše uvedené funkce propojování, udělování úcty a koordinování darů. S tím, jak si stále více lidí uvědomuje společenské ochuzení, které způsobila monetizace lidských vztahů, a s tím, jak se peněžní systém rozpadá, nacházejí lidé cesty, jak znovu tyto tři funkce oživovat. Jednou z mých oblíbených je kruh darů, Gift Circle, vytvořený Alfou Lo a napodobovaný po celé zemi. Při pravidelném týdenním shromáždění oznámí účastníci jednu či více věcí, které by rádi darovali, a jednu či více věcí, které by rádi dostali darem. A často, jako by se rozvíjela magická synchronicita požadavků a potřeb, potřebujete hnětač brambor, máme tu tři, nebo potřebujete v pátek odvoz na letiště, můj manžel v ten den také odlétá. Účastníci jsou svědky velkorysosti druhých lidí a postupně přestávají mít zábrany o něco si říkat a něco lidem z kruhu dávat. Abyste našli pomoc, stačí zvednout telefon a někomu zavolat. Jestliže během týdne někdo pomůže opravit nějaké ženě auto, ta může o tomto daru při příštím kruhu povědět ostatním, takže o daru nakonec vědí všichni. Smysl pro komunitu roste spolu s vědomím toho, že když vydáváte, budou vás ostatní znát jako člověka, který obdarovává druhé, a budou toužit dávat vám něco na oplátku. Jiným způsobem, jak dosáhnout něčeho podobného, je používat nějakou webovou stránku pro nabízení darů, uvádění požadavků a zaznamenávání toho, co bylo darováno. Když se to děje ve velkém měřítku, prostředky, jimiž jsou tyto činnosti vykonávány, se stále více podobají penězům. Jestliže lidé nevědí o konkrétních darech a požadavcích, je nezbytné mít určité prostředky standardizace. V malém měřítku však pouhé svědectví o toku darů, ať už přímé či prostřednictvím příběhů, postačuje. Bez těchto svědectví mají dary při vytváření komunity menší sílu. To je nedostatek takových systémů jako Free Cycling a Craigslist. Ačkoliv skutečnost, že je lidé používají, dokazuje existenci naší skryté velkorysosti. Novější systémy jako Giftflow, Enable Goods, Shareable, Giftegrity a mnoho dalších si tento nedostatek uvědomili a snaží se ho napravit. Všimněte si, že vše, co jsem dosud popsal, zrychluje pokles ekonomiky. Když nás někdo sveze na letiště, místo abychom si zavolali taxík, když sdílíme elektrické nástroje, místo abychom si koupili nové, nebo když někomu dáme přebytečný hnětač na brambory, snižujeme spotřebitelskou poptávku a narušujeme ekonomický růst. Redukce peněžní oblasti přibližuje zánik starého režimu a přechod na ekonomiku ustáleného stavu.
Díky tomu také tento přechod nevzbuzuje takové obavy. Když je nám dobře v darovací komunitě, která ctí a oplácí štědrost, jsme méně závislí na penězích a ty už pro přežití nejsou tak důležité. Mohl by darovací kruh přesáhnout úroveň komunity, v níž se všichni lidé znají buď osobně nebo z doslechu? Ve vzdálené budoucnosti si snad dokážeme představit nepeněžní darovací společnost založenou na kruzích kruhů. Mohlo by se zdát, že v globální koordinaci pracovních sil se bez peněz neobejdeme. Když se však na tuto koordinaci podíváme zblízka, není skutečný počet lidí, s nimiž další osoba vstupuje do kontaktu, zase tak velký. Když musí při výrobě nějakého produktu spolupracovat více než pár stovek lidí, celá komunita se přirozeně rozdělí do subkomunit a ještě menších skupin až na úroveň, na které funguje darovací ekonomika. Lidé uvnitř každého kruhu by se mohli navzájem obdarovávat a každý kruh, co by určitá integrovaná entita, by mohl obdarovávat jiné kruhy ve svém větším kruhu a pak každý z nich kruhy další. Taková vize vyžaduje fundamentální společenskou reorganizaci s převrácenou hierarchií z dola nahoru, s přímou komunikací osob sobě rovných a schopností sebeorganizace. V metalickém těle, které nazýváme společností, jsou peníze něčím jako signálními molekulami, jež směřují zdroje tam, kde jsou potřeba. Peníze zprostředkovávají ekonomické vztahy mezi vzdálenými částmi našeho kolektivního těla. Jsou jedním z mnoha symbolických systémů, které určují a koordinují naše orgány, vlády, instituce a všemožné organizace. Peníze, na neštěstí, nesou pouze určitý druh informací, většinou o kvantitativních darech, potřebách a touhách. Abychom byli zdraví, potřebujeme další způsoby organizování a koordinování lidských činností. V současné době dochází k prudkému rozvoji inovací v oblasti vytváření decentralizovaných, nehierarchických způsobů spolupráce a vlastnictví. Ty jsou určitým druhem substruktury pro budoucí darovací ekonomiku fungující v kruzích kruhů. Na konzervativnějším konci spektra jsou společnosti vlastněné zaměstnanci s tradičními manažerskými strukturami, střední i velké, jakých ve Spojených státech existuje několik stovek. Radikálnější jsou podniky, které při řízení využívají metody demokracie a vzájemné spolupráce, tedy různá výrobní sdružení a družstva. Asi nejznámější je Mondragonská družstevní korporace ve Španělsku, sdružující více než 250 podniků a čítajících kolem 80 tisíc zaměstnanců vlastníků, což z ní činí jednu z největších španělských firem. Korporace byla založena během vlády fašistického diktátora Franka a podařilo se jí dokonale obhájit a stělesnit princip suverenity, pracovní síly i další hodnoty participativní demokracie. Nechávám čtenáře, aby si sám vyhledal více informací o této fascinující firmě, která je průkopníkem v participativní správě a družstevním vlastnictví. Při vytváření nových organizačních typů, jež se dokážou přizpůsobovat tomu, co nelze kvantifikovat, právě nyní vstupujeme do věku experimentování. Mnohé z těchto experimentů neuspěly a mnohé ještě neuspějí, například nucená kolektivizace komunistického bloku, centrálně řízená úředníky.
Promýšlíme lekce z minulosti a současné pokusy a je nepochybné, že se budou objevovat nové formy spolupráce. Jeden z modelů, který stojí za zmínku, je Better Means, který popisuje svou činnost jako model otevřeného podniku. Strategická rozhodnutí, pracovní příležitosti, mzdy a kapitál firmy prochází samosprávným, samoopravným hodnocením a hlasovacími procesy. Lidé, kteří přispívají k chodu firmy nejvíce, což určují sami zaměstnanci, tedy ti, kteří pracují na projektech a především ti, kteří pro daný projekt hlasovali, dostávají kredity, jež mohou být vyměněny za peníze. Kredity rovněž poskytují účastníkovi projektu dočasný podíl na majetku firmy, jenž trvá od vydání kreditů do jejich proplacení. Takže na vlastnictví firmy se podílejí ti, kteří přispívají a podíl postupně zaniká, když člověk přispívat přestane. V současnosti využívají modelu otevřeného podniku Better Means některé obchodní a neziskové organizace. Model se neustále zdokonaluje a zahrnuje také klíčové koncepce pocházející z hnutí P2P a z hnutí otevřených zdrojů, například líný konsenzus, agilní projektový management, vzájemné hodnocení, zpětná vazba o reputaci a mnoho dalších. Peněžní návrhy, které jsem v této knize předložil, podnítí vznik netradičních, vlastnických a manažerských struktur. Ty budou odstraňovat profitování z pasivního vlastnictví peněz, půdy a obecně ze společných statků a stejně tak budou odrazovat od zisku z pasivního vlastnictví v korporacích, jež jsou v současnosti nástrojem kontroly zmíněného majetku. Nástup darovacích struktur založených na spolupráci od základu změní zaměstnaneckou praxi. Dnes jsou zájmy pracujících a zájmy vlastníků v rozporu. Zájmem vlastníků je, aby dělníci vykonali maximum práce za nejmenší možnou mzdu. Zájmem každého jednotlivého dělníka je udělat co nejméně práce za maximum mzdy. Dobrý management může tento zásadní nesoulad zmírnit tím, že sváže mzdu s výkonem a také poukazováním na profesionální hrdost, loajalitu či týmového ducha, tím však tento rozpor neodstraní. Zaměstnanci obvykle dostávají odměny spíše za úspěšné prosazování firemní politiky, než za skutečné přínosy a týmového ducha. Považují za vnitřní PR, v čemž se často nemýlí. Když jsme v tom tedy všichni společně, říkají si, jak je možné, že mě můžou vyhodit kdykoliv, ale majitele nikdy. Všechno, co vytvořím a co má trvalou hodnotu, patří jim. Každý zaměstnanec, který se v tomto světě skutečně identifikuje se svým zaměstnavatelem, je důvěřivý hlupák. Vyplave to na povrch, když firma snižuje stavy nebo když se modernizuje. Byl jsem firmě věrný 20 let. Copak mě můžete propustit? Jak vysvětlil jeden vedoucí pracovník pojišťovny zaměstnanci. Toužíte-li po věrnosti, pořiďte si psa. Všichni zaměstnavatelé samozřejmě nejsou tak nemilosrdní, ale při obchodní činnosti se měkké srdce stává zatvrzelým. Avšak tržní disciplína se může změnit. S tím, jak se peníze propojují se sociálním a ekologickým prospěchem a vznikají nové struktury, které odměňují přínosy pro společné blaho, ztrácí pracovní vztahy rysy vzájemného vykořisťování. Podstata obchodních organizací se změní. Kvantifikovatelné přínosy ve prospěch společnosti a planety budou odměňovány penězi
a nekvantifikovatelné přínosy budou zvyšovat význam statusových odměn, vděku a dobré vůle, zprostředkované novými sociálními a symbolickými strukturami, které se již v současné době objevují. Takové inovace jsou pozdravem z budoucnosti. Ve všech oblastech ustoupí model bohatství založený na vlastnictví, modelu bohatství založeném na dávání. Touha vlastnit a kontrolovat je touhou odděleného já, které se snaží manipulovat druhými ve svůj vlastní prospěch, vytěžit bohatství z přírody, lidí a ze všeho, co já není. Spojené já bohatne tím, že dává, že zaopatřuje svět kolem sebe. S tím, jak vstupujeme do tohoto spojeného já, objevují se organizační struktury, které s ním souzní. Propojují osobní zájem jedince se zájmem organizace a zájem organizace se zájmem společnosti i planety. Na rozdíl od klasických kolektivistických modelů umožňují tyto struktury radostné projevy vynikajících darů jedince, avšak tyto dary směřují ku prospěchu všech lidí. Otevřené na spolupráci založené struktury rozšířené darovací ekonomiky přesahují starý protiklad mezi jedincem a skupinou. Když říkám, že pozoruhodné individuální dary budou směřovat ku prospěchu všech, někteří čtenáři mohou protestovat. Neměl by se ale výjimečný výkon jedince po zásluze odměňovat? Zvláště konzervativním přátelům přijde moje myšlenka okamžitě podezřelá, protože předpokládají, že to znamená podřizovat jedince skupině. Domnívají se, že v systému, který odrazuje od akumulace a v němž vynikající výkon užívá ve prospěch všech lidí, nebudou k dosahování takových výkonů existovat žádné stimuly ani žádné odměny. A stejný základní předpoklad vyjadřuje tradiční levice s jediným rozdílem, že podřízení jedince je dobré a nezbytné. Z tohoto pohledu se ctnostná osoba ušlechtile obětuje pro obecné blaho a odmítá jakoukoliv odměnu či cokoliv jiného na oplátku. Oba tyto pohledy vycházejí z paradigmatu oddělení, v němž platí, že více pro tebe je méně pro mě. Více pro skupinu je méně pro jednotlivce, avšak v darovací kultuře tohle prostě neplatí. Významný dárce cenných darů může dosáhnout nejvyššího respektu a těšit se ze všeho, co mu lidé mohou poskytnout. Taková je povaha a moc vděčnosti. Nám jsou bohužel nyní intuitivní představy darovací kultury cizí, protože ačkoliv hluboko v našich srdcích stále žijí, v ekonomických a ideologických strukturách naší společnosti je nenajdeme. Třetí část knihy popisuje, jak už od osobní úrovně obnovit intuitivní představy a praktické jednání darovací kultury. V dnešní době naprosto zřetelně sledujeme zhroucení ekonomiky odděleného já. V kapitalistickém světě, který umožnil individuální akumulaci, nezažíváme energické projevy darů, nýbrž jejich potlačování, zotročování a překrucování ve jménu loupení a ovládání, protože to je jednání, k němuž současný peněžní systém lidí nutí a které odměňuje. A co je ještě horší? Tyto okázalé odměny jsou mámením. Peníze, jejich výnosy a akumulace nahrazují spojení, lásku, krásu, hravost, smysl a cíl. Ale ani nekapitalistickému světu se v tom nedařilo o moc lépe.
Zřeknutí se svého já je odmítáním života, ať přichází z komunistické ideologie nebo náboženského učení. Odepřený život se bez ustání projevuje ve stínových formách s neměnnými důsledky, nebo ještě hůře, s okamžitým zboštěním odděleného já. Avšak věk oddělení se blíží ke svému konci a my se opět učíme, jak žít pravdu našeho propojení. Vše, co jsem doposud v této knize vyložil, předpokládá a podporuje změnu v našem vědomí, bez níž nelze nic z posvátné ekonomiky uskutečnit. Já se však takové změny nedožaduji, já ji pozoruji. Svědčím o ní a rád bych si myslel, že k ní také přispívám. Tato změna probíhá právě nyní, když slyšíte tato slova. A bude se zrychlovat s tím, jak se budeme přibližovat k četným krizím zrozeným z oddělení. Svět se mění a my se měníme s ním. Musíme nejen vytvořit ekonomické struktury propojeného já, žijící v tvůrčím partnerství se zemí. Musíme se také naučit, a to právě nyní, jak v nich myslet a žít. To je tedy závěr 16. kapitoly i závěr dnešního vysílání. Chtěl jsem hlavně na ten závěr tedy vyzvednout myšlenku takzvaných časových bank, které byly zmíněny. Jelikož právě živa se počítá v minutách. Minuta života pro každého člověka znamená přece to stejné. Minuta je pořád minuta. A uvědomění si tohoto faktu, že přijímám čas člověka, který s vděčností sobě vlastní, uhradím anebo vynahradím stejnou jednotkou času, je na nejvýš žádoucí. Alespoň mému srdci je to hodně blízké. A s touto myšlenkou k zamyšlení, se s vámi v hluboké lásce a přáním radostného bytí loučí Jirka Sapeta. Mějte se moc krásně. A nebo jak říká Ada Ineman, mějte se fanfárově.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Stručně zrekapituluju a shrnu, co jsme slyšeli v první epizodě Psychologie totality. Podíval jsem se na vzájemné působení a ovlivňování vědy a ideologie. Po začátku COVID-19 jsem se zaměřil na rozdíl mezi vědou a náboženstvím, respektive náboženstvím a vědou. Věda dnes eroduje do obrovských chybných závěrů. Tento trend započal už v roce 2005, jak jsme si řekli minule. Můžeme ho charakterizovat jako falešná věda. Demonstroval jsem to na vědě a její živé praxi. Pak jsem se zaměřil na fenomén bullshit jobs, tedy nesmyslná práce, nesmyslná pracovní místa. Fenomén, kdy navzdory více automatům a robotům máme stále více práce. Odtud je už jenom krůček k systémovému vyhoření. Vztahy člověka a přírody. Mnoho lidí tvrdí, že ve vyspělých Spojených státech amerických se setkali s mnohem větším počtem lidí, kteří mají starosti. Hypotéky na dům, leasingy, půjčky na auto, splácení školného, drahé pojištění, obavy ze ztráty zaměstnání. Zatímco lidé v chudší Jižní Americe se více usmívali, slavili, setkávali se. Jednoduše byli šťastnější. Tedy barometr spokojené a šťastné společnosti se neodvíjí, jak jsme si řekli na konci minulého dílu, podle její ekonomické nebo technologické vyspělosti. Věda sice vedla k ohromné schopnosti měnit materiální svět prostřednictvím industrializace a mechanizace. To ovšem také vedlo ke vzniku problémů, zejména pokud jde o naše vztahy. A to jak mezi sebou navzájem, tak s přírodou. Navíc se potýkáme s problémy, které jsou způsobené tím, že současná věda často není ani přesná, ani spolehlivá. V minulém díle jsem vysvětlil, že kvalita výzkumu je nejproblematičtější v lékařské vědě. Nejméně 85% lékařských studií dochází k pochybným závěrům kvůli chybám, lajdáctví a podvodům. Díky tomu můžeme například pochopit, proč léky, které jsou ve výzkumných studiích považované za bezpečné, mohou v praxi způsobit tisíce úmrtí nebo vyvolat významné vedlejší účinky. Stejné je to samozřejmě s vakcínami proti covidu i dlouhodobějšími hexavakcínami. Můžu ale uvést celkem nedávný příklad. V roce 2019 byla podaná rozsáhlá žaloba na několik farmaceutických společností za jejich podíl na opioidové krizi. Ta za posledních 20 let zabila až 400 tisíc lidí a zničila nevýslovně mnoho milionů životů. Jedním z poznatků této tragédie je, že ani farmaceutické léky, které se těší dlouhodobému a širokému užívání, nemusí být nutně bezpečné. Teprve v roce 2021 se zjistilo, že oblíbený lék proti bolesti, paracetamol, který je na trhu od roku 1955, obsahuje karcinogenní látky a může být škodlivý pro plod. Tohle se zjistilo po více jak 60 letech. Nejsou ale účinky a vedlejší účinky farmaceutických léčiv před jejich uvedením na trh důkladně testované. Jak je možné, že všechny tyto škodlivé vedlejší účinky nebyly odhalené 60 let? A tady je ten problém. Fenomén zdraví, nebo reakce na lék, je složitý a dynamický jev. Tento jev nelze změřit ani pochopit v celé jeho šíři. Výzkumník může zaznamenat a sledovat pouze velmi omezený počet reakcí. Například vliv na krevní tlak nebo dýchání. Ovšem ostatní zůstává z velké části v nevědomosti. Výzkum se navíc provádí pouze po omezenou dobu. Vedlejší účinky, které se projeví po tomto období, a to i po generace později, nelze plně zohlednit. A konečně vedlejší účinky mohou být také příliš nenápadné na to, aby se daly zjistit okamžitě, ale po čase mohou být docela závažné. Například snížení celkové imunity. Proto je obtížné předvídat účinky léčiv a lékařských zásahů, které se navíc mohou v průběhu času měnit podle toho, jak se mění duch doby.
Různý diskurs vede k různým očekáváním a různá očekávání vedou k různým účinkům. To pomáhá vysvětlit, proč se zdá, že léky po určité době na trhu ztrácejí svou počáteční účinnost. Nová terapie často vyvolává velká očekávání, což vytváří silný placebo efekt. Pouze z naivní mechanistické perspektivy lze věřit, že účinky lékařských zásahů lze objektivně měřit pomocí experimentů. Mechanistické myšlení nám dalo obrovskou schopnost manipulovat s hmotným světem. V kombinaci se sebedestruktivními sklony, které jsou nám vlastní, nás to dostalo do nejnebezpečnější situace, v jaké jsme kdy byli. Poprvé v dějinách jsme schopní devastovat přírodní zdroje, na kterých jsme závislí. Vyčerpáváme například světové zásoby ryb a kácíme celé deštné pralesy. S industrializací a mechanizací války navíc mechanistické myšlení otevřeně a přímo ukázalo svůj destruktivní potenciál. Desítky milionů obětí ničivých zbraní, které byly nasazené ve světových válkách, jsou toho němými svědky. A ještě více v následujících letech, kdy zlověstné spojení vědy a vražedného běsnění způsobilo takovou spoušť, že válečné utrpení minulých let ve srovnání s tím současným bledne. Jen jeden příklad. Monsanto vyrobilo 76 milionů litrů Agent Orange, který byl ve Vietnamu rozprašovaný k defoliaci stromů a vyhnání Vietkongu z džungle. Výsledek? Miliony vietnamských i amerických vojáků vážně onemocněli často nádory a rakovinou, což způsobilo deformace nejméně 150 tisíc dětí. Mechanistická věda se sice snažila učinit náš život pohodlnějším, ale v mnoha ohledech ho také učinila nebezpečnějším. Jsme stále více ohroženější silami, které jsme sami uvolnili v podobě jaderných nebo vodíkových zbraní. Nebo geoinženýrství. A většinou tyto síly skončily v rukou malé globální mocenské kliky. V důsledku industrializace, mechanizace a technologizace světa se výrobní kapacity, ekonomická moc prostřednictvím sebestředného bankovního systému a psychologická moc prostřednictvím masmédií dostaly do rukou stále menšího počtu lidí. Osvícenská tradice slibovala lidem autonomii a svobodu, ale svým způsobem přinesla lidem větší pocit větší závislosti a bezmoci než kdykoliv předtím. Tato bezmoc způsobuje, že lidé stále více nedůvěřují těm, kteří jsou u moci. Už v průběhu 19. století mělo stále méně lidí pocit, že političtí představitelé skutečně zastupují jejich hlas ve veřejném prostoru nebo hájí jejich zájmy. V důsledku toho se také člověk oddělil od společenských vrstev, které politici reprezentovali. Zůstal vykořeněný a nespokojený s celkem společnosti. Nepatřil už k žádné smysluplné sociální skupině. Přestože osvícenská tradice vznikla z optimistické a energické snahy člověka pochopit a ovládnout svět, vedla k přímému opaku, totiž ke zkušenosti ztráty kontroly. Ocitáme se ve stavu osamělosti. Jsme odříznutí od přírody a existujeme mimo sociální struktury a vazby. Cítíme se bezmocní a žijeme pod mraky, o kterých víme, že přinášejí naší zkázu. A přitom všem jsme psychicky i materiálně nezávislí na našich politicích. No vůbec ne, jejich vřeštění o změně je jenom kouřovou clonou. Ale jsme závislí na globální mocenské klice, které nedůvěřujeme a se kterou se nemůžeme ztotožnit. Právě v této atomizaci a roztříštění můžeme rozpoznávat elementární složku totality. Umělá společnost. Jaký je konečný cíl této mechanistické ideologie? V tomto případě musíme hledat rozdíl mezi teorií a praxí. To, co je naprosto logické v teorii, se v praxi stává naprosto utopistickým, nepředvídatelným jevem. Mechanický převod teorie do praktického využití se stále častěji ukazuje jako velký omyl.
Můžeme to vidět například na rozdílu mezi přírodními a umělými výrobky, ať už se jedná o geneticky upravenou rostlinu, laboratorně vyrobené maso nebo imunitu vyvolanou očkováním. Kdykoliv uměle reprodukujeme přírodní jev na základě racionální analýzy, tak umělý jev nikdy nebude totožný s tím přírodním. Ztráta není vždycky okamžitě viditelná. Nikdy je sotva viditelná, přesto je zásadní, a to jak na fyzické, tak i na psychické úrovni. Digitalizace lidské komunikace místo skutečných osobních setkání je toho dobrým příkladem. S covidovou krizí udělal tento trend digitální společnosti velký skok kupředu. Práce na dálku se stala normou, studentský život se odehrával online a dokonce aperitiv a káva se konzumovaly před televizními nebo počítačovými obrazovkami. Zpočátku byl tento trend vnímaný především jako nutnost a občas jako výhoda. Lidé se cítili chráněni před viry, ušetřili čas, vyhnuli se dopravním zácpám, snížili svou ekologickou stopu a ušetřili se stresu a nepohodlí, které mohou být charakteristické pro setkání s lidmi. Toto zrychlení online existence ale také urychlilo vyhoření a vyčerpání. A to do té míry, že někteří dnes hovoří o digitální depresi. Jazyk a komunikace. Jádro problému možná spočívá v tom, že konverzace není jen předávání informací. Dochází také k jemné, ale stejně hluboké tělesné výměně a ta je digitalizací narušená. Tento tělesný aspekt mluvení má zásadní význam. Díky němu se jazyk stává záležitostí silných emocí. Proto po týdnu práce online fyzicky toužíme po skutečném rozhovoru. Digitální konverzace není totéž, co skutečná konverzace. Nejzřetelněji to vidíme u kojenců. Během prvních 6 měsíců se učí rozlišovat jazykové zvuky ohromujícím tempem, ale pouze při poslechu někoho, kdo je fyzicky přítomen, nikoli při poslechu zvukové nebo videonahrávky. Rané učení jazyka je neoddělitelné od fyzické přítomnosti druhého. Dítě se ztotožňuje s řečí těla matky, protože uspokojuje své fyzické potřeby teplem jejího těla, mlékem s jejich prsou. Dítě sleduje matčinu tvář a napodobuje výrazy, které na ní hrají. S největší pozorností naslouchá zvukům, které vydává. Už při svém nejranějším vzlikání a práči odráží melodii a tóny matčiny řeči. A co víc, tato synchronizace probíhá už před narozením v děloze. Experimenty totiž ukazují, že pláč kojence bezprostředně po narození se už melodicky podobá hlasu matky. A pokud novorozeně při kojení na levém prsu poslouchá přes sluchátka hlas své matky a při kojení na pravém prsu hlas někoho jiného, začne výrazněji více kojit na levém prsu. Závěr je nevyhnutelný. Dítě se už v děloze seznámilo s hlasem své matky. Život v děloze ho předurčilo k tomu, aby rezonovalo s tímto konkrétním hlasem. Po narození dítěte tuto prvotní rezonanci dále rozvíjí. To se neděje nahodile. Dítě dosahuje jakési symbiózy s matkou prostřednictvím tvůrčího napodobování jejich zvuků a výrazu tváře. Tak bude cítit to, co cítí ona. Když přebírá matčin šťastný výraz, cítí i její radost. Když přebírá její smutný výraz, sdílí i její neštěstí. Něco podobného platí i pro výměnu zvuků. V cinkání a řinčení matčiny řeči se chvěje blaho a žal její bytosti. A dítě, které tuto řeč napodobuje, s ní rezonuje na stejné psychologické vlně. Tato raná rezonance mezi dítětem a jeho sociálním prostředím vede k jedinečnému jevu. Tělo malého dítěte je zatížené

jakými sociálními jevy bude člověk rezonovat. Určuje frekvence, na které bude v pozdějším životě citlivý. Proto mohou určití lidé a určité události doslova brnkat na strunu. Dotýkají se těla a jako takové se dotýkají i duše. Právě z tohoto důvodu může i hlas způsobit, že tělo onemocní, anebo naopak ho uzdravit. Proto má hlas zásadní význam zejména v raném věku. Nedostatek hlasu je pro malé dítě osudným. Rakousko-americký psychiatr René Špic studoval dvě skupiny dětí, jejichž biologické potřeby, jako jídlo, pití, oblečení, bydlení, byly uspokojované stejným způsobem. Až na to, že jedna skupina měla stabilní psychickou vazbu s pečovatelem a druhá ne. Špic zjistil, že úmrtnost byla výrazně vyšší ve druhé skupině, tedy té skupiny, která neměla psychickou vazbu se svým pečovatelem. Tento jemný fyzický rozměr jazykové výměny zůstává důležitý po celý život. Při mluvení dospělí, stejně jako malé děti, neustále zrcadlí mimiku a postoje svého protějšku, aniž by si to uvědomovali. I na to byly prováděné výzkumy tzv. Zrcadlových neuronů. Děje se tak prostřednictvím jakési vnitřní nápodoby. Prostřednictvím nepatrného a nepostřehnutelného zvýšení svalového napětí. Ať už je to jakkoliv jemné, je to více než dostatečné k tomu, aby člověk v krátkém časovém úseku odhadl hlubší vrstvy subjektivního prožívání druhého člověka a napodobil je. Zda ho něco bolí, zda se cítí smutný nebo šťastný, anebo zda to třeba jenom předstírá. To vede k pozoruhodně přímému spojení také mezi partnery. Abych zdůraznil jeden aspekt. Lidé na sebe během rozhovoru reagují neuvěřitelně rychle. Když jedna osoba přestane mluvit, druhá obvykle začne mluvit za méně než 0,2 vteřiny. Doba reakce na semafor při jízdě automobilem je v průměru 5x delší. A to i v případě, že mluvčí větu nedokončí, takže druhá osoba nemůže na základě semantické struktury věty předvídat, kdy přestane mluvit. Když spolu lidé hovoří, vnímají se navzájem velmi ostře. Vnímají sebemenší změny intonace, barvy hlasu, výrazu tváře, polohy těla, tempa řeči a tak dále. Podobně jako hejna špačků tvoří jeden organismus. Jsou navzájem propojení psychickou membránou, která přenáší sebemenší vlnění těla a duše. V každé výměně slov, ať už se jedná o jakkoliv banální záležitost, se lidé projevují jako dokonalí taneční partneři. Jsou nenápadně spojení věčnou hudbou jazyka. Tento složitý jev se při digitalizaci degraduje. Digitální interakce mají vždycky určité zpoždění. Vylučují určité aspekty kontaktu, jako je vůně a teplota. Jsou selektivní, vidíte pouze něčí tvář. A vytvářejí neustálou nepříjemnou předtuchu, že spojení se může přerušit. Výsledkem je, že digitální interakce jsou nejen prožívané jako zdrženlivé a strnulé. Vyvolávají v nás také pocit, že druhého člověka nemůžeme skutečně fyzicky vnímat. V digitální komunikaci je naše mysl oklamaná, že jsme spolu, ale naše tělo ví, že tomu tak není. To, co je na digitálních rozhovorech tak vyčerpávající, je neustálá přítomnost nepřítomnosti druhé osoby. Byť to zní pitoreskně, ale dokonale to vystihuje podstatu věci. A právě odtud vidíme přímou souvislost mezi digitalizací a depresí. V klasické psychoanalytické teorii je deprese spojená s frustrujícím prožitkem bezmoci, vyvolaným pasivitou nebo nepřítomností milované osoby. V dětství například jsou to rodiče. Následně tomu druhému oplácíme stejnou mincí. Sami se stáváme pasivními, tedy depresivními. Digitální spojení vede k podobné dynamice. Cítíme se bezmocní vůči druhému, kterého prožíváme jako nepřítomného a nedosažitelného, a reagujeme frustrací a pasivitou. Tedy cítíme se vyčerpaní. Digitalizace jednoduše odlišťuje rozhovor. Naši přítomnost musí doprovázet i naše fyzická lidskost. Nadšení

radost, smutek, bolest, nejistota, úzkost, vztek, láska. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodlný poslech.

0: od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Digitální mechanistický svět. Pokud je to všechno pravda, proč jsou tedy digitální interakce tak přitažlivé? Je pohodlné komunikovat tímto způsobem s lidmi, kteří jsou daleko. To je jistě pravda. Ve hře je však i další psychologický faktor. Přední charakteristikou lidské zkušenosti je naše nejistota. Žádné jiné zvíře není tolik pronásledované pochybnostmi nebo sužované existenciálními otázkami. A to platí zejména pro náš vztah k druhým. Jak mohu tomu druhému prospět? Má mě vůbec rád? Považuje mě za přítele? Znamenám pro něj vůbec něco? Co ode mě vlastně chce? Takové a podobné otázky si klademe dnes a denně. V digitální konverzaci, ve které je druhý doslova držený v odstupu, ale přesto je možné ho oslovit, se tyto věčné otázky a s nimi spojená nejistota a strach stávají méně palčivými. Pocit kontroly je mnohem větší. Je snazší některé věci selektivně ukázat a jiné skrýt. Stručně řečeno, lidé se za digitální zdí cítí psychologicky bezpečněji a pohodlněji. Ovšem platí za to cenu ztráty propojení. A tím se dostávám k tématu mechanizace světa. Právě mechanizace světa způsobuje, že ztrácíme kontakt se svým okolím a stáváme se atomizovaným subjektem. Právě tím subjektem, ve kterém můžeme rozpoznat podstatnou složku totality. Anonymní, digitální a tím pádem i snadno ovladatelná masa. Část společnosti je uchvácená mechanistickou ideologií. Nábožně naslouchá pečlivě vybranému zástupu odborníků, kteří nám denně v médiích předkládají statistiky a údaje. Jak jsme si řekli, tyto věci nejsou v žádném případě globálně měřitelné. Tyto tendence zapadají do širší vize ideální společnosti. Instituce, které se zabývají společností budoucnosti, jako například Světové ekonomické fórum, považují za samozřejmé, že svět bude směřovat k jakémusi digikosmu. Společnosti, ve kterém se lidský život odehrává převážně online. Ku podivu tento trend sleduje i ekologické hnutí 21. století. Pokud se vydává cestou ekomodernismu, usiluje o záchranu přírody tím, že ji chrání před člověkem. V tomto pojetí je pro ně život v přírodě zločinem. Stejně jako zapalování kamen nebo konzumace normálního masa. V rámci takovéto logiky je ideální život strávený v uzavřených prostorách na nitrožilní kapačce. Skutečnost, že člověk a příroda tvoří mystickou jednotu a mohou existovat v harmonii, je považovaná za romantickou a nereálnou představu. Dokonce i přímo nebezpečnou, vezmeme-li v úvahu naléhavý problém klimatických změn. Tato společenská vize se protíná s takzvaným transhumanismem. Jedná se o současnou iteraci mechanistické ideologie, která považuje za žádoucí, ba dokonce nezbytné, aby budoucí lidé fyzicky a duševně splynuli se stroji. Transhumanisté chtějí nahradit chaos vrávorajících těl přísně technologickým internetem těl. Za tímto účelem mají být těla prošpikovaná mikročipy a sledovaná prostřednictvím výkonného internetu. Jakmile toho bude dosaženo, bude možné účinněji než dosud bojovat proti zločinům a sexuálnímu obtěžování, ale také provádět genetickou korekci a preventivní medicínu prostřednictvím sběru biometrických údajů a nahrazovat přirozenou odolnost těla umělou imunitou generovanou vakcínami. I lidská mysl by měla z tohoto vývoje prospěch. V roce 2020 Elon Musk oznámil, že do 5 let už nebudeme potřebovat těžkopádnou lidskou řeč, tento zdroj věčných nedorozumění, protože poskytne mikročip, který bude možné zabudovat do mozku a který umožní lidem komunikovat prostřednictvím bezchybných digitálních signálů. Vzpomínáte si na můj pořad o Klausi Schwabovi? Ten už v roce 2016 předpovídal stejný čip v mozku s názvem Neuralink. Řešil jsem to v pořadu o Klausi Schwabovi a Světovém ekonomickém fóru. Oba v podstatě tvrdí totéž. Čip v hlavě, přes který budeme komunikovat navzájem i se sítí. To, co následuje, by nemělo být překvapením. V rámci této utopie chtějí také ovládat povětrnostní podmínky pomocí radikálních mechanicko-technologických prostředků. Taková opatření jsou považovaná za nezbytná kvůli globálnímu oteplování a technologové věří, že to dokáží. Mohou například zastínit slunce umístěním chytrých zrcadel mezi Zemi a slunce, vypouštěním sulfátových mraků z raket nebo odpalováním křídových bomb ve stratosféře. Totálně zešíleli, považují sebe a svou mechanistickou vědu, ideologii za posvátné náboženství. Oni vnutí svou vůli této planetě. Geoinženýrství jsem probíral v mých pořadech Poručíme větru dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Ovšem tato triumfální hudba mechanistické ideologie vždycky obsahuje disharmonický tón. Jestli už něco víme, tak to, že dosažené pohodlí má vždycky svou cenu, která se obvykle projeví, až když je příliš pozdě. Například etylenoxid, používaný ve stovkách výrobků každodenní potřeby, se ukázal být karcinogenním. Stejně jako azbest, který se používal v budovách dříve. Souvislost mezi chemickými látkami a chronickými neinfekčními degenerativními chorobami, takzvanými civilizačními chorobami, je v podstatě dobře známá. Ovšem to nezastaví ani nepřesměruje neúnavnou snahu tlačit civilizaci dál po této cestě. Čím větší je vliv mechanistické vědy na svět, tím více je jasné, že vytváříme problémy, pro které jen těžko najdeme řešení. A příkladů je spousty. Stále hustší plastový koktejl v oceánech nebo jaderný odpad, který zůstává aktivní po statisíce let. Proč je lidstvo tak beznadějně svedené mechanistickou ideologií? Částečně proto, že je pod vlivem iluze. Iluze, že jsme schopní odstranit nepohodlí existence, aniž bychom se museli sami sebe vůbec ptát. Nejlépe to ilustruje moderní medicína. Příčina utrpení se obvykle hledá v mechanické závadě v těle nebo ve vnější entitě, jako je patogenní bakterie nebo virus. Její příčina je lokalizovaná a lze ji v zásadě kontrolovat, řídit a manipulovat s ní, aniž by se pacient musel potýkat s jakoukoliv psychologickou, etickou nebo morální složitostí. Pilulka nám pomůže zbavit se našich problémů. Plastická operace nás zbaví našich komplexů, aniž bychom se museli ptát na původ našeho studu a rozpaku. Zatímco praktické aplikace mechanistické vědy nám usnadňují život, podstata života nám v jistém slova smyslu stále více uniká. Velká část tohoto procesu se odehrává v našem podvědomí. Ale prudký nárůst akutního duševního utrpení je neklamným znamením, které je patrné na povrchu společnosti. Díky přesunu těžiště od národní směrem ke globální moci se bourá hierarchie společnosti a s ní spojené lokální sociální struktury. Postupně jsme se vyvrátili z našeho sociálního řádu a přírodního kontextu. V tomto odčarovaném mechanistickém světě se život stává nesmyslným. A náboženské referenční rámce také ztratily soudržnost. Všechno se přetváří ve víru v uměle vytvořený mechanicko-vědecký ráj transhumanismu. Zaslepenou víru v náboženskou vědu. A právě tady vzniká spodní proud totality. Naivní víru, že z vědeckého poznání lze vytvořit bezchybnou humanoidní bytost a utopickou společnost. Je to více než zřejmé spojení. Na jedné straně nacistická idea vytvoření čistokrevného nadčlověka na základě eugeniky a sociálního darwinismu. Na straně druhé stalinský ideál proletářské společnosti založený na historickém materialismu. Je to stejné jako současný vzestup transhumanismu. Současná totalita je nakonec logickým pokračováním všeobecné posedlosti vědou. Víry v uměle vytvořený ráj. Čísla, objektivní či subjektivní. Vesmír je stroj, jehož součásti jsou měřitelné. To je základní předpoklad dnešní ideologie ve vědě. Měření a výpočty tvoří základ mechanistických výzkumných metod. Toto východisko má vliv na pojetí ideální společnosti současné ideologie ve vědě. V tomto ideálním případě je společnost vedená odbornými technokraty, kteří rozhodují na základě objektivních číselných údajů. V souvislosti s covidovou krizí se tento utopický cíl zdál být velmi blízko. Z tohoto důvodu je právě covidová krize případovou studií par excellence, jak podrobit slepou víru v měření a čísla kritické analýze. Až do této nedávné covidové krize se společnosti primárně neřídily na základě číselných údajů. Řídily se příběhy, nejprve mýtickými, náboženskými a později politickými. Ovšem mechanistická ideologie tuto důvěru v příběhy nemůže přijmout, protože jsou ve své podstatě iracionální a subjektivní. Vypovídají více o autorově příběhu, než o takzvané objektivní realitě, kterou představují. Příběhy se skládají ze slov. Slov, která mohou znamenat cokoliv. Nemají žádný pevný racionální vztah ke skutečnostem. Mechanistická ideologie se domnívá, že bez racionálního základu člověk zabloudí. Nakonec všechny tyto příběhy obvykle zvýhodňují své autory. Vzpomeňme si na odpustky duchovních a bezpracné trafiky poskytované politikům za předchozí zásluhy. Neměli bychom to brát na lehkou váhu. Vede to ke zneužívání moci, případně k absurdním hrůzám. Rituálně upálené vdovy v Indii a utopené čarodějnice v Evropě jsou jenom několika němými svědky z nekonečné řady obětí. To je cesta, kterou se minulé společnosti ubíraly. Příběhy, subjektivita, iracionalita, nespravedlnost, absurdní hrůza. Covidová krize nabídla této mechanistické ideologii nečekanou příležitost. Nejistota a strach z viru poskytli základ pro vznik a rozvoj společnosti, ve které se rozhoduje spíše na základě čísel než příběhů. Dnes hovoříme o relativně jednoduchých číslech. Číslech o infekcích, hospitalizaci a úmrtích. V budoucnu možná budeme hovořit o špičkových biometrických údajích, které přesně zmapují každý aspekt tělesné funkce. Na rozdíl od slov nabízejí čísla objektivní základ pro transparentní a racionální rozhodnutí. Jako taková jsou protiváhou proti zneužívání moci a absurdní hrůze. Navíc čísla nabízejí možnost minimalizovat lidské utrpení. To je cesta k racionální společnosti budoucnosti. Data, objektivita, racionalita, přesnost, minimalizace utrpení. V tomto světle by se COVID-19 mohl stát vrcholným úspěchem lidstva. Alespoň tak to víceméně vypadalo. Jenomže jak se statistikami, tak i s čísly se dá efektivně manipulovat. Vzpomínáte si na první díl mého pořadu Průvodce pandemickou galaxií? 5% ze 100% je přece jenom malé číslo, které ani nestojí za řeč. Ovšem 50 tisíc z milionu je přece obrovský počet. Záleží, jakým výkladem to podáme, co přifoukneme, co umenšíme. Podrobněji jsem to rozebíral právě v uvedeném pořadu Průvodce pandemickou galaxií. Čísla mají jedinečný psychologický účinek. Vytvářejí téměř neodolatelnou iluzi objektivity. Ta je ještě umocněná, jsou-li čísla prezentovaná vizuálně v tabulkách nebo grafech. Když lidé vidí čísla, považují je za objekty nebo fakta. Tato iluze ovšem zaslepuje lidi před zjevnou pravdou. Pravdou, že čísla jsou vždycky relativní a nejednoznačná, že jsou konstruovaná a vytvářená na základě ideologie a subjektivně odstíněného příběhu. Na první pohled se zdá, že čísla odpovídají pouze faktům, ale při bližším pohledu je zřejmé, že otrocky slouží každému příběhu. Už dříve jsem uvedl, že krize, která ve vědě propukla v roce 2005, nebyla nikdy skutečně vyřešená. Od té doby až dodnes se věda nadále potýká s epidemií chyb, lajdáctví a vynucených závěrů a podvodů. Covidová krize byla v jistém smyslu jenom pokračováním této krize. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát se představení neodehrávalo pouze v akademických kruzích, ale otevřeně na veřejnosti. Všechny akademické problémy, které se objevily před 10 lety, se zčista jasna odehrávaly v masmédiích, na očích před celým světem. Mnozí lidé jen stěží věřili svým očím a uším, když byli svědky toho, jak vědci na nejvyšších místech popírali sami sebe a své kolegy. Jak se dopouštěli prostých chyb ve výpočtech a propočtech. Jak neuváženě měnili své názory. Jak byli ve svých vědeckých prohlášeních průhledně ovlivňovaní finančními zájmy. A dokonce jak otevřeně přiznávali, že záměrně uváděli obyvatelstvo v omyl. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodlý poslech.
1: Kdybych byl holka, měl bych to lehký, celý den bych si jenom s prsama hrál. Na bar bych chodil bez peněženky,

holka, už by tak těžký nebylo pro mě tady na světě žít. Nikdo by nesměl si z mojí plešky utahovat či na ní jen upozornit.

0: důvodu, proč si myslím, že mají hroznou výhodu a žijou díl.
1: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Čísla hrála v této fázi klíčovou roli. V zásadě šlo v případě covidové krize o výpočet relativně jednoduchých jevů, jako je počet infekcí, hospitalizací a úmrtí. Bylo však nad slunce jasné, že údaje jsou všechno jen neobjektivní. Počet infekcí se obvykle určoval pomocí PCR testů, které neprobíhaly hladce. Tyto testy jsou určené ke zjištění, zda jsou v těle přítomné sekvence RNA virů. Tyto RNA sekvence mohou pocházet z virulentního viru, ale také z mrtvého viru. Výsledkem je, že lidé mohou být i několik měsíců po infekci, a tedy dlouho po tom, co jsou nakažliví, stále pozitivní. A to bylo jenom jedno z mnoha omezení testů. Další omezení se týkalo počtu replikací, tedy zvětšování odebraných výsledků. To se ukázalo při testech našich sportovců před odletem do Japonska na světové hry. V Česku byli naši sportovci negativní, ale sotva přiletěli do Japonska. Mnoho z nich bylo pozitivní. My v České republice jsme replikovali, tedy zvětšovali vzorky PCR testů 35krát, zatímco šílení Japonci tehdy 105krát. Čísla se tedy dají upravovat velmi snadno podle potřeby. Chceme covid utlumit? Budeme replikovat třeba jen 10krát. Chceme další vlnu? Budeme replikovat 50krát. A když to nestačí, tak klidně 100krát, anebo 105krát jako dříve Japonci. Opět nic nebude sfalšovaného, ale přesto cíle bude dosaženo podle přání globální mocenské kliky. Stejně jako údaje o hospitalizacích byly také extrémně relativní. Po celou dobu covidové krize byl každý pacient, který měl při přijetí do nemocnice pozitivní test, považovaný za pacienta s COVID-19. Bez ohledu na to, zda měl příznaky COVID-19 anebo třeba jenom zlomenou nohu. V určitém okamžiku česká vláda změnila metodiku a začala počítat někoho za pacienta s covidem pouze tehdy, pokud byl test pozitivní a zároveň byl přijatý s příznaky COVID-19. Výsledek? Z původního počtu pacientů s COVID-19 jich rázem zůstalo pouhých 13%. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. V Německu, Česku a dalších zemích bylo odhaleno, že nemocnice a další zdravotnická zařízení uměle zvyšovaly počet úmrtí a hospitalizací v souvislosti s COVID-19 za účelem finančního zisku. To samo o sobě není překvapivé, protože nemocnice takové metody používají přece už dlouho. Překvapivé však bylo, že v době covidové krize lidé odmítali připustit, že by motivy zisku hráli určitou roli a měli vliv na údaje. Celé zdravotnictví bylo najednou obdařené jakousi vznešenou posvátností. A to i přesto, že před covidovou krizí mnoho lidí kritizovalo a stěžovalo si na systém ziskového zdravotnictví a vliv Big Pharma korporací. Kromě toho se ukázalo, že údaje o počtu úmrtí jsou všechno jen nejednoznačné. Přibližně 95% registrovaných úmrtí v rámci COVID-19 vykazovalo jedno nebo více základních onemocnění. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC připadá sotva 6% úmrtí na ty, jejíž jediným onemocněním byl COVID-19. Oběti covidu byly navíc obvykle v pokročilém věku. Například v Belgii jim bylo během první vlny v průměru 83 let, tedy o něco více než je průměrná délka života. To je ale dobrá otázka. Jak se určuje, kdo zemřel na COVID-19, pokud někdo, kdo je starý a ve špatném zdravotním stavu, dostane COVID a zemře? Zemřel pak tento člověk na virus? Způsobil virus tu poslední příslovečnou kapku v poháru, který přetekl více než kapka jiných původních nemocí? Tím vším chci říci, že základní čísla v souvislosti s koronavirovou krizí nejsou objektivními údaji. Jsou konstruovaná na základě subjektivních předpokladů a dohod. V závislosti na tom, jak jsou tyto dohody učiněné, se tato čísla mohou lišit nejméně 15krát nebo dokonce 20krát. V této džungli subjektivity se každý, ať už vědomně či nevědomně, řídí svými předsudky a obvykle se rozhoduje pro ta čísla, která podporují jeho subjektivní přesvědčení. Proto někteří lidé na základě čísel vyvozují, že máme co dočinění s problémem o rozsahu španělské chřipky. Zatímco jiní se domnívají, že se neděje nic tak zvlášť neobvyklého. A tyto dva protichůdné názory mohou být ve skutečnosti oba podložené objektivními údaji. Čísla provládního příběhu o covidu mají tendenci nebezpečnost viru silně přeceňovat. A tato tendence se odráží i v epidemiologických modelech, na kterých je tento prorežimní narrativ postavený. Někteří lidé budou namítat a tvrdit, že čísla přece nelze relativizovat do nekonečna. Skutečně v některých bodech lze o číslech diskutovat, ale jsou věci, o kterých nelze pochybovat. Například jednotky intenzivní péče, JIP, byly jednoznačně přetížené pacienty s COVID-19. O tom přece není pochyb. Ale způsob, jakým bychom měli tuto skutečnost interpretovat, je jiná otázka. Spíše než o výjimečné nebezpečnosti COVID-19 se zdá, že toto přetížení je důsledkem dvou střetávajících se trendů posledních desetiletí. Za prvé, u velké části populace rostou virová a plicní onemocnění, zejména u lidí trpících obezitou a cukrovkou. Za druhé, jednotky intenzivní péče systematicky snižují počet lůžek. Takže se tu protínají dva trendy. Vzestupný trend počtu ohrožených pacientů a klesající trend počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče. Zátěž nemocnic lze tedy interpretovat jako důkaz extrémní hrozby viru, ale stejně tak ji lze interpretovat jako příznak nedostatečného managementu, tedy postupné snižování počtu nemocničních lůžek, nebo jako důsledek zhoršujícího se zdraví, tedy vysoká obezita a cukrovka. Případně jako důsledek samotných opatření v souvislosti s covidem, tedy příliv úzkostných lidí, nárůst psychosomatických potíží a tak dále. Nejnepříjemnější pravdou této krize může být, že jsme si neštěstí, které bylo v masmédiích tak dramatizované, přivolali do značné míry sami. Do stejné kategorie by mohlo patřit i očkování. Na celém světě bylo rozhodnuto přistoupit k typu vakcíny, která byla prozkoumaná jen v omezené míře. I v tomto případě můžeme vidět, že čísla vyvolávají mnoho otázek. A to jak ohledně účinnosti, tak i vedlejších účinků. Prorežimní narrativ vykresluje převážně pozitivní obraz, ale z obrovského toku dat bychom mohli stejně dobře vybrat čísla, která vykreslují převážně negativní obraz. Kdo slyšel v médiích o studiích Harvardské univerzity, která nezjistila žádný rozdíl v průběhu pandemie mezi zemí s vysokou a nízkou mírou proočkovanosti? Kdo slyšel v médiích o studii, která zjistila, že počet potratů očkovaných těhotných žen je 8krát vyšší než normálně? Na tyto studie tu mám samozřejmě zdroje. Na všech těchto příkladech vidíme, že jsou to nakonec stejně a zase jen příběhy, které vytvářejí čísla, než naopak. To je to, co je předmětem sporu. Zdánlivá objektivita díky číslům a statistikám je podřízená prorežimnímu narrativu a příběhu. Stejně jako dřívější báje a mytologie. Stejně tak vidíme, že celá společnost může zcela ignorovat to, co je bez pochyby nejzákladnější otázkou v medicíně. Jsme si jistí, že lék není horší než nemoc. Německý filozof Werner Heisenberg dostal Nobelovu cenu za svůj princip neurčitosti. Nejde o to, že si teď ještě nejsme jistí. Jde o to, že si nikdy nemůžeme být jistí. Ovšem nám se to nelíbí. Pokud nám data ještě neposkytují jistotu, shromáždíme další. Tímto způsobem jsme jako společnost uhranutí nekonečným průvodem čísel, ale nikdy potom nedospějeme k tomu, na čem skutečně záleží. K otevřené debatě o subjektivních a ideologických rámcích, ze kterých čísla interpretujeme. Právě to způsobuje polarizaci společnosti. Protože skutečné otázky, které je třeba položit, se nacházejí na ideologické úrovni. Například, vnímáme člověka jako biochemický stroj, který je třeba technologicky monitorovat a farmaceuticky upravovat? A nebo jako bytost, která nachází své učení v mystické rezonanci s jiným a s věčným jazykem přírody? Tedy víra v objektivitu čísel je školácky naivní. To platí i pro zběsilý tanec čísel v covidové krizi. Každý si může vybrat čísla, která odpovídají jeho vlastním předsudkům. Každý je může interpretovat tak, aby podpořila jeho subjektivní ideologickou fikci. Téměř neodolatelná iluze, že čísla představují fakta, zajišťuje, že lidé jsou stále více přesvědčení, že jejich vlastní fikce je realitou. Používání čísel v této krizi způsobuje, že si sotva uvědomíme, že to, na co reagujeme, nejsou ani tak fakta, jako příběhy konstruované kolem faktů. Tyto příběhy spřádají zdravotníci, kteří se skutečně snaží pomáhat. Lidé, kteří nechtějí vidět trpět své rodiny. Akademici, kteří chtějí poskytovat informace co nejobjektivněji. Konstruují je ovšem také politici, kteří se cítí nuceni jednat rozhodně. Vůdci, kteří ztratili kontrolu a vidí příležitost převzít mocenské otěže zpět. Odborníci, kteří musí skrývat svou neznalost. Akademici, kteří vidí příležitost prosadit se. Farmaceutické společnosti, které cítí peníze. Média, která se vyžívají v senzačních příbězích. Ideologie, které vidí v technokratickém totalitním systému jediné řešení zdánlivě neřešitelných problémů naší doby. Vliv subjektivity při konstrukci a interpretaci čísel je tak silný, že mu podléhají i vědci, jejichž profesí je být objektivní. Podobně jako turisté na cestě bez mapy a kompasu, kteří chodí v kruhu a vracejí se k výchozímu bodu, tedy k vlastním subjektivním předsudkům. To je samozřejmě vážný problém, protože cílem vědy je objektivní hodnocení a vyloučení vlivu subjektivních preferencí na vyvozené závěry. Fanatická víra v objektivitu měření a čísel, která je typická pro mechanistickou ideologii, je nejen neopodstatněná, ale také nebezpečná. Mezi subjektivními předsudky a čísly vzniká totiž jakési vzájemné posilování. Čím silnější jsou předsudky, tím více si člověk vybírá ta čísla, která tyto předsudky potvrzují. A čím více čísla předsudky potvrzují, tím jsou ještě silnější. Aplikováno na covidovou krizi. Společnost nasycená strachem a znepokojením si z nesčetných čísel vybírá ta, která její strach potvrzují. A vybraná čísla pak tento strach ještě posilují. Výsledkem je nepřiměřená hysterie a sklon k dramatu. Z ekonomického hlediska recese a bankrot nesčetných firem a malých podniků. Ze sociálního hlediska trvalé poškození vazeb mezi lidmi. Z psychologického hlediska ještě větší strach a větší deprese. Z fyzického hlediska zhroucení imunity a fyzického zdraví. A k tomu můžu ještě dodat z politického hlediska vznik totality. Jsme-li totiž přesvědčení, že naše vlastní subjektivní fikce je realitou, budeme si také myslet, že naše realita je nadřazená fikci ostatních. Tak nabýváme přesvědčení, že svou fikci můžeme druhým vnutit všemi možnými prostředky. Alternativní hlasy jsou stigmatizované skutečným ministerstvem pravdy, přeplněným ověřovateli faktů, fact-checkery. Svoboda slova je omezovaná cenzurou a autocenzurou. Právo lidí na sebeurčení je porušované vnuceným očkováním, které společnosti vnucuje téměř nemyslitelné sociální vyloučení a segregaci. Diskurs kolem covidové krize vykazuje rysy typické pro vznik totalitních režimů 20. století. Nadměrné používání čísel a statistik, které ukazují radikální pohrdání fakty. Stírání hranice mezi fakty a fikcí. a také fanatické ideologické přesvědčení, které ospravedlňuje klamání a manipulaci a v konečném důsledku překračuje všechny etické hranice. Typické rysy pro vznik totality. Posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer, pohodový poslech.

0: prožít ještě jednou.
1: Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Touha po jistotě. Měli bychom se zamyslet nad tím, co společnost předurčuje k tomu, aby lpěla na této číselné iluzi jistoty. Tento útěk do falešné jistoty je logickým důsledkem psychologické neschopnosti vypořádat se s nejistotou a rizikem. Neschopnosti, která se ve společnosti hromadila po desetiletí, možná i staletí. Věda se totiž za poslední století přiklonila z otevřenosti a osvícenství k dogmatům a slepým přesvědčením. Popsal jsem, jak její praktické aplikace izolují lidi od sebe navzájem i od přírody. Popsal jsem také, jak se vědecká utopická snaha o umělý a racionálně kontrolovatelný vesmír rovná zničení podstaty života. Také jsem popsal, jak víra v objektivitu a měřitelnost světa vede k absurdní svévoli a subjektivitě. Jenomže věda má ještě další velkou ambici. Osvobodit člověka od jeho úzkosti a nejistoty a jeho morálních příkazů a zákazů. Náboženství po staletí zatemňovalo lidskou duši iracionálním strachem z pekla a zatracení. Utrpení a nemoci byly božím trestem. Stárnutí a nemohoucnost bylo něčím, s čím je třeba se smířit. Tělesné rozkoše byly poskvrněné stigmatem hříchu. Společnost byla zadušená chmurnými příkazy a zákazy. Někdy v průběhu 17. století se na obloze objevila hvězda lidského intelektu. Člověk se začal dívat ven. Před jeho rozumným pohledem se neobjevil ani Bůh, ani ďábel. Strach vštěpovaný náboženstvím byl prohlášený za neopodstatněný. Už nebyl důvod přijímat společenskou smlouvu, kterou společnosti vnucovali klerikové. Člověk začal zkoumat svět, který ho obklopoval. Studoval lidské tělo a příčiny nemocí a utrpení. S lidským stavem se nebylo možné smířit, bylo třeba ho zlepšit. Po další 3 století převládal energický optimismus. Lidský stav se dal zpříjemnit. Nemoci a utrpení se daly vyléčit silou lidského intelektu. Příkazy a zákazy minulosti byly prohlášené za zbytečné. Stále volnější morálka nakonec člověka smířila s tělesnými touhami, které byly dříve vnímané jako ohrožující. Zmizela ochromující cenzura všeho, co odporovalo náboženství. Svoboda slova se stala základním právem. Vzdělání se stalo všeobecně dostupným. Právní pomoc se stala právem pro všechny. Láska byla zbavená povinnosti uzavírat manželství a mít děti. Sexualita byla obnovená a spojení s hříchem a zkažeností bylo zrušené. Tento proces se ale nějakým způsobem obrátil opačným směrem. Idealizace lidského intelektu nakonec vedla k zesílení strachu z nemoci a utrpení. Zatímco mezilidské vztahy byly poznamenané nejistotou a zmatkem. Stará přikázání a zákazy nakonec nahradila džungle pravidel, předpisů a nová hyperpřísná politická korektnost. Jak tomu můžeme rozumět z psychologického hlediska? Bez ohledu na to, kolik peněz investujeme do výzkumu vědy, medicíny a celkového zdravotnictví, strach z nemocí a utrpení vůbec nezmizel. Lidé jsou stále méně tolerantní k riziku. Mánie pojištění je toho asi nejlepším příkladem. Postupně se etablovaly úrazové a požární pojistky. Potom se tato mánie rozšířila na životní, nemocniční, cestovní pojištění a pojištění storna a nakonec na pojištění téměř všeho. Dnes jsou pojištěné nejen stromy, rostliny, psy a kočky, ale také nohy Cristiana Ronalda, zadek Jennifer Lopézové, prsa Taylor Swiftové, úsměv Julie Robertsové a sperma Davida Lierota. To všechno až na miliony dolarů. Nemluvě o pojištění proti zlomeným srdcím, nárazu meteoritu a škodám způsobenými duchy a strašidly a únosy mimozemšťany. Asi už nikoho nepřekvapí, že v dnešní době si už můžete pojistit i své vlastní pojištění. Tyto zoufalé pokusy vyhnout se jakémukoliv riziku si ale vybírají svou daň, a to nejen v podobě pojistného. Lékařské zákroky, které by měly odstranit utrpení, jsou stále častěji zdrojem zoufalství. Rozšířená spotřeba psychotropních látek, léků proti bolesti a dalších farmaceutických produktů vedla k desítkám milionům závislých a nespočtu úmrtí. Dnešní preventivní medicína navíc hrozí, že se život stane sterilním a nelidským. Dobrým příkladem je reakce na COVID-19. Maniakální vyhýbání se infekcím. Jinými slovy, horečná snaha vyhnout se jakémukoliv nebezpečí se paradoxně stala velmi nebezpečnou. Důsledky této zoufalé snahy ovládat náš život vážně ovlivňují naši svobodu a práva jako jednotlivců. Na počátku 21. století vedla například válka proti terorismu k vážnému narušení soukromí. Toto narušení našich práv i soukromí dramaticky roste během covidové krize. Je to hotová mánie. Zvířata jsou zavíraná do klecí kvůli ptačí chřipce. Celosvětová populace je v domácím vězení kvůli covidu. Lidé a zvířata, potenciální šířitelé nemocí, jsou pro sebe navzájem příliš nebezpeční, než aby je bylo možné pustit na svobodu. Narcismus a nejistota. Tento společenský nárůst strachu a nejistoty vede ke dvěma dalším psychologickým jevům. Narcismu a něčemu, čemu já říkám regulační mánie. Abychom pochopili tuto souvislost, potřebujeme další část vývojové psychologie. Začnu vysvětlením souvislosti mezi lidskou nejistotou a narcismem. Když jsem se dříve v tomto pořadu zabýval rozdílem mezi digitální a skutečnou konverzací, tak jsem popsal, jak kojenec symbioticky rezonuje s matkou prostřednictvím rané výměny řeči těla a tímto způsobem realizuje prvotní touhu po splynutí s druhým. V jistém smyslu, ale dítě jako samostatná psychologická bytost téměř neexistuje. V prvních měsících života, než se dítě dokáže poznat v zrcadle, si nedokáže vytvořit mentálně vizuální obraz vlastního těla. V důsledku toho neví, kde končí jeho tělo a kde začíná okolní svět. Své vlastní vjemy umisťuje nejen do vlastního těla, ale i do lidí a předmětů, které ho obklopují. Konkrétní příklad. Když ho píchne v ruce, nepodívá se na svou ruku, protože si neuvědomuje, že pocit bolesti se nachází právě tam. A platí to i naopak. Dítě cítí pocity druhých přímo ve svém těle. Například, když se dívá na nikoho, kdo je byt, jeho tvář ukazuje stejnou grimasu a pláče, jako by bylo samobyto. V tomto symbiotickém, ale zároveň chaotickém splynutí zkušeností musí dítě mentálně uchopit to, co je jádrem jeho existence. V interakci s postavou matky musí zjistit, co musí udělat, aby si zajistilo její péči a blízkost. Na tomto místě je zajímavé srovnání s mládětem zvířete. Mláďata zvířat a savců jsou také závislá na matce a také se snaží zajistit si její péči. U lidského dítěte ale existuje zásadní psychologický rozdíl, který se nachází na úrovni komunikačního systému. Zvíře navazuje pouto s jiným zvířetem prostřednictvím výměny znaků. Znaky jako typické výkřiky, postoje, pohyby mají pevně danou vazbu na svůj referenční bod. Jedno znamení odkazuje na nebezpečí, jiné znamení naznačuje, že potrava je na cestě. Další znamení naznačují sexuální dostupnost, podřízenost nebo dominanci. Ať už je jeho ovládání vrozené nebo se předává z generace na generaci učením, zvířata tyto znaky obecně vnímají jako jednoznačné a samozřejmé. U lidí je tomu jinak. Lidská komunikace je plná nejasností, nedorozumění a pochybností. To všechno souvisí s následujícími skutečnostmi. Znaky, nebo správněji řečeno symboly lidské řeči, mohou v závislosti na kontextu označovat nekonečné množství věcí. Proto každé slovo nabývá významu pouze prostřednictvím jiného slova nebo řady slov. Navíc toto jiné slovo zase potřebuje jiné slovo, aby získalo význam, a tak dále do nekonečna. K definitivnímu zachycení významu slov vždycky nějaké slovo chybí. Z tohoto důvodu má jazyk jako racionální systém, jako systém, ve kterém slova nabývají axiomatického významu, vnitřní neopravitelný nedostatek. Je to něco, co bychom mohli nazvat jazyková nejistota. A to má přímé důsledky pro mezilidské interakce. My jako lidské bytosti nikdy nemůžeme jednoznačně předat své sdělení a druhý nikdy nemůže určit jeho definitivní význam. Jde to ještě dál. Dokonce ani své vlastní sdělení neznáme. Nikdy přesně nevíme, co chceme říci, jednoduše proto, že naše myšlenky pracují také se slovy a tak i na této úrovni vždycky nějaké to slovo chybí. To je důvod, proč tak často musíme hledat slova. Tak často zápasíme s tím, abychom řekli to, co opravdu chceme říct. Tak často máme pocit, že říkáme něco, co jsme ve skutečnosti říct nechtěli. Nebo že jsme mysleli něco trochu jiného. Ve světě zvířat potom není ani stopy. Jejich komunikační chování nevykazuje tato zaváhání a zadrhávání. Myslíme si, že my lidé se od zvířat odlišujeme větší znalostí a uvědomělostí. Ale nejtypičtějším rozdílem je, že na rozdíl od zvířat, nás téměř neustále trápí nedostatek znalostí. Proto ústřední otázky v životě člověka, ty, které se týkají jeho postavení v touze po druhém, nikdy nedostanou definitivní odpověď. Co si o mě ten druhý myslí? Má mě vůbec rád? Považuje mě vůbec vlastně za přítele, znamenám pro něj vůbec něco? Co ode mě ten druhý vlastně očekává, co ode mě chce? Kolem těchto otázek se točí každé lidské setkání a tím i lidská existence. Ve světě zvířat tomu nic nenasvědčuje. Nikdy neuvidíte zvíře, které by sedělo na gauči a trápilo se smyslem svého života nebo tím, co znamená pro jiné zvíře. Tato neurčitost lidského světa symbolů trochu překvapivě probíhala od samotného počátku lidského života. V době, kdy byl jazyk ještě rudimentární a ještě neodkazoval k předmětům. To je konec druhé epizody cyklu Psychologie totality. Co uslyšíte ve třetí epizodě, milí posluchači, ještě více prozkoumám ranou vývojovou psychologii ohledně vývoje egoismu a narcismu nejistoty. Potom se podívám na regulační mánii a posedlost. Zamyslíme se společně nad rovnocenností a podřízeností lidí. Každý má totiž vlastní představu o sobě samém.

0: objekty úzkosti, kolem kterých se dav sjednotí. A nejenom tomu se budeme věnovat ve třetí epizodě Psychologie totality. Já doufám, milí posluchači, že se vám tento díl líbil a pokud ano, tak určitě budu rád a budu kvitovat s nadšením, pokud se ho rozhodnete sdílet na sociální média, kliknutím na tlačítko sdílet na tomto kanále a také se prosím zaregistrujte a přihlašte na tento kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace a prosím také mě zanechte vaše postřehy, co byste chtěli třeba doplnit nebo rozšířit v rámci toho, co jsem načrtl v rámci toho, tohoto dílu. Budu velmi rád, protože diskuze je základním prvkem komunikace, o čemž vlastně tento i další díly budou pojednávat, takže diskutujme spolu, používejme jazyk, používejme naše jazykové prostředky, zkusme co nejvíce specifikovat to, co chceme říct, abychom se cítili co nejméně nejistí. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u třetího dílu Psychologie totality se s vámi budu těšit na slyšenou.
1: Tyhle boty, a to mě nezajímá, to mě nezajímá. Já mám stejný 10 let a není mi v nich zima, není mi v nich zima.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte, dnes se ponoříme do několika, řekla bych, dost provokativních myšlenek z knihy Psychologie totality. Je to poměrně ostrá kritika naší moderní doby.
2: V podstatě to tvrdí, že čím víc se snažíme svět ovládat, vědou a technologií,
1: tím víc paradoxně ztrácíme kontakt.
2: Přesně. S přírodou, s ostatními a nakonec, a to je hlavní, sami se sebou.
1: Aha.
2: A ten klíčový argument, který se tím celým textem táhne, je, že tohle odpojení v lidech vytváří určitý psychologický stav.
1: Jaký stav?
2: No, stav úzkosti, osamělosti, bezmoci, který pak celou společnost činí nebezpečně náchylnou k totalitním ideologiím. Není to tedy jako jen

0: politická analýza.
1: Spíš psychologická diagnóza naší doby.
0: Ano, dívá se na to, jak náš pohled na svět ovlivňuje úplně všechno. Od zdraví až po to, jak spolu mluvíme.
1: Rozumím. Takže naším úkolem pro dnešek je rozebrat tenhle argument a podívat se, jak k tomuhle závěru autor vlastně dochází. A začíná to hned z ostra, že? S pochybněním jednoho z našich nejzákladnějších mýtů.
0: Přesně. Toho, že technologický a ekonomický pokrok se automaticky rovná šťastnější život.
1: Hned na začátku zdroj uvádí takový zajímavý postřeh. Porovnává lidi v bohatých západních zemích, kteří jsou často sevření starostmi.
0: Hypotéky, leasingy, strach o práci.
1: Přesně. A proti ním staví lidi v některých chudších částech světa, kteří můžou působit spokojeněji. Myšlenka je, že náš mechanistický pohled na svět,
0: tedy snaha všechno rozložit, analyzovat a ovládat jako stroj,
1: nám vlastně ničí vztahy a pocit sounáležitosti.
0: Přesně. A když se řekne mechanistický, tak to znamená, že vidíme svět jako soubor nějakých součástek, ne jako živý organismus. Tělo není komplexní bytost, ale stroj, který se dá opravit výměnou dílu.
1: A les není ekosystém, ale jen zdroj dřeva.
0: Přesně tak. A člověk není duše, ale soubor dat a chemických reakcí. Tenhle pohled je nepochybně skvělý na stavbu mostů nebo programování, ale podle zdroje je naprosto katastrofální, když ho aplikujeme na živé systémy.
1: Včetně nás samých?
0: Ano.
1: Počkat, ale přece moderní medicína, která je na tomhle principu založená, zachránila miliony životů. Antibiotika, chirurgie, vakcíny. Není ta kritika trochu jednostranná?
0: To je naprosto férová námitka a zdroj vlastně nepopírá. Neříká, že ten přístup je špatný, ale že je omezený a že jsme zapomněli na jeho hranice.
1: Aha.
0: A jako příklad uvádí právě tu medicínu. V textu se cituje docela šokující tvrzení, že podle některých analýz až 85% lékařských studií dojde k pochybným nebo přímo chybným závěrům.
1: 85%? Páni, to je obrovské číslo.
0: Jo, a důvodem prý bývají chyby v metodologii, lajdáctví nebo dokonce podvody motivované ziskem.
1: Uvádí se tam i nějaké konkrétní případy?
0: Ano, a jsou dost výmluvné. Třeba paracetamol. Na trhu je od roku 1955.
1: Znám, běžný lék proti bolesti.
0: No právě. Po víc než 60 let se zjistilo, že obsahuje karcinogenní látky. Nebo opioidová krize v USA, která má na svědomí 100 000 životů. A ty léky byly léta předpisovány jako bezpečné.
1: A ta otázka tedy je, jak je možné, že se na to nepřijde dřív, že?
0: Přesně. Máme přece klinické studie, regulační úřady.
1: No právě.
0: Problém je prý právě v té mechanistické omezelosti. Výzkum se často zaměří na pár konkrétních, snadno měřitelných parametrů.
1: Třeba krevní tlak.
0: Třeba. Nebo cholesterol. A sleduje je po krátkou dobu. Úplně mu ale unikají ty jemné, dlouhodobé a systémové vedlejší účinky, třeba na imunitu, na střevní mikroflóru, na psychiku. Prostě vidíme jen malý výřez reality.
1: Ten, který se nám hodí.
0: Ano. A tenhle destruktivní potenciál se pak projevuje v obrovském měřítku. Agent Orange ve Vietnamu, masivní odlesňování, nebo, jak text zmiňuje, koncentrace moci v rukou malé globální kliky.
1: A to všechno v lidech zanechává pocit, že jsou jen kolečkem v obrovském stroji, který nemůžou ovlivnit. Vede to k bezmoci a k té atomizaci.
0: Přesně.
1: Moment, atomizace. Můžeme si to přiblížit? To zní jako klíčový pojem.
0: Určitě. Znamená to rozpad sociálních vazeb, komunit, rodin. Lidé jsou izolovaní, i když žijí ve městech s miliony dalších. Cítí se jako osamocené atomy.
1: A takovou hromadu písků je pak snaží ovládat než nějakou pevnou propojenou komunitu.
0: Přesně tak. A právě tahle atomizovaná, osamělá a úzkostná masa lidí je, podle této teorie, ideální živnou půdou pro totalitní hnutí, protože jim nabídne nový, jednoduchý smysl a sounáležitost.
1: I když je to sounáležitost založena na nenávisti, kujeme. To nás logicky vede k myšlence umělé společnosti.
0: Ano. A tady je základní teze, že umělé napodobeniny přírody, ať už jde o geneticky modifikované rostliny nebo právě digitální komunikaci, nikdy nejsou a nemohou být stoprocentně stejné jako originál. Vždycky tam něco chybí.
1: A jako hlavní příklad si bere to, co jsme všichni zažili během pandemie.
0: Masivní přesun komunikace na obrazovky, videohovory.
1: Všichni to známe až moc dobře.
0: Přesně. Text tvrdí, že to vedlo k masivnímu nárůstu vyhoření a jevu, který nazývá digitální deprese. A to fascinující na té analýze je důraz na ztrátu toho fyzického tělesného rozměru.
1: Jakože konverzace není jen přenos dat z mozku do mozku.
0: Není. Je to především tělesná výměna. Je to rezonance hlasů, synchronizace dechu, neverbální signály, sdílení společného prostoru.
1: To je přesně ten pocit. Po celém dni videohovoru je člověk úplně vyčerpaný, i když jen seděl na židli. Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, proč.
0: A je to vlastně tělo, které protestuje, protože ví, že je klamáno.
1: Mozek vidí tvář, slyší hlas, ale tělo cítí, že ten druhý člověk v místnosti prostě není. Zdroj to popisuje jako vyčerpávající neustálou přítomnost nepřítomnosti druhé osoby.
0: Krásně řečeno. Je to jako rozdíl mezi posloucháním nahrávky koncertu a tím být přímo na něm. I s nejlepšími sluchátky chybí ty vibrace, energie davů, ta tělesná informace.
1: A konverzace je na tom podobně.
0: Ano. Naše tělo podvědomě ví, že nejsme skutečně spolu. A tenhle neustálý rozpor mezi tím, co vidí mozek a co cítí tělo, je extrémně energeticky náročný.
1: Dobře, ale jestli je to tak vyčerpávající, proč je to pro nás tak lákavé? Proč jsme u toho zůstali i po lockdownech?
0: Protože to nabízí něco velmi cenného v naší úzkostné době. Iluzi kontroly.
1: Kontroly? Jak to je?
0: V digitálním světě si můžeme pečlivě vybrat pozadí, úhel kamery, můžeme si vypnout mikrofon, když si potřebujeme odkašlat, můžeme konverzaci jedním klikem ukončit. Je mnohem snazší skrýt své slabosti a ukázat jen tu dokonalou, kurátorovanou verzi sebe sama.
1: Takže to snižuje ten nepříjemný pocit zranitelnosti.
0: Přesně. Ten strach, který je ale přirozenou a nezbytnou součástí každé skutečné lidské interakce.
1: Takže platíme za psychologické bezpečí a kontrolu ztrátou skutečného hlubokého spojení, což nás, hádám, vrací zpátky k té atomizaci a osamělosti.
0: Je to začarovaný kruh. Čím jsme osamělejší, tím víc se bojíme skutečného kontaktu a tak utíkáme do bezpečí digitálního světa, který nás ale dělá ještě osamělejšími.
1: Tady to začíná být opravdu zajímavé. Jestliže mechanistický přístup selhává v medicíně a digitální svět nás izoluje, co se stane, když tenhle chladný přístup zkusíme aplikovat na řízení celé společnosti? A tím se dostáváme k kritice naší slepé věry v čísla a data.
0: Ano, a jako případovou studii zdroj používá covidovou krizi. Ta základní myšlenka tehdy byla nahradit subjektivní, chaotické a nespolehlivé lidské příběhy.
1: V době nejistoty upnuli k číslům jako k záchraně, ale moc jsme se neptali, kdo tu záchranu řídí.
0: Přesně. Zdroj uvádí několik konkrétních příkladů, které mají ilustrovat, jak byla ta objektivita křehká. Třeba jak se dalo snadno manipulovat s počtem pozitivních případů změnou počtu cyklů u PCR testů.
1: Čím víc cyklů, tím víc pozitivních výsledků.
0: Ano, i u lidí, kteří nebyli infekční. To nebyla technicky vzato lež, ale byla to volba, která dramaticky ovlivnila výsledné číslo. A příběh, který vyprávělo.
1: A to není všechno, že? V textu se zmiňuje i to, jak se do statistik hospitalizovaných s covidem dostali i lidé, kteří přišli do nemocnice se zlomenou nohou, ale náhodou měli pozitivní test.
0: Nebo že drtivá většina lidí, kteří zemřeli na covid, měla zároveň jednu nebo více dalších vážných nemocí.
1: A tady je ten klíčový bod.
0: Ano, dva lidé se mohli podívat na naprosto stejná objektivní data a dojít k úplně opačným závěrům.
1: Jeden viděl apokalyptickou pandemii.
0: A druhý viděl sezónní respirační onemocnění, nebezpečné hlavně pro staré a nemocné. Oba přitom argumentovali daty.
1: Nebyla to tedy bitva o data, ale bitva o interpretaci. O ten příběh.
0: Přesně tak.
1: Což vyvolává tu zásadní otázku. Jaký příběh se nakonec prosadil a proč?
0: Zdroj zde naznačuje vznik nebezpečné zpětné vazby. Společnost, která už byla v sevření strachu a úzkosti z těch důvodů, o kterých jsme mluvili.
1: Atomizace, odpojení.
0: Si instinktivně vybírala a zdůrazňovala ta čísla, která její strach potvrzovala. A tenhle strach posílený čísly pak vedl k poptávce po ještě drastičtějších opatřeních. A to zase generovalo další čísla potvrzující krizi.
1: A v takové dynamice pak jakékoliv zpochybňování toho hlavního příběhu nebylo vnímáno jako vědecká debata.
0: Ale jako morální selhání, ohrožení kolektivu. A potlačování disentu je, jak víme, klíčový rys totalitních systémů.
1: Takže co to o nás vlastně vypovídá? Proč tak snadno podléháme téhle iluzi kontroly a jistoty? Text naznačuje, že odpověď leží někde hluboko v nás.
0: V touze uniknout nejistotě, tedy něčemu, co je úplným základem lidské existence. Věda a rozum nám slíbili, že nás zbaví strachu, ale zdá se, že nás ve výsledku udělali ještě úzkostlivějšími.
1: To je ten paradox.
0: Přesně. Čím víc se snažíme svět zabezpečit, tím víc se bojíme. Zdroj jako příklad uvádí to, co nazývá pojišťovací mánie. Dnes si pojišťujeme úplně všechno.
1: Domy, auta, životy.
0: Celebrity si pojišťují části těla. Existují dokonce i pojistky proti únosu mimozemšťany. To není vtip.
1: Takže argument je, že tím, jak se snažíme eliminovat každé, i to nejabsurdnější riziko, si vlastně kolem sebe stavíme vězení z pravidel a sledování.
2: Ta, který má být žít svobodně a občas i trochu riskantně.
3: Tak křečovitá snaha o absolutní kontrolu paradoxně učinila život méně svobodným.
2: A méně bezpečím. Posedlost bezpečím vedla k masovému sledování, k cenzuře, k lockdownům. Vzdali jsme se svobody ve jménu bezpečí, které je ale ve skutečnosti nedosažitelnou iluzí.
3: A zdroj to spojuje s naší nejzákladnější lidskou podstatou. S jazykem, že?
2: S jazykem. S tím, že na rozdíl od zvířat, která mají jasné signály...
3: Zavrčení znamená hrozbu.
2: Přesně. My lidé komunikujeme pomocí nejednoznačných symbolů, pomocí slov. Když s někým mluvíte, nikdy si nemůžete být stoprocentně jistí, co si doopravdy myslí.
3: Je jeho úsměv upřímný, nebo je to maska?
2: Miluje mě, nebo to jen říkám. Žijeme v neustále neodstranitelné jazykové nejistotě. A je to právě tahle nejistota ve vztazích, která je zdrojem jak největšího utrpení, tak největší krásy.
3: Láska, důvěra, přátelství, to všechno jsou aktivíry navzdory nejistotě.
2: Přesně.
3: A v dnešním světě, který se zdá být čím dál chaotičtější a víc mimo naši kontrolu, se ten falešný slib absolutní jistoty,
2: který nabízí technokratický daty řízený systém,
3: stává neuvěřitelně lákavým.
2: Protože nabízí únik. Únik z té složité, chaotické reality lidského bytí do přehledného světa čísel, algoritmů a pravidel. Nabízí úlevu od té nejtěžší lidské práce, žít s nejistotou a přesto si navzájem důvěřovat.
3: Prošli jsme toho dnes opravdu hodně. Od kritiky mechanistického pohledu na svět, přes vyprázdnění komunikace v digitálním věku, až po tu iluzi objektivity čísel.
0: A všechny tyhle dílky skládají obraz společnosti, která se kvůli své touze po kontrole a jistotě stává psychologicky zranitelnou a náchylnou k ovládání.
3: Přesně tak.
0: Analýza to v konečném důsledku nepředstavuje jen jako nějaký politický nebo technologický problém, který lze vyřešit lepším zákonem. Představuje to jako hluboký psychologický proces.
3: Proces, který má kořeny v našem narušeném vztahu k přírodě, k vlastnímu tělu, k sobě navzájem.
0: A hlavně k té základní lidské nejistotě.
3: Z tohoto materiálu si tak můžeme odnést jednu závěrečnou myšlenku k zamyšlení. Pokud je naše nejzákladnější lidská zkušenost definována právě nedostatkem jistoty v komunikaci, tou neustálou potřebou věřit a interpretovat, co se stane se společností, která se snaží postavit své základy na přesném opaku, na iluzi a absolutní, měřitelné a kontrolovatelné jistoty.
4: Vysoké Tatry a lanovka. Toto spojenie je dnes pre turistov a lyžiarov už úplnou samozrejmosťou. Lanová dráha má však v Tatrách dlhú históriu. Pri pohľade na bezstarostných návštevníkov je nepredstaviteľné, že práve tu by sa mala stať krvavá tragédia. Na tejto lanovke však bude vyčíňať smrť. Vyberie si krutú daň v podobe niekoľkých životov mladých ľudí. Ostane po nej len hlboký smútok a zúfalé prázdno.
5: Nie, že ten jeden kamarát volal na mňa, že Marek, poď sem, poď ma vyťahnuť. To jedného som začal ťahať, ale keď som videl, že je od pol pása odsiatý, to nebol šance prežiť.
4: Títo študenti majú 15 rokov a sú prváci na strednom odbornom učilišti strojárskom v Prievidzi. Možno, že na túto školu ich priviedol záujem o technické objavy a zázraky. Možno ich v detstve nadchla práve tatranská lanovka. Dve dievčatá a zvyšok chlapci. Je medzi nimi aj Marek Petic. Za krátky čas štúdia už Marek vie, že technika je svetom prísnej logiky a presnosti. Niekedy však stačí jedna banálna maličkosť a aj dovtedy bezchybne fungujúci systém môže zlyhať. Presne takúto situáciu zažije Marek so spolužiakmi na vlastnej koži. Hoci navštevujú technicky zameranú školu, nestane sa to na hodinách ani počas praxe. Nemilosrdný úder osudu jich zasiahne na mieste, kde by to nikto nečakal. Hoci spolu chodia do jednej triedy, krátko sú výbornou partiou. Štúdium však nie je len o písaní poznámok a učení. Tvoria ho tiež momenty, počas ktorých nemusia sedieť v laviciach. Školské výlety sú ideálny spôsob, ako spoznať spolužiakov aj z inej stránky. Presne takáto akcia ich čaká začiatkom januára 1992. Celá trieda sa teší na spoločný lyžiarsky kurz. Rodičia sa zas najviac tešia na to, že ich deti sa vrátia domov v poriadku. Zrejme každý z nich si vie spomenúť na nešťastné udalosti z podobných školských výletov, ktoré sa z času na čas objavia v správach. Niekto sa desí nevyspytateľných lavín, niekoho strašia ťažké zlomeniny. Na to, že synovi alebo dcére hrozí veľké nebezpečenstvo v obyčajnej lanovke, teraz určite nemyslí nikto z nich. V tejto chvíli sú všetky nepríjemnosti kilometre vzdialené. Počas kurzu budú na študentov dohliadať inštruktori. Pred cestou jeden z nich kontroluje zoznam žiakov. Po návrate bude na ňom chýbať niekoľko mien. Teraz sú však kompletní a môžu vyraziť. Všetci myslia už len na lyžovačku a skvelú zábavu, ktorá ich čaká. Nezabudnutelný týždeň prežijú v zasnežených tatranských matliároch. Priamo na mieste najprv prejdú tradičným rituálom zadeľovania do lyžiarskych družstiev. Marekovi sa však nechce veľmi vytrčať, preto sa sám pridá k začiatočníkom. Netrvá však dlho a vyjde najavo, ako na tom naozaj je. Inštruktori ho preto preradia k dobrým lyžiarom. Možno sa tým aj chváli rodičom, keď im večer volá domov. Tí sú však najspokojnejší, keď ich uistí, že všetko je v poriadku a má sa dobre. Aj tu sa ukáže, že sú výborným kolektívom. Na lyžovačke sa o sebe dozvedia zasa niečo nové. Hlavne dievčatá sa tu vďaka pozornosti svojich spolužiakov cítia ako v bavlnke. Dni na kurze letia rekordne rýchlo. Sú vyplnené lyžovaním, v ktorom sa všetci zlepšujú. Napriek tomu im zostáva dosť času aj na iné aktivity. Keby Marekovi teraz niekto povedal, že toto sú ich posledné spoločné chvíle, z chuti by sa zasmial. Neverili by ostatní spolužiaci, inštruktori ani ďalší ľudia. Tragédia, obeťami ktorej sa študenti na ďalší deň stanú, otrasie celou krajinou. Január 1992. Vysoké Tatry sa prebúdzajú do nového dňa. Mieria sem desiatky lyžiarov a turistov, ktorí si tu aj dnes budú vychutnávať nádhernú zimnú atmosféru. Na ich bezpečnosť, ako vždy, dohliadajú členovia horskej služby. Na popradskom letisku sa koná školenie záchranárov. Iróniou je fakt, že práve v tento deň budú ich skutočnú pomoc zúfalo potrebovať len o pár kilometrov ďalej. V tatranských matliároch je v to ráno zlé počasie. Nevľudná hmla, ako by čosi skrývala. Je za ňou hrôzostrašná predtucha. Práve tento deň so sebou prinesie veľkú tragédiu. Nepriaznivá zmena počasia prekazí študentom plány s lyžovačkou. Neznamená to však, že kvôli tomu ostanú sedieť na chate. Skúsených inštruktorov totiž takáto situácia nemôže zaskočiť. Svojim zverencom navrhnú náhradný, rovnako zaujímavý program. Spolužiaci sa medzi sebou dohodnú, že pôjdu na výlet. Z Tatranskej Lomnice sa lanovkou vyvezú na skalnaté pleso. Tam sa potom môžu lyžovať.
6: Ostal nám nejaký balík peňazí, tak my ako žiaci sme chceli ísť na to skalnaté pleso. A bola jedna výhoda, že vlastne tam, kde sme bývali, tak bola hmla a hore bolo pekne. Malo by byť aspoň pekne, tak nám povedali. Tak sme potom vlastne celá partia sa vybrala, vlastne celá trieda, že nebudeme to rozdeľovať na tie skupiny, pôjdeme všetci tam hore, aby každý mal niečo z toho, tak sme sa vybrali to lanovko hore.
4: Mechanický pohyb lanovky pripomína dobre fungujúce hodinky. Aj tu sa však môže objaviť drobný detail, kvôli ktorému sa systém zrúti. V kabínach Tatranskej lanovej dráhy sa denne prepravia stovky ľudí. Výskyt kritickej chyby sa preto presne odhadnúť nedá. Môže pripadnúť na ktoréhokoľvek cestujúceho.
7: Bola to lanovka, ktorá bola ako dvojlanová, to znamená, že ona pozostávala z nosného lana, ktoré v podstate slúži ako kolajnica, po ktorej ide behuň príslušného vozňa. To znamená, keď budem spomínať vozeň, tak samozrejme v tomto prípade to boli kabiny. Takže bolo to nosné lano a potom je tam v tomto prípade ďalšie lano, to je ťažné lano, ktoré v podstate obstaráva to, keďže je to odpojiteľná lanovka, tak dochádza k tomu, že v stanici sa vozeň odpojí a zase keď vychádza zo stanice sa pripojí k tomuto ťažnému lano a toto ťažné lano ho vlastne ťahá po celej trase až do stanice, kde sa znova takisto odpojí a potom znova pripojí.
4: Kúpou z piatočného lístka si Marek nad sebou vyniesie osudný ortier. Zakrátko sa aj s niekoľkými spolužiakmi ocitne v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Všetko to odštartuje obyčajná cesta v lanovke. Tá sa zvrhne na drámu s hrozným koncom. Ako študenti technického odboru by sa chlapci o fungovanie lanovky mohli zaujímať. Škola je ale teraz ďaleko a oni sú predsa na lyžovačke. V kabíne však hneď zavládne nadšenie. Zrazu sú z nich znova malí chlapci uveličení z technického zázraku. Dievčatá najprv musia prekonať menšie obavy. Rýchlo sa ale osmelia a keď si jazdu začnú vychutnávať, sú už v cieli. Podobný cieľ si v ten deň vybrali aj iní.
8: Ráno vyzeralo s tým počasím všelijak, bolo také zamračené bolo a som si myslel, že ten deň aj tak nebude stať za nič, ale že idem. Keď sme sa dostali s lanovkou nad štart, asi 100 metrov výškový nad štart, do výšky zhruba 1400 metrov, zrazu sa mla rozplynula a videli sme krásne slnečné počasie.
4: Deň ako stvorený na skvelú lyžovačku sa študenti rozhodnú naplno využiť.
9: Chalani sa lyžovali, profesori tiež, my sme tam behali so spolužiakmi a potom asi po 2 hodinách sme mali ísť dole.
4: Po 2 hodinách je čas vrátiť sa späť do Tatranskej Lomnice. Keď skončí obedná pauza, spustí sa známy zvuk a napoludne lanovka začne znova premávať. Marek s troma kamarátmi nastúpi do kabíny číslo 87. Rýchlo si odložia lyže, pohodlne sa usadia a o chvíľu opúšťajú stanicu. Prejdú cez lanový prechod a už sú na trati. Ešte aj v tejto chvíli sa dá len veľmi ťažko predstaviť, že študenti do cieľa neprídu. Ich jazda potrvá niekoľko sekúnd. Preruší ju tragická zrážka, na konci ktorej je krutá a nemilosrdná smrť.
9: Kabinka sa rozbiehla, pohode, ako ešte sme srandovali, bo ja som mal čisto nové lyže. Srandovali sme, že či nám tie lyže nepadnú, že bude po lyžiach a tak. No a ja som sedel oproti tak, vlastne, že som videl, ako tá druhá kabinka štartuje.
4: Nasledujúca kabína číslo 58 vyštartuje po 110 metroch a 36 sekundách. Kabína vyjde hladko zo stanice a pokračuje v jazde. Sedia v nej ďalší dvaja Marekovi spolužiaci. Aj pre nich bude mať táto jazda tragické následky. Na spiatočnej ceste už chlapci nie sú nadšení tak ako ráno. Chcú byť čo najskôr dolu. Pri lyžovaní vyhladli a tešia sa na obed. Marek so spolužiakmi sa blíži k prvej podpere. Zrazu sa stane niečo nečakané. Kabína za Marekom z ničoho nič zvýši rýchlosť. Marek chce skontrolovať, či dobre upevnil lyže v držiaku. Zarazí ho však niečo iné. Vidí, že kabína s dvoma spolužiakmi je podozrivo blízko. Zažartuje, že ak sa dostane až celkom k ním, otvoria dvere a vyskočia. Chlapci v druhej kabíne chuť na žarty nemajú. Vidia, že sa deje niečo strašné. Marekovo nevinné vtipkovanie sa stane skutočnosťou. Chlapci si to však ani nestihnú uvedomiť. Nasledujúce sekundy sa zomelú v obrovskej rýchlosti. Kabína číslo 58 dobehne kabínu s Marekom a kamarátmi pred prvou podperou. Tá je najvyššia na celej trati. Kabína číslo 58 prudko narazí do nasledujúcej kabíny. Obe sú vyhodené z nosného lana.
9: Druhá kabínka, čo išla za nami, nabrala ukrutnú rýchlosť a brázgla do nás. Ja som vyletel oknom, vlastne tým nárazom, ako tá kabínka vrazila do nás, tak Paolo Candrák, ten nie, že skočil na mňa, ale narazil do mňa a vyleteli sme oknom obidvaja.
4: Strašný náraz počuť nielen vo zvyšných kabínach na trati, ale aj široko ďaleko v okolí. Vydesí všetkých cestujúcich.
9: profesor mi ešte vyprával, že som sa ešte dokázal, že som letel do toho stožiaru a že som sa na hlavu odrazil od toho stožiaru a padol som asi 2 metre od toho betonového základu.
8: Z tej prvej kabinky zostalo len závesné zariadenie vysieť na lane a tá druhá kabinka celé aj s tým závesným zariadením vyskočila z toho lana a padla dole.
4: Po zrážke je chod lanovej dráhy zastavený. Spolužiaci v ďalších kabínach zažijú nepríjemný šok. Na lanovke sa muselo niečo stať. Omráčený Marek zatiaľ pomaly vstáva a začína precítať.
9: Keď som sa pozrel a postavil sa a cítil som fakt, že mi nič není, tak som potom pozeral, že kde sú vlastne ostatní tí kamaráti a tak, a pozrel som sa hore a som videl ešte tie zavesené kolíčka z tej kabinky okolo mňa, trosky od kabiniek, no a tí ostatní, tým už nebolo pomôcť.
4: Priestor pred Marekovými očami sa v priebehu niekoľkých sekúnd premenil na vrakovisko. Zem pokrývajú kusy zdemolovaných plechov. Pod nimi ležia bezvládne telá znetvorené tak, že sa takmer nedá určiť, o koho presne ide. Za to krvavé stopy presakujúce na snehu hovoria jasne. Marek si uvedomuje, že stav dvoch zavalených spolužiakov je mimoriadne vážny.
9: Viem, že ten jeden kamarát volal na mňa, že Marek, poď sem, poď ma vyťahnuť. To jedného som začal ťahať, ale keď som videl, že od popa sa odsvetí. Viem, že jeden mal tú zranenie, tú veľkú dieru tam mala. To nebol šanca prežiť.
4: Jeden z chlapcov je zakliesnený v konštrukcii podpery asi 20 metrov nad zemou. Spolužiak Paľo zrazu vstane a rozbehne sa preč. Keď na neho Marek kričí, chlapec odpovedá, že ide domov a ponáhľa sa ďalej. Má zranenú nohu, no v šoku si to vôbec neuvedomuje.
9: Aj tak sa čudujem, že ako mohol dokázať utíkať, lebo on mal predieravené koleno od toho pádu. Ale v tom šoku len domov, celý za domov, no ale potom, keď som kričal na neho, tak sa, keby sa prebral a už potom to vnímal všetko.
4: Zrážka kabín sa odohrá pred očami niekoľkých študentov. Hrôza, ktorú zažívajú ich spolužiaci, sa však zďaleka nekončí. Utrpenie zranených kamarátov tak sledujú doslova v priamom prenose. Ostatní študenti a ďalší cestujúci stále visia v kabínach. Nemajú žiadne informácie a nechápu, čo sa deje.
9: Najhoršie bolo na tom, že profesori išli pred nami, vlastne jeden profesor, aj so spolužiakmi, a títo všetci videli. Neviem, či tam 4 alebo 6 hodín potom ešte boli, na tom lane viseli.
4: Dvaja členovia horskej služby sa práve chystajú na obed. Vtedy dostanú správu o zrážke. Od lanovkárov vezmú lano a ponáhľajú sa na miesto nešťastia. Keď záchranári dobehnú k miestu zrážky, naskytne sa im scéna plná hrôzy.
8: Keď sme videli, čo sa stalo, tak to bol normálny horor. 6 ľudia boli na snehu, jeden tak ľahko zranený, v tom skoro vôbec nič nebolo, ale ostatní boli ťažko zranení.
4: Záchranár sa v ťažkých lyžiarskych topánkach začne štverať po železnej konštrukcii za chlapcom. Pohľad na ťažko trpiaceho je hrozný. Má zlomenú chrbticu, strieka z neho krv a zlovestne chrčí.
8: Jak vymrštilo toho chlapca, tak ten chlapec padol ešte asi tých 15 metrov, kým sa zakliesnil, ale to musela byť úžasná rána, úžasná bolesť, jak ho zakliesnil tam, lebo on bol zacviknutý jak vo sveráku medzi týma dvoma rúrami, ktoré zovierali taký, hovorím, taký 60 stupňový uhol. Áno, a teraz si predstavte, že do toho 60 stupňov uhlu sa zakliesní telo v páse. Hej, že obrovský problém som mal ho dostať z toho zaklinenia, aby to telo bolo vo vzduchu. Jednak, že som sa nemal na čom postaviť, nemal som sa ani prakticky čo držať. Ano. Na tých rúrach ocelových tie lyžiarky veľmi šmýkali, veľmi klzali. No a nikto mi tam nemohol pomôcť, lebo tam by sme dvaja sa jednoducho nezmestili. Takže keby žil ten chlapec, bola by ho šanca zachrániť, tak ten by si musel strašne vytrpeť, keď sme ho pustili dole. A iná možnosť naozaj nebola.
4: Na rade je prevoz mŕtvych a záchrana ranených. V nedostupnom teréne s množstvom snehu je to však náročné. Lanovkári preto spustia už odstavenú vysutú lanovku, vyťahnú do nej chlapcov a potom ich zvezú do dolnej stanice.
8: Sme sa dohovárali s vysielačkou, s lanovkármi, že pustia kabinku, pretože to nebolo možné ich vyťahnuť hore tým svahom, to by veľmi dlho trvalo. Takže oni pustia starú kabinu a zastavia presne na úrovni toho stožiara a my tých zranených na kanadských saniach preťahneme pod tú kabínu, oni spustia lano a tým rumpálom, tým systémom nás púšťa na vyťahovanie, že ich vyťahnú do kabíny.
9: Ja som už ničom neveril, tak som si ešte lano okolo ruky opasal a vyťahli na nás späť hore. Mňa tam posadili do tej kabínky, no a ten, čo vysel na tom stožiari, tak toho tiež vyťahli hore a položili ho vedľa mňa. On ešte chvíľku žil, ale dole, keď sme prišli, tak ho brali do sanitky a po prevoze zomrel.
4: Na stanici lanovky v Tatranskej Lomnici poskytnú chlapcom prvú pomoc. Potom ich odvezú do Popradskej nemocnice. Tam sa lekári pokúsia zachrániť život dvom najťažšie raneným.
10: Stav tých dvoch zranených, ktorí boli teda prevážaní do nemocnice záchrannou službou, bol od počiatku kritický, jednalo sa o veľmi vážne politraumy. Toho druhého pacienta ja som už zastihol v bezvedomí a so známkami masívneho hemoragického šoku.
4: Ostatní cestujúci strávia v zastavenej lanovke niekoľko nekonečných hodín. Nervozita, strach a úzkosť skončia okolo 6:30 večer. Až vtedy je totiž lanová dráha znova spustená. Nikomu sa však nič nestalo. Na rozdiel od 6 chlapcov mali všetci obrovské šťastie. Stačilo nasadnúť do správnej kabíny.
11: Dnes došlo k tragickej udalosti na kabinkovej lanovke Tatranská Lomnica Skalnaté pleso, kde sa pred cieľovou stanicou z doteraz nezistených príčin uvoľnila jedna kabinka, ktorá narazila do nasledujúcej kabinky. Pri tejto nehode dve osoby zahynuli, dve osoby sú ťažko a dve ľahko zranené.
4: Správa o nešťastí sa bleskovo rozšíri po celej Prievidzi. Marekovi rodičia tak nie sú jediní, ktorí v tú noc od strachu nespia. Utešujú sa však tým, že prípadnú najhoršiu správu by im predsa niekto oznámil. Marek je zatiaľ sám so svojimi myšlienkami v prázdnej nemocničnej izbe. V hlave sa mu znova premietajú katastrofické momenty tohto čierneho dňa.
9: Keď ma doviezli do tej izby, a teraz sám okolo vás nikto, v ten večer, tak človek si potom uvedomil, že fakt prečo ja? A som si hovoril, že radšej som ja mohol zomrieť ako oni, ale to dneska neviem prečo. A prečo aj Paolo to prežil a prečo oni nie. Možno fakt, keby som ja sedel na druhej strane, oni na tej, tak oni prežijú a my sme už tam.
4: Nádej Marekových rodičov sa však veľmi rýchlo rozplynie. Nasledujúce ráno im polícia oznámi, že ich syn pri zrážke na lanovke zahynul. Zdrvení rodičia prídu do Popradu identifikovať jeho telo. Po príchode sa však situácia dramaticky obráti. Lekár ich presvieča, že muselo prísť k omylu. Marek unikol smrti o vlások a hroznú tragédiu prežil. Má zlomený nos, bolavý chrbát a niekoľko škrabancov, no inak je v poriadku. Šťastie a obrovská radosť, ktoré práve zažívajú rodičia, sú slovami neopísateľné. Neistota a strach zavládne aj v ostatných rodinách. Vtedajšie noviny písali, že keď rodičia telefonovali do školy, nedostali o svojich deťoch žiadne informácie. V zúfalstve sa teda vyberú čakať na študentov, ktorí sa z lyžiarského kurzu majú predčasne vrátiť. Po príchode autobusu sa mučivé vyčkávanie skončí. Rodičia môžu konečne objať svoje deti.
9: tí žiaci išli domov a neviem, ako sa tí rodičia dozvedeli, že ten večer, hej, v ten večer, že prídu, tak tí rodičia čakali na autobusových zastávkach. No a teraz zoberte pocit, že všetci čakajú a zrazu tým pár rodičom neprídu deti.
12: Nie všetci však patria k tým šťastným. Niekoľkí rodičia sa práve dozvedia desivú pravdu a v tej chvíli sa im celkom zrúti svet. Neubehol ani týždeň, odkedy vyprevádzali svoje deti na kurz. Domov sa už nikdy nevrátia. Dráma otrasie celým Slovenskom. Kým nešťastní pozostalí prijímajú sústrasť, v Tatrách začína vyšetrovanie tragédie. Mnohí si pritom spomínajú na podobné nešťastie, ktoré sa tu pred pár rokmi stalo na Vysutej Lanovke. Na miesto nešťastia príde Ján Krajčí, znalec zo štátnej dráhovej technickej inšpekcie. Pod jeho vedením sa vyšetrujú príčiny vzniku havárie z technickej a prevádzkovej stránky.
7: Vyšetrovanie prebiehalo niekoľko dní, bolo to veľmi, veľmi teda zložité vyšetrovanie, pretože už prvé náznaky, alebo teda aj reakcie, ktoré sme sa mohli dozvedieť z médií, boli asi také, že zlyhalo spínacie zariadenie a že to bola akože príčina.
12: Na začiatku je jasný len priebeh udalosti a jej tragický výsledok. Kabína číslo 58 bola vypustená zo štartovacieho zariadenia cez zapínadlo na trať. Krátko po opustení stanice začala zvyšovať rýchlosť. K nešťastiu došlo preto, že kabína číslo 58 narazila zozadu do kabíny, ktorá išla pred ňou. Najskôr sa skúmajú jednotlivé časti zariadenia lanovej dráhy, ktoré mohli mať vplyv na vznik havárie. Ďalej sa dôkladne prehliada ťažné lano a zariadenia na štarte lanovky. Skúmania prinesú zistenie, že pred haváriou boli tieto zariadenia v poriadku. Obidve kabíny prešli pred necelým mesiacom predpísanou kontrolou. Kabína, ktorá spôsobila zrážku, bola preverená dokonca deň pred nešťastím. Zdlhavé a náročné vyšetrovanie však neprináša žiadne uzávery. Tragická zrážka je zatiaľ záhadou aj pre odborníkov. Znalci potom zámerne vyvolávajú situácie, ktoré sa udiali pred kritickou zrážkou. Prichádzajú k prvým zisteniam.
7: Keď sme na základe toho zistenia aj samozrejme snažili sa navodiť ten stav, aby sme si to aj predviedli, že to tak skutočne mohlo byť. Ja sme mali dokonca problémy, aby sme taký stav navodili, ale nakoniec sa nám to podarilo asi na tretí krát. Tým sme preukázali, že je to možné, že takýmto spôsobom to bohužiaľ stal sa tento prípad.
12: Najjednoduchšie povedané, k tragédii došlo preto, že kabína číslo 58 vyšla zo stanice na trať napriek tomu, že nebola pripojená k ťažnému lanu. Pod nešťastnú zrážku sa nepodpísala len jedna príčina. Spôsobili ju tri okolnosti. Všetky sa týkali kabíny, ktorá spôsobila zrážku. Prvou okolnosťou je fakt, že ťažné lano sa včas ne...
13: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Jo, vážení posluchači, dnes máme středu 9.9., mám takové tušení, ano, koukám tam na maličký datum takhle v rohu, na to blbě vidím. No a to je středa a na dnešek máme též naplánovaný opět další pořad v seriálu Změny myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích, od vlastně Zeitgeistu, kterýmž to zastupitelem, nebo bych to nazval propagátorem, je kdo jiný než opět dnešní host Petr Taubinger. Ty se tam na to tváříš tak, že nejsi propagátorem Zeitgeistu, nebo jak to tam je, Petře?
1: No, v pořádku. Můžeš to tak nazvat klidně.
0: Tak, jo. Nazval jsem to tak, tak já si myslím, že to nebude tak špatné. No, horší je, že už je to dneska, já nevím, kolikátý díl, už jsou přes 80, pomalu 90 se to blíží asi. A ono to je velmi těžké se o tom stále bavit. Protože společnost, jak si nikam, jak to tak vypadá, nespěje k něčemu lepšímu. Spěje to dřív k něčemu horšímu a je to jenom otázkou času, kdy se to nějak celý asi proměnutím posere a pak se budeme všichni divit, co se děje. No, Petře, co si o tom myslíš ty? Protože ten vývoj ve světě jaksi k ničemu dobrému nevede. Ty jsi říkal, že už prakticky tvým firewallem už ne tak něco neprojde, to znamená, že nic nového tady není, jsou to jenom staré věci, které se dále prohlubují, staré špatné věci, které se jenom prohlubují, jak to koukám. Válka na Iránu mezi USA a vlastně Iránem taky se rozvíjí čím dál tím víc, ničemu to nevede, jenom k dalšímu ničení všeho. Samozřejmě další potápějící se tankery, který asi tomu Green Dealu nebo něčemu takovému zelenému zrovna moc neprospějí, bych řekl. No ale to nikoho nezajímá, že? Protože to je v pořádku, my tady musíme pít z papírových brček, aby náhodou se tady něco nezašpinilo. Když to tam se potopí několik tankerů denně plný ropy a je to v pořádku, to se nic neděje. Tak to jsou takové věci, které člověka trochu frustrují a to, o čem hovoříme a co by opravdu mělo smysl, co opravdu tak nějak dává logiku, jo, tak to se vůbec nerespektuje. Prostě někteří si dělají stále, co chtějí. Svět tomu kolikrát tleská, pokud je to na té správné straně, že to vidíme. Pokud je to na té špatné straně, tak jsou tam všelijaké provokace a podobně. To taky určitě víš o tom dronu v tom Lipsku. Něco nepochopitelného. Pomalu byla vyhlášená válka proti Rusku, když se tam našel nějaký převrácený obyčejný dron z Temu, který ho tam pohodil do ví kdo. No, takže to je velký průšvih, ale že se dějou takové věci někde v Iránu, to nikoho nezajímá. To je další taková věc. A teď v neděli, co je dneska, nebo v pondělí jsme se dozvěděli, to je dva dny tomu nazpět, v Německu zemské volby AfD drtivě vyhrála. Ovšem, je to zase takové zajímavé. Získali něco přes 40, myslím, % hlasů. Teď ani nevím. Počkej, já se kouknu tadyhle. Já nevím. Nebo 27. To je zajímavý. No to je jedno. Prostě drtivě vyhráli. Jenomže problém je v tom, že všechny ostatní strany, kteří jsou tam, tedy FDP, SPD, Levice, Zelení a tak dál, kteří by měli přijít tomu, aby získali tu většinu a mohli jít do nějaké té vlády, no tak to samozřejmě neudělají, protože AfD je braná jako nějaká extremistická strana, nebo co, furt tomu dávají všelijaký takový ty nálepky, když si dovolí něco proti migrantům a já nevím, co proti čemu, tak je to velký problém. No, a tak dál a tak dál. A to je furt dokola. Takže výsledek jaký? Vyhráli, ale co? Oni i kdyby vyhráli velkou většinou, tak stejně to je jenom určitá část toho Německa, takže by s tím zase nemohli něco dělat. Jo? A navíc, když se nezmění celý ten systém, který tady je, o kterém se neustále bavíme, tak i kdyby měli 100%, tak s tím nic nemůžou dělat, protože zbytek světa a zbytek společnosti, která je globalizovaná, žije v tomto světě, v tomto prostředí a nemůže se z toho nějak taková část určitá odtrhnout. Takže buď všichni, anebo nic, já nevím, jak to vidíš ty, protože všichni spolíhají na to, že to se to jednou sesype všechno, ale to by byl velký průšvih, protože to by určitě dopadlo nějakou obrovskou válkou. No je toho mnohem víc a víc a víc a nikdo neví, co si vlastně má přát, co by vlastně chtěl. Protože nakonec neví, jestli by to nebylo horší, než lepší. No, tak, to jsem tak nějak na začátku to rozvedl. Já si myslím, že jako máš široký prostor k tomu, aby si to všechno tadyhleto okomentoval a řekl si, jak to cítíš ty, jak to vlastně vidíš ty, jak to cítíš ty. No a samozřejmě máme tu taky telefon 608 12 14 19, který ti, kteří se dívají na televizi, tak vidí na liště krásně. Je tam i odkaz na www.zeitgeistmovement.cz. Ano, takže i tam můžete se kouknout, nikoli volat, to je tam se nikam nedovoláte teď, ale na ten telefon se nyní dovoláte do živého vysílání. Bylo by to fajn, kdybyste také přispěli svou troškou do mlýna, jak se říká. No, co více ještě říci? To je asi tak všechno, co bych tomu já chtěl říci. Petře, zkus to nějak rozvinout.
1: Vlastně ani nevím, kde začít. Řekl si toho dost, vždycky mě něco napadlo, pak to zmizelo, ale to je pořád to stejné. To je pořád to stejné, co už jsme právě si uvědomili, že už máme mnoho pořadů za sebou a jako mám pocit, že se pořád více méně v tom základu opakujeme a otázka je, co bude co, jak to udělat tak, aby to vůbec dalo nějaký smysl. Tady ta věc, to naše vysílání.
0: To je otázka. To je, samozřejmě jsem tady.
1: Nějak si zmizel z obrazovky.
0: No tak, já tady tam nemusím jo. Pořád být taky, tak. No, tak za to tebe jsem tam zvětšil víc, takže.
1: Nerad mluvím do prázdna. Každopádně to, co nastínil, to je vlastně klasika politika nebo volby, jak jsi říkal, co se dělo v Německu, nebo tam se uděje to, nebo ono, kde je mnoho událostí, o kterých je potřeba, nebo které jsou pro určité média zajímavé, ale v zásadě je to celé pořád ve smyčce. Nic nového, co by nás jakoby překvapilo. Ty věci jsou předvídatelné, byly předvídatelné, co přijde, ta trajektorie je v podstatě daná, nastavená těmi mechanismy systémovými, protože žijeme, připomínám pro ty, co to nevědí, žijeme v tržním kapitalismu, nebo alespoň tak tomu říkáme a je to nejbližší takový termín, který by tomu odpovídal a který opravdu odpovídá těm strukturálním procesům, co se ve světě děje. Jo, takže samozřejmě problém je samozřejmě v tom, že lidé nevědí. Lidé nevědí, v té teda potřebné míře nevědí a ten systém si pak s námi dělá, co chce, jedeme v setrvačníku, prostě jedeme podle navyklých vzorců, tak jak jsme byli vychováni a jsme determinováni penězi a jakousi potřebou přežití spojenou s tímto systémem, takže lidé prostě nevědí, co jiného by mělo být a proto očekávají spasitele a chodí k volbám, protože jim to neustále vnucováno, protože jiná možnost pro ně neexistuje. Jo, tak jsme dopadli. Jo. Tak jsme dopadli v evoluci, která se vyvíjela, dejme tomu, tisíce let. Žijeme stále ve stejném systému, v principu, protože ten systém má stále to jádro stejné, ty mechanismy jsou stejné, pouze se adaptoval, přizpůsoboval novým věcem a technologiím, ale v zásadě pořád fungujeme po staru v moderním světě, což samozřejmě už je to je další faktor, který prostě představuje obrovský problém. Ne samotná technologie, ale samotný systém. I když lidé někteří jsou tak naivní, že prostě dávají vinu technologiím, když technologie samozřejmě za to nemůže. Ta je pouze použita a nesprávným způsobem a tím pádem zesiluje všechny účinky toho systému, který je zastaralý. Takže všechno, co je na systému špatné, se mnohonásobně zesílí díky technologii. Takže tím, že bychom odstranili technologii, ten problém nevyřešíme. Ono ani nelze odstranit technologii v současném světě, protože ta technologie současně udržuje určitou stabilitu a poskytuje nám prostě určitý komfort i v tom nestabilním světě. Jo. Takže na jedné straně tady obrovská hrozba a na druhé straně obrovské výhody, které tady nikdy nebyly předtím a kdo by se jich chtěl vzdát dneska. Takže technologie je důležitá, ale současně je problém v tomto systému. Takže kde je teda dohromady, když to sečteme problém? Problém je samotný systém, nikoliv technologie. Naši lidi se tím nezabývají. Jo. Lidi se tím nezabývají, překručují i dokonce vědecké záležitosti, které jsou samozřejmě financovány. To překrucování, myslím, je financováno samozřejmě korporacemi a samotným systémem, takže existuje mnoho dezinformací o tom, jakém stavu je náš ekosystém a lidé na to skáčou, protože je to dobře financovaný, dobře propagovaný, lidé se chytají článků a různých záležitostí z alternativní popkultury, která je zkreslená, podobně jako přirovnal bych to zrovna k těm lidem, kteří věří v plochou zemi, takže je to podobný i v rámci ekologie a dalších záležitostí, že lidé opravdu naletí na kde co, protože je to dobře zafinancované. Zafinancované tak, aby ta propaganda ovlivnila jejich vlastní myšlení a oni nejsou sami schopni prostě se vzdělávat, takže oni vezmou nějaké základní povrchní informace, které jsou překroucené nebo vypuštěné, polopravdy ořezané a podobně a tam potom vzniká obrovská propast. Protože samozřejmě ono je to ohrožuje trošku i jejich zájem.

otroky toho systému a že ten ekosystém dál upadá a bude to horší, jo, a že ten tlak se na ně bude zvyšovat neustále. Jo, takže to je daný, to jsou mechanizmy. To není názor, to jsou vědecké pravdy, které je možno si nastudovat, je možno během měsíců a let si zjistit vlastním úsilím. Není potřeba už o tom moc diskutovat, proto pro mě už to není nějaká jakoby akademická diskuze, která... Jsou tady spíš jiné věci, jak to šířit dál například, protože je potřeba, z mého pohledu, to vidím tak, že je potřeba více vzdělaných lidí. A pokud lidé nezačnou na sobě pracovat doma, nemyslím zapsat se na univerzitu, ale prostě studovat tyto relevantní informace, neskreslené, nenázorové, fakty podložené, zkušenostmi podložené, měřením podložené pravdy, a ne nechat se zlákat různými politickými nebo alternativními hláškami, prohlášeními, videí, články, které se dneska píšou, no jak na běžícím pásu, protože všichni ty lidi z toho mají nějaký buď profit, anebo si na tom uspokojí své ego. Jo? Většina z nich má samozřejmě profit. I jako celá zelená v uvozovkách, já to rád už používám, zelená ekonomika, nebo jak se tomu dneska říká, je spíše politické téma a toto nemá ze skutečnou racionální diskuzi podloženou vědeckými fakty nic společné. Za prvé, ekologie není politické téma, nemělo by být. Pokud nějaký politik mluví o ekologii, není potřeba ho poslouchat. Nedává to smysl. Stejně tak, pokud slyšíte někoho jiného, který obhajuje ropný průmysl a další věci s tím spojené, jenom aby zachoval svůj zisk, příjem a vytváří propagandu, která mluví o tom, že globální oteplování je podvod. To je další extrém. Jo, za prvé, globální oteplování není žádný podvod, protože ty výzkumy jsou mnoha desetiletí a jsou jasné výsledky, měřitelné, musíte, ale nesmí se to vytrhnout z kontextu. Dneska se manipuluje s kontextem věci. Existuje mnoho zajímavých přednášek a určitě studií, které si každý může nastudovat, ale kolik lidí to udělá? Proto lidi jsou tak zmatení a dezinformovaní jak politikou na jedné části spektra, tak samozřejmě druhou propagandou na druhé části spektra. A samozřejmě alternativa jako taková, ta je někde... Kolik lidí tam skutečně něco ví, jo, proto já tohle to už taky filtruju dneska, jo, dneska už není relevantní chodit tolik na sociální sítě a koukat se na ty nesmyslné příspěvky, co tam lidi sdílí, jo. Navíc dneska je jedna výhoda, ovšem otázka, kdo to udělá, každý příspěvek, i když přesto, když tam lidi chodí, můžeme prověřit pomocí umělé inteligence, zda je pravdivý, do jaké míry a které z těch informací můžeme brát vážně trochu. To znamená, je možné velmi rychle si dneska ověřit jako aspoň částečně ty informace, které se k nám překládají, takže můžeme přistupovat k těmto věcem. Opak okamžitě kriticky a dovědět se prostě z vyšší pravděpodobnosti, jak se věci mají. Takže opravdu to je další nástroj. Otázka je, kolik procent lidí tento nástroj využívá zase. Jo, to je podobně jak z internetu a veškerou technologií. Jestli ta technologie je využívána správným způsobem, protože dneska víme, že jak hardware, tak software obecně už mnoho desítek let, co existuje, je většinou využíván nesprávným způsobem právě ve prospěch tržního kapitalismu. Na vydělávání peněz, na konkurenční boj a podobně, a na války. A to je, to jsem vyjmenoval ten základ, ale prakticky všude jsou nějaké technologie a procesy, které fungují a vždycky je potřeba se ptát, za jakým účelem ty procesy byly nasazeny do světa. Proč? Co dělají přesně? Jo? Bankovní systém samo sobě, že jo, provádí jakousi službu, ale ve své podstatě nedělá nic přínosného pro tu civilizaci. Jo? Ale neznamená to, že v tomto případě je to špatný, protože on zefektivňuje určité činnosti až to v rámci operace trhu a podobně, což je důležité kvůli stabilizaci. Ale druhá věc je, kolik je takových technologií, například, které vytváří konkurenční tření.
jo, které vlastně

0: zpomalují tu civilizaci a nevytváří vůbec pokrok, ale naopak. To znamená, technologie stejně i umělá inteligence, to znamená včetně umělé inteligence, což je zase technologie, nic víc, jenom vylepšená kalkulačka, tomu říkám. Tak tato technologie v podstatě se dá použít velmi inteligentně, anebo naprosto hloupě. To znamená, zase platí pravidlo v tržním kapitalismu, jakákoliv technologie, včetně umělé inteligence, bude využita z větší části hloupě. Jo. A to ale pozor, to opět zesiluje. To je zesilovač, technologie je zesilovač. Čím lepší technologie, tím více si zesilujeme jakékoliv účinky. Jakékoliv účinky. A když ve společnosti převažují negativní účinky, které jsou dané trhem, tak tyto negativní účinky použijí technologie ke svému vlastnímu zesílení. Jo, to znamená, technologie není špatná, záleží, jakým způsobem se použije. Ale my žijeme v systému, který používá většinou nesprávným způsobem. Takže logicky dostáváme stále horší a horší společnost, která kolabuje a představuje stále větší riziko pro existenci života na této planetě. Jo, navíc. Jo, já bych mohl uvést příklad, jako takový klasický, tomu budou lidi rozumět, Bitcoin, že, nebo kryptoměny, to je klasický příklad devastace ekosystému, prostě totální záhub, jo, obrovská spotřeba energie na jednu transakci, to je naprosto neskutečný, a to když srovnáš se srovnání s kreditními kartami, tak to se nedá, to je nebe a dudy, jo, takže představ si, že technologie je tady použita na to, abychom si ještě rychleji zničili ekosystém, jo, přitom se nic neděje, tam se vlastně nic nevydělá, nic se nevytváří, peníze nebo měna mění pouze majitele, nic, to je prostě jedno obrovské kasino. Je to teďka popsané krásně v článku, Josef to popsal, je to nový překlad, tohle doporučuji každému, ať si přečte. Je to poslední článek na našich stránkách www.zeitgeistmovement.cz a hned nahoře ho každý uvidí, když si otevře tyto stránky, a jmenuje se Ekonomika kasina 21. století. A jsou tam vyjmenovány skutečně všechny věci, aby se lidé seznámili. Co jsou finanční aktiva, co je to akciový trh, ochrana před inflací a iluzi důchodového spoření, co jsou to futures, co jsou to opce, co jsou to dluhopisy, jo, proč obchod s měnami, co je Bitcoin a co jsou predikční trhy neboli polymarket. Takže tohle to je velmi dobrý rychlokurs, aby se lidé seznámili, jak funguje tady to celosvětové kasino, jo, a co se vůbec tvoří, netvoří, dokonce možná i trochu historie, ale hlavně kolik to má stránek, no. Má to nějakých 19 stran, ale je to pojednání, které stojí za to.
1: Jo. Když už to máme, hold tu televizi, tak mi řekni, kde to tam najdeme na stránkách, je to to Ekonomika?
0: Přímo www.zeitgeistmovement.cz.
1: No, a potom dál?
0: Nahoře, Ekonomika 21. století, přesně ten článek.
1: Tady to vidíme.
0: Úplně nahoře.
1: Takže jo.
0: Jinak samozřejmě, když už jsme u těch článků, rozhodně doporučuji pro ty aktivnější lidi, kteří chtějí kopat hlouběji a jsou tady, dejme tomu, noví, tak rozhodně, ať si přečtou úplně všechno, na co narazí na těchto stránkách, protože tady jsou pouze důležité informace, nedávám sem hovadiny a není tady reklama, není tady nic, ale pokud lidé chtějí opravdu se zajímat o to, v jakém světě žijí, jak se to dá změnit, tak všechno najdou tady, na těchto stránkách.
1: Jo. Vidím, že
0: to je jediný důvod, proč to vůbec spravuju a tyhle ty věci dělám, protože tohle to jediný mi dává smysl, jinak všechno ostatní, jo, není potřeba číst. Jo, není potřeba číst zprávy z běžných serverů nebo někde se koukat na televizní zprávy, tam se nic nedozví. A hlavně je to všechno mimo mísu. Nedává to smysl a bude to, je to jenom kolotoč. Jo. Takže jasně. To bych rád
1: zdůraznil. Já tomu naprosto rozumím, jenomže právě takovéto věci jsou pro lidi velmi, velmi nezajímavé, protože oni prostě nejsou většinou vzdělaní a podlehnou velmi často všelijakým aktivistickým prostě závěrům, které jsou úplně nesmyslné. Já jsem právě, když jsi mluvil o těch různých věcech, tak jsem si zase vzpomněl, jak jsou lidi víceméně nevzdělaní. Tím nechci říct, že my jsme nějaký vzdělaní nebo já, ale určité věci, s kterýma se začnu s někým bavit a budu něco tvrdit, že to je tak nebo tak, tak vždy musím k tomu mít logické a jasné vysvětlení, které se nechá. Když to většina těchto lidí, kteří, typický příklad je plochá zem a chemtrails. Jo, to je neuvěřitelný, jak čím dál tím častěji narážím na tyto věci, které prostě někteří lidi odůvodňují takovým způsobem, že je mi z toho fakt úplně zle. Ale jak se vzájemně ti nevzdělaní lidé, jak se vzájemně podpoří v tom kolektivu s tou svou nevzdělanost, tak se tě prostě vysmějou. Ano, oni si podpoří svou nevzdělanost takovým způsobem, že se tě prostě vysmějou. A to je,
0: no,
1: prostě,
0: to a
1: ty nemáš šanci jakkoliv prostě, jakýmakoliv argumentama prostě to vysvětlit. Ano, takže to je pro mě zase dost takové zjištění frustrující, že jak se sejde mnoho takových alternativců nebo více, tak vždycky mají velký problém s tím, když jim člověk se snaží vysvětlit, jak je to třeba s tím chemtrailsem a tak dál. A opravdu často člověk zůstává naprosto sám a cítí se tam fakt velmi nekomfortně, protože ty lidé nereagují vůbec na jakékoliv vysvětlení. Tak, a co jste s tím? To je ten průšvih obrovský, to samý ta plochá zem. Já si myslím, že ty si kdysi dávno udělal takový určitý výpočet, jak někdo říkal, že je vidět z Čech až do Tater bez problémů a díky tomu je důkaz, jasný důkaz, že to je prostě plochá zem, protože jinak by ten paprsek musel být někde v několika kilometrech nad tím.
0: Jo, to si se divím, že si na to ještě vzpomínáš. To už je nějaká doba a bylo to docela, jo, to byl nějaký fotograf, který tam asi chodil do Jeseníku fotit, nebo asi zřejmě vyfotil tenkrát, myslím, Lomnický štít v Tatrách, protože byla dobrá viditelnost a nějak mu to nesedělo, protože si myslel bla, bla, bla, že tam musí být nějaké zakřivení a že by ho vlastně, že tím, že ho viděl, tak tvrdil a on udělal nějaký jiný výpočet nebo něco. Já už si to přesně nespomínám, jak to bylo, protože už tenkrát jsem říkal, že ten článek, který jsem já původně, nebo to bylo video, nebo něco podobného, já už taky přesně nevím. Ale vím, že během několika dní zmizelo a já jsem to ještě stačil zachytit a vzpomenout si, o čem to bylo, tak proto jsem to potom v tom textu jakoby psal, co jsem si vzpomněl, že co to bylo.
1: Nějaký takový.
0: Ale on hlavně možná, že si ten člověk nakonec uvědomil, že to je asi blbost, že tam něco zveřejnil, tak možná proto ten článek stáhnul. Ale mně to připadalo jako zajímavý téma v tu chvíli, dneska už bych se tomu nevěnoval, ale spíš mě to zajímalo z matematického hlediska, kde se stala chyba. Aha, samozřejmě tam, já ten článek mám, dokonce ho můžu klidně poslat, není problém, co jsem tam já dělal, nějaké svoje jednoduché výpočty a započetl jsem i samozřejmě lom, atmosféry a podobně v různých vrstvách, protože i ten paprsek se šíří a trošku se láme v různých atmosférických výškách záleží na té plotě. Ano. A dokonce jsem si vyčetl nějaké údaje z tabulek, co se týče jak se mění teplota z výškou a podobně, že jsem tam započítával. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že mě to čistě jenom pro sebe zajímalo, ale pak jsem si říkal, no jo, ale mě to tady vychází podle reálu správně, že to zakřivení je v pořádku a země je prostě kulatá, tak jsem to potom spíše používal jako takový argument. Ale abych pravdu řekl, ty jsi řekl teďka dobrou věc. Ty říkáš, že s těma lidma se nedá diskutovat, což je naprostá pravda. Jo? Nedoporučuju to já nebo ty, ale mnoho dalších lidí i z řad profesorů, kteří rozumí problematice, učí na vysokých školách a oni sami mají stejný problém, když se snažili vysvětlit těmto lidem komukoliv. Nakonec i Grieger to řekl, když si myslím, mám pocit, nejenom další lidi. Tak oni mají problém, prostě to se nedá vysvětlit, protože ty lidé nemají argumentaci, oni žijí v nějakém svém světě a možná nemají ani tu inteligenci, aby to pochopili. Jo? To znamená, že je to naprostá ztráta energie a času a tomu to nikdo dneska nedělá, že by to těm lidem vyvracel. Jo? Prostě ať si žijí ve svém světě, jako já třeba tvrdím, že je potřeba rozlišovat mezi fantazií a fantazií vůbec, já mám fantazii rád, když lidé spekulují a vytváří si své světy, kde fungují úplně jiné fyzikální zákony a podobně, to je nádherná věc a klidně se na takové věci podívám, když je to sfilmovaný. To jsou všechno krásné věci a člověk má snít, měl by snít, protože to dělá ze života taky krásnou věc. Ale je potřeba mezi ně rozlišovat, je potřeba opravdu rozlišit mezi fantazií a realitou a samozřejmě i vírou. Jo? Víra je taky zvláštní záležitost. Jo? Já třeba do dneška bych nevěděl odpověď na otázku, když se mě třeba zeptá, jestli věříme něco nebo v co věříme. Vlastně říkám, ale já vůbec nerozumím, na co se ptáš, jo? Protože já vlastně nepoužívám slovo víra. Já používám slovo možnosti. Jo? Já, když mě řekne, když se zeptá někdo, jestli například je Bůh nebo není, já říkám, já nevím, ale jak je definován Bůh, já na to neumím odpovědět. Jo? Já věřím v přírodu, přírodní zákony, věřím, že tady je něco, co nás přesahuje, čemu nerozumíme, protože věda je o tom, že postupujeme krok za krokem a hledáme pravdu, ale nikdy nebudeme vědět všechno, to je daný, a že jsou tady určitě věci, které nás přesahují, ale co to je Bůh, to opravdu nevím, jo. A jestli věřím Boha, no tak to je další otázka, která je irelevantní. Já připouštím mnoho věcí, ale mám otevřenou mysl. Dokážu si představit mnoho možností, ale nevím, která je ta správná a proto nechávám otevřený prostor. Ale nebudu se dogmaticky zabývat nějakou ideologií, kterou mi někdo vnucuje a říká, že toto je ta jediná správná cesta, jo. Chápeš? Takže proto já třeba víru moc nepoužívám, tento termín. Jo, protože já nevím. To, co víme, víme. To, co víme, víme, to dneska můžeme prokázat, změřit, nasimulovat, můžeme to ověřovat v mnoha laboratořích, až do, co se týče vesmíru, až do času 10 na minus 13 sekundy, tam jsme si naprosto jistí, co bylo od času 10 na minus 13 sekundy až do současnosti. Tím jsme si naprosto jistí, protože je to měřitelné. To, co bylo předtím, to už nevíme. Některé modely říkají, že umíme namodelovat věci až do rozumné matematické modely, které jsou velmi pravděpodobné, tak dokážou modelovat věci až do času 10 na minus 20 sekundy. Ale co se děje ještě předtím, v mnohem kratších časech, tak to jsou čisté spekulace, hypotézy, kdy máme tam sice nějaké hypotézy, ale nemáme to naprosto ověřené, že to tak bylo. To znamená, je potřeba rozlišovat mezi tím, co víme, tím, čemu věříme, a samozřejmě fantazie, kdy si můžeme malovat svět, jaký chceme, jo. Jo, tak to máš s tou fyzikou podobně, jo, že dneska ty si můžeš vytvořit jakoukoliv teorii, například speciální relativitu nebo cokoliv, můžeš tam nainstalovat úplně jiné konstanty a začne to ti to dávat jiné výsledky. Jo? A jako ta teorie je jedna věc jako popis, ale pak stejně musíš nakonec otevřít to okno, podívat se do přírody, změřit určité konstanty a pak ji nafitovat na tu teorii a pak tebe dostaneš měřitelnou nebo predikční nebo teoretickou realitu nebo teorii, která popisuje realitu tak, jak je. Jo, kdyby rychlost světla nebyla 300 000 km za sekundu, ale byla třeba jenom 1 metr za sekundu, tak by se stačil trošku pohnout a už by se začala kontrahovat do délky a začala obrovská dilatace času a tak dál, jenom při těch malých rychlostech. Jo? Takže sice teorie je správná, ale musíš nafitovat ty konstanty, musíš je změřit ty konstanty, jaké skutečně jsou, takže stejně musíš otevřít to okno do přírody a podívat se ven a změřit prostě tu konstantu, jaká je. Jo? Takže malovat si můžeš samozřejmě, co chceš, jo. Jo, když si nastavíš gravitační konstantu na jinou hodnotu, která bude mnohem vyšší než je, no tak samozřejmě se začneš hroutit do černé díry, jo, prostě z ničeho nic, protože tvoje hmota už bude dostatečná na to, aby si se zhroutil, jo. Gravitační konstanta bude příliš velká, jo. Takže opět, vzorec je správně, ale konstantu musíš měřit, jo. Takže to jsou všechno věci, které musíš konfrontovat s tou realitou a přírodou. A jestli někdo řekne, že Země je plochá, no tak prostě to musí dokázat, že?
1: No tak, tvrdí, těch dokazů mají milion.
0: Ale ty důkazy nesou asi vůbec měření, kdy oni ani nevědí, co mluví. No, když právě se podíváš třeba na ty kraviny, tak úplně mimo kontext, jako kdyby žili opravdu v té fantazii. Já si myslím, že ale spíš, že většina těch lidí, co to tvrdí, si dělá spíš legraci, že nevěřím tomu, že by tolik lidí se nechalo takhle zblbnout, jo.
1: Petře, ne, věř mi, že si legraci nedělají, a zvlášť, když se jich sejde víc na jednom místě a začnou se usvědčovat ve svých prostě nevzdělanostech, nechci říct hloupostech, ne, oni nejsou hloupí, oni jsou pouze nedovzdělaný a vůbec nerozumí tomu, z jakých okolností, co se děje, když se bavíme třeba o těch chemtrails a podobně, jo, takže oni vůbec nechápou, jak, proč to tam vzniká a co to tam vzniká a co to vlastně je, ty čáry a tak dále, vůbec neví, vůbec nechápou.
0: A no tak ono, potom obrovský je problém. Lepší je možná, lepší je moc jim neodporovat, ale lepší je spíš se ptát, zeptat se například,
1: no, ono,
0: proč
1: no.
0: se vlastně zabýváš tím a tím, proč, co tě motivovalo k tomu, že se tímto zabýváš, jo, tímto problémem, co konkrétně tě motivovalo. A on třeba mnohdy ani neodpoví, protože neví, ale aspoň o tom může začít přemýšlet.
1: To
0: takže potom můžeš klát další, on ti nějak odpoví a ty...
1: Ovlivňování počasí.
0: No dobře, tak OK. No. Já přijmu tvé závěry, jen tak teoreticky, ale pořád se ptám, dobře, a co dál, co z toho?
1: No co z toho, no proč to dělají vlastně, že jo?
0: Proč to děláš, proč no. se tím zabýváš?
1: Ne, proč jo. to dělají oni, že tohle to do nás sypou, takovéto věci. Jo.
0: No dobře, ale proč se zabývá tím ten konkrétní člověk?
1: No, protože mu vadí, že se dějou potom takové
0: dobře, to takže ti vadí, že to je logické, to dává smysl, že ti to vadí. Dobře, a když ti to vadí, myslíš si, že jsi schopen s tím něco udělat?
1: Ne, to ne, ale vím, proč se to děje. Já se jako budu bavit jako ten člověk, jo, který to... Budeme se bavit jako já budu ten, který tvrdí tu hloupost a ty mi budeš odpovídat, jo, já budu se to říkat, jo. Takže nejsem schopen s tím něco udělat, ale hrozně mi to štve, protože všimněte si, všichni tady, jak to dopadá na tu zem, tady to svinstvo, dřív to tak nebylo, dneska to tak je prostě, vidíte to, tadyhle ukážu takové čáry po těch letadlech, tady jsem to našel takhle na umělé inteligenci, tak tady vidíte prostě tyhle ty čáry a jak to začnou dělat, tak se to začne hned sypat, začne se měnit počasí, ono to je přesně obráceně, já to vím, ale jo, a prostě padají sem a jsme z toho trávení, jsou tady všelijaké potíže zdravotní a tak dále, a tak dále. Jo. Já s tím nejsem schopen něco dělat, ale vím to, že to takhle je. Tak a teďko mi to vysvětli. Třeba takovej
0: ani ne, protože
1: velmi častý důkaz toho je, když se koukneš tady na tu fotku, když se kouknete vážení, jo, a vidíte tady na té levej čáře, jak najednou zmizí, jakoby, a pak zase začne dál. Jo? A tady, to je jasný důkaz pro ně. Vidíš, tady to vypnul a tady to zase zapnul. Tak, a teďko, když mu vysvětluješ, jak to vlastně může všechno být, ale už mě dovolá, už to je dobře, já jsem vyprovokoval asi takovou tu, že teďko on tady bude někdo tvrdit. Tak, jdeme na to. Tak, vezmeme někoho do vysílání. Tak, dopak to je?
2: Dobrý večer. Můžu mluvit, sice mě to tady chrastí, ale já to rozklíčuju.
1: Chrastí? Momentík. Ještě to furt chrastí, nebo už je to dobrý?
2: No teď už je to asi lepší.
1: Tak, povídejte.
2: Staňka z Otrokovic, vždycky jsem zdravila kluci z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím znova.
1: A jste dlouho nezavolala.
2: Já si myslím, že už jsme si aj týkali.
1: Tak už jste dlouho nezavolala, Zdenko, ano, to je pravda, to je možný. No.
2: Poslouchej, na Telegramu chodí kanály Charlie Ward, já nevím co, já o další. A tam už kolikátý den čtu z překladače, samozřejmě počítač mi to čte, já blbě vidím, takže mě to čte počítač. Že Rockefellerovi už nemůžou ovlivňovat počasí, protože jim bylo zabaveno 22 nebo já nevím kolik těch stanic. No a pořád máme začmáráno a pořád je nám blbě a pořád nás pálí oči a dělají z nás blbce. To je můj dojem.
1: No dobře. A co tím chceš říct, Zdenko?
2: Chci tím říct to, že prostě někdo nás tady chce uklidňovat, že už se to neděje a že já nevím, jestli se tomu Telegramu dá teda jako vůbec věřit.
1: Mm-hmm.
2: protože slyšíme z různých, od různých vysílajících, jako to, jak jsme na tom dobře, jak je to všechno pozitivní, jo. Já teda to pozitivně vůbec necítím, protože dneska asi od 3 hodin do 6 hodin ráno jsem prokašlala, nemohla jsem se nadechnout a to nemám jako astma nic takového.
1: Mně taky nebylo dobře, šel rychle tlak dolů, hrozná změna počasí, to je pravda.
2: Máme otevřený okna a zatmáraná obloha bývá teda jako zodpovědně. Takže proč nás, kdo si dělá blbce, že už není možný ovlivňovat počasí, když to ovlivňování počasí pořád probíhá.
1: Dobře, ovlivňování počasí pořád probíhá. Ovlivňování počasí patrně ano, nicméně má to něco společného s těma chemtrailsama?
2: No právě chemtrail, letadlo nám nastříkají ty sračky, nasypou a nám je z toho blbě a nám napíšou na Telegramu, že už Rockefelleri nemůžou ovlivňovat počasí. Mm-hmm. Tak kdo to teda ovlivňuje?
1: Ty sračky myslíš, že jsou z těch čár, co tam jsou, nebo z něčeho jiného?
2: No tak pokud je to čára, která mizí, tak je to normální jako čára za letadlem, jo? Mm-hmm. Ale pokud jsou to čáry, které jsou rozpliznuté a za chvilku máme slunko zakrytý, tak jako a je nám prostě hnusně, prostě člověk je ospalý, pálí oči, jo, tak ať mě nikdo nevykládá, že už nemůžou ovlivňovat počasí. A dokud to bude, já teda to cítím tak, že už je to v takových, já to řeknu, sračkách, že už by se to, jak se říká, že září, říjen mají být divoký, že už by se to s prominutím do prdele mělo fakt zlomit. Tak, nebudu zdržovat a budu poslouchat.
1: Ne, to je dobře, jsi to takhle řekla, protože to je názor patrně většiny těch lidí, kteří to takto cítí. Ano, ale já si myslím, že to je nedotažený do konce. Že to je právě přesně názor mnoha lidí, kteří se na tom shodnou. To je jako teď, když se shodnou ty politici na tom, že oni už nehledají důkazy, oni prostě se na tom shodnou, oni se usnesou a tak to je. Ten dron v tom Lipsku byl ruskej, sice důkazy nemáme žádný, ale to je jedno, my se na tom shodneme a tak to je prostě. Jo, takže mi to připadá velmi podobný, že se mnoho lidí na tom shodne, ale nehledají žádný důkazy, nebo vlastně proč to takto všechno vzniká. Já nevím, ty asi nevidíš na to, co tam jako dávám na obrazovku.
2: Tady no, já to mám z rádia.
1: Tady jsou prostě 3 různé čáry, od toho chemtrail, se říkáš, a každá je jiná a každý se to nechá, velice snadno se to nechá vysvětlit všechno, proč to tak je. Jo, ale dobře, tak poslouchej dál, poslouchej
2: tady ostatní. Když ráno vstanu a jsou rozplyznutý prostě dlouhý, takový ty beránky malinký, jo, prostě tak je to jasný, že je to z letadla. No a ještě jsem chtěla říct, včera jsem šla na možná to sem nepatří, ale včera jsem šla na preventivku a jsem se zasmála, protože když se doktor zeptá, co mě trápí, tak ho to nezajímá a prostě začne řešit to, co, z čeho on si vydělá. A řeknu, mám problém prostě s lymfou, poslal mě jemně hrubo přes 60 a teprve si jako vzpomněl, že po 60 se chodí na kontrolu kostí, což jsem se zeptala, že je to zase rentgenově. Tak nevím, jestli tam mám jít, ale zase další věc, co se týká té lymfy, protože cítím, v ní, to je vyloženě vidět, že jak kdyby byl křečák, ale je to lymfa, vím, že je to lymfa a 3krát jsem mu musela říct, doktore, co uděláme s tou lymfou? A tak se zašklebil a říká, máte křečáky? Já říkám, nemám. Máte křečáky. Kdybych neměla křečáky, tak nemůžu jít na vyšetření s lymfou.
1: Já takhle. To jsou zase úplně jiné věci, to se zase odvedla někam jinam. Jestli teda tady chviličku ještě vydržíš, Petře, jestli ty dovolíš, tady na tu otázku, proč někdy jsou tam čáry takový, někdy takový, tak já to s dovolením tady přečtu, co mi tady vygenerovalo patrně umělá inteligence, nebo ne. Já to říkám úplně stejně, ale nikdo mě nevěří samozřejmě. Takže jak vznikají skutečné kondenzační stopy, kontraly se tomu říká, Oni jsou to kontrales, jo? To nejsou chemtrails. A to je jedno. To, co vidíme, je kontrales skutečně. To, co nevidíme, je možná ten chemtrails, jo? Ale to nevidíme. Ale teďko princip vzniku. Poslouchejte všichni. Při spalování leteckého palivu vznikají horké výfokové plyny, které obsahují vodní páru a drobné částečky, saze. Když se tato horká a vlhká směs setká s extrémně chladným vzduchem ve vysokých výškách, zpravidla nad 8 km, kde jsou teploty minus 40 až minus 60, vodní pára se okamžitě přemění na ledové krystalky. A pak to vidíme, ano. A teď je tady. Proč některé zmizí hned a jiné vydrží hodiny? Životnost stopy závisí výhradně na vlhkosti a teplotě vzduchu v dané výšce. To je velmi důležitý. Pokud je vzduch suchý, a to bylo teďko, když byly ty tepla, tak opravdu žádný čáry prakticky nebyly, jo.
2: Pokud nás potřebovali pálit.
1: Prosím?
2: Protože nás potřebovali pálit. Ve vzduchu jsou mikročástice.
1: Dobře, počkej, to už je zase vysvětlení jiný. Teďko se vysvětlujeme, proč tam se ukazují ty někdy takové. Takže pokud je vzduch suchý, ledové krystalky se rychle odpaří, sublimují a stopa mizí během několika sekund či minut. Pokud je vzduch ve výšce nasycený vlhkostí, stopa přetrvává, postupně se rozšiřuje a může na obloze vytvořit souvislou vrstvu umělé cirovité oblačnosti. A to je přesně ono. Jak bych to řekl? Lidé velmi často říkají, vidíš, teďko bylo hezky a najednou teď začaly lítat, začaly čárovat a sadím se, že druhý den začne pršet nebo začne se změnit se počasí. Ano, je to přesně tak, ale je to přesně obráceně. Totiž v tu chvilku sem přijde nějaký ten vlhký vzduch, ano, a v tu chvilku jsou vidět, tady jsem to čet, v tu chvilku najednou jsou vidět ty stopy za týma letadlama, najednou jsou vidět. A ten vzduch sem přijde a druhý den, nebo ještě odpoledne, najednou začne pršet. Ano, takže je to přesně obráceně. Lidi to úplně převrátí. Oni řeknou, vidíš, začali čárat, bude ošklivě. Ne, je to vidět, protože sem přišel ten vzduch a začne být druhý den, nebo ještě odpoledne, nebo co já vím, po nějaké době začne být změna počasí. Takže toto je přesně obrácen, tady je příčina, důsledek úplně otočený. A říká se, vysvětluje se to jako, že oni to tímto způsobem změní to počasí. Ne. Není to
2: dělám
1: tak.
2: Já mám baťovský domek a je tady balkon, který je, dá se říct, zbytečný, ale musela jsem ho teda zajistit, je zaizolovaný, je na něm plastová folie silná. A můžu říct, že opravdu dvakrát za rok musím vzít rýžák. A
1: to je pravda. Jsou tam v poslední době opravdu červený nebo černý ty, ale většinou červený. Červený to. No, ale to je zase jiná teorie tohleto. To není písek ze Sahary, jak většinou říkají, i když taky to někdy může být, taky to někdy může být.
2: Ale jako je fakt, že se čmárá a potom prostě prší, protože nám to potřebuje stáhnout. Podívejme se do našich beček, u vás se říká sudu, tam je Mendelejevova tabulka, jo? Že to želeme, že to prostě...
1: Ano, to je pravda, ale to je z jiného důvodu zase, jo? Zase musíme si to vzít, že dnešní moderní motory skutečně vyžadují úplně jiné složení toho paliva, protože ty letecký, protože tam dochází opravdu k velkým teplotám, k velkým otáčkám, velkému namáhání a je tam třeba opravdu pár tady těch prvků, teďko nevím, jestli to je to bárium a takovýhle ty hliníky a všechno, aby se ty motory nezadřely. Ale to opravdu
2: dobře,
1: není vidět.
2: Ale jako proč jak se začne čmárat, pálí nás oči, jsme ospalí, musíme prostě odpadnout, lehnout, si
1: a ty mi opět neposloucháš, já ti říkám, že i když se nečmárá, tak to se sype tohleto.
2: Sype se to pořád. Ano, sype se to pořád. Se zahřívá vzduch a proto tady máme ty vedra, je to všechno umělé. A daří se mě to, jako říkat, mezi lidima. Dneska odpadl jeden človíček z trolejbuse, tak jsme ho tam zachraňovali. Mm-hmm. A nějaká paní tam, jako někteří přesedli do druhého trolejbusu, A já říkám, no je otázka, kolik má covidových s prominutím sraček, jo, v sobě. A ona se zaradila.
1: Tak to jsme zase, jinde, já vím.
2: Ona se vyděsila, jo, ale prostě je to všechno dopad na lidi. Ten člověk říká, horko, strašný horko. Je otázka, jestli pije vodu a kde si to si ještě otázka, jakou vodu pijeme, že? Mm-hmm. Kdo nám ji vylepší? Dobrý, já nebudu zdržovat,
1: nechám se dalším. Nezlob se, že takhle to, že říkám.
2: Ty si to,
1: no, tak jo, tak v pohodě. No tak jo.
2: Budu poslouchat dál.
1: Poslouchej dál. Já možná trošku jako řeknu, že to je přesně ten, ty jsi přesně ukázala ten typ člověka, který to myslí dobře, ale nemá stále ty vědomosti okolo toho. Poslouchej dál a vnímej to, i jak to teďko třeba Petr nebo i já, jak to logicky vysvětlíme všechno toto.
2: Ano? Jasně, já třeba nemám ty vědomosti, ale člověk už, když má zatemněný mozek třeba parazitama, který ti zapřou, tak jako už není třeba, není možná to ani vnímat, jo? Takže dobré, budu poslouchat, děkuju za vysílání, čau.
1: Ahoj. Tak. Tady je ještě, abych to, Petře, ještě to dopovím, tady k tomu obrázku, jak to najednou zmizí a najednou to zase se spustí, tak to opravdu není tím, že to vypne nebo zapne, nemá co, tam nemá opravdu co. V těch splodinách jsou skutečně veškeré tyhle ty kovy možná a různé mazací prostředky jsou tam obsažené, ale ty se sypou pořád na nás při tom množství těch letadel. A co toho spálí, tak toho opravdu spadne na zem dost. Všechny z těch přídavných složek, které jsou v tom palivu. Ale s tím čárováním vlastním, s těma čárama, to opravdu nemá nic společného. Jo, to opravdu vzniká za určitých podmínek, jak jsem říkal předtím. A tady, když vidíte, že chvilku letí, najednou to zmizí a pak zase ne, tak to je přesně ten příklad, že ty vrstvy vzduchové nejsou naprosto homogenní, nejsou stejný. Může se stát, že v některém ve stejné výšce najednou je teplota úplně jiná, vlhkost úplně jiná a vznik pro ty kondenzační čáry najednou tam není. Takže najednou nejsou. Najednou nejsou vidět. Ale pořád se to sype z toho letadla. A najednou zase po určité době, zase znova, už to tam je, tady to vidíte krásně. Jo? To není důkaz, že to vypínají, zapínají. Ne, to je zase přesně obráceně. Ten vzduch není homogenní, v některém místě to vznikne, ty kondenzační čáry, v některém ne. Tak, Petře, chceš tomu něco říct? Tady jsi viděl takovou krásnou ukázku.
0: Ne, toho... já jsem chtěl reagovat dřív, že to je téma, které je...
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, já tě slyším. Ty mě ne?
0: Tady něco bouchlo, ale nevím co...
1: Ty mě neslyšíš od té doby?
0: Ne, já tě slyším, ale něco tady víš u mě.
1: A něco tam bouchlo, no tak...
0: Nevím co.
1: Jestli tam něco nespadlo, no třeba, nevím.
0: No možná, ale nebyl důvod. No každopádně nevadí. Co jsem chtěl říct, co se týče tady těch témat, to bychom mohli, to je nekonečná debata, nemá to smysl. Mimochodem, to, co třeba lidé považují za...
1: No Petře, počkej, já ti jenom řeknu, já bych to trochu dal do souvislosti přesně s tím, tohleto, jako s tím, když někomu chceš vysvětlit něco z té ekonomiky, z té filozofie.
0: Já nechci nic vysvětlit.
1: Ne, když to někomu chceš vysvětlit, když my se o to snažíme, ano, o tom změnu toho systému, tak ty lidi prostě nemají to vzdělání a pak to nejsou schopni ani pochopit. A tohleto je úplně stejný případ, akorát v jiném oboru. Ano, nejsou schopni pochopit.
0: Já spíš s tím, já si nemyslím, že by lidé nebyli schopni věci pochopit, spíš bohužel nebyli dostatečně motivovaní nebo jsou časově zaneprázdnění a nebo jejich pozornost je odváděna jiným směrem. To je běžný fenomén a jsou tam emoce, jsou tam věci. Ale nemyslím si, že by neměli potenciál věci pochopit, pokud by byli vychováni v jiném prostředí, v jiném systému a tak dále. To ne, to si nemyslím. Jsme pouze deformovaní tím, kde jsme se narodili, v čem jsme vyrůstali. Každý nebo většina lidí si myslím, že má dostatečnou inteligenci na to, aby tyto věci pochopila. Ale tím, že se tím nezabývá, tak to neví samozřejmě. Já jsem chtěl říct, já se taky nezabývám vším pro Boha, ale jde o to, že dneska, jak jsem říkal před chvilkou, je možnost konfrontovat ty věci s umělou inteligencí a dopátrat se příčin, ale geoinženýrství jako takové existuje, to bych jako trošku chtěl upřesnit.
1: Určitě.
0: Nemyslím si, že lidé všechno, co vidí, je chemtrails, ale to, že se dělají posypy atmosféry a že se schválně dávají látky, aby odrážely sluneční záření, to se skutečně děje, je to potvrzené. Dokonce i některé vlády to přiznávají a hlavně, když to řekne, nakonec i vyhledá přímo umělá inteligence, takže to není problém. Já to nechci rozvádět dál, protože toto není téma. Já jsem to chtěl uvést jako klasický příklad symptomu, že čím se lidi jsou schopni zabývat a utrácet čas, když to stejně nemohou ovlivnit. Já to řeknu jinak. No, jim se to nelíbí z mnoha důvodů a z mnoha různých informací, které mají, o nich si myslí, že jsou pravdivé. Je potřeba věci ale chápat z mnohem širšího kontextu, proč se to děje. Ve své podstatě jsme si napřed my zamořili tu planetu díky teda tržnímu systému a díky zvýšené průmyslové aktivitě a vyčerpávání zdrojů. Pak jsme ji samozřejmě začali oteplovat. Za posledních 150 let jsme ji docela dobře oteplili, i když lidé nerozumí tomu, co to znamená 1 stupeň nebo 1,5 stupně oteplení. Ale znamená to opravdu relativně hodně. Taková kritická hranice už jsou 3 stupně a více a tam je problém. Tam je opravdu velký problém, jo, co se bude dít do konce tohoto století. To prostě jsou trendy, to jsou výzkumy, to prostě je reálný, pokud se něco nezmění. A já bych spíš chtěl říct to, že přestože se lidé zabývají různými těmito aktivitami a těmi symptomy, které jsou ve skutečnosti vygenerované tím tržním systémem, tak tím ten problém neodstraní. Já jsem se proto ptal z začátku, taková ta fiktivní otázka na člověka, který ti řekne určitou věc, a proč se tím vlastně zabýváš? Jo? Proč se tím vlastně zabýváš? Já když jsem se něčím zabýval, tak jsem se snažil tomu přijít na kloub a chtěl jsem pomoci k tomu, aby se to nedělo. Předpokládám, že teda to dělají i ti ostatní, že teda chtějí nějakým způsobem zalarmovat planetu, ale problém je, že to problém nevyřeší. Jo? Že to není ten aktivismus správný, který by měl předejít těmto symptomům. To totiž neřeší tu příčinu, proč se to děje. A ta příčina sahá mnohem hlouběji. A je to vlastně generátor všech možných symptomů, které na planetě vidíme, ať už jsou to války, nebo chemtrails, nebo nesprávné rozhodování ohledně ekosystému, vraždění prostě živočichů v oceánu, jo, obrovská konzumace ryb a masa a všeho možného. To všechno jsou symptomy trhu. Jo, to není to, že bychom si to sami dobrovolně zvolili. Byli jsme do toho vtaženi. My jsme se do toho samozřejmě narodili, ale začalo to před 1000 lety a urychlilo se to tou průmyslovou revoluci před třeba 200 lety se to začalo urychlovat. A největší boom zažíváme v posledních 100 letech, posledních 80-100 letech, kdy opravdu je to exponenciální prostě nárůst všeho špatného, takže ty trendy jsou dané, dokážeme s tím počítat, víme, kam to směřuje, nebude to lepší, pokud nezměníme systém, takže proto pro mě otázka zabývat se chemtrails je irelevantní, protože za prvé geoinženýrství je právě tady z toho důvodu, aby zmírnilo nebo omezilo nebo spozdilo to oteplování, jo, na jedné straně. Jo. Druhá věc je, co tam je za látky. Samozřejmě, že můžeme se bavit o tom, jak je to škodlivý, ale je to prostě možná malá daň za to, co by nás čekalo, kdyby se to nedělo. Protože ve své podstatě to stále neřeší tu příčinu. Takže pro mě je to otázka, kterou se prostě nehodlám zabývat dál. Jo, ať už je to geoinženýrství nebo jakákoliv další záležitost, která vůbec neřeší kořenovou příčinu těch problémů všech. Není lepší prostě vyřešit jednu příčinu a odstranit těch tisíce a tisíce symptomů, čím dneska lidi trpí, včetně nemocí, včetně psychosociálního stresu, které zabíjí 40 milionů lidí ročně na celé planetě, jen tak prostě zbytečně. To znamená, 40 milionů lidí ročně se nedožije nebo zemře předčasně, než by normálně zemřelo. To znamená, musíme si uvědomit, že ten systém způsobuje mnohem větší devastaci než nějaký chemtrails. Jo? Chemtrails nebo cokoliv, co se snažíme, ať už je to dělané v dobrém úmyslu, to je úplně jedno. Jo, pochybuju, že by existoval špatný úmysl, protože všichni jsme na jedné planetě a když si zamoříme planetu ovzduší, tak to schytáme stejně všichni. Jak bohatí, tak chudí. Jo, ten vzduch máme společný, jsme ve společném bazénu. Co se uděje na jednom konci planety, se rozšíří stejně sem, stejně tak radiace a podobně, když si zamoříme oceány. A tohle to dělá trh, tohle to stimuluje trh. My vlastně jsme jakoby rukojmí toho trhu. Pokud nevyřešíme tržní procesy, to znamená neodstraníme tržní kapitalismus z rovnice, tak nemůžeme vyřešit všechny tyto problémy, které budou dále narůstat. Takže proto já se tím nezabývám, protože by to byla ztráta energie. Naopak si ještě ublížím, protože se budu zabývat negativními myšlenkami. Jo? A stejně tak doporučuji paní, která teď volala, a všem ostatním, ať se na to i kašlou. Protože tohle to neřeší prostě ten problém, který tady máme. Je to symptom. A spíše si ublíží sami sobě. Lidé, kteří bojovali za dobrou věc, tak se většinou odrovnají. Psychicky, fyzicky, zdravotně. Jo? Dávají do toho příliš moc energie a bojí s větrnými mlýny. Tohle to oni neovlivní jako jednotlivci. Jo, můžou se dělat zákazy, regulace, ale pak si třeba zhoršíme další věci. My neznáme všechny faktory, které... Tady je milion faktorů, které je v rovnici. A lidé to řeší mimo kontext. Lidé prostě si myslí, že když uděláme toto a tady vyhrajeme, tady prostě dokážeme zvítězit a dosáhnout svého, tak se zhorší 10 dalších věcí na té planetě nebo kdekoliv jinde, protože vůbec nechápou tu dynamiku celého systému, jak funguje. Lidé jsou samozřejmě, ti, co tohle to řeší, tak to jsou lidé, kteří vidí větší kontext. Vědci, inženýři a podobně. Navíc samozřejmě podléhají dalšímu politickému vlivu a korporátnímu vlivu. Tam je prostě problém v tom, že korporáty budou chtít zachovat svůj způsob života, svůj způsob příjmu a svůj způsob produkce fosilních paliv a ropy a všeho možného. Protože z toho mají velký biznis. Oni jsou motivováni udržet ten systém takový, jaký je. Takže problém skutečně je v tom tržním kapitalismu jako takovém. Ne v těch korporacích nebo lidech. Korporace je výsledek. To je pouze instituce, kterou vytvořil trh jako takový. Jo, a to, že to směřuje k oligarchii a že to směřuje k centralizaci, to je zcela přirozený jev. A lidé můžou klidně chodit do nekonečna do ulic a protestovat a řvát a bojovat a volit jiné politiky, tomu nezabrání. To je prostě to, co se tady snažím celý ty roky říct, že dávat energii na politické pole je pro mě, podle mého názoru, naprosto zbytečná ztráta a ty priority by měly být spíš v rodině, ať si lidé raději zabývají sami sebou a hlavně svým vzděláváním, ale tím strukturálním vzděláváním, ne konspiračním. Jo, to je důležité.
1: Petře.
0: Ať hodně kriticky posuzují vše, co čtou, ať konzultují ty věci dneska už s umělou inteligencí, která jim ty informace velmi rychle pozbírá a dá dohromady ve srozumitelné formě, ale klidně, ať to posuzují kriticky dál, je to potřeba i s ní diskutovat, je potřeba klást doplňující správné otázky,
1: ano,
0: aby se dopátrali společně k těm informacím. Nakonec pochopí, že samozřejmě je to boj s větrným mlýny, že to sami neovlivní, ale pro ně je to dobrá zkušenost aspoň. A pokud jednou se začnou ptát jinak, například jak to celé můžu změnit, tak pak začnete prvé to opravdu ve studium.
1: Ano, jo? Přesně tak.
0: Pak začne teprve, pak začne startovací čára.
1: Řekl to, myslím, velice pěkně, akorát možná třeba mnoho lidí neví vůbec, co to je symptom a takovéto věci, ale uvidíme. Volá poslouchat.
0: Lidé znají třeba symptom ze zdravotnictví, kdy vlastně máš nějakou nemoc a ta nemoc je vlastně symptom. To znamená, že to má nějakou příčinu, proč vlastně vznikla. Je tam například nějaký virus, nebo bakterie, a teď se samozřejmě...
1: Symptom rýmy je ten
0: teplota je symptom.
1: Ta voda z toho nosu.
0: Rýma je symptom. Prostě všechny ty projevy, ty špatné, co cítím, že je mi zle, tak já cítím symptomy, lékař to vyhodnotí, ale samozřejmě ta příčina je uvnitř toho organismu.
1: Léčí symptom.
0: A možná ta hlubší příčina ještě i v psychologii.
1: Já tě musím zastavit, protože tu mám posluchače už dlouho na telefonu a já jsem rád, že volají lidi. Takže já ho vezmu, já si myslím, že jsme to vysvětlili. Já ho vezmu, takže prosím, jste vysílání.
3: Já vás zdravím, tady Tomáš, posluchač ze středních Čech, jenom já bych jenom takový malinký nějakou poznámku nebo nějaký svůj věm z toho, co tady jako poslouchám. Já jsem 40 a chci jenom říct, že my si, nebo naše generace si vlastně pamatuje to, jak ta obloha vypadala vlastně dřív, a já si myslím, že i vy vlastně ve svém věku jste měli možnost pozorovat oblohu, jak vypadala vlastně dřív a jak vypadá dneska. Mně to přijde zajímavý i ve smyslu toho, že jsme teda na alternativě a bavíme se teda i o nějakých alternativních, řekněme...
1: Já do toho skočím, abych to hned vysvětlil, tohleto. Ano, no, to je velmi častá připomínka, že lidi řekli, no dřív ty čáry tam nahoře nebyly. No, ono to je velmi jednoduchý totiž vysvětlení. Jak jsem jich tady říkal v tom, co tady řekla to umělá inteligence, a to říkám taky, dnešní letadla lítají tak 10 až 12 kilometrů vysoko. A tam už je podstatně jiný podmínky pro vznik toho kontralesu, čili těch čar, než letadla, které lítaly před těch 60. letech, ještě když byly turbovrtulový a podobně. Ty lítaly tak 7-8 tisíc kilometrů do výjezdy, někdy i níž. Tam prostě, když to letadlo poletí takhle nízko, tak tam ty čáry vznikat nebudou. Tak proto dřív nebyly ty čáry. Ano? Tak.
3: Já jenom bych ještě dodal jenom jednu věc. Já bych doporučil jenom, pokud byste se chtěli jako dozdělat nebo získat jako víc fundovaných zdrojů nebo ozdrojovaný věci, které se tím tématem zabývají, tak tady vlastně Radovan Dlouhý Smit, je to jméno, který tady je takový docela vyhlasný, co se týká vlastně těchto věd, protože on vlastně je to vysokoškolský profesor, který všechny tyhle věci má ozdrojovaný a v podstatě jsou tam i zajímavý různý měření, kde vlastně na Šumavě byl měřen vlastně i ve stromech, v kůře, byly měřeny vlastně nadměrný, řekněme, výskyty těchto látek, jako je oxid titaničitý, bárium a další prostě věci, které právě, jak tady váš pan kolega podotknul vlastně správně, že teda z největší pravděpodobností vlastně dochází k ovlivňování počasí, geoinženýrství prostě není hoax, existuje to, víme, že se to vlastně oficiálně i v mainstreamu několikrát objevilo. Saudové to dělali to, dělá se to v podstatě od 50. od 60.
1: let. Ale to nemá nic společného s chemtralizem zase toto, ano?
3: No to je váš názor, který vlastně, vy tady jedete nějaký dogmata. Ne, vy jedete normálně jako nějakým způsobem, jakoby
1: svoje dogmatický nějaký... Já to vysvětlím, osévání mraků, ano, na to existují speciální letadla, skutečně speciální letadla, který místo, ale těch je pár, že jo. Takhle máte ve vzduchu 10 000 letadel v jednom kuse letadla, těch je pár kusů, který mají ty nádrže, skutečně, to není žádný důkaz. A který skutečně vypouští, když potřebuje, aby někde zapršelo nebo bylo sucho, tak ten jeden stříbrný nebo co to je, tak to skutečně vypouští, to je pravda. Ale to nemá nic společného s tím klasickým, s těma klasickýma letadlama, který lítají v té vejšce a který vytváří tyhle ty stopy. To s tím fakt nemá nic společného. To není žádný tohleto důkaz.
3: Já prosím, vám hrozně fandím v tom, jak jste jako přesvědčený, protože...
1: Ne, já nejsem přesvědčený, já to říkám jasně a důkazně.
3: Ano, jasně, tím vlastně jako vysvětlujete mě, že na to máte jako důkazy, takže jste přesvědčený o svojí pravdě. A já si myslím, že tam je možná ten zásadní problém. Já si jenom takový naťuknutí. Já si myslím, že měli bychom být schopni umět zpochybňovat vlastně, vy se tady oháníte třeba umělou inteligencí, ale umělá inteligence, kterou tady my máme k dispozici, tak ta je samozřejmě korporátní, řízená, ta vám dává prostě informace, o který věříte tomu, že vlastně jako to, co se tam dozvíte v té umělé inteligenci, která vám tady ChatGPT vám tady jako vysolí, jak ty věci jsou. A to je přesně to, že vlastně my tu svoji intuici a moc odevzdáváme tady nějaký vyšší moci umělé inteligenci, která nám tady sděluje nějaký jako narrativní věci a jsme chycený v tom systému. Já jsem myslel, že jsme teda na platformě, kde jsme schopní se nějakým způsobem jako svobodně bavit. A ta paní, která volala vlastně předtím, tak ona to i říká, ona to popisovala symptomy, že se jí špatně dechá. A těch lidí je opravdu hodně.
1: Já s tím souhlasím, počkejte, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem teďko vysvětloval pár lidem to tímto způsobem a oni nebyli schopni pochopit jednu věc, že to, co vidí nahoře, že to není ten chemtrails, to je skutečně ta vodní pára, ale to, co nevidí, to je to chemtrails, to je to, co padá z těch motorů. Ano, o tom se bavíme a já tvrdím, že se to sype na nás i když tam ty čáry nejsou. Je to ještě horší, než si myslíte.
3: Věřím tomu a myslím si, že to je jenom zase jenom frakce toho, co se děje v rámci ovlivňování jako energetického, protože pak tady máte různý vysílače, který evidentně působí, že jo, na lidský biostroj, takže můžeme tam jako přihodit další věci.
1: To nemá společného přece s tím, to nesmíte to míchat všechno dohromady.
3: To už ne, bavíme se o technologiích vlastně, ano. Který i tady na svobodném vysílači je spousta vlastně zajímavých, řekněme, vědeckých rozborů, dalo by se říct od Vítka a od dalších lidí, kteří to tady mají zpracovaný, takže o ovlivňování počasí a o tom vlastně, jakým způsobem vlastně...
1: Počasí se skutečně ovlivňuje, ano, to je pravda.
3: No, a stejně tak je to stádo, že jo, protože prostě jsou další technologie, ať už jsou to nanotechnologie, ať už jsou to prostě, jo, takže prostě, nevím, já osobně mám za to, mám to nacítěný, bavím se s lidma, který si myslím, jako vnímají ten svět, je to podle úrovně vědomí, jak jsme kdo vlastně schopen vůbec jako vnímat to, co jsme a to, v čem žijem. A řekli jste jednu důležitou věc, že my žijeme v nějakém jako společném prostoru a bude fajn, když se budeme snažit ten prostor nějakým způsobem udržet, co nejhezčí pro všechny. A jenom bych chtěl ještě apelovat jenom poslední takovou větou, že tam pán říkal vlastně, že pokud to nemůžete ovlivnit, takže se tím nemáte jako zabývat. A já si tohle zrovna nemyslím. Já si myslím, že ta lidská síla je právě v tom, že pokud v tom morfogenetickém poli a v tom vědomí bude to, že v čem žijem, není úplně OK, a ty lidi to začnou vidět, začnou to vnímat, tak se nám to začne potom měnit. Tak
1: ale vy to úplně obracíte, to nikdo neřekl, že je nám to úplně jedno. My jsme říkali, že to je velký problém, co tady se děje, jaký počasí, co tady všechno na nás sypou. To je pravda. Ale není to tak, jak říkáte vy, je to jinak. Ale to není podstatné. Jde vám o to, abyste dokázali to, že ty čáry, že to je ten chemtrails, nebo vám jde o to, co se z toho skutečně sype? O co jde? O co vám jde?
3: No, mě jde o to, že prostě se tady s tím počasím evidentně něco děje.
1: Ano, to je pravda, ale jak se to dělá?
3: Jak se to dělá? Dělá se to pravděpodobně rozptylem nejrůznějších aerosolů a nejrůznějšíma potom elektromagnetickýma pulzama, který jsou třeba i na té obloze potom vidět.
1: To zase máte určitý důkazy, rádoby důkazy.
3: No, to jsou normální věci, které se pozorují od 90. let na té obloze. Ale hlavně jsou jako fundovaný lidi, kteří jsou schopní to jako nejenom vysvětlit, ale i ukázat. Proto doporučuju nebo se odkazuju tadyhle na pana Radovana Dluhýho.
1: Koukám na to.
3: Super, to jsem otrát.
1: Že bych tam viděl něco...
3: Že on se tímhle tím tématem zabývá právě i jako velmi hlubokým chemickým rozborem, jak to bylo třeba před x lety, jak to vypadá vlastně dneska.
1: Tak a já ještě jednou, já neříkám, že to na nás nesypou. Krista pána, už to jste pochopte, já stále říkám, že to je ještě horší, než si myslíte vy, když vidíte ty čáry tam. Ale z těch čár to není. To, co na nás sypou, nevidíte. To je jediné, co říkám. Já říkám, že to je ještě horší, než to, co vy říkáte. Ještě horší, ale nejsou to ty čáry.
3: Jo, dobrý, fajn.
0: Já bych doporučoval to ukončit.
3: Já možná taky.
0: Je to tvrzení proti tvrzení, to nikam nevede, pokud se nepředloží jasné důkazy, ať už z jakékoliv strany. Jo, to nemá smysl.
3: Ale ty důkazy tady jsou, akorát stačí prostě otevřít oči a...
0: Ty důkazy může předložit jenom věda, která se tím skutečně zabývá dlouhodobě. Co si myslí. Jo? Pokud ty důkazy se berou jenom z internetu, to nejsou důkazy. Jo.
1: Dobře, já ještě řeknu.
0: Ale druhá věc.
1: Počkej, Petře, Pavle, říkal, že jenom stačí otevřít oči. Očima se vidí. A já opět tvrdím. Já opět tvrdím, že to, co vidíte, není chemtrails. Chemtrail je to, co nevidíte. To
0: Takže Pavle, to je pořád jenom tvrzení, nech toho, to je pořád tvrzení, které nemůžeš dokázat, nech toho, fakt
1: tak
0: to nech.
1: Já si myslím, že to může dokázat, ale...
0: Já bych tady byl trošku smířlivý, protože obě strany můžou být část pravdy, jo, a rozhodně bych nic nehanil, ale já jsem chtěl říct to podstatné, co jsem před chvílou říkal, a to znovu budu se zopakovat. Tohle to není ten problém, který bychom měli řešit, jo. A není to tak, že by nám to bylo jedno, není nám to jedno, ale problém je v samotné demokracii, že lidé nevládnou, lidé prostě nemají kontrolu nad ničím, co se na této planete děje, a to bychom měli řešit. A to se týká vlastně celé té mojí přednášky, kterého jsem opět neudělal dneska, protože tomu nikdy není prostor, proto doporučuji.
1: Jak je vidět, nikdy nikdo nezavolal a hodíme takový
0: doporučuji.
1: A lidi okamžitě volají. A teď je zajímavý, jaký ty lidi.
0: No ne, lidi se chytají na symptomy, to je prostě ten problém, to jsou emotivní záležitosti. Já tady nepřednáším právě běžnou věc, jo? To, co se chytá, na co se lidi chytají. Jo, nemám velkou sledovanost, což samo o sobě je důkazem toho, že je to komplikovanější a pro většinu lidí, kteří reagují na emoce, na tyhle ty výstřelky, na to, co... To mají dobře zmáklá média, protože oni bojují

0: dávat energii do těchto věcí pro mě, jak už jsem říkal, není efektivní, protože to ten problém nevyřeší. Bez ohledu na to, jestli, co je na tom pravdy. Já teďka nebudu, právě proto ani nepolemizuju o tom, jestli, což ty právě dělal hodně, jsi to rozebíral, ale o tom to prostě není. Ty vůbec nemusíš s nikým polemizovat o tom, jestli je něco pravda nebo není. Protože no, o tom to
1: je,
0: není. To jsou, podívej se, Pavle.
1: Posluchač tu, počkej. Posluchač tu stále ještě na telefonu. Ano, tak ještě něco, jestli chceš říct na konec?
2: No, já bych se chtěl jenom rozloučit a děkuju za rozhovor a budu volat častěji určitě.
1: Tak výborně, v pořádku. Tak je třeba trochu se poučit a
0: já
1: volat častěji. Ano, to je pravda.
2: No, poučení doufám, že je na obou stranách a že dostudujete určitý věci a nějakým způsobem jako to posuneme všechno dál, tak to
0: no,
2: bude fajn.
0: Já reaguju na pána, který má mladý dynamický hlas a mně se to líbí. Jo, to chci ocenit, protože evidentně se zajímá, což je velmi důležité, bez ohledu na to, jaké má informace, to teďka není podstatné. Podstatné je to, že každý z nás prochází nějakým vývojem. A já prošel taky mnoha takovými podobnými vývoji a vírami a podobně, to je normální, ale líbí se mi zájem, protože tam je důležitý, že u něho jsem viděl vyloženě zájem, že se zajímá, že chce věci zlepšit, bez ohledu na to, co o tom dneska ví, jo? Protože já měl taky ve svých letech strašně moc informací, a o kterých dneska samozřejmě pochybuju, protože se prokázali a tak dál, že je to trošku komplikovanější a složitější a je potřeba zahrnout širší kontext událostí a věcí a že ta dynamika je podstatně složitá. Doporučuji právě se, pokud chce člověk, která zajímá se o to počasí a o ten ekosystém, je potřeba opravdu přímo ke klimatologům, přímo k těm, kteří to měří, kteří se zabývají 30-40 let tady tím výzkumem, tam se skutečně dovíme věci, které se normálně na internetu běžně neobjevují.
1: Tohle tomu ty lidi nevěří, rozumíš?
0: Nejde o to, jestli tomu věří, já teďka mluvím o těchto lidech. Pavle, prosím tě,
1: moment, já tu mám ještě jednou telefon.
0: Ale já bych to rád dořekl, prosím tě.
1: Tak Zdenko, počkáš tam na tom telefonu, jo? Chviličku ještě, prosím.
0: Protože tam je podstatný ten přístup, ne to, co dneska člověk ví. A proto mě těší tady ti lidé, kteří zavolají a mají, je v nich cítit ta dynamika a zájem se učit. Jo? A to je důležitý. Tam není o to, co si dneska kdo myslí, jaký má názory. Názory jsou k ničemu, to je jasné. Ale je potřeba kriticky se na ty věci dívat. A s tou umělou inteligencí samozřejmě s ním souhlasím, ale to neznamená, že to je tak úplně přesně, jak to řekl. Protože tam už zase je závan určité konspirace, jakože kdyby společnost chtěla, abychom dostávali špatné informace, tak umělou inteligenci programují ve svůj prospěch. Tak to úplně není. Ale o to nejde. Tam jde o to, že nemusíme všemu věřit, co nám kdo, co si kde přečteme. Ale s umělou inteligencí se dá diskutovat a pokud člověk má kritické myšlení a ještě další životní zkušenosti a další informace z boku, tak dokáže klást správné otázky a dokáže ji nachytat. Jo? A to je důležité. Já, když jsem řešil technické problémy s umělou inteligencí, tak stejně nakonec rozhoduje to, jestli to funguje nebo nefunguje nakonec. A já vím, že ona dělá chyby. Ale to nemusí být záměrná chyba. Ona chce ti pomoct vyřešit problém. A já ji vždycky dokážu nachytat na švestkách, ale hlavně důležité je, že nakonec společně ten problém vyřešíme mnohem rychleji, než ho vyřeším s jakýmkoliv jiným člověkem nebo se skupinou nebo s týmem. Protože to je opravdu velmi důležitý pomocník. Takže podstatné je ten výsledek. A já ten výsledek si můžu ověřit. Jo? To znamená, není to úplně tak, že by se tady konspirovalo a bylo to za mě, protože bychom si řezali větev a nevěřím tomu, že prostě, ale to, že dělá chyby, samozřejmě, že bude dělat chyby a není to člověk, který má vědomí, je to prostě entita, která, je to funkce, obyčejná funkce, je to funkce, nemá vědomí. Nikdy nebude tak kreativní, když dělá geniální věci. Já s ní třeba dělám videa, dělám fotografie, ale ty videa generuje určitým způsobem a je to opět jenom funkce, složité, ale je to funkce. To znamená, že není to žádný bůh nebo něco na roveň člověka, ale samozřejmě, že je to nástroj, který člověka prostě převyšuje.
1: Já tě zkusím, jestli by ještě nemohla jít do vysílání znova Zdenka.
0: Ale jo, může.
1: Jo, protože je to dlouhý a ona určitě bude něco chtít, tak prosím.
0: Nicméně bychom, říkám, tam je potřeba vždycky doříct ty věci.
1: No jistě, no, tak jo. No. Nesmí to být zase tak dlouhý, no, tak povídej Zdenko ještě.
3: Pavle, ne Zdenka, ale Staňka z Otrokovic.
1: Jak je jedno, Tenka?
3: Stanislava.
1: Jo, Staňka vlastně, no. Ježíš.

0: no, já jsem rozuměl, Zdeňka. Já už vím. Já ty jména jsem úplně blbej, promiň, já vím. Takže Staňka, tak Staňko, povídej.
1: Já reaguju na to, co je kolem a jak se cítím já. Mám zdravotní problémy, se kterými mě nepomůžou doktoři. A už si začínám trošku možná, jako začínám se smát, i když je to jako takový útrpný úsměv, a začínám si ty doktory trošku řídit. Ale já fakt reaguju na to, když vlastně to, co vidím tím mojím zbytkem zraku na obloze, a jak mě pálí oči, jak prostě, jaký mám pocity. A nejenom mě, přijdou mi známí a známá, která je prostě ražoňka, já jsem musela jít spat, jo, prostě přes den. Její partner, jo, usne, což není normální.
0: Já jsem na tom podobně, já jsem taky tam, velmi unavený, štípou oči, jsem na tom velmi podobně.
1: Dneska ti do řeči, skáčeš hodně do řeči, já to dělám taky, ale teď se ti to vysnu, protože mně to přijde, že ty to tady vlastně obhajuješ.
0: Ale neobhajuju, já říkám, že to no, ještě je horší.
1: Já to, mi to fakt připadá jako tady to vysílání, že to obhajuješ.
0: Ne, neobhajuju.
1: Jako lidi, co volají, tak volají svoje pocity a svoje zkušenosti.
0: Jistě.
1: Jo, a není to žádná
0: ale vysvětlení ten...
1: Počkej, já řeším, já se nevěcám. Já řeším...
2: Pavle, běží nám čas.
0: Právě.
1: Já řeším...
2: Běží nám čas, není to téma.
1: Ano, doktoři prostě to neřeší a tady tohle všechno to jenom zhoršuje.
0: Tak jo, tak dobře. Hele, já ještě jednou, já nic neobhajuju. Naopak, já říkám, že to je ještě horší, než si myslíte. Já jenom říkám jednu jedinou věc, Krista Pána. To nejste schopni lidi pochopit.
1: Protože my mluvíme, co voláme, mluvíme o našich zkušenostech a pocitech. Dobrá, tlačí čas, končím.
0: Ale ten pocit může být úplně z jiného důvodu. Ano, já to vím, já ty pocity mám taky takový. Ale nemusí to být z důvodu, který si někdo vymyslel. Může to být úplně jiný důvod a je to jiný důvod, který ho tady vysvětluju. Já mám ty problémy taky, no, já jsem taky unavený, taky štipou oči.
1: Já jsem se ptala na to, že ten Charlie Ward, že píše, že Rockefellerovi už přišli o těch 22 nebo kolik stanic, kterýma ovlivňují počasí.
0: To nevím.
1: No, a to jako to jsou prostě s proměnutím sračky, kterýma nás oblbujou na Telegramu.
0: O tom dobrý, já nemluvím, nic neobhajuju, naopak říkám, je to ještě horší. Tak, a to je všechno. Dobrý, tak jo, ahoj, Stanko. Ahoj. No vidíš to, tak takhle přesně vždycky dopadnu, když snažím vysvětlit, že to je jinak, ale vůbec to neobhajuju. Lidi neposlouchají argumenty, absolutně vůbec neposlouchají. Oni si jedou to svý. No dobře, tak co k tomu řekneš ty, Peťo?
2: Aby to bylo fér, no tak trošku zareaguju, ale jinak bych se tomu nechtěl moc věnovat. No co se týče zdraví, to jasný, je to symptom a to, že člověk má poškozené zdraví, tam samozřejmě hraje roli mnoho faktorů, to není, nemusí to být vůbec chemtrails, tam víme, že to prostředí je dneska agresivní, je psychologicky agresivní. Tam, říkám, je tam mnoho faktorů, stresy, i z důvodu společenských problémů, které tady máme. To, já jsem ti říkal, že 40 milionů lidí umírá ročně předčasně právě proto, že, a to nemluvím o těch, kteří teda žijou a mají různé další problémy, jenom proto, že máme tady tržní kapitalismus, to ano. Jsou ten celkový psychosociální stres, takže ten chemtrail si myslím, že by byl minimální, kdyby lidé byli, jak se říká, v jiných podmínkách a zdraví, tak by zřejmě dokázali zpracovat mnohem více jedů, než dokážou zpracovat dneska. Takže je tam více příčin, ale to je samozřejmě jenom názor. Musíme to brát tak, že to, co si dneska lidé myslí, z největší pravděpodobnosti pravda není, protože vychází pouze z takzvané intuice, která nás vždycky zklamala v minulosti ve 100% případů. Takže používat intuici. Kdyby intuice fungovala, nemáme dneska vědu a vědeckou metodu a nemáme mobily a nemáme spoustu dalších technologií, které nám zlepšují život. Takže intuice sama o sobě nás vždycky zklamala a mohu uvést klidně radu příkladů, které jsem udělal. A
0: Jsi řekl hrozně
2: kontroverzní
0: věc.
2: Intuice nám neříká nic o tom, jak funguje vesmír, jak funguje svět. Jeho intuice nám prostě si myslíme, to je takzvané, to vychází z takzvaného lokálního myšlení, z našich zkušeností bezprostředních. Stejně tak jsme si kdysi mysleli, že Země je plocha, protože jsme měli tu zkušenost, že jsme viděli, podíváme se z kopce a vidíme, no jo, to je rovina, Země je plochá, jo. Intuice nám říkala, Země je plochá, jo, protože nám chyběla širší perspektiva. A stejně tak mnoho dalších věcí jsme si mysleli, že naše sluneční soustava je prostě Země, že se Slunce obíhá kolem Země a podobně. Potom jsme si mysleli, že Slunce je středem vesmíru, pak jsme si mysleli, že Mléčná dráha je jediná ve celém vesmíru a tak dále. Pak jsme si mysleli, že ve vesmíru je pouze atomární hmota a podobně a takové. Vždycky jsme se mýlili. Kdykoliv jsme si něco mysleli o světě kolem nás, tak jsme se vždycky mýlili, protože intuice nám říkala něco jiného. Takže já bych slovo intuice moc nebral vážně. Pokud chceme vědět pravdu, musíme se hodně pracně vzdělovat a to vyžaduje čas a úsilí. A tohle to lidi nedělají. Proto mají zkreslené představy o světě, ve kterém žijí. Jo? A proto řeší samozřejmě symptomy, protože nevidí tu příčinu, kde to všechno vzniká. Jo? To, že tady máme ekonomický systém, který nás nutí dělat určité věci a že to vede prostě k devastaci planety, ve které žijeme, ekosystému a tak dále, tak samozřejmě to oni nevidí, protože to nikdo nenaučil vidět. Jo? Takže jakoby my mentálně jsme ve středověku, ale máme moderní technologie, máme vědu, která nám ukazuje úplně jinou perspektivu, ale kdo vlastně to vidí, když se nevzdělává? Jo? Základem je vzdělání. Vzdělávání, ale to správné, ne šíření a koukání na internet a za každou cenu se nechat zlákat různými sociálními sítěmi a zprávami televizními a podobně, protože tam tu pravdu nenajdeme. Jo, to prostě zdůraznuju znovu. Jako posluchačka volá už po druhé, po třetí, ale vlastně pořád dokola vlastně mluvila pouze o tom symptomu. Jo, tam není žádný posun, jo. Jako nakonec potom vidíš akorát u některých těch mladých, že oni mají snad větší šanci něco začít chápat než ta starší generace. Já jsem si myslel, že ta starší generace by měla být moudřejší. Že by měla mít už dostatek zkušeností, aby věděla, kde hledat informace. Jo? Takže znovu apeluju na lidi, ať přistupují ke každému problému, který čtou, nemusí to být pravda. To, co lidé píšou, vždycky většinou, co budeme číst na internetu, nebude nikdy pravda. V té formě, jak je to tam psané. Ten problém je mnohem širší, sahá mnohem hloub a příčina leží úplně někde jinde. Já jsem neviděl u nikoho, že by se dotknul skutečné příčiny těch problémů, které tady všichni licitují. Jo? To děláme jedině my jako hnutí Zeitgeist a možná ještě nějaké rozumné instituce, které vychází z vědy a z vědecké metody a z univerzitního studia za mnoho dekád. Jo? Mnoho chytrých lidí, ale kolik takových lidí bylo v minulosti, že oproti té mase, která propadla konzumu všeho, konzumu materialismu, konzumu informačnímu, to znamená, že je všechny informace, které jim internet předloží, které jim předloží média. Ale to je logické, protože kdyby chápali, jak funguje systém, tak systém musí udržet lidi v nevědomosti. No a samozřejmě pak vznikají tady ty různé konspirační teorie, které jsou rovněž větší části nepravdivé. Jo, protože to je jedna strana, druhá strana mince. Jo, ta mince je falešná. Takže jako takhle se k pravdě nedobereme, ale lidi. A takhle tu společnost nezměníme, když budeme takhle spekulovat, jo, bez nějakého základu. Mm-hmm. Jako bez znalosti přírodních zákonů, bez znalosti fyziky, matematiky, bez znalosti prostě teorie systému, jak těch lidí pochopit sakra, jak mají změnit společnost, když vůbec nic nechápou, pouze budou absolutně pasivní, všechno budou kritizovat a budou očekávat příchod spasitele. A jednou za pět let budou hodit lístek do volební urny. Jo, vůbec nechápou, jak ten systém prostě funguje přesně tak, jak má. A lidé si zaslouží to, co dostávají. Pak se všichni diví, že se jim zhoršuje zdraví. Jo, to prostě spolu souvisí. Zaměřit se na příčinu. My nemáme společnost, která je zdravá. My máme nemocnou společnost. V nemocné společnosti nemůže být zdravý jedinec. Dříve nebo později to dostane každého. Ekosystém upadá. Proč asi? Všichni chtějí jezdit v autech, všichni chtějí pálit naftu a spotřebovávat a stavět baráky za každou cenu. Málo kdo se chce dělit. Jo? A politika není od toho, aby ten problém vyřešila, protože ta má udržovat status quo, protože bohatá elita chce zůstat u kormidla. To ti, co jsou v pozadí, ti vládnou, ne ti politici. Ať si každý co myslí, co chce, ale to už je dávno známá pravda. Takže pokud chceme vybudovat systém, musíme být rozhodně inteligentnější, alespoň v těch 4%, a vytvářet komunity a začít ze spodu budovat systémy na bázi skutečné demokracie a použít technologie k tomu, aby nám sloužila, ne aby bojovala proti nám. Jo? Nebo aby někdo použil v boji proti lidem nevědomky, samozřejmě to nikdo nedělá záměrně, to prostě on nemá jinou možnost prostě. Máme systém, který ho k tomu nutí, stejně tako systém nutí lidi chodit do práce, vydělávat peníze, protože si lidé nedokážou představit, že by žili jinak. Protože to je přece normální, jak bych vypadal dokonce. Ne, naopak. Jo, když lidé pochopí, že ten problém leží jinde, tak tady s tím si rozhodně problémy dělat nebudou. Určitě jim nebude záležet na tom, jak se na ně dívají jejich okolí. Protože budou jistí, budou v tom jistí, v těch informacích, co mají, vědí, že to tak je a budou dokázat, budou to umět i těm lidem dokázat, nebo pokud někdo z nich bude mít zájem, protože nemá cenu rozdávat informace a rady někomu, kdo to zájem nemá. To je ztráta energie, jak jsem říkal, přesvědčovat někoho, kdo věří v plochou zem, je nesmysl a ztráta energie, stejně tak přesvědčovat někoho, kdo věří v tržní kapitalismus a to, že se do práce chodit musí, tak to je ztráta energie. Jo. Takže je potřeba si uvědomit trošku něco jiného. Jako to, že nám konspirační teorie odvádí pozornost, je úplně stejný, jako nám hlavní média odvádí pozornost od podstaty problému. Je úplně jedno, jestli člověk čumí na ČT1 nebo Novu, a nebo na nějakou ezoterickou alternativu na internetu. To je úplně uprdele, protože je to úplně stejný odpad. Stejný odpad. Jo? Mm-hmm. Takže Petře, to, co není odpad, je zabývat se vědou a opravdu Petře, vědět, jak věci fungují.
0: Měl jsi pocit, že jsem říkal něco, že chemtrails neexistuje nebo něco?
2: Ne, jako říkám, lidé chápou
0: věci. Počkej, měl jsi pocit, nebo řekni mi to.
2: Já bych se tím vůbec nezabýval.
0: Ne, protože mi tady začínají chodit SMSky třeba. Jste oklamán, je to smutné, ještě, že můžete začít říkat VK, že je dobré podporovat Ukrajince a můžete zasnout. Asi se vám něco stalo. Důkazy můžeme předložit pouze člověk s lidským rozumem. Ne věda, ta je zaplacena ČT.
2: Pavle, ty se z někoho dotknul, ty z někomu šlápnul.
0: Já jsem šlápnul mnoho lidem, ale nejhorší na tom je, že oni tvrdí, že to na nás sypou, jo?
2: To je úplně jedno, jestli to na nás sypou.
0: Počkej. A já tvrdím, že to na nás sypou nejenom, když to vidíš, ale i když to nevidíš. Já to říkám, že to je ještě horší.
2: Ale já se o tom fakt
0: horší.
2: Nechci bavit, protože
0: počkej,
2: je to
0: jenom
2: mimo téma,
0: lidem,
2: je to nesouvisí vůbec
0: jak je,
2: s tím.
0: Počkej, to, jak no. Je možný, že toto lidi nechápou? Jo? Jenom, že prostě jim šlápnu na kuří oko, že řeknu, že to, co je vidět, takže to není ten chemtrails, ale chemtrails je to, ty látky, které na nás padají, co není vidět. To je ohromný problém, i toto nejsou schopni lidé pochopit. Takže to je
2: Pavle,
0: šílený.
2: Ty na to moc kladeš důraz a proto jsi snad na oběť. Ty jsi o to koledoval v podstatě. Jo.
0: Dobře,
2: Ty jsi o to koledoval, protože ty lidi jsou na určité mentální úrovni a ty se na ní, ty seš přesně na té jejich mentální úrovni a oni tě střelili. Já bych o tom s něma vůbec nediskutoval, protože toto není problém. Toto není problém.
0: Já se mezi těma lidma pohybuju a prostě vidím to, jak je to smutný, že prostě, o čem se tady...
2: No právě, protože na to reaguješ. Reaguješ a to je ten problém, o tom celé to mluví. Ty na to reaguješ. Nereaguj na to. Jestli se tím nechceš zabývat vyloženě, tak na to nereaguj, ale rozhodně to není téma tohoto pořadu. Jo. Aha,
0: jasně, že není
2: rozumíš?
0: Téma, ale je dobře, že...
2: Já se toho můžu dotknout, ale ne, abychom tady o tom mlili prostě minuty a hodiny, jo. To prostě nedává smysl. Nikam to
0: nedává, ty jsi to řekl velmi správně, jsou to všechno symptomy. Ano, lidi tady píšou.
2: Ty lidi ti píšou že... SMSky, protože si jim šlápnu na kuří oko a oni chudáci jsou ve víře, oni tomu věří a oni se snaží ostatně přesvědčit, že tak je. Úplně se na to vykašli, protože to
0: je...
2: není téma.
0: Úplně,
2: to není téma.
0: Ono to je úplně jedno, jak říkám. ještě jednou pro všechny, kteří si myslí, že jsem se zbláznil a že podporuju to, že Chemtrailers neexistuje. Ne!
2: Ale ty budeš, ty lidi ti dali prostě co proto, protože ano, ty jsi jim nabíhl na špek. Ty jsi jim nabíhl na špek.
0: No, no dobře, tak jo. Tak
2: a zasloužíš si to, protože
0: dobře, chápeš, už držím
2: oni vůbec,
0: zase,
2: nejenom, že nepochopili, to můžu, možná nepochopili, možná nepochopili, co s tím myslel. A oni to ani nechtějí pochopit.
0: Ale
2: jo,
0: přece
2: to,
0: proto jsem se tě ptal, jestli ty jsi měl pocit, že já
2: ne, já jsem to neposlouchal, proto mě to uprdele, jo. Já tyhle ty keci opravdu nemusím, jo. Jako.
0: Tak fajn. Ne, to je dobře,
2: protože já
0: se
2: doufám,
0: rozdělo.
2: Že aspoň ten mladý člověk, který tady byl pozitivní a zavolal, ne, měl odvahu zavolat do tohoto studia, tak tento člověk, tomu dávám šanci, že má velkou perspektivu,
0: musel
2: pokud
0: by,
2: zůstane.
0: Musel by ovšem opravdu sledovat, proč ty čáry vznikají a co za tím je a tak dále.
2: To se nechá velice snadno vysvětlit. Tam je důležitá jedna věc. Vůbec nejdůležitý, co si dneska ty lidi myslí, čemu dneska ty lidi věří, to vůbec nejdůležitý. Důležitý je jediná věc. Zda mají otevřenou mysl, zda mají vyvinuté kritické myšlení, zda jsou ochotní vložit svou energii do samostudia a hledání pravdy bez ohledu na to, kdo je bude ovlivňovat a opravdu budou používat vědeckou metodu. Jo? Kdo neví, co je vědecká metoda, ať si o tom přečte něco na Wikipedii, aby aspoň získal, jakým způsobem teda funguje věda, protože ne všechno, co si lidi myslí, že je vědecké. To znamená, já mluvím o skutečně vědeckém zkoumání, o to, o kritické myšlení, o zpochybňování vlastních teorií, o zpochybňování vlastní víry. Ne víry někoho jiného, ale vlastní víry. O tom, že já chci vidět pravdu bez ohledu na to, jaká ta pravda je, i kdyby mě to mělo rozhodit moji víru. To je podstatné. A já fandím těm lidem, kteří sice nic nevědí, ale chtějí to vědět. A to jsou tí perspektivní lidi, kteří můžou změnit svět.
0: Mám obavy, že právě tito lidé o tom ví velmi málo, ale že jsou přesvědčeni o tom, že už ví naprosto všechno kolem toho a že kdyby chtěli přesvědčit, kdyby něco chtěli jaksi se naučit, tak mají problém s tím, že si řeknou, ale všichni nás klamou. My už to víme dobře, všechno, co je tady jinak, všichni nás klamou. Ano, a to je ten problém.
2: Pavle, ty jsi moc generalista. Já
0: no,
2: bych řekl
0: nejsem,
2: takhle.
0: Já si lidé myslím, že to tak je.
2: Ne, neznáš všechny lidi na planetě, tak nepoužijí tahle silná tvrzení. Není to pravda. Není to pravda. A pokud mi nevěříš, tak si přesně tuhletu téma zkonzultuj s umělou inteligenci. Ta ti to přesně vyvrátí krok za krokem, jo?
0: Ale jako ty nesmysly, já to vím naprosto přesně. Ale poslouchej, Wikipedie je dnes
2: Pokud neznáš, Pavle, všechny lidi na planetě systém. A nevíš o nich vůbec nic, jo, neznáš je do hloubky, tak
0: Péťo,
2: nemůžeš generalizovat
0: Péťo,
2: o tom, že všichni lidé jsou stejní.
0: Péťo, já říkám o těch lidech, s kterýma se setkávám, který se volali a podobně, a který tvrdí, že o těch lidech mluvím, že já jsem ten, který tvrdí, že Chemtrailers neexistuje. A já vám už po 57. říkám, že Chemtrailers existuje a je to horší, než si myslíte. Je
2: to
0: když to nevidí.
2: To
0: ale já neříkám, aby to pomohlo. Já chci, aby to pomohlo těm lidem, aby pochopili,
2: co jsou
0: čáry nahoře a to. To je oni s těma čárama si
2: Pavle,
0: prostě
2: ty dokážeš
0: spojujou
2: kecat
0: mnoho
2: tak dlouho
0: a mnoho jiných věcí.
2: Já už to mám plný zuby. Jo. Fakt jako já to mám plný
0: a ty
2: zuby.
0: Tomu říkáš,
2: ty jsi schopen o svým egu neustále
0: moment, je to hovadina teda.
2: Kašli na to, prosím tě. Protože my meleme nesmysly velmi dlouhou dobu a nám plyne čas. Máme 22:42. Jo?
0: Jestli to je hovadina, tak prosím. Tak můžeš pokračovat.
2: Jako mně už dochází trpělivost.
0: Dobře, opravdu. A co ty chceš říct?
2: Já jsem ti to říkal několikrát, že nebuď tak sebevztahovačnej. Ty lidi ti dělali, ukázali zrcadlo.
0: Dobře.
2: Ty lidi ti ukázali zrcadlo.
0: Dobře.
2: Dali ti přesně tu odpověď, kterou si zasloužil. Jo?
0: Už toho nech, já jsem to
2: cokoliv vysvětlil. Cokoliv si řekl, ty jsi na to prostě naběh.
0: Dobře, v pořádku. Hele, zase někdo volá. Tak já ho vezmu a teď mi můžete se do mě pustit všichni. Tak, jdem na to. Tak, prosím, jste ve vysílání a do mě.
3: Ivan Zakouský, dobrý den, já jenom šťouchnu. Filozoficky mě pomohlo, když jsem byl zaseknutý ve svých úvahách v nějakém odůvodnění soudního rozsudku. Jsem slyšel, nebo četl, že soud říkal, příčina je je okolnost, bez které by ke skutku nedošlo. A tak jsem si v nejrůznějších příležitostech říkal, tak příčina je vlastně, co to, když si odmyslím, tuhle tu okolnost, tak to je vlastně příčina, když teda by bez té okolnosti, která tam nastala, pro, ať už jsou to nějaké chemce nebo něco jiného, když si odmyslím, tak bez té by k jevu nedošlo. Čili nahradit si to slovo příčina dvěma slovy, odstranitelná okolnost. Myšlenkově, čili odmyslitelná okolnost. To byl teda, to je všechno, co jsem chtěl říct stručně. Protože už vy na to dokážete navázat.
0: Dobře. Já budu teda radši sticha. Petře, povídej.
2: Příčina následek, však žijeme v... Ano, tak jestli teda jsem to správně pochopil, tak samozřejmě o tom, co celou dobu mluvíme, co je vlastně příčina, co je následek, a samozřejmě, že ten systém, ve kterém žijeme, má nějakou společnou příčinu, to znamená koden. Dneska tomu říkáme tržní kapitalismus a jeho procesy v tom nejzákladnějším jádru, a z toho se odvíjí miliardy a miliardy následků, ať už jsou zřetězené, nebo jsou paralelní. Každopádně to, že se potom tady práškuje, to je celý řetězec příčin, který tomu předchází, proč se to děje, ale to samozřejmě nezmapujeme tady v tomto pořadu, to je opravdu je potřeba pochopit, proč se otepluje planeta, kdo to způsobil, jaké to mělo předpoklady a tak dále.
0: On to řekl jinak. Příčina je okolnost, bez které by k tomu nedošlo.
2: No tak mluvíme o kauzalitě, o příčině a následku, samozřejmě. Pořád o tom mluvím, to je to stejný.
0: Zamysli se nad tím. Příčina je okolnost, bez které by k tomu nedošlo.
2: Já teďka nebudu polemizovat ohledně termínu. Mluvíme o kauzálním světě, mluvíme o příčinách a následcích, a to je o to vlastně, čím se zabýváme. Když budeme odstraňovat nebo se snažit léčit symptomy, to jsou ty důsledky neboli následky těch příčin, tak samozřejmě ani žádná nemoc nebude vyléčena úplně, pokud se budeme zabývat pouze symptomama, ale ta příčina třeba jakékoliv nemoci, ať už systémové nebo lidské, má hluboké kořeny. A je velmi, velmi komplexní, takže se nedá říct přesně, co způsobilo. Ale co se týče trhu, samozřejmě ten má velký vliv a ten má své kořeny a vidíme to dnes, a ty věci jsou modelovatelné, jsou předvídatelné právě díky tomu, že ta příčina je dokonale zmapovaná. Jo, mnoha lidmi, vědci a ekonomy z minulosti, takže dneska to víme. A tam stačí jen to pochopit z teorie systému, zákonné variety, přírodní zákony a tak dále. Takže kauzalita, ano, to všechno spolu souvisí, jo, ale teďka se nebudu bavit o chemtrails, to je jeden z miliardy symptomů, které tady je, a protože náš pořad není o chemtrails, to nemusíme tady řešit, protože chemtrails se vyřeší automaticky v okamžiku, kdy vyřešíme socioekonomický systém a změníme společnost jako takovou strukturálně, to znamená tržní kapitalismus nahradíme něčím, co respektuje zákonutné variety, co respektuje demokracii a tak dále. To znamená, kdy lidé budou skutečně vládnout, bude tady věda jako základ, budou tady technologie, filtry a podobně, a ty nám pomáhají vlastně tyto procesy řídit a urychlovat. Takže my jsme schopni prostě dosáhnout dynamické rovnováhy s ekosystémem a uzdravit nejenom sebe, ale planetu a všecko. To znamená, tam není tohle to není problém jakoby dneska znalostní, protože ty znalosti jsou, ale je tady problém, že ty lidé to musí se proto rozhodnout a oni se proto nemůžou rozhodnout dříve, než budou mít ty znalosti a budou mít představu o tom, jak má vypadat budoucnost, protože ta představa prostě chybí. Když lidé nevědí, co chtějí, tak nemůžou to dosáhnout, když nevědí, co chtějí. Tak ten systém bude dál setrvat ve svém běhu a bude zhoršovat klima, a ti nahoře se to budou snažit zachraňovat tím, že budou dělat různé experimenty a různé studie a různé inženýrství, které samozřejmě bude pouze záplatou. A záplatou takovou, že to bude částečně poškozovat lidi, jenom aby oddali ten horší proces, ten kolaps planety a kolaps života jako takový. Takže samozřejmě to menší zlo vždycky zvítězí v tomto systému. Budeme se snažit dělat to, co umíme, protože nemáme jiný systém, který by žil v dynamické rovnováze s ekosystémem, jo, kdy lidé nejsou nuceni nakupovat, konzumovat a vyhazovat a spotřebovat a jezdit a vypalovat, takže dokud tohle to přetrvává, tady ta neefektivita v rámci skutečné ekonomiky a efektivita v rámci tržní ekonomiky jsou dvě různé věci. Mimochodem je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou. Znovu připomínám dávné mé pořady, aby si lidé zjistili, jaký je rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou, co to je skutečná ekonomika, tak tam potom pochopí, že vlastně musíme udělat úplně jiné věci, než teď děláme. Jo, takže všechno tohle to je odvádění pozornosti. Všechny ty konspirace a všechny ty oficiální zprávy a média a tak dál, která jsou placená ze sledovanosti a sociální sítě, které, kde už algoritmy generují, co mají nabízet lidem, aby zvýšili svou sledovanost, aby je to zlákalo a upoutalo emocionálně, jo? Protože na emoce se klade důraz, když je někde něco hroznýho nebo emocionálně zajímavého, lidé hned přesměrovávají pozornost, stává se to virální, je to úplně hovadina, ale vypadá to dobře, ale vlastně nic to neřeší v rámci chudoby a přerozdělování bohatství na planetě. No tak sorry, ale prostě chápeš, Pavle, že taková společnost si nezaslouží nic jiného než kolaps. Protože to, co dostáváme, to si skutečně zasloužíme. To je spravedlnost. To je skutečná spravedlnost. Jo, ale to lidé nechápou. Oni mají pořád počít, že se jim by něco špatného.
0: No?
2: Co špatného se tady děje, když všichni to chtějí? Všichni to chtějí, protože svými vlastními činy, každodenními, jenom tím, že chodí do práce a dělají věci, na které se neptají, proč je dělají. Ne kvůli penězům, to není ta odpověď. Kvůli penězům to dělají každopádně. Ale proč dělají zrovna toto? A to, že to musí, to chápu. Mají dluhy, potřebují splácet. Berou si dluhy, protože systém je nutí, aby si ty dluhy brali. V pořád jim posílá nějaké nabídky. Jo? Nemají imunitu. Nemají vůbec žádnou informační imunitu. Takže se nechají nalákat na kdejaké hovadiny. No, a nedávno, jak se nechají dokonce lidi okrádat jenom různými triky a miliardy unikají a přichází o účty prostě, protože jsou tady podvodníci, které o ty peníze připraví přes elektronické bankovnictví bez problému. To vůbec nechápu, už i tahle ta stupidita, jak je možný, že někdo důvěřuje v tomto systému komukoliv. Jo, takže to samo o sobě je vizitka toho, že prostě lidé dostávají přesně to, co si zaslouží, a pokud chceme dostat něco jiného, musíme se chovat jinak. Nesmíme podporovat tento systém, musíme začít vytvářet systém, musíme mít představu o té budoucnosti, jak má vypadat, jak má přesně fungovat demokracie, co to znamená demokracie, k tomu slouží články na našich stránkách. Doporučuje se si přeciž co nejvíc toho a zabývat se tím, protože bez toho to prostě nepůjde. Bez toho budeme pořád přešlapovat a chodit do kolečka jak krysy bez inteligence. Místo toho, co bychom se rozdělali, a nesloužit politikům a nesloužit elitě, nesloužit systému. Jo, to znamená sdružovat se, diskutovat, ale o relevantních záležitostech. Jak funguje systém? Jak by měl fungovat udržitelný systém? Co to je zákon nutné variety? Co to je teorie systému? Co to je fyzika? Co to je matematika? Vzdělávat se prostě o procesech, o kauzalitě, o tom, o příčině a následcích, o řetězu, že všechno dostáváme přesně tak, jak máme, protože jsme udělali právě to, co jsme udělat neměli. A děláme to denně. Denně udržujeme tento systém v chodu. Nákupy. Vydělávaním peněz. A někdo nám jít navítne samozřejmě, no ale já nemám jinou možnost. No samozřejmě, že nemáš jinou možnost, protože ti chybí představivost o jiných možnostech. Proto nemáš jinou možnost. A proč ti chybí představivost? Protože nemáš dostatečné vzdělání, to správné vzdělání, strukturální vzdělání, které prostě bez kterého nemůžeš mít představu o budoucnosti a o tom, jak máš žít. A protože jsi pořád ve stresu, jsi v depresi, skončíš sebevraždou, skončíš na práškách jako celá Amerika, každý má svého psychiatra, protože to dokážou lidi zvládnout, ale je to úplně normální. Normálně se na to zvykli a je to úplně normální, protože už se na to adaptovali.
0: Divný je, když ho nemá.
2: No ale to je jenom příklad, ale tady můžeš vyjmenovat miliardy dalších věcí, které prostě jsou dneska normální a které v normální společnosti by normální nebyly. To jsou jenom indikace, že něco funguje špatně, že systém nefunguje tak, jak by měl a není udržitelný. Ekosystém selhává, oceány jsou plné plastu, ryby se neustále loví, vraždí dokonce. Protože lidi chtějí žrát ryby, protože někdo přesvědčil, že se na tom dá dobře vydělat. Jo, ale je to normální, protože zítra ráno vstanu a jdu zase do té práce, protože je to normální. A protože by, jak by se na mě díval okolí, kdybych byl nezaměstnaný. Jo? No přitom automatizace stejně vyřadí všechny lidi nakonec z trhu, takže kdo je bude platit? No jedině nějaké kompenzace, ale to je taky normální. Všichni dostanou důchody, to jo, jenomže co, pak budou hrát ruletu, ne? Pak budou na akciové trhy, na bitcoiny a na všechny ty sračky, které generuje prostě trh a nechají se zlákat a budou vidět, jak si vyměňují vzájemně peníze. Jedna hromada přesouvá na druhou hromadu, ale vlastně ve společnosti nevytváří. Ztrácí se čas, plýtvá se energií a ekosystém ještě více chřadne. Ale je to normální. Jo? A pak jsou tady idioti, ekonomové, ať už mainstreamoví nebo alternativci, to je úplně jedno, kteří tvrdí, že globální oteplování je podvod. Vůbec si nenastudovali klimatologii za posledních 100 let. Jakým způsobem probíhá výzkum, co všechno dneska víme, jaké křivky jsou naměřeny, jo, a tak dál. A že existují dezinformační weby, které prostě tohleto popírají. A proč existují tyhle ty dezinformační weby? A kým jsou financované tyto dezinformační weby, které popírají, mají redukované informace, šíří polopravdy a schválně uřeznou grafy tam, kde se jim to prostě nehodí. Jo, NASA dneska dělá velmi dobré průzkumy. Stejně tak hydrometeorologické ústavy mají velmi dobré výzkumy. A si lidé zjistí skutečně od zdrojů, jakým způsobem funguje klimatická změna a co se skutečně na té planetě děje. Nakonec existuje mnoho dokumentů vzdělávacích, video. Na to všichni serou, protože se nechají ovlivňovat médiama, ať už alternativníma nebo hlavníma. Pak jsou politici, kteří mají totálně vymité mozky a sledují akorát svoji kariéru.
0: Petře, já tu mám ještě jeden telefon až z Kanady, kam to až dolehlo to vysílání dnešní, tak já ho vezmu do vysílání. Ano, tak prosím, jste vysílání.
4: Výborně. Tady Vláďa Vavřík a já už jsem jednou vás kontaktoval, já vás mám zanesený jako hvězdáře, jo, a já jsem Čech, žijící v Kanadě 46 roků, s manželkou a s klukama třeba jsme odletěli z Prahy roku 80, jo.
0: Dobře, dobře, ale Jonas, máme 3 minuty do konce, tak prosím nějak to urychlete.
4: Já vím, máte už skoro půlnoc. Vy jste 8 mojím středu. Já vám chci poděkovat, pan Petr, vynikající, protože má úžasné znalosti a přehled. Jo? Pan Pavel je vynikající taky samozřejmě, protože on je senzitivní, on chce každému to vysvětlit a proto má tyto problémy. Já to poslouchám tyto 2 hodiny a k čemu to vede? Chaos. To jsou endless, nekonečné debaty, rozpravy, analýzy, to nejde zvládnout. Na to se musí věnovat čas a vy se to snažíte dělat, jenomže se vám to nepodaří stejně, protože lidi...
0: Co navrhujete, jak to udělat?
4: Co?
0: Co navrhujete, jak to udělat, aby to bylo dobře?
4: Já to jenom vidím tak, že takové národy, malé Češi, Poláci a to všechno tam za střední Evropa, musí ho poslouchat, jo? A já, pokud se Rusku nepodaří zničit fašismus, tak je to úplně všecko na nic, jo? Protože to, co se stalo 80 za války, jo? Co to bylo za hrůzy, jo? Ale lidi na to zapomněli už. A to je to nejhorší. Tyto lidi, co dneska volali, jsou to dobrý lidi. Ten nejmladší, ten 40 let, no tak to je vynikající, že ta mladá generace, že chtějí na to nějak změnit ten systém, jenomže to, to bude strašně těžké. To bude strašně těžké. A tak to já jenom chci, aby lidi nebyli ponižováni těma mocnostmi a ty bohatší anglosasy, aby neovládali takové národy, jak jsme my. Jo? A to je, no, musí k tomu dojít, když nedojde, no tak s panem Bohem. Já vám chci ještě jednou poděkovat a opravdu věřme, že nedojde k tomu nejhoršímu, ale pokud bude existovat ten systém, aby znovu se nastolil fašismus a aby český národ zase byl těch 300-400 roku pod nadvládou, jak to bylo, no tak budu to zase to bude asi. No tak je takový profesor pan Petr Staněk, no to je živoucí Sokrates, to je něco, jo. Takový lidi jsou tam, žijou s vámi, jenomže nikdo neposlouchá.
0: Ale jo, Petra Staňka poslouchá dost lidí.
4: Já vím, že vy je posloucháte taky, my tady taky, jo, jenomže já nevím, já jsem obyčejný automechanik, jo, ale to je jedno, ale žádné znalosti nemám, skoro žádné dohromady. Ale lidi si myslí, že jsou přemoudřeli a právě vzniká chaos. A v tom chaosu se daří komu? No těm, no těm bohatým, no to, a kdo to je, no tak dneska ale, to víme.
0: Takže dobře, to taky víme, on už teď je 23 hodin, takže musíme končit, ale to je přesně to, co říkal Petr celou dobu. Já to říkám taky, lidi se zajímají o symptomy, nikoliv o ty příčiny, o ten kořen ty věci, jo, a to je ono přesně. Prostě tak daleko dneska ty lidi nejsou schopni dohlídnout. A ani, jak říkáte, jsou přemoudřelí, ale vlastně jsou hloupí, protože čím víc si myslí, že to ví, tak tím menší to je pravda. Ale to je vcelku jedno. Když to nepodloží těma prostě tím odůvodněním, když to neodůvodní. Dobře, ano, řekl jste to správně, ovšem my přesně s tím se snažíme bojovat taktéž, přesně s tímto, ale vidíte ty výsledky, jo? Takže
4: ano,
0: tak.
4: Ale jenom, že na to není čas, protože to se nevyřeší tady.
0: Jako, že ty pořady jsou krátký, nebo jich málo, nebo jak není čas?
4: Ale nejenom vaše pořady, ale ve všem, co se děje, protože si to lidi děláme sami. My jsme konzumní typy. Závidíme si jeden druhému, jo? Já jsem nikdy nezavidím, ale vy taky ne, určitě. Ale je jich většina. A ti bohatí, co zbohatli ten nejkrásnější zemi, jo, takže ti zbohatli a ti teď nebudou jinak zpívat, než to, co se mají dobře a budou tomu pleskat všemu, tomu svinstvu, jo. No takže tak je to.
0: To není nic nového, to všechno víme, toto.
4: Já vím, že to víte.
0: Dobře. A proto snažíme to vysvětlit trochu, Petr to umí samozřejmě velmi dobře vysvětlit. Ano, já to velmi dobře chápu, ale myslím si, že mnoho lidí to prostě nechápe, je to na ně moc složitý. Jo? Takže
4: ano, a díky vám, tak pan Petr, anebo vy to se snažíte jako ty lidi dávat tak nějak dohromady a vysvětlit a to, jenomže lidi to nepochopí, protože si myslí o svoje a každý si myslí tady třeba ty národnosti je v Americe nebo tady v té Kanadě, takže každý si drží to svoje, já jsem Němec, já jsem Čech, já jsem Polák, my jsme lepší a to je právě to, co jako nikdy se nedá nějak
0: dělat. Ano, to nebude dělat někdy dobrotu.
4: Ještě jednou moc vám děkuji, budu vás zase poslouchat. Škoda, že není možné přes to Svobodné rádio, ta Meta.cz, že nějaký ten program, jo? Takže já vás chytu vždycky tak jenom jako tak náhodně, no prostě. No ale je to výbor...
0: Jak není možné program? Svobodný vysílač. Zkusíte svobodný vysílač? Ty jste říkal svobodný rádio, to je něco jiného. Ale na svobodném vysílači program je, samozřejmě.
4: No tak je, no je, ale já nemám počítač, protože jsem nikdy neměl, já jsem to nepotřeboval, ale já mám jenom ten smartphone. Jo?
0: I tam to jde samozřejmě, když si dáte www, a to i pro ostatní, www.svobodny-vysílač.cz, tak vám tam naskočí všechno, včetně programu.
4: No já musím s klukama mluvit, protože já jsem na to blbej.
0: Jo, tak neříkejte, že to tam není, je to tam, akorát to musíte umět
4: dajít. Bude to tam, jenomže já jsem obyčejný člověk a mám z toho strach, z toho telefonu. Ale dobře. Stejně, děkuji všem, co jsem dneska slyšel, paní Zdenka a ten...
0: Ne, Stanka, no, Stanka, výborné, já jsem taky splet, paní Stanka. Tak.
4: Ano, blíží se vám půlnoc tam, my tady máme 3 hodiny odpoledne teprve, ale to je jedno. Ale opravdu, buďte zdraví a tam ty čáry, no tak ty čáry, ale já si stejně myslím, že to není na těch výfuků, já si myslím, že to tam nějaký, na těch letadle musí být nějaký speciální jet, nějaká tryska.
0: Není.
4: Ne? No tak ne. Vidíte, jak to blbý, no tak já nevím, no.
0: Tak jo, mějte se moc krásně, děkuju moc, musíme fakt končit, děkuji, jste zavolal z té Kanady. Tak jo, mějte se tam moc hezky.
4: Přesně tak.
0: Naschledanou.
4: Vždycky jsme tady 45 roku, ale pořád jsme Češi a Slováci.
0: Naschledanou, bye bye. Mějte se.
4: Bye bye. Čau, kluci, ahoj.
0: Tak, no vida. Tak to bylo až z Kanady. No a my už můžeme na závěr jenom říct, že dnešní pořad byl trochu, ale aspoň se to oživilo, ta komunikace s těma lidma. Vosral jsem to já samozřejmě, jako vždycky já to beru, já jsem splachovací, takže v pohodě. Asi jsem zase nebyl dobře pochopený, ale to je v pořádku, nic se neděje, budu se snažit čím dál tím víc, protože nemám rád, když někdo prostě něco tvrdí a evidentně je to kolikrát fakt hloupost. Jo. Až je tomu kolikrát přidává různé takové symptomy, doví jaké nebo co. A ono to tak není. Takže se snažím jenom vysvětlit. Toť vše. Petře, na závěr větu, dvě, víc ne, ať to neprotahujeme.
2: Větu dne. No, tak jako v podstatě...
0: Větu dvě, ne,
2: Větu dvě. Ano. Samozřejmě, že to téma mělo být možná trochu jiné, ale my jsme moc techničtí, proto jsem to možná ani nedělal. A já doporučuji opět ty naše stránky, podívat se, co to je funkční demokracie na článek. Ti, kteří to samozřejmě zajímá, ti hloubavější. A to je v podstatě účel. Kdo chce vědět víc, tak si to dokáže přečíst.
0: Toto
2: funkční
0: jsou
2: demokracie,
0: stránky,
2: integrál.
0: Stránky, ano.
2: Jo, a zrovna to tam máš. A samozřejmě aspoň ve stručnosti tam bude vysvětleno, jak funguje demokracie, jak by měla fungovat a jak skutečně technicky. A je to takový úvod, to znamená pro ty hloubavější. Jo, ale samozřejmě znovu zdůrazňuji, že nechci mluvit o symptomech, protože to není řešení a nikam to nevede, pokud chceme změnit systém, pokud my, jako upřímně chceme změnit systém strukturálně, tak musíme se zabývat úplně jinými tématy. Nemyslím jenom pořadu SVCS, ale myslím to obecně, lidé sami o sobě by neměli čekat, že někdo přijde, protože spasitel se nikdy nedostaví a politika není řešení.
0: Spasitele by ukřižovali stejně, jako jestli to tak bylo Ježíše Krista. Člověk, který by řekl pravdu, to by ukřižovali, protože oni už...
2: V podstatě ten systém tak funguje, no.
0: Ano. Takže
2: to je pravda, ale
0: není dobrý ho chtít, musíme
2: na to přijít.
0: Politika
2: jako
0: sami.
2: Taková není směr, který by se měl člověk dát, aby něco změnil strukturálně. Tam to není možné, protože ta je postavena právě na tomto systému a jeho obhajobě.
0: Tak. Jo? Dobře, výborně, to byl hezký závěr, hezká věta na závěr, tvrzení, v pořádku. Já musím ukončit, už přetahujeme skoro 10 minut, takže musím, nebo nám to rozhodí celý program. Mějte se moc krásně. Petře, ty mi tady zůstaň ještě, abychom se domluvili případně na dalším pořadu. Zatím se mějte všichni moc krásně a poslouchejte Rád svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 174, které věnujeme začátku školního roku. Kostrou, kterou aktualizujeme a jaksi obživneme, je opět pořad, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: My jsme začátek školního roku pozdravili písní Another Brick in the Wall v podání Alice in Chains společně s Rage Against the Machine.
1: We don't need no education. Nepotřebujeme vzdělání, tam zpívali ty děti. Tož nechoďme kolem horké kaše. Je pro naši nastupující generaci škola dobrá, nezbytná, a nebo je to jenom první stupeň, jak z nich udělat roboty? Názor na to má i kapela Urban Robot.

O tom, jak slastně může znít jinak nepříjemný zvuk zvonku, který oznamuje konec hodiny, zpívají v písničce Rock'n'Roll High School Drummonds.

Co nás učí ve škole? Že prezident nikdy nelže. Vojáci umírají jenom zřídka. Každý je svobodný. Učitel má vždycky pravdu a policisté jsou našimi přáteli. Zpívá Pete Seeger.

0: Na intelektuálské debaty ve školní kantýně v písni Art School Canteen teď zavzpomínají Kevin Gardley a Lol Cream, bývalí členové skupiny 10cc.
1: Když se mi přestává líbit hudba Franka Zappy, to znamená, že jsem zralý na buddhismus.

Vzpomínám si v roce 1977, kdy na gymnáziu Libeňském z ničeho nic s posledním zvoněním najednou zazněla písnička od Elise Coopera School's Out. To byl opravdový šok. A na téhle desce Billion Dollar Babies jsem pak našel ještě jednu o škole od Elise Coopera a překvapila mě, jak byla smutná, lirická, vlastně sentimentální, pro Elise Coopera vlastně netypická. A my se s ní též rozloučíme s kalendářem číslo 174. Naslyšenou se těší Michal Kyselka. Rain.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: No tak vítejte všichni, kteří právě teď posloucháte, anebo budete ještě poslouchat třeba z archívu nebo nějak ze záznamu. Tak máme pondělí 7. září 2026, začíná druhý týden školní docházky a musím říct, že i pro prvňáčky už to je den, kdy pomalu, ale jistě se začínají seznamovat s učivem, s knížkama, se sešitama. Většina z nich si nesla poprvé dneska tašku plnou jídla a zpátky si ji ponesou plnou nějakých pomůcek. Tak jim držme palce. No a my máme před sebou 2 hodiny čtení komentovaného, tak si to pojďme užít. Na začátek ovšem bychom se měli podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, kdo dneska slaví svoje jmeniny. Tak se na to podíváme. Hned jak to najdu. Dneska slaví Regina a Regína. Regina a Regína, tato 2 jména, která nám rozhodně připomínají jednu paní herečku. Tak Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů, nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má dokonalé. Jméno nosila křesťanská mučednice svatá Regina. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečku Reginu Rázlovou nebo její kolegyni Reginu Řandovou. Jméno nosí i tenistka Regina Maršíková nebo Regina Adžia, rodným jménem Regina Holásková, která působí jako designérka a malířka veřejně známou, se stala v roce 2005 díky reality show Vyvolení. Tak naštěstí mi to minulo a já ji neznám. Nositelkou jména je i americká zpěvačka a klavíristka ruského původu Regina Spektor. Jméno Regina náleží i ke kanadskému městu a v provincii Saskatchewan. Tak a ženské křestní jméno Regina, také Regina, pochází z latiny, vykládá se z latinského slova Regina, které se překládá jako královna. Význam jména Regina je tak královna nebo vládkyně, dodnes se slovo Regina, užívá se stejným významem i v italštině. Těch Regín, Regina, krátce, je 1998, je to 167. nejčastější varianta jména. Když se ještě podíváme na tu Regínu, taky 1998, takže není rozděleno, není rozlišeno. No, takže milé Regíny a Reginy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Na to nezapomeňte. Pěti to oslavte, venku svítí sluníčko, je nádherně. Koukám, že venku máme nějakých 20 stupňů, to je paráda. No a co ještě? Jo, vy, kteří znáte nějakou reginu, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte nárůst imunitního potenciálu, který jim prodloužíte život. Takže na ně nezapomeňte. No, dneska je ještě den otevřených dveří památek. Píše se zde. Jak již z názvu dne otevřených dveří památek včera vyplývá, jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi. Jsem netušil, jsem myslel, že už to skončilo. No ale dobře za to, ne? Tak se pojďme podívat na to, co se děje ve světě, co nám tady zhromáždila naše kamarádka Blanka. Sedmé, to máme lekci z dějepisu. Jo. Abyste si nemysleli. 7. září, pořád ještě. Ježíš, tady toho je. No tak, 7. září, Česko. 1451 v bitvě u Lučence porazil Jan Jiskra z Brandýsa vojska Jana Hunyadyho. Asi nějaký Maďar. 1836, pořád 7. září. Ve svatovítkovské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý. 1848 císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství. 1856, 7. září, česká premiéra opery Bludného Holanďana německého skladatele Richarda Wagnera v Praze. V roce 1902 zahájení provozu na železniční trati Telč-Slavonice. 1938 v Moravské Ostravě vyvolali headlinovci incident jako záminku k přerušení rozhovorů s československou vládou. V roce 1966 byl odstřelem, byla zdemolována 181,5 metru vysoká věž vysílače Buková hora, který byl poškozen požárem 3. prosince 1965. 7. září 1969 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 110. 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků. Teďko ze světa. V roce 70 římská, myslím jako 70, jako v 70. Římská armáda, vedená generálem Titem, dobila a obsadila Jeruzalém, který vyplenila. 1878 Ludvík II. Koktavý je papežem Janem VIII. Korunován západofranským králem. 1191 třetí křížová výprava. Richard I. Lví srdce drtivě porazil Saladina v bitvě u Arsufu. No, teď je to nějaký poslední výpad ze šíje tváru a nevím, k čemu to patří. 1565, velké obležení Malty. Na Maltě se vylodila křesťanská vyprošťovací armáda o síle 11 000 mužů. 1566 Turci po měsíčním obléhání dobili vodní hrad Šigetvár, takhle. Do posledního okamžiku bráněný švagrem Petra Voka Mikulášem Zrinským. 1812 Napoleon I. Bonaparte získal v bitvě u Borodina přístupovou cestu k Moskvě. 1901 podepsáním boxerského protokolu s mnoha zahraničními vládami ukončila Čína oficiálně boxerské povstání, ozbrojený konflikt proti cizincům. 1936 v zoologické zahradě v tasmánském Hobartu uhynul poslední známý exemplář vako vlka. 1945 přehlídka všech armád, které se podílely na vítězném ukončení druhé světové války v Berlíně. To bylo v 7. září. 1998 Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. No to bych sem chtěl vidět. 2011 u Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem z KHL Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli, mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra. 2016 firma Apple představila svůj nový iPhone 7. 2017 při zemětřesení u pobřeží Mexika a Guatemaly o síle 8,1 stupně Richterovy stupnice zemřelo více než 100 lidí. Tak a teď něco z dějepisu. 7. září 1812, v tento den poblíž vesnice Borodino, se odehrála jedna z nejkrvavějších a nejvýznamnějších bitev v historii Ruska, bitva u Borodina. Ruská armáda pod velením Michaila Iljaričova Kutuzova se postavila na cestě velké armádě Napoleona. Více než 12 hodin nepřetržitě zuřila palba. Bagrationovy fleše, baterie Rajevského, Ševardinský redut, tyto názvy navždy vstoupily do naší paměti jako symboly neústupného odhodlání. Francouzi vrhali do útoku stále nové síly, ale ruští vojáci stáli až do smrti. Ztráty na obou stranách byly obrovské. Nicméně Napoleonu se nepodařilo zničit ruskou armádu. Ta se stáhla, přičemž si zachovala bojeschopnost a vůli k vítězství. Borodino se stalo tím bodem, po kterém začal úpadek napoleonské invaze. Právě zde byla zlomena sebedůvěra neporazitelného císaře. A ještě přehled krátkých agenturních zpráv. Rozhovor Putina s americkými vyjednavači trval 3 hodiny a 10 minut. Prohlásil Ušakov. Setkání bylo podle jeho slov podstatné, konstruktivní a maximálně otevřené. Vítkov a Kušner slíbili, že v zítřejších jednáních v Kyjevě budou zohledněna hodnocení, která Putin vyjádřil ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. Zástupci USA se důkladně připravili na cestu do Moskvy a sformulovali řadu úvah ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. A Bílý dům oznámil, že Rusko a Spojené státy projednali další kroky v jednáních o řešení konfliktu a tyto kroky budou oznámeny v následujících týdnech, informovala agentura Reuters. Téměř 1500 soukromých klinik ve více než 30 regionech Ruska se rozhodlo přestat provádět potraty, uvedl předseda Patriarchální komise pro otázky rodiny, ochrany mateřství a dětství, kněz Fyodor Lukyanov. Setkání představitelů Ruska, USA a Číny na nejvyšší úrovni není vyloučeno, uvedl agentuře TASS Ryabkov. Německo bez důkazů obvinuje Rusko z incidentu s bezpilotním letounem v Lipsku. Uvedl vojenský expert a hlavní redaktor italského portálu Analýzy Difesa Gajdžány. Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva, informuje server Insider. Putin se může setkat s Trumpem na summitu APC v Číně, pokud se naskytne taková příležitost, uvedl Ušakov. Počet obětí sesuvu půdy v tibetské autonomní oblasti se zvýšil na 43. 519 osob je stále pohřešováno, informuje čínská centrální televize. Obvinění, která jsou proti Ruské federaci, vznesena v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku, jsou začátkem skutečné války, prohlásil Lavrov v rozhovoru pro Vest. Pamatuj si, že před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Německo uzavřelo generální konzulát Ruska v Bonnu, aby zasáhlo do práce ruských diplomatů v Německu, kteří se připravují na nadcházející volby, prohlásila Maria Zacharová. Ruské síly zasáhly bezpilotními letouny typu Green 4 dva logistické centra ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Oděsy, oznámilo ministerstvo obrany. Ruské síly zasáhly nákladní loď s vybavením, které bylo dodáváno ukrajinským ozbrojeným silám západními zeměmi. V oblasti Černého moře oznámilo ministerstvo obrany. Witkoff a Kushner se údajně chtějí dohodnout s Moskvou a Kyjevem na novém, v uvozovkách, návrhu řešení konfliktu na Ukrajině, informuje Axios s odvoláním na zdroje. Kushner uvedl, že doufá v obnovení jednání ve třístranném formátu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Kushner uvedl, že Spojené státy pracují na vytvoření mírového balíčku pro řešení konfliktu na Ukrajině. To je všechno. Jsem se dočet až na konec té stránky. To je prýma, ne? Tak, to můžeme dát do pryč. Šupit to prsto. No. A když se tak na to koukám, tak si můžeme dát ještě pár informací z prostoru sítí. A jestli to je Friedrichová, nebo která to je, pořád uhání Babiše jako šílená. A uhání ho prostě o ten Agrofert, prostě má tu vysněnou vizi, že se všecko dělá proto, aby Agrofert mohl pobírat neskutečné nějaké nepředstavitelné dotace, že se tak nezajímá o toho hradního skoutera, který je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněmi. Na Babiše útočí, jako kdyby byla vosa. Friedrichová. Nora Friedrichová. No tak víme, že ta dáma má spoustu potíží. Spoustu problémů. Pochopně si za ně může sama. Ne?
2: Víte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně.
1: Tak, to je to. Jo, už jsme puštěné, tak můžeme.
3: Jako si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
2: No, teď jasně, proto no. Tady jsem. No. A jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je
3: já
2: prostě největším papířem.
3: A když je největším papířem země. Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
2: zemědělec. Ano, ale vy jste největším paktýřem v té zemi. Jaké? O to jde. A kdo vám pardon, to Agrofert, to? Neví. No, jo, tak když to se dá dohledat.
3: Já vám říkám, že jste nemocná, léčte
4: se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, má pravdu, je nemocná. Přímo posedlá. Ona je posedlá Babišem. To prostě se nic na tom nezmění. Ona je posedlá Babišem. A když teda jako může, jo, tak to ona musí, jo, to je jasný. Když ona se rozhodla, že toho Babiše usvědčí, tak to ona ho usvědčí. Je tak nějak, no. Pustím vám jeden polský příspěvek. Je posílám příspěvek s polským politikem, který se jmenuje Grigorz Braun. A budete mu rozumět. On tam jednoznačně mluví o tom všem, o čem tady mluvíme my. Takže se nemusíme bát, že by náhodou jsme nevěděli, o čem se baví.
5: Experiment na ľuďach, mówi się handel ludźmi, handel organami, laboratoria, eksperymenty na ludziach. Mówi się komuś, że jest świetna okazja, że może się uratować przed tym wyjazdem na front. A tam na zachodzie robota czeka na niego. Przyjeżdża, a tam czeka, wie pan, środek usypiający i chirurg w hotelu. To nie jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Polaków. To jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Zełenskiego i jego rzeźników. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Roman Dmowski napisał, że Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. To będzie takie światowe centrum, on to tak dość drastycznie ujmował Dmowski, nierządu i przestępczości, światowe centrum. Tak widział Ukrainę i tak wygląda na to, że jest dzisiaj. Pamięta pan, każdy, kto mówił o amerykańskich laboratoriach na Ukrainie, 3-4 lata temu, no to był szurem i ruskim agentem, prawda? Minęło parę latek, niewiele, i okazuje się, że są, tak, są kilkadziesiąt, nie jakieś tam laboratorium, prawda, jakimś przypadkiem, tylko kilkadziesiąt, więc systemowo. Ja bym się o to nie martwił, czy inaczej, martwiłbym się po ludzku, ale nie wchodziłoby to w zakres moich politycznych zainteresowań i obowiązków, gdyby nie to, że Polska jest żyrantem, zapleczem i żywicielem tego ścieków przepowiedzianego przez Romana Dmowskiego. I jak wożą te dzieci, tak, i jak wożą te organy, a może wożą jeszcze żywych ludzi, bo wie pan, organy się łatwo psują, prawda? Więc może jak zamawia jakiś poważny kontrahent w jakiejś Szwajcarii, czy jakimś Londynie, czy jeszcze w Nowym Jorku, jak zamawia organy, no to może mu się przysyła ludzką konserwę, prawda? Poważni ludzie, jak mają poważne zobowiązania, no to starają się nie ryzykować, że się nie wywiążą z dostawy. Polska jest obszarem transferowym, że jak latają te ludzkie konserwy, jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I to jest, wie pan, tutaj jako polityk ja lękam się o stan, o dobrostan mojego narodu, ale jako Polak ja się lękam o stan duszy mojego narodu. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Zróbmy wszystko, żeby państwo polskie nie gwarantowało bezpieczeństwa kanałów transferowych w przemyśle zbrodni, w systemowej korupcji i handlu ludźmi. A dzisiaj tak jest. Dzisiaj wojsko, policja, pożal się Boże, że elita polityczna występuje w charakterze konwojenta i stróża. Dla ludzi, którzy robią co chcą i robią nie wiadomo co. Ja tutaj wcale jeszcze nie puszczam wodzy fantazji na całego, tak? Dlatego, że to jest wszystko, to jest scenariusz horroru, to co się rozgrywa za naszą granicą wschodnią. I ja politycznie nie zgadzam się na to, żeby Polska szła dalej w historię, jeśli jeszcze przed nami jest jakaś historia, z takimi brudami i z takimi potwornościami na koncie. Ja tego nie. To jest korupcja przemysłowa, to co uprawia banderowski reżim kijowski. To jest korupcja przemysłowa. Oni z wojny zrobili przemysł narodowy. Reżim kijowski doprowadził do perfekcji, oczywiście kosztem własnego narodu, który setkami tysięcy poszedł do ziemi, milionami uciekł, gdzie pieprz rośnie. No ale reżim się trzyma mocno. I Amerykanie, i Bruksela każą, no i wszyscy płacą, i my płacimy.
1: Tak o czym mówił Gregor Braun? On mówił w zasadzie o niekolika rzeczach. Celé to uzavřel na konci s tím, že na Ukrajině je válka jako průmyslové odvětví, že nesouhlasí s tím, aby Polsko fungovalo jako transferová země pro obchod s dětmi, pro obchod s drogami, že nechce, aby Poláci byli zapleteni do obchodu s lidskými orgány, že jsou pořádány konvoje, ve kterých se právě tyto zločinnosti provádějí. Konvoje, které přímo vozí lidské konzervy s orgánama na místo určení. To znamená, že přímo polská policie, polští vojáci, je to tak proorganizované přes různé politiky a přes různé špičky, že se Polsko oficiálně na tom podílí a že ty laboratoře, o kterých byla řeč i v našich pořadech, a o tom to my vlastně pořád mluvíme, takže nejdřív se říkalo, že žádné nejsou a teď ví, že se jich byly desítky a v těch laboratořích se dělal projekt pro americké tajné služby a pro Ameriku s různými zakázanými věcmi. Takže těch laboratoří nebyly jednotlivosti, ale byly to desítky takových laboratoří, celá síť. A zase všecko bylo proorganizované i skrze Polsko. A že on jako politik s tím nesouhlasí, že on s takovou politikou nesouhlasí. Že si neumí představit, že by se měl smířit s tím, že se obchodují děti přes Polsko, že se do otroctví nebo na smrt, že se obchodují lidé za tím účelem, že buď jenom orgány se z nich vyberou a ty se transferují, anebo aby se neskazily, protože životnost těch orgánů je velice, velice malá, tak se organizují přesuny lidí, lidských konzerv s těmi orgány, takže lidé jsou transferováni na místo, kde jsou rozebráni. Teprve potom jsou rozebráni na ty orgány. Toto je prosím vás 21. století, ano. Toto je vyspělá společnost. Toto je společnost, která tolik křičí o lidských právech a tak dále, a tak dále. A to také o demokracii. Taky hodně křičí o demokracii. No. Hrozné, že? Tak se si zahrajem. No asi tohle.

No, vzpomínka na Haničku Zagorovou, která by se včera dožila, myslím, že včera, že by se dožila 80 let, bylo spousta vzpomínek na ní. Bohužel také včera zemřel Richard Tesařík, zakladatel Jobendu. Víme, jeho bratr se zabil ve Strumovce po pádu z kola. No, také jste ho mohli vidět v Pelíčkách hned na začátku, kdy tam hrál toho ruského důstojníka. Vzpomněli jsme na Jaroslavl, kde jsme přišli o 4 skvělé hokejisty. A ta tragédie, 15 let už tomu je. Tak to jsme si tak vzpomněli v několika věcech najednou. Tak mám tady informaci, protože jsme si říkali, že 25. srpna byl šéf CIA v Moskvě. Šuškalo se, že se připravuje nějaké jednání. Tak to jednání proběhlo pochopitelně v sobotu mezi americkými zástupci vyjednavači a Ruskou federací, tedy Vladimírem Putinem a dalšími. Odtamtud hned letěli do Kyjeva, jenomže protože bylo dohodnuto třídenní klid v nějakých útocích. A protože to nedodrželi Ukrajinci, no tak pochopitelně Moskva hned odpověděla. Takže se ty vyjednavači báli letět vzdušným prostorem do Kyjeva, tak nakonec dorazili vlakem. Nevím, odkud přesně, ale jeli vlakem do Kyjeva. No a tam víceméně se nedohodlo také nic, protože jak si představí Zelenského, kdy on tvrdí, jak vítězí na těch frontách, se výrazně liší od toho, do čeho investovala Ruská federace, a to je do zabezpečení své bezpečnosti nebo do zajištění své bezpečnosti. To znamená, že nikdy neustoupí od denacifikace a demilitarizace. Já bych řekl, že dneska už se to nevztahuje jenom na Ukrajinu. Takže jedná, to je pravda, ale druhá věc je, že dokud nebude úplně rozsekaná Ukrajina na padrť, a to říká Vladimír Putin dobře, děláme všechno pro to, aby jsme zachovali naživu představitele Ruské federace, aby aspoň s někým bylo možno podepsat kapitulaci. Teď je otázka, kdo bude mít ten mandát, jo? No. Takže Kyjev brzy lehne popelem, hoří Oděsa, hoří spousta důležitých míst, která zabezpečovala jak týlové zajištění, tak opravy.

dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony od Doněcké lidové republiky po Bělgorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel a na tom je jednání v Senátním paláci. Podle americké publikace Axios trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitriev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti také přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění ze základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů generálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes, myšleno tedy včera. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní úlet na Ukrajinu od února 2022. Mezinárodní let, pardon. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném třídenním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderů proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Witkoffa a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Sharap, vedoucí politolog společnosti RNAD Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany, ponechány sami sobě, budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci Evropské unie mezitím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně Evropské unie

0: Washingtonu Jovita Neliupšiené Neliupšiené v rozhovoru pro Bloomberg This Weekend spochybnila logiku podle amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve potom zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píší agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují i další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. No, to jsme si přečetli jeden dlouhý článek. Abych vám teďko tady pustil. Víte, všechno se pro něco děje. Všecko má nějaké svoje kořeny. To, že vyhrála v České republice ve volbách, se perfektně umístily strany, jako jsou Motoristé, SPD, to znamená, vypovídá o jedné jediné hlavní důležité věci. Že mnoha lidem došla trpělivost. A to samé v Německu. V Německu se momentálně jako zpamatovává prý CDU z porážky a AFD z jakéhosi pomyslného vítězství. Ono, není se co divit, když si vezmete v potaz, jakou paseku tam napáchala ta vláda německá proti Němcům samotným. Jak se ta země změnila za poslední roky. Jo. Není divu, že tedy Němci vyjádřili svoje postoje.
1: Dámy a pánové, toto vládní prohlášení byl smutečný zpěv ztroskotance. Pane Merzi, vaši vlastní lidé už diskutují o vašem odvolání, ale vy si zpíváte ódy na sebe sama. K faktům, trh práce se hroutí. Německá ekonomika ztratila za první čtvrtletí 500 000 pracovních míst oproti loňskému roku. Každých 20 minut padne další firma za oběť vlně insolvencí. Průmyslové zakázky klesají dvakrát rychleji, než se čekalo. Průmyslové jádro se rozpadá. Vysoké daně, ceny energií, byrokracie a plánované hospodářství škrtí základy naší ekonomiky, zatímco státní aparát dál bobtnám. Odliv průmyslu do zahraničí se blíží masovému exodu. S firmami a pracovními místy odcházejí i lidé. V prvním roce vašeho úřadování vystěhovalo z Německa více občanů než kdy dřív. Odcházejí mladí, ti dobře vzdělaní, protože ve vlastní zemi už nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů ze třetího světa naopak neochvějně pokračuje. Přichází šestimístný počet ilegálů pod záminkou azylu a k tomu další velkoměsto zadními vrátky slučování rodin. V deportacích je vaše bilance ještě katastrofálnější než u semaforové koalice. Tak vypadá obrat v migraci? Právě naopak. Chybnou masovou migraci ještě stvrzujete tím, že německé občanství těmto migrantům, těmto ilegálům jen tak rozdáváte. Rozprodej německého pasu dosáhl ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Kdo nežije v uzavřené bublině, pro toho nárůst násilí, sexuálních a brutálních činů není chladná statistika, ale každodenní společník vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku domově předsedy CSU Markuse Södera znásilňují migrantské gangy nezletilé německé dívky, které nejprve omámí drogami, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se vás, kolik takových Norimberků existuje v Německu? A co jste vy všichni, ano, všichni zde, udělali z naší země masovou migrací, hrubnutím mravů a jejich úpadkem? Nepovažujte Němce za naivní. Velmi dobře vnímají, jak s nimi zacházíte. Pozorně poslouchají, když sociální ministrině a předsedkyně SPD Bärbel Bas pohrdlivě označuje Němce jako jednotnou hnědou masu. Kdo takto mluví, ten nenávidí vlastní národ i sám sebe a nemá co pohledávat ve vládě. Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a přispěvatelé mají platit vyšší důchodové příspěvky a pracovat déle. Mají přijmout rostoucí sociální odvody, masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vydat veškerý svůj majetek, včetně nemovitosti, na kterou celý život spořili. Ale mají platit za doživotní plné zaopatření milionů příživníků z třetího světa. Víc o této vládě vědět nemusíme. Za náklady na migraci, rozvojovou pomoc, energetickou transformaci a klimatické šílenství vyhazujete ročně stovky miliard. O šetření a škrtech tam není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace už pohltila 500 miliard, a bude nás stát 10x více, přes 5 bilionů eur. Úmyslně a záměrně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Miliardy za miliardami posíláte na Ukrajinu a tím financujete prodlužování války, která měla být dávno ukončena. Dodnes po Kyjevu nepožadujete žádné vysvětlení ohledně vyhoření plynovodu Nord Stream. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura naší ekonomiky a byly způsobeny obrovské škody. Místo toho záměrně hledáte konfrontaci s Ruskem, jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastních selhání. Mluvíte o válce. Pořád jen mluvíte o válce. Chcete tuto válku podporovat a zatáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje. A Ukrajina také. Mluvme konečně o míru, a ne o válce. A k pravdě patří také. Ne, Ukrajina nesmí nikdy být členem Evropské unie ani NATO. Tečka, konec, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, nebezpečí války, násilí migrantů, trestné činy z nenávisti vůči Němcům. Víc od této spolkové vlády a od vás občané čekat nemohou. To není jen dotčení psi štěkají. To není jen vaše selhání, pane Merzi, ale selhání celé vaší vlády. Za to ale nesete odpovědnost vy, protože jste se na dobré i zlé podřídili levicové výkonnosti a Němcům nepřátelské SPD. S takovými lidmi se politický obrat nedá uskutečnit. Přitom právě teď je naléhavě třeba zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit takzvanou klimatickou krizi a energetický přechod za ukončené. Sám Světový klimatický panel už své hororové scénáře stáhl. Proč tedy čekat? Musíme zrušit poplatek za CO2, snížit daně z energií, vrátit se k jaderné energetice a úplně zrušit zákaz spalovacích motorů a topné diktáty. Co potřebujeme, je tržní hospodářství a levná energie, žádná zákazová politika. Zákon o státním občanství musí být reformován a podmínky pro naturalizaci výrazně zpřísněny. Sociální magnety přitahující migranty musí být vypnuty. Nelegální migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatelé trestných činů a nelegální migranti musí být navráceni zpět. Měli byste dělat politiku pro naši zemi, milá SPD. Už jste na 11-12%, nebo kde teď jste? Kdo byl jen u Antify, ten nemůže dělat rozumnou politiku. To vidíme na vicekancléři a ministru financí Larsi Klingbeilovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Antify a neumí pracovat s čísly. A proto naše země stojí přesně tam, kde právě stojí. Máte tedy dvě možnosti, pane Merzi. Můžete prolomit blokádu tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny. Nebo můžete dál čekat a nic nedělat, což se dá očekávat, dokud občané nevynutí nové volby pro reformní vládu AFD. Nejprve ve spolkových zemích a potom na celostátní úrovni. Jsme připraveni převzít odpovědnost, protože Německo si to zaslouží, protože my Němci si zasloužíme být dobře spravováni. Děkuji vám.
0: No to byla Vajdlová. Můžete se divit, že tam porazili CDU nějakých 44-18. Teď to jsou všechno věci, o které běží teďko celý ten zápas vůbec, jako zachránit ty jednotlivé země, a to je právě touhletou formou, zastavit, zrušit tohleto řádění těch liberálů a fanatiků. Zelených, já nevím, jak různě barevný jsou. Takže nedivme se, že na to Němci slyšeli. No a ten rozklad prostě přijde tady odtud. Musí přijít. Protože to nemůže ustát. Tohleto. Kdyby se tolik snažili, tak to ustát nemůžou. Zkrátka a dobře je založí. No. Napáchali, co napáchali, toto jsou důsledky. U nás taky prostě zvítězili SPD, motoristé, dejme tomu, se dostali do vlády, protože měli pro lidi racionální řešení programu. A bude to v dalších zemích. Věřte tomu, ne. Bude to v dalších zemích. Je to odstartovaná štafeta obrody. A do toho pochopitelně ještě ten způsob, jak se vyjednává, a to taky o něčem svědčí, vyjednává Amerika s Ruskem, pak to jedou prodiskutovat s Ukrajinou a Evropy. Kdo se neptá. Evropa má zaplatit nějakých 100 miliard nebo kolik dalších. To se tam v tom počítá. Amerika říká, že Evropa zaplatí 100 miliard. Minimálně ještě. Ale nikdo to ani s Evropou neprobíral. Protože Evropany už nikdo nebere vážně. Takže až se dohodnou a bude položená dohoda 2+4 na stůl, vrátíme se zpátky k Jaltě, protože ten americký návrh de facto předpokládá i záruky, které by tím byly dány nějakým způsobem Rusku. Ale Rusko na to nepřistoupí, si myslím, jen tak, jako na nějaký keci v kleci. Rusko bude chtít nejdřív porazit, rozmetat úplně Kyjev, pak si to vyřídí. Pak si to vyřídí s Anglánama. Ty dostali poslední varování. Pokud nepochopí, Evropou projde koalice vítězná. A propo už o tom psali, zakládá se protiváha NATO a zakládá ji Čína, KLDR, Ruská federace a prý řada dalších zemí. To znamená pochopně Bělorusko, tak jak jsem o tom mluvil. Čili Irán by tam měl být v tom. To znamená, že toto je uskupení budoucí, které už pravděpodobně je dojednané, které zbaví svět nacismu a satanismu. Proč myslíte, že Amerika najednou tak rychle moudří? Proč najednou Amerika? Jenomže ta v tom je taky dobře smočená, že jo? Tam bude muset dojít tam bude muset dojít k velkému třídění a jaksi pochopení toho, že nemůže být jejich všechno, na co ukážou. A kdo ví, jestli Amerika tím pádem neodejde z NATO a NATO bude poraženo tady tím novým uskupením. Ne Ruskou federací, ale tím novým očistým procesem. No to si zaslouží, aby jsme si zahráli nějakou pěknou písničku bychom si měli zahrát. Když. No tak dáme si toto.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: Tak, asi stylově jsme se zahráli, no ale tak otvírám knihu Rusko 21. století Archa svátosti člověka, aby se si tu poslední půlhodinku prostě početli. Doteď to byly takové ty věci aktuální. No, budu si jim věnovat i zítra. No, ale některá ta sdělení se nehodí do pořadu s hostem, tak jsem je zařadil dneska. Čili kniha Jana Masného a čteme si v této kapitole. Jeden z hlavních úkolů postkapitalistické společnosti je jednoduchý. Za prvé vytvořit nový systém, kde hlavní je kontrola nad duchovními faktory výroby, což je sociální chování a informace, a kontrolovat zdroje. Kromě toho mají být demontovány ty instituty, jež chrání pracující. Těchto výdobytků se pracujícím podařilo dosáhnout v dlouhé válce, kterou vedli obyčejní lidé od dob francouzské revoluce až do 70. let 20. století. Bylo tedy potřeba znovu nastartovat dějiny. Jak se znovu startují dějiny? No jednoduše. Je potřeba nějaký projekt. V roce 2018 se odehrála velmi zajímavá konference v Santa Fe v Institutu složitosti, kde se nesetkali vědci, nýbrž ředitelé velkých společností, rozvědčíci, experti. Tuhle konferenci pořádala americká tajná služba NSA. Jednali tam o čtyřech možných variantách přechodu do budoucnosti. Revolučním, optimálním, katastrofickém a antropologickém. Revoluční varianta znamená, že lidstvo řeší všechny problémy a letí do budoucnosti. Optimální znamená, že lidstvo neletí ve vysoké rychlosti do budoucnosti, ale své problémy přece jen řeší. Všichni účastníci, a bylo jich okolo 30, se postavili proti reálné možnosti tohoto vývoje situace. Bylo řečeno, že vůle a intelektuální úroveň západní elity zdegenerovala natolik, že tyto varianty přechodu nedokáže realizovat. A co se týče obyčejných lidí, tak ti jsou natolik vychováni k absolutní poslušnosti za posledních 100 let, že nejsou schopni udělat krok dopředu. Proto byly ty dvě varianty odmítnuty. Pro variantu katastrofického přechodu se vyjádřilo 55% účastníků konference. Účastníci ale řekli, že je žádoucí antropologický přechod. Antropologický přechod znamená, že vznikne společnost, kde má elita.

projekty. Ne vždy to ale dopadlo tak, jak si elity přáli. Uvedu příklad. Před francouzskou revolucí si zednářská lože Veliký Orient Francie objednala analytickou práci od jistého Adriana du Poira. Ten nebyl zednářem. Jeho úkolem bylo odpovědět na tři otázky. Jak začít revoluci? Budou evropské monarchie ostře reagovat na revoluci ve Francii? Jak řídit revoluční proces? Autor řekl, že vyvolat revoluci je velmi prosté. Stačí svolat konferenci, kam přijedou poslanci a budou mít všichni stejné požadavky. Co se týče otázky reakce evropských království, řekl, že ta se budou dlouho vzpamatovávat, tak 2-3 roky. Co se týče třetího bodu, tak to je také jednoduché. Řekl, že aby bylo možné řídit revoluční proces, je nezbytné spustit mechanismus teroru, který do sebe, jak černá díra, vtahuje stále více lidí. To znamená, že projektové chápání historie není žádná konspirační teorie. Projekty je možné dělat. Jiná věc je, že projekty nevždy probíhají tak, jak byly naplánovány. To znamená, že pokud někdo chce restartovat historii, tak musí najít to, co svého času Rumsfeld označil za spouštěcí událost. Touto událostí se stala pandemie covidu. Spouštěčem se mohlo stát také něco jiného, například krize klimatu. Je zajímavé, že hned po této konferenci v roce 2018 světové elity začaly mnohem méně používat termín nový světový pořádek. Nebudu hovořit o světě, v něm jsme se ocitli. Skutečně byl spuštěn pandemií. Schwab o pandemii napsal, že nebude střední třídy, nebudou státy, bohatí získají, zatímco chudí prohrají. Vše bylo jasně napsáno. Řekl také, že pro úspěšný přechod existují dvě podmínky. První musí být rychlý, musí to být Blitzkrieg, možná druhá ani jeden světový hráč, USA, Čína nebo Rusko, nesmí z projektu vyskočit. Jinak se nepodaří projekt realizovat. Dnes už je možné říci, že Blitzkrieg se jim nepodařilo provést. Neměli úspěch, protože přecenili úroveň pasivity obyvatel zemí, hlavně Evropy. Upřímně, já jsem také neočekával, že bíložraví Evropané budou tak demonstrovat. Neočekával jsem, že bude takový odpor. Je jasné, co se stalo. Lidé pocítili, že jim hrozí něco velmi, velmi temného. Před 2 lety jsem začal používat termín bioekotechnofašismus. Biologický fašismus se týká medicíny a genetických modifikací. Ekologický fašismus se týká hlavně klimatického šílenství, nebo technofašismus znamená digitalizaci. Je potřeba vysvětlit slovo fašismus. Já ho zde nepoužívám v přísném smyslu slova. Fašismus byl v Itálii za Mussoliniho. V Německu bylo něco horšího, nacionální socialismus. Z pohledu metaforického je ve světové tradici fašismus to největší zlo, to nejhorší z nejhoršího. Problém je v tom, že fašisté ve 30. letech neměli technické a biologické možnosti, jaké existují dnes. Proto svět, který vykreslil Klaus Schwab, je o mnoho horší než fašismus. My ale nemáme žádné slovo pro to, abychom označili takovou hrůzu, nemáme termín pro nic horšího než fašismus. Elitě se realizace plánu nepodařila. Kola pandemie se protáčí na místě. Proces nejde vpřed. Dokonce i Bill Gates řekl, že pandemie skončí v roce 2022. Magazín The Economic, který vydává Fabiánská společnost a Rothschildové, také řekl, že epidemie skončí v roce 2022. To znamená, že část elity zařadila zpátečku. To ale neznamená, že se vzdala. My nevíme, co bude dále. Budou-li usilovat o realizaci plánů pomocí narrativu o klimatu. Werner von Braun, muž, který vyvíjel americké rakety a ukazoval Američanům v kapse zvednutý prostředníček, prováděl hlavní starty svých raket 20. dubna. Je jasné, proč 20. dubna, den narození Adolfa Hitlera. Werner von Braun půl roku před svojí smrtí řekl své asistentce, a to bylo ještě před pádem Sovětského svazu, že Sovětský svaz jako hrozba jednou zmizí

0: Tehdy na západě vymyslí jiného strašáka a tím bude islám. Islám ale není adekvátní náhrada. Další bude klimatická hrozba. Ptali se ho, pokud nebude klimatická hrozba fungovat, tak co potom? Odpověděl, že v takovém případě zůstane jediná možnost. Hrozba útoku mimozemšťanů. A co vidíme? V červnu roku 2021 NASA oficiálně prohlásila, že UFO jsou vážnou hrozbou pro USA. Nahazují udičku pro případ, že by bylo potřeba přijít s nějakou novou hrozbou. Teď o tom hlavním. Svět, v něm jsme se ocitli. Je jasné, že postkapitalistický svět je světem, kde do rozhodující role budou postaveny sociální a duchovní faktory. Na několika místech tato budoucnost už přišla. Například v Číně, kde systém sociálního ratingu velmi organicky přistál na tradiční čínský systém. V Africe. Afrika je opačná varianta, tam vládne futuro archaika, tam historie také skončila. Ve světě, v něm jsme se ocitli, se nové instituty nacházejí paralelně se starými a vznikají do jisté míry bastardi. Právě proto, že se propletá staré s novým. Například, když svrhli Trumpa, tak mi bylo jasné, že vítězové si brzy začnou jít po krku. Půjdou si po krku finanční a accesisté velké IT společnosti. A opravdu už v létě 2021 začaly útoky na Microsoft, na Google. Tito lidé ale odpověděli, když na konci října, na začátku listopadu 2021, prohlásili, že odchází do metavesmíru. To znamená, že oni odchází do úplně jiného prostoru, který není nikým kontrolován. V této souvislosti je důležité prohlásit, že nové vládnoucí skupiny v době svého vzniku vždy odcházejí do toho prostoru, který není kontrolován starými skupinami. Všimněte si, Anglie a další vládkyně moří ustoupily do kontinentálního systému hry. Staly se námořními velmocemi a odešly do té zóny, jež nebyla regulována žádným právem. Odchod do metavesmíru je také odchod do úplně jiného prostoru. Mimochodem, Zuckerberg řekl, že my budeme pracovat v tom prostoru, který není regulován žádným právem. V praxi to znamená právo silnějšího. Na druhé straně probíhá archaizace společnosti. Psychologové říkají, že doba změn vždy rodí velké množství mezních osobností, přičemž tyto osobnosti stojící na hranici sociálních a psychologických patologií pronikají i do mocenských struktur. Stačí se podívat na Borise Johnsona. Z mého pohledu je ale nejdůležitější, že vstupujeme do světa mezi, do zóny, kde není ani pořádek, ani chaos. Nemáme přitom adekvátní nauku, abychom mohli tyto procesy zkoumat. Podívejte, moderní věda v té formě, v jaké vznikla od poloviny 19. století do poloviny 20. století, dosáhla velkolepých výsledků. Ovšem, tato věda je orientována na zkoumání sociálního systému, ale ne subjektu. V tomto případě je třeba si pamatovat, že subjekt vytváří systém. Systém nevyrůstá z jiného systému. Tato věda je orientována na zkoumání stacionárních stavů a ne turbulentních. Orientuje se na normy, ale ne na přechodná období. Je zaměřená na stát, na zkoumání státu. Dokonce i termín statistika pochází od slova state, der stát. Dnes ovšem vidíme, že rozhodující roli hrají na jedné straně nadnárodní struktury, transnacionální korporace, uzavřené struktury a na druhé straně nelegální struktury, kriminální struktury a tajné služby, které získaly autonomii. Nebudu ani hovořit o tom, že například skupina tajných služeb s názvem Pět očí, Five Eyes, vytváří vlastní vědecké struktury a vychovává vlastní historiky. Systém se rozpadá, proto na scénu vstupuje subjektivita. Je to turbulentní epocha. Není náhodou, že se u nás objevila nauka o chaosu. Uzavřené mocenské struktury jsou stále aktivnější, to znamená, že stávající skamenělá profesorská věda nemá adekvátní pojmový aparát pro zkoumání tohoto období. Vítězem 21. století bude ten, kdo dokáže vytvořit novou vědu o člověku, o společnosti a o vznikajícím systému. A také nové vzdělání odpovídající této nové vědě. Stará věda, triáda politologie, sociologie, ekonomie je již mrtvá, protože mizí objekty, které zkoumá. Občanská společnost, sféra politiky, stát, to vše odchází a jako nové přichází něco velmi divného. To byla část vystoupení Andreje Ilíše Furzova na téma Epocha přechodu. Dostupné na sociální síti YouTube, na kanálu Den TV. Já bych to okomentoval tady toto, protože to se týká věcí, které já tady rovněž říkám. Jsem rád, že jsme se s Ilíšem Furzovem docela hodně potkali. Takže když se vrátím k tomu, že mRNA přepisuje DNA člověka a prý americký vrchní soud uznal, že pokud má někdo změněný DNA, tak je to poplatné všemu. To znamená, že se stává vlastníkem korporací. To znamená, že COVID pandemie, tady jak on píše, to nebyl ústup, pozor, ono to je poplatné té době, protože je to z 24. ledna 2022, spousta věcí se nevědělo a teď už se to ví, co způsobují vakcíny. Takže to zavakcinování, to je vlastně vytvoření toho, jak to tady nazývají, antropologické změny. Tedy jinými slovy, mizí střední vrstva, protože střední vrstva se nechala očkovat, jako parta debilů, šli svorně si to píchnout, aby mohli podnikat, aby mohli jezdit, aby mohli cestovat a tak dále. Takže řada z nich tam stála jako první. Navíc na to ještě měli, tak proč by se nenechali, byli něco líp, něco víc. Takže řada lidí ze střední vrstvy se nechala očkovat, buď umřela, a nebo se stala vlastněným masem. To je antropologická změna, přeci jak vyšitá, o tom tady se jednoznačně hovoří. Není potřeba jako pro tohleto organizovaný vlastněný maso nějakých sociologických průzkumů, politiky a tak dále. Maso je maso, prostě maso se organizuje ve stádu a maso se předepisuje, co bude dělat, je tam nějaký hlídací pes, ovčák, který to tam zhání, aby se ovečky nažrali, aby nepochcípali, aby ta vlna nebyla poškozená. Ta se bude totiž určující pro to, co tady máme teďko před očima. První faktor je ten, že většina, neříkám všechny, většina těch hnutí, uskupení a stran vlasteneckých a národoveckých je cinknutá vnitrem. Jsou tam infiltrovaní lidi, někteří to mají jako služební poslání, založit tu stranu, natáhnout na sebe voliče a potom jim dávají buď odfouknout, když je velký napětí ve společnosti, ať si na tom Václaváku, ať se vyřvou, ať si odfouknou a ať je klid. Před volbama pochopitelně je potřeba se sjednocovat a zároveň to tvrdě rozbíjet. Čili to je jeden faktor, že ty strany jsou obsazený a jsou do značné míry pod kontrolou tajných služeb a vnitra. Druhá věc, že další faktor je ten, že někteří jsou příliš ambiciózní a neumí si představit, že by mohli vykonávat dobro, aniž by byli na špici. To znamená, že by podstoupili třeba svoje místo tomu odborníkovi.
1: Ve prospěch prospěch vyššího dobra.
0: Ano, ve prospěch vyššího zájmu. Jo, že by, protože kdyby to tak měli v sobě, tak prostě udělají jednu velkou platformu, vezmou ty odborníky, který na sebe celou dobu lepili a dělali s nima besedy a objížděli s nima republiku a tahali je na pódia.
1: Ano.
0: A z toho by postavili slušnou kandidátku napříč republikou. Ale to neudělají. To neudělají, protože taky se na ty korítka některý těšej. Nebo to není o korítku, ale je to prostě o tom, že nechce jakoby pustit nikoho, kdo by mu mohl sebrat jakoby ty jeho zásluhy.
1: To je, pane Petře, to je nejhorší vlastnost u člověka, který vynáší jenom svý zásluhy a vůbec nebere v potaz, jestli to ty věci prospěje nebo neprospěje. Jo, když poslouchám toho Vrábela, tak to sedí přesně na něj. On každýho pomlouvá, jo, a když teď jsem měl nějaký řeči vůči tomu mladýmu z té národní demokracie, teď
0: Adam,
1: mi vypadlo jméno.
0: Bartoš?
1: Ne, jeho mladý zástupce, teď Honza, má svůj pořad taky a on tam vysvětloval docela lidsky, to tam vysvětlil, že odmítl jako spojení, že to vidí úplně zbytečný prostě spojovat se s Vrábelem, nebo když nevidí snahu,
0: Sedláček,
1: aby se spojili ty strany vlastenecký v široký jako hnutí a kandidovali na jedný kandidáce. Dokavať to neudělají, tak budeme prohrávat. A všichni tyhle, ty, co by nejradši obsadili ty vedoucí místa, jo, tak už mě lezou skutečně na nervy. Lezou mi na nervy. Měli by pracovat ve prospěch, dobře, nebudu šéfem, to nevadí, ale budu tomu pomáhat. A to není vidět. To není vidět v těch
0: straničkách. Jani, a pak tady máme několikero slušných lidí, odborníků,
1: ano,
0: kteří, a to jsem prostě viděl na tom docentu Ševčíkovi, jak je těžký v tom strašně temným, hnusným prostředí v té debatě zůstat absolutně klidnej a vyrovnaný, když oni mu do očí lžou, dokonce on toho jednoho, myslím, Letochu, že on ho učil, nebo ne, tam byl ten druhý. To je jedno. Byl
1: potom
0: tam Letocha
1: a ještě... Kuneš, já nevím, to je takový dlouhý.
0: To je jedno.
1: Ten tam byl taky v té debatě. Jo, to je teda...
0: Takže mě ho bylo upřímně líto a říkal jsem si, když se na tohle to dívá ten divák, který je zvyklý na ty debaty, a jak to tam třeba si vyměňuje Okamura s někým, a ten Okamura už někdy bývá mimo, jako jo, že víceméně se jako zesměšní, protože oni nakonec tak dokonale všichni lžou a tak jako vypadají úplně vyklidněně, protože oni nemají ty lidské vlastnosti, jo, toho Ševčíka to prostě rozdráždí, protože když mu někdo do očí lže a říká nepravdy, a ještě se u toho tváří, jak hluboký smysl to, co právě vyslovil, má. A on ví, že lže, protože mu říká, já jsem vás to učil, to nemůžete myslet vážně, to, co říkáte. Tak to je otřes. Takže ono to není pro slušný lidi momentálně, jo. To je úplně to nejhorší, co může být, jo.
2: Ne, přesně.
0: Že to prostředí, prostředí mezi těma gaunerama, to je prostě potřeba úplně vyčistit. A znova říkám, já mám, tak jak jsme si to tady řekli, jo, já mám velkou obavu, že k volbám je potřeba jít, pochopitelně ano. Pak jsem zvědavej,

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili 9.9. leta páně 2026, nikoli 9.09, ale 20.04 velitelského času. A samozřejmě středa simultánky třeba, jak říká klasik, a já tady vítám našeho hostitele pro dnešní večer, doktora Josefa Skálu, ahoj.
1: Peťo, ahoj, ty jsi dokonce zvládl takovou dynamiku řeči už, že stišíš, pak zase zesílí svůj hlas. V tomhle byl velmistrem Fidel Castro a ty se rozhodl kráčet v jeho šlépěch. Blahopřeji.
0: Děkuji. Já zůstanu u mě jakoby bližšího vzoru. Můj učitel fyziky, pan magistr Pištora, který dneska je samozřejmě už dávno v důchodu a byl to dlouholetý ředitel druhé základní školy, tak on měl přesně takovej projev, že vždycky jako snižoval tu kadenci a potom náhle vystřelil. A když si na to nebyl připravený, tak to probudilo všechny jako jo, v tu chvíli. Samozřejmě děti, tenkrát ty infarkty ještě nebyly, jo, takže dneska se to asi už jako moc nemůže dělat, ale faktem je, že mi tu fyziku naučil tak, že já když jsem pak šel na střední, a tam jsem, tenkrát si mě vyvolali prostě jako prvního a říká mi ten učitel, tak z čeho chceš být zkoušený, jsi úplně první. A já říkám, no mně to je úplně jedno. A on na mě tak kouká. Říká, dobře, machruješ. Tak vzal pravítko a fláknul někam do učebnice a otevřel tu učebnici na té obchodce. Jo. A teď něco začal, elektriku nebo odpory a tohle. No a já jsem plynule prostě přednášel, protože jsme to opravdu měli všechno jako v té hlavě seštosovaný z té základky a hlavně pan ředitel se nebál i jako názorných ukázek, jo, takže člověk i pochopil, jak to funguje, když to vidí, že jo, takový ty, na něm úplně žasli a říká, dobře, píšu ti jedna a u půl roku máš klid.
1: To je skvělý. To ti závidím skoro, Petře, já jsem měl smůlu na učitele přírodních věd. Bylo to nudné, bylo to takové kožené a ty, řekl bych, důvody, proč se zabývat, praktické důvody, poznávací důvody, proč se zabývat tím čelním tématem, zůstávaly někde v mlze. Takže to bylo o takovém biflování různých vzorečků a podobně. Moc mě to mrzí. Pak jsem v dalších věkových stupních jsem se to snažil nějak dohnat, ale to už není úplně ono, jako když ti to vykládá nějaký učitel. To ti závidím.
0: Já jsem měl ještě jednu epizodu. Nejel jsem v sedmičce jsem nejel na lyžák. Nebo na něco prostě kvůli tomu, že jsem marodil a tohle. A potom jsem šel na první základku. A tam byla paní učitelka Vokurková. To byl pojem. Paní Vokurková jako stejně tak, možná podle ní byl, se Svěrák inspiroval, protože ona neuznávala zákaz tělesných trestů. Jo, ad jedna. Ad dvě učila matematiku, fyziku a ještě pozemky, co si pamatuju, jako co, když jsem tam byl já. Takže jsem si ji téměř nezbavil. A ona nám dávala jako normálně, že u nás učil teď zrovna rovnice od dvou neznámých, to si pamatuju, už jakoby tou novější metodou, složitě jinou prostě, jo, že tam to neuznávala, zastarala, špatná, tohle je lepší. A ona druhý den, když já jsem přišel, tak jsem odevzdali ty domácí úkoly a ona říká, a kde máš svoje nepovinná cvičení? Já říkám, no ty byly nepovinný. A ona říká, a to si jako myslíš, že ty rovnice od dvou neznámých umíš na jedničku, jakože nemusíš cvičit ve svém volném čase, jo? No tak samozřejmě jsem to neuměl na jedničku, jo. Pak jsem teda dostal ještě mimo jiný, tenkrát roztrhala sešit a musel jsem ho přepsat, protože moje okraje nebyly 3,5 cm, ale někde i o 3 mm bokem, jo. Ale co jsem ocenil, byla jedna úžasná věc. My když jsme byli na těch pozemkách, a teď jsme tam makali, jak barevný teda mimochodem. Hodina končilo vyučování ve 2, ve 4 si pro mě přišla máma. Už jako, že už bychom mohli, jako, že to dítě si bere teda domů. Ale ona normálně, například právě na tom naloženém kolečku hnoje nebo nějakého bordelu prostě vysvětovala tu páku, jo, jako jednostranou, jo, že když si to domeš vepředu, je to těžší, než když jdeš od toho dál, jo, a tak dál. Jo, a takovýhle věci, takže ona to jako všechno propojovala. To byla učitelka, jako každým coulem je fakt, že teda prostě nás mlátila pravítkem a vším, co jí přišlo po ruku, prostě to vůbec neřešil. A dále, a nikdo si nestěžoval. Do dneška všichni na ní vzpomínají.
1: Bylo málo lidských práv, dneska jich je víc, tak to je jasný prostě. Podle toho to vypadá.
0: No přesně, ale člověče, ale ty její předměty, hele, i když je to, když je ten člověk blbej jak punčtok, tak rovnice od dvou neznámej rád vždycky. Ona to opravdu lidi narvala, namlátila prostě.
1: Dobře do tebe investovala, zaplatila.
0: Ano, ano.
1: Budu ti závidět ty dnešní generace, asi ve směs. No nic, přejdeme asi k věcem, které se odehrály a které se odehrají. Já napřed avíza na několik akcí a taky na dva rozhovory, které spácháme tady u Petra Bureše. Tři akce, už jsem o nich z části hovořil, ale prostě tu připomenu, pokud to někdo neslyšel. A prosím vás, věnujte pozornost onomu kalendáři alternativy. To jsme nevytvářeli jen tak proto, abychom se tím sami bavili. To je seriózní zdroj, kam každý, kdo pořádá cosi alternativního, tak to tam může poslat. Kolega, který to spravuje a vytvořil tu webovou stránku, velice ochotně prostě vychází vstříc. Stává se, že tam chybí i akce, prostě, které tam dávno měly být, nebudu jmenovat, ale je to i ostuda někdy. Tak prosím vás, kalendar@alternativy.cz. Tam jsou pozvánky na akce, které leckdy někomu prostě unikají, pak se zlobí, telefonuje, píše a neřešíme nic jiného, než že mu pořád vysvětlujeme to, či ono. Tak, tady vidíte nejbližší akce, ano. 14.9., to jest v pondělí, se v 17 hodin sejdeme na informační diskuzní podvečeru s doktorem Petrem Balou, což je hungarista, tedy expert na maďarské otázky. 100 dní pád Viktora Orbána a 100 dní nové maďarské vlády. Já se na to těším, to bude zajímavé a věřím, Petře, že buď od tebe nebo od nebo Honza Dolenc nebo jiných prostě z Raptoru tam budete, protože si myslím, že kdo to nebude moc sledovat přímo, tak si, jak si užije záznam. 17. to je pouhé 3 dny na to, nový předseda UVKSČM Roman Roun vystoupí na téma, tady to je, ano, Vietnam, příběh odvahy a míru. To je po návštěvě Romana Rouna ve Vietnamu, kde se setkal s některými činiteli, včetně ministra zahraničí, a chce nás seznámit s tím, prostě, k čemu tam dospěl. Údajně tam měli hovořit i o nějakých šancích prostě na obchodní spolupráci a tak dále. A 21. to je další pondělí, je Milan Krajča, který navštívil zase v 17 hodin, který navštívil Kubu i u příležitosti z tého výročí narození Fidela Castra a chce nám prostě popsat nynější situaci na Kubě, složitosti, které trápí tamní lidi a samozřejmě i státní a stranické orgány a tak dále, tak na to se těšíme prostě také. Tak to jsou tři nejbližší akce, s nimiž počítáme. A teď ještě dvě věci vám chci povědět, já jsem si skočil do myšlenek, počkejte, tak. Dva naši hosté v nejbližších dnech. V pondělí večer, to znamená po té akci, já to stihnu nějak, ve 20 hodin, bude naším hostem u Petra Bureše paní magistra Eva Kaprálová, což je ředitelka, pochopil jsem, že řadu let, základní a mateřské školy v jedné z obcí Královéhradeckého kraje. Ona je zastupitelkou krajskou, je členkou strany PRO, kterou vede Indra Reichl, a budeme si s ní povídat o problémech dnešního školství, řekl bych z první ruky, protože ona v tom žije den co den, o inkluzi, ale o spoustě jiných věcí, které jsou problematické, a já se velmi těším, jak nám paní magistra to všechno popíše. Ona kandiduje znovu a neskrývá, že rozhovor, který spolu spácháme, využije i jako určitý propagační, řekněme, nástroj, kterým bude oslovovat své voliče. Já velice rád s ní takový rozhovor dám dohromady. A teď pojďme k akci, která se odehrála v sobotu na Malostranském náměstí. Petr vám to všechno zprostředkovali s kolegy, takže to jste viděli. Reakce, které se na to objevily, jsou příznačné. Pochopitelně se někteří radovali a říkali, že to náměstí nebylo plné, no tak nebylo úplně plné. To je pravda, nebylo prázdné, to ani náhodou. Reakce publika byla velice živá, taková vstřícná. To náměstí tím žilo, tou akcí, to je třeba prostě zdůraznit. Podařilo se tam přivést hosty, které někdo možná nečekal. Dva herce, Ivana Vyskočila, Míšu Guliaše, ale i Ivana Davida, europoslance za SPD, který vystoupil mimořádně, řekl bych, hutně a soustředěně a k jádru věci. Chci mu za to poděkovat i tady. A také doktora Jana Černogurského, tedy muže, který v 70. a 80. letech byl v disentu, pak byl místopředsedou první polistopadové federální vlády, předsedou slovenské vlády později, ministrem spravedlnosti a tak dále a tak dále. A Jano je dneska muž, který je v řadě otázek s lidmi jako já na jedné lodi. My jsme to spečetili rozhovorem, který Petr natočil s kolegy, máte ho v nabídce, kde jsem se já natázal na to, jak vidí, řekl bych, perspektivy geopolitických zvratů, co to znamená pro země, jako je Česká a Slovenská republika. A já si myslím, že Jano vystoupil velmi sympaticky, v něčem možná až velmi odvážně na české poměry. Já mu za to chci poděkovat taky. My se uvidíme za nějakých 5-6 neděl v Bělehradě, kde se bude konat další dějství Mezinárodní vědecké konference o genocidě Slovanů, ale zároveň tam tentokrát proběhne i zvláštní taková sekce nebo součást toho, té konference, věnovala specificky České a připustme i Slovenské republice, respektive jejich osudu před Mnichovem v mnichovských dnech po Mnichově, kdy se rozpadla republika, jak víme, na Slovensku klerofašistický štát, u nás protektorát. A jaká byla, řekl bych, politika té genocidy nás, Čechů a Slováků, která se v něčem odlišovala od vztahu třeba k Rusům a dalším národům Sovětského svazu, odlišovala se spíš v tom, že byla na etapy a tak dále. A pochopitelně se tam budeme bavit i o tom, co to znamená pro dnešek. Já se na to velmi těším. Bude to, zveme ještě minimálně jednoho poslance, organizátoři osloví Tomia Okamuru a osloví také prostě Václava Klause. Já zkusím s oběma gentlemany nějak to popostrčit, aby minimálně se tam si přihlásili nějakým třeba pozdravným poselstvím, nějakým textem, který by tam byl přednesen a tak dále. Takže asi tak. Zajímavé je, že ta reakce erárních médií, když to tak řeknu, byla velmi podrážděná a to mě potěšilo. Zejména k tomu, řekl bych, rozměru naší argumentace, já jsem mu věnoval velkou pozornost, a sice ona schovívavost, ona tolerance k fašismu a k těm, kdo se hlásí, že pyšně prostě jsou pyšní na nacistický rodokmen dnes. Někteří na nás vylili prostě celé kýbly špíny za to. To je vidět, že si uvědomují, že toto je jejich velká achilovka. A já chci vyzvat nás všechny, abychom to přesně tak pojali a znovu zviditelňovali, zpřehledňovali, do jaké míry dnešní takzvaný mainstream, který má plná ústa liberálních všelijakých svatouškovských žvástů, se ve skutečnosti tiše prostě přihlašuje k silám, které jsou pyšné na nacistický rodokmen, hýčká je všelijak, vypěkňuje jejich obraz, jako strká kamsi do pozadí, do stínu, tyto neuvěřitelně skandální vazby prostě na nacistické zločince, ty rituální funusy v Kyjevě, těch největších grázlů prostě z dob banderovské fáze a tak dále a tak dále. A pojďme tohle dělat ještě víc a víc. Pojďme je neustále tlačit do kouta z úhlu, který je naprosto, kdy jsou absolutně zranitelní, kdy jsou úplně nátí. A nedělejme to, co se někdy děje, že někteří křičí, vy jste fašisti a myslí tím, co já vím, teď toho, či ono papalaše dnešní České republiky. Tak to formulovat, člověk se jako uleví, já tomu rozumím, ale to naši věrohodnost před širší veřejností jako nezvyšuje. To lidé říkají, to přeháníte a to tak není a nebude vás příliš poslouchat. Dejme si na tohle pozor. Klíčové otázky jsou dvě a já jsem je tam v tom kratičkém pětiminutovém jaksi termínu, který jsme si slíbili, že dodržíme, já jsem dodržel, někteří ho nedodrželi, se aspoň v hutné podobě pokusil sformulovat. Obejdou se vítězové privatizačních převratů bez Majdanu? A pokud ne, proč? A za druhé, mohou se oni, proč se nestaví proti té, jak bych, glorifikaci všelijakých nacistických grázlů a oživování Hnědého moru? A obejdou se vůbec bez podpory těchto sil? Jsou velmi zásadní otázky. Pojďme se vrátit k tomu, co to byl Majdan sám. Já jsem to tam mohl naznačit jenom krátce, neb jsem dodržel teda ten časový limit. Majdan nebyl analogií, co já vím, Letenské pláně a Václavského náměstí v listopadu 89. Protože tehdy cinkali klíče naplněné, řekl bych, sněním, nebo ne naplněné, ale provázející snění o tom, že jako už to, co už máme, nám nikdy nikdo nevezme. Budeme mít bydlení za 10 až 15% jednoho čistého platu. Žádná nezaměstnanost to nebude. Možná nebude, já nevím, přebytek banánů, ale kultura bude velmi snadno dostupná, zdravotnictví bude dostupné, za zubařem se nebude jezdit buchují kam, opravit si zuby nebude stát 10 tisíce, ne 100 tisíce a mohu pokračovat. Prostě byla tu jakási existenční bablnka. A lidé si mysleli, aha, tak to nám všechno zůstane a k tomu ještě budeme teda jezdit na ten západ a tam si nakupovat nějak v lepším balení to či ono prostě, co u nás třeba není až v takovém balení, no možná ani ne, tak někdy až na takové prostě úrovni. Majdan nebyl replikou téhož. Majdan byl akcí těch, kdo zbabrali celé ty privatizační převraty, respektive pro sebe je nezbabrali, sami na nich neskutečně vydělali bez jakékoliv zásluhy a uvrhli vlastní země do velmi těžké krize. A Ukrajina z tohoto hlediska byla docela takovým učebnicovým příkladem. Kdo byl na Ukrajině v 90. letech, tak mi dá za pravdu, že ten úpadek byl příšerný už v 90. letech. Jet po vedlejší silnici, to byl tankodrom. Tam byla jáma každých, já nevím, půl metru, metr. Prostě už tam všechno rozkradli, takže ani neopravovali silnice snad s výjimkou těch hlavních tahů. Kdo se musel jak si uchýlit do nemocnice, tak si musel všechno přinést. Prostěradlo, ručník, léky, tohle všechno ještě zaplatit. Konec konců pro nás přeci názorným svědectvím byl příval ukrajinských dělníků u nás, což vůbec nebyly